další připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

Český rozhlas Olomouc pravidelně vyjíždí v polovině června do Čáslavy, kde se konává festival Banjo Jamboree. Připravila jsem do dnešního pořadu Na cestě první ochutnávku z letošního ročníku, takže je jasné, že v následující hodině bude znít bluegrass v nejrůznějších podobách. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.

Letošní Banjo Jamboree zahájila kapela Rusty Strings tradičně skladbou Will the Circle Be Unbroken. V pátek vystoupilo 6 kapel, včetně jednoho ze zahraničních hostů. Jednotlivé vystupující si budeme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc postupně pouštět. Na všechny se dostane, každý bude mít svůj prostor v pořadu Na cestě. Dnes to bude jen letmá ochutnávka. A protože k bluegrassu patří i gospely, poslechneme si teď jeden v podání kapely Abalon, která hrála jako druhá.

Banjo Jamboree patří k nejstarším festivalům svého druhu na světě. Letošní ročník zdobila číslice 54. V posledních letech se příznivci bluegrassu scházejí v Čáslavi, kde našli skvělé zázemí v areálu Vodranty, včetně přilehlého koupaliště. Letos nás sice občas skropil déšť, ale bylo teplo, takže i na to koupání v sobotu došlo.

kapela Goodwill, jeden z pravidelných vystupujících na banjo jambory, energetická bomba a zároveň důkaz, že tady se hraje bluegrass v nejrůznějších podobách, od tradičního až po tvrdou modernu. Každoročně pořadatelé zvou taky zahraniční hosty. Letos byli 4 a v pátek vystoupil Piotr Bulas a Garage Folks, kteří přijeli z Polska, a teď si je poslechneme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Garáž Folks a Piotr Bula zpáteční večer oficiálně zakončili, ale hrálo se až do sobotního rána na několika místech. Sobotní pozdní ráno zahájili paběrky Marko Čermáka. Marko Čermák je legendární muzikant, ilustrátor, zároveň propagátor pětistrunného banja, který s paběrkami hraje Trump Grass. Velmi oceňuju, že Marko byl na banjo jamboree od samého začátku až do sobotního závěru, seděl v hledišti a pozorně sledoval bluegrassový cvrkot nejenom na pódiu. Vyzkoušel si i různé modely banja u vystavovatelů nejenom zvučných jmen. Své nástroje a nejen banja na banjo jamboree představovali jejich výrobci. Marko Čermáka a paběrky si teď v pořadu Na cestě poslechneme ve skladbě Hoganovo jezero.
1: Ta halda dříví počká, nech koně chvíli stát.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc dohrála kapela Blackout Bluegrass Band, která vyhrála konkurz na internetu, protože zájem kapel o vystupování je velký. Díky konkurzu se tak na Banjo Jambory každoročně objeví nová zajímavá kapela. Další z kapel méně známých, které si poslechneme, je Madame, která hrála skladby s českými texty, často s folkovým nádechem.

Součástí Banjo Jamboree je i doprovodný program, různé dílny a workshopy, třeba i se zahraničními hvězdnými hosty. Programy pro děti, prezentují se výrobci hudebních nástrojů, probíhá řízené jamování nejenom pro mladé muzikanty. A taky se společně vyfotí všichni banjisté, vystupující i ti z publika. Jsou vystavené fotky z minulých ročníků a letos se nově představilo i Bluegrassové muzeum. Teď zahraje kapela Kaben s Pepou Malinou.

sobotním koncertu pak vystoupili další tři zahraniční hosté. Nejblíže to měli Union City Grass, kteří přivezli texty ve slovenštině, které si poslechneme i na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Děkujeme.
1: Pořadatelem Banjo Jamboree je Bluegrassová asociace České republiky v čele s předsedou prezidentem Petrem Brandeisem. Taky se v rámci festivalu konává valná hromada této organizace. A tam mimo jiné vydává i bluegrassové listy. Petr je součástí několika kapel a v Čáslavi se představil s Bluegrass Cvrkotem, kde hraje i jeho bratr Brandy, zároveň jeden z moderátorů festivalu. Dalšími byli relativně nováčci Martin Rezek a Libor Čenda Cenek. A Bluegrass Cvrkot teď zahraje v pořadu Na cestě.

A teď přišel čas hlavních hvězd sobotního koncertu na Banjo Jamboree. Hlavním dramaturgem festivalu je Ondra Kozák, který za bluegrassem jezdí po celém světě a taky ho vyučuje, takže má dobrý přehled, co se kde děje a může tak na Banjo Jamboree pozvat a přivést kvalitní zahraniční hosty. Ze Švédska přijela kapela The Original Five s muzikou energickou, výborně šlapající.

Líbilo se mi, že obě hlavní hvězdy hrály na banjo jambory už po 8. večerní a ne až v závěru koncertu. Sestry Priceovy s kapelou přijeli ze Spojených států amerických a přišli na řadu hned po švédském bluegrassu.

Christ Sisters vedli na banjo jamboree i workshop bluegrassového zpěvu a když na závěr svého vystoupení přidali písničku a kapela, bylo v hledišti ticho neuvěřitelné.

Závěr sobotního večera patřil českým kapelám Monogram a New Aliquots s hostujícím benžistou Davidem Bendou. My se pochopitelně budeme do Čáslavy na Banjo Jambory vracet. Dnes to byla jen ochutnávka ze 54. ročníku. Od příštího pokračování z Banjo Jambory budou v pořadu Na cestě vždy dvě kapely, takže čas vymezený jednotlivým vystupujícím bude mnohem delší a dostane se na všechny. Pro dnešek nám poslední skladbu zahraje New Aliquots a benžista David Benda. Od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se loučí i Jarka Nosková.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Formáčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Ahoj a také přeju všem krásné pozdní odpoledne.
1: Vždycky je líp na světě, když se krásně smějete.
0: Humoriáda.

0: Humoriáda je zde, Marie Formáčková je na svém místě v křesle pro hosta. Ptám se, jak se má, co dělá?
1: Já co dělám? No. Já hlavně teď cestuju, teda musím říct, protože mě nějak osud asi má rád, protože mě sebou bere na svá vystoupení Josef Dvořák, my jsme spolu napsali 5 knížek, takže on mě sebou bere, abych ho jako zpovídala, ale kdo ho znáte, tak všichni vědí, že on nepotřebuje, aby ho někdo zpovídal, takže já jsem tam takový divák.
0: Jako ozdoba.
1: Divák navíc.
0: Jako dámská ozdoba
1: no,
0: večera.
1: Ale je to prostě skvělý, třeba včera jsme byli ve Vysokém Mýtě, úplně narváno, vyprodáno. Ty lidi byli senzační, protože ten Pepa byl senzační. Navíc se člověk dozví, že ve Vysokém Mýtě mají největší čtvercové náměstí na světě. To jsem fakt nevěděla. A předtím jsme byli, 2 dny předtím jsme byli v Hošťálkové. Tam jsem se dozvěděla zase, že se to Hošťálková, to je počištěná podoba jména Gottschalk. Tak tam se, to se člověk doví takových věcí. A pozítří jedeme Lázně Lipová. Jeseníky. Není to krásné?
0: Je to krásné. Jak jsou zcestovalí, jak jsou dokonalí, jsou naozaj úžasní. Doufám, že taky propagujete humoriádu sem tam na těch výjezdech s Pepou, když nám sem chodíte hostovat.
1: My se o ničem jiném nebavíme. My se celou dobu vždycky bavíme jenom o humoriádě. O tobě se bavíme, jak jsi senzační. O Patrikovi, jak je senzační. Prostě chválíme vás horem
0: se. Dolem. A navíc Marie vždy přinese nějaký ten úplateček v uvozovkách. Samozřejmě dneska jsou to ořechy v medu.
1: Ano.
0: A máme pozdravit autora této
1: lahodné
0: směsi.
1: Ano, to je od
0: směsi.
1: Mého spolužáka, který žije v Ostravě, ale má v Rožnově pod Radhoštěm má chalupu a tam má úly a tam pěstuje vlastní med a ořechy. A skutečně to je z jeho zahrady, ořechy v medu.
0: Zdravíme sadaře včelaře.
1: Ale ta
0: sklíčka
1: je malá, abyste si nemysleli.
0: Velkou by Pavel neunes. Tak děkuji pěkně ještě jednou a teď poděkuji už předem za tvůj první výběr. Koho dáme posluchačům?
1: Jako když jsme se zmínili o Josefu Dvořákovi, tak hned teda fakt k němu se hodí Vlasta Burian, protože to jsou komici ze stejného těsta. Já to aspoň teda tak vidím.
0: Tak, máme tu těsto nazvané Přednosta stanice.
2: Tady je lidi jak v opouti, člověk neví, kady by utek.
3: Pane Pivodo!
4: Tak už vás mám. Konečně jsem vás našel. Pojďte dál, pane přednosto. Pojďte dál.
2: Já se zrovna bojím ohlínout.
4: Vy nejste pryč?
2: Jak bych mohl být pryč, když jsem tady?
4: Vaše žena vás chání.
2: Moje žena? To teda slyším poprvně.
4: Ano, vaše žena. No jste snad přednosta, ne?
2: Odsaď?
4: No vše.
2: No samozřejmě. No dovolte.
4: No dovolte, co to děláte? To nevíte, že máte tohle zmáčknou?
2: Jak pak bych to nevěděl?
4: No, tak prosím, tak proč to nedělám?
2: Musí se člověk nechat. No? Haló? Spuste šraňky a hned teda se vytáhněte. Dobrý. No. Haló? Už jela ta lokálka? Ještě ne. Tak mě sem zazvoňte. Dobrý.
5: No, teď vím, že to mám zmáčknout.
2: A co tady vlastně děláte v mý kanceláři?
4: No dovolte, já jsem tady na úřední inspekci. Ale dáme slepýho pasažera, kde je?
2: Jo, to já nevím.
4: Ale musíte to vyšetřit, jde o vážný případ.
2: Na to nemám čas, já čekám každou chvilku kluv od Kolína. Mám jiný starosti.
4: No pane přednosto, vy asi nevíte, s kým mluvíte.
2: Tak schválně, jestli mě to překvapí.
4: Jsem Kokrhel.
2: No. Vás nosila moje babička na hlavě.
4: No dovolte, na hlavě, já jsem generální inspektor transverzální dráhy.
2: Vidíte to? Tak aby jsme postavili na kafe.
4: Ale já jsem váš představený, Kokrhel.
2: Takže jste to nenapsal, mohli jsme vyvěsit kidlandy a vítáme vás.
4: Koukejte, abych si vyprosil podobný tón, ano?
2: No jo.
4: Kde to vlastně jsme?
2: Hádejte. Sám na to musíte přijít.
4: Já mám hádat? Já vás žádám, abyste mi řekl, kde jsme.
2: No na nádraží.
4: No to taky vím, ale na kterým?
2: Na kterým. Tamhle je to napsaný.
4: Bufe. Já vás žádám naposledy, abyste se mnou mluvil slušně. Já s vámi jednám, pane, tady úředně a vy si počínáte jako člověk zbavený smyslu. Nepil jste, vy jste pil?
2: Ale když jsem abstinent.
4: Abstinent. Člověk je zřejmě podivín. Tady je mokrá.
2: No musí, to by to jináč netisklo.
4: Mokrá povídá.
2: No když říkám mokrá.
4: Tak proč jste mi to neřekl hned, když jsem se vás prve ptal?
2: Když jste
4: pokud já vím, tak v mokré je přednostou jelen. Vy jste jelen?
2: No, když je přednosta mokrý jeleň, tak musím být jeleň.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Jaroslav Marván, Vlasta Burian a taky trošku Zita Kabátová v přednostovi stanice. Je to neuvěřitelné, ale ten filmový snímek má 85 let, jsem to tady propočítal.
1: A pořád se na to dá koukat a pořád to funguje. Je to pěkný. To je
0: dneska,
1: super.
0: V roce 2026. To Vlasta Burian určitě netušil. My zatím netušíme, kdo nám to vyhraje, budeme pokračovat, anebo nastoupí

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Hlásí se vám posádka dnešní humoriády Pavel Kučera a za hosty Marie Formáčková. My vás zdravíme a zveme k dalšímu hlasování na náš telefon 731 800 900 Vlasta Burian anebo Homolkovi, u kterého filmového díla zůstaneme. Dobré odpoledne.
3: Dobrý odpoledne, krásný den a Pepa ze Štětí. Zdravím vás oba dva a přál bych si jedničku.
2: Zdravíme vás, děkujeme. Naslyšenou.
3: Naschledanou.
2: Tak, píšeme si Ačko, čili jedna, dobrý den.
4: Dobrý den, já vás zdravím z Hradce Králové a chtěla jsem říct, že paní Formáčková ve spojení s panem Dvořákem, to je krásná dvojka, navíc jsou oba dva skromní a jsou to opravdoví umělci, takže paní Formáčková, žádná skromnost, žádná pokora, jste opravdu čarmantní.
5: Děkuju.
2: Říká opravdová posluchačka.
5: Děkuju, to si nezasloužím.
4: Zasloužíte, určitě jo.
2: Ano.
4: A věřte mi, já nikdy nelžu.
5: Tak dobře.
2: A prozradíte A nebo B?
4: Ačko.
2: Ačko, děkujeme krásně, naslyšenou, mějte se hezky. Zdravíme dalšího, dobré odpoledne, kdo přichází za námi?
6: Dobré odpoledne, zdravím vás oba dva, Standa Zemní. Aha. A vybrala paní, dobře.
2: Paní.
5: Tak paní, zdravíme Stando.
2: Paní Marie, vybrala si pěkně, říká Standa. Děkujeme krásně, naslyšenou. Další je kdo? No.
7: Tady Kokerhel a Pejska ze Dvora Králové nad Labem.
2: Ano.
7: Zdravím paní Formáčkovou a Pavla Kučeru.
2: Zdravíme pána s Fenkou.
7: Já jsem teďka v parku a nade mnou na svahu jsou závody, nějaký dětský závody. Mm-hmm. To je pěkný blázinec tam nad náma. Takže, co pak to bylo jako...
5: Burian nebo Homolkovi?

0: No, tak si dáme pana Kokrhela.
1: Takže Ačko, a děkujeme. A pozdravujte všechny děti na svahu naslyšenou. Dobré odpoledne. Haló. No, tak tady ne, tady volám zbytečně do hlucha. Teď už tam někoho máme. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Petr Zezdounek, já vás zdravím.
1: Dobrý den.
2: Oba dva. Děkuju za pozdrav od družiny z Rychnovska včera.
1: Ano.
2: A my jsme takové specifické společenství, víte?
1: Nevíme.
2: Vlastně lidi, kteří se známe. Pohlase,
1: jo, takhle, myslíte naše humor jádníky,
3: jo,
1: fanoušky.
3: No, kamarádi pohlase.
1: V rozhlase.
2: A dost často je taky prčají ve studiu.
1: Že jo.
2: Takže i vlastně účinkující, to super. Jo, vlastně.
1: Sranda se nám tady občas taky přihodí. Ano, děkujeme.
2: Ano. Takže,
1: a Petře?
2: A já bych si dal toho
1: Buriana. Dobře, máme to tam. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Tak zdravím.
1: Dobré odpoledne, kdo je tu?
4: Ano, přeji hezké odpoledne, posluchačka Stanislava,
1: hezký
4: vám,
1: den.
4: Pavle, a srdečně zdravím paní Formáčkovou.
3: Já vás také.
4: A můžu se připojit k té paní, která vás hodnotila. Plně s ní souhlasím. Vážím si vás, paní Formáčková.
3: Ježíš, tak děkuju moc.
1: Takže nejenom paní, ale vážená paní je tady s námi.
4: Ano, přesně, máte pravdu, Pavle.
1: Jo, tak super.
4: A vybírám taky toho Buriana.
1: Ano, dobře, tak děkujeme pěkně. Fronta hlasů sečtená, všechny jsou pro Vlastu Buriana.
5: To je zajímavé, páni, taky. Co si děláte tady z mýho okna buben, co chcete?
6: V kolik hodin jde vlak do Svian Podolí?
5: 8.64.
6: V kolik, prosím?
5: 64. A kdybyste neměla čas, tak tady nechte adresu a my vám napíšeme hned, jak něco pojede.
6: Co pak nemáte jízdní řád?
5: Jízdní řád máme, ale v tom se nevyznáte. Počkejte, moment. V kolik chcete je čtete ráno?
6: Ano.
5: Tak ráno nic nejede. Nic. To byste musela jestat odpoledne.
6: Tak třeba odpoledne.
5: Tak odpoledne to jede, ale až od novýho roku. A to ještě jenom za příčinou příznivého počasí.
6: Jak tak na vás koukám, tak se mi zdá, že vás odněkud znám.
5: Mě?
6: Je, byla jsem přece v Hejhalově restauraci u Přeměstského nádraží. Už víte, no tam, co jste se tak lacino najedl.
5: Jo to, no a teď bych to zas potřeboval.
6: Teď jste přednostou, takové krásné místo.
5: Víš, je to beze stravy. Já mám hlad, že bych okusoval nárazníky.
6: No je to přece jenom lepší, než rozdávat prospekty.
5: To máte jedno, rozdávat prospekty a nebo lístky.
6: A jak jste tak to místo dostal?
5: No jo, z novin to není. No si musíte podat žádost, okolkovat, čekat, pak to jde legální cestou a zas nějaký rok čekáte, no a až na vás přijde řada, tak si tam vemou svýho známýho.
6: Tak mi dejte ten lístek do Svian Podolí.
5: Vždyť jsem vám řekl, že tam nic nejede.
6: Vždyť jsem o tamto přijela do města.
5: Ne, to byl ten poslední. A pak jsme to zrušili. Jste samej, autokár samej, autobus a najednou je vám dráha dobrá, že jo? My akorát na těch vaš pár šestáků čekáme. My bez nich proděláváme stejně dost.
6: Já už jsem si připravila peníze na lístek a všecko a...
5: Vy máte peníze?
6: No.
5: Já myslím, že jedete na legitimaci. No tak to je něco jiného, to já vám vypravím zvláštní vlak a připnu vám k tomu taneční vagón. Nebo počkejte, nechcete jet tím vlakem, co stojí na peroně?
6: Jen jestli jede k nám?
5: Jo, ten jede všude, to je okružní.
6: Tak mi dejte lístek.
5: A kterou třídou obyčejně jezdíte?
6: Třetí.
5: Tak já vám dám první.
6: To je dražší, ale ne?
5: To je jedno, dráha dává prémie, víte, my jsme rádi někoho vezem, ale musíte nás doporučovat. Tak. Děkuju.
6: Tak vám moc krát děkuju.
5: No.
6: Na tom lístku je napsáno Brusel.
5: No tak pojďte do Bruselu.
6: Co bych tam dělala, já neumím bruselsky.
5: No, co můžu dělat, no?
6: Vyměňte mi to.
5: Kdyby vy jste uměla číst, tam není vůbec napsáno Brusel, tam je napsáno Brusle. To znamená, že ke každému lístku dostanete brusly. Tak to já vám musím dát ještě jeden paš, na jiný by se nemohla jezdit. Tak.
6: A dále se mám 10 koruny dostanu zpátky.
5: Dráha zpátky nedává, to bychom teprv nic nevydělali.
6: Pane přednosto.
5: 20 korun za minutu, pane, to je obchůdek. Ale jen si klepej, hod. Nejám pokoj. Humoriáda.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračuje naše dnešní humoriáda. Hostem je Marie Formáčková a teď jde vybírat další kousek z archivu. Co to bude?
2: Ano, já jsem teda vybrala Petra Novotného. Já ho mám v oblibě. My jsme spolu napsali taky několik knížek. Prožili jsme spolu spoustu hezkých chvil. Já jsem s ním často byla na těch jeho veselých vystoupeních a hlavně jsem s ním psala kuchařky. Takže jsem s ním často jedla. A s Petrem Novotným se strašně dobře vždycky jedlo. Takže Petře, jestli nás posloucháš, dobrou chuť.
3: Na svých cestách jsem jednou zabloudil také do továrny na výrobu whisky ve městě Edinburgh. Myslím, že ti bystřejší z vás pochopili, že to byla skotská whisky, že? Edinburgh je slavný skotský město. Edinburgh mu říkáme a ta fabrika, už nevím, jak se jmenovala, myslím, že United Distillers, nebo já jsem tomu stejně říkal Spojené destiláty. Sebrali mi na vrátnici všechno, i foťák, nechali mi jenom novinářský průkaz a blok a tušku, že prej tam uvnitř to je tajný, ta receptura a takový. Já jsem pořád říkal, v duchu jsem si říkal, jak oni můžou potom pouštět exkurze dovnitř, když tam pracují s tajnýma receptama. A teď to někdo vykecá, já jsem si pořád říkal, pak jsem to pochopil, ten celý jejich systém. Oni vás nejdříve vemou do takové přijímací místnosti, kde provedou ochutnávku whisky. Tam ochutnáte všechny druhy whisky, které tam vyrábějí. Takže od roku 1937 ještě žádná exkurze dovnitř do fabriky nedorazila. A já taky jsem si dal asi takový 2-3. Pak už se nepamatuju vůbec nic. A že jsem se zase probral na dvoře, na lavičce v té fabrice. Už ani do novinářský průkaz jsem neměl, jsem ho nemohl najít. Měl jsem poznámky ve svým bloku, ty ještě mám doteďka skovaný, ty skovávám jako vzácnou relikví. Pak jsem si poznamenal v průběhu ochutnávky whisky, závorka ZAL, asi založen, jsem rozlušil, ZAL 1844, zrání 367 z původní, dobrá, g, prsička mňam, brm, brm, brm, a pak tu mám takovouhle čáru, jo. Osobně mi tam na tom dvorku otíral čelo šéf oddělení pro vnitřní vztahy. Asi protože jsem byl ještě ve fabrice, kdyby mě vynesli ven, tak by to byl šéf oddělení vnější vztahu, to je jasné. A ten mě říkal, že si z toho nic nedělám, že mě blbý a že tam byli i anglický herci a ty prej vypadali úplně stejně jako já. Akorát na rozdíl ode mě nepůjdou teď do hotelu, zatímco oni prej šli hrát, představte si to, a to byli slavní herci, to byli z londýnského divadla Old Vic, Shakespeareovské divadlo. Oni tam hráli večer Shakespearea, ale jakýho? Richarda III., to je nejtěžší hra. A oni to hráli po té exkurzi v té továrně. Teď to hráli anglicky, no tak jim to nepřišlo, ale... Já, pro mě to přijde absurdní. Víte, jak to představení vypadalo? Oči ti svědkové říkají, že se tam na začátku vřítil šílenec, který se motal. Ona ta hra taky tak trochu začíná a podobně. Začal řvát, že bude králem Anglie. Teď ti lidi, no, byl oblečení, si říkali, tak to je v pořádku, on se z toho pomá, že bude král Anglie. On se tam motal mnohem víc, než měl narežírováno samozřejmě. Ale potom, jak dorazili ty první výpady do těch řad, tak prostě měl takový to, jo, and I want to say a good time. Ta dáma v té první řadě to dostala rovnou do obličeje. Ta okamžitě jako první pochopila, kolik uhodilo. Taková lady, ta seděla tak jako vy asi. Se naklonila k tomu svému lordovi. Říkala, prosím tě, ten Richard III. je úplně opilý. Ten chudák to slyšel. Víte, oni ty opilci, jak blbě mluví, zase mají vyvinutý sluch. Tomu to úplně, ten se vyděsil, jenom měl pocit, že to slyšelo celý divadlo. Tomu to v tom opilý mozku úplně zkratovalo. Ten padl na všechny čtyři. Takhle normálně přilez až v té první řadě, až takhle k té dámě. Tak ho. Říkal jí, máte pravdu? Já jsem Richard III. Jsem král Anglie. jsem ožral jako prase. Ale pozor! To ještě nic není. Počkejte, až přijde arcibiskup Canterburský, to bude to.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Petr Novotný z pořadu Novoty, téma Skotsko. Co Skotsko a Marie Formáčková byla?
2: No, já byla jsem teda, jednou jsem ve Skotsku byla, ale mě hlavně docela mrzí, že to je opravdu jako strašná nespravedlnost, že se o těch Skotech říká, že jsou nejlakomější na světě. Protože já zase jeden čas jsem spolupracovala s Holanďany, protože jsem pracovala v časopise, který koupilo holandské nakladatelství, a tam se zase říkalo, jako co Skot upustí, to Holanďan zvedne.
1: Aha, takže to má pokračovat.
2: Za holandskou lodí ani žralok nepluje. Jakože ty Holanďani jsou mnohem lakomnější ještě než Skotové. A upřímně řečeno, jako i u nás je hodně lakomých lidí, jo. Takže ty Skotové...
1: Takže jsou všude.
2: No, ale já bych apelovala, jako lidi, nebuďte fakt lakomí.
1: Rozdejte všechno.
2: Dopřejte si, všem. Ne, dopřejte si. Co si vyděláte, to si dopřejte. Protože o to dědictví se vždycky jenom pohádají všichni. Takže všechno rozfofrujte a hlavně si užívejte života. Ale že je to pravda.
1: Sebou si nikdo nic nakonec nevezme, že?
2: Ano.
1: Takže užívejte si i s námi v Humoriádě. Je to skoro zadarmo. 4 koruny stojí SMSka. Pojďte hlasovat. Můžeme být v Laponsku pro změnu s Petrem Novotným, anebo německý nákupčí by tu byl jako Vladimír Dvořák s Jiřinou Bohdalovou, scénka Špunty z televarieté 1982.
2: Jo, to je super.
1: Jo?
2: Jo, to je výborná.
1: Tak na to se těší na Bčko, se těší Marie. Vy nám dejte vědět, na co se těšíte vy. A nebo B, Novotný nebo Bohdalová s Dvořákem. Zkracuji. Humor mezera A, humor mezera B na čísle 90 011 04. Přistávají už teď vaše SMS nebo nám zavolejte na 731 800 900.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: V nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
2: Jutá, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat Kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť moji tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co bysme jsme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
6: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
7: A v našem vysílání právě teď můžete vybírat, jestli chcete poslouchat výstup Petra Novotného anebo Jiřiny Bohdalové s Vladimírem Dvořákem. Kam přidáme váš hlas? Dobrý den.
8: Dobrý den, přátelé, moc vás zdraví Jirka Strutnovská. No, sluší se první pozdraví dámu, takže já zdravím moc paní Formáčkovou, krásné profulněné odpoledne.
9: Vám taky.
8: Děkuju a samozřejmě zdravím vašeho kolegu odaproti pana Pavlika.
7: Dobrý den.
8: Tak já bych určitě byl pro volbu B, ale s váma musím souhlasit, protože jak jste říká,
9: že jsou super,
8: dokud
9: že jo?
8: Jsme zdraví, dokud pracujeme, peníze se musí točit, protože
9: ano,
8: je nevezmeme.
9: Ano, tak jděte rychle
8: ale
9: utratit.
8: Dovolte mě, prosím vás, krátkou jenom otázku, jestli byste jako bývalá novinářka, jestli by šlo, jak to mám říct, slušně před 22. hodinou okomentovat dnešní politická scéna.
7: Nešlo. V tomto pořadu to neděláme.
9: Nešlo. Berte to jako,
8: já jsem to věděl.
9: Berte to jako pozorovatel.
7: On to jenom zkoušel, Jirka.
9: Buďte,
7: on ví, že to neprojde.
9: Buďte pozorovatel a to pak
8: jo,
9: je docela legrace.
8: Ano, člověk to musí brát s humorem, ten život žijeme jenom jednou.
7: My máme úkol jediný, posílat vám ty humory, takže politika je v jiných pořadech, ano?
8: Proto ledím váš pořad, vždycky moc rádi.
7: Děkujeme pěkně.
8: Mějte se moc krásně, přátelé, nashledanou.
7: Nashledanou. Dobré odpoledne.
10: Dobré odpoledne, u telefonu je Radmila, přeji vám pěkné odpoledne a chci to Bčko a moc zdravím milou paní Formáčkovou.
9: Já vás také zdravím.
7: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
11: Krásný den, skromně říže vám přeji. A chtěli bychom Bčko, děkujem.
7: Máme zapsáno, díky, naslyšenou. Dobrý den, vítejte.
12: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Formáčková.
9: Dobrý den.
12: Dobrý den i vám, Pavle, a já hlasuju pro Ačko, pro Petra Novotného.
7: Máme zapsáno a děkujeme, zdravíme, naslyšenou. Dobrý den, vítejte u nás i vy.
13: Já vás zdravím, Jirka Světavy.
7: Ano.
13: Prosím, pěkně přál bych si Bčko a poprosil bych Marie s vámi kamkoliv na celém světě. Tak pohodovej člověk jako jste. A souhlasím, doplnejch a jdu na pizzu. Mějte
9: se krásně. Super, tak dobrou chuť.
7: A já slyším, že někam jedete, tak si pro tu Marii přijeďte, když s ní chcete kamkoliv na světě.
13: Jedu do bazénu s kámošem, jenem pro vás, ale až si tá, vydržte.
9: Ježíš, já nemám plavky sebou.
13: Budeme tak, když co
9: to je. To je pravda.
7: O nudismu jsme to tady měli včera. Včera zrovna tady byl případ nudisty Bédy Šulisty. Ano, si ve holkou. Tak, děkujeme za pobavení. My se rádi taky necháme pobavit, nejenom my vás, ale i vy nás nabíjíte. No a teď nás nabije dvojice známá nejen z televarieté, Jiřina Bohdalová, Vladimír Dvořák.

0: Jarmilko. Jarmilko.
1: Mě ano, už, ano.
0: Mě už zase bolí hlava, Jarmilko.
1: Ale já mám Dinyl, soudruhu, řediteli jsem našla. Zlatá. Ano, prosím. A ty kouká už.
0: Děkuju.
1: Prosím, promiňte, že jsem vzala do ruky.
0: Mě bolí hlava.
1: No. S vámi cítím.
0: Tadyhle.
1: Na hlavě, víte.
0: Už je tam.
1: Ano.
0: A mě by to zabralo. Já nevím, Jarmilko, proč mě tak pořád bolí hlava?
1: No, jestli to nebude tím tou chlazenou minerálkou.
0: Jarmilko, to bude tlakem.
1: Tlakem, ano.
0: On se taky na mě furt někdo tlačí.
1: No.
0: Jarmilko, podívejte se, jaký mám program dopoledne.
1: Prosím, soudruhu řediteli. Tak dneska by měl přijít ten Němec.
0: Je.
1: Kvůli tomu kontraktu.
0: Je, já jsem zapomněl, ta hlava moje. Já jsem zapomněl vám říct, abyste sehnala tlumočníka.
1: Ale no, tak to nějak zvládneme spolu, soudruhu řediteli.
0: No já nevím, Jarmilko, já s tou němčinou, víte.
1: No tak já umím.
0: No. A co mu nabídnem, jak se... S pohoštěním, jak jsme na tom, kolik nám zbývá na reprefondu, podívejte se.
1: Chcete to vědět úplně přesně.
0: No tak přibližně,
1: ano,
0: prosím,
1: jenom prosím, tak od tady ani haléř.
0: Tak to je přesně, že jo?
1: To je přesně, no. Posledních 20 korun prasklo na ty jogurty pro ty Indy.
0: Ale ne. Jsme se rozšoupli, víte.
1: No, soudruhu řediteli, já si dovolím připomenout, že mám ve skříně ještě lahvinku červeného té poslední josefské oslavy.
0: Ale ne. No. A jak je to možný, že zbyla, Jarmilko? Jo, to je ta, jak...
1: Jste nemohl.
0: Jo, je. No, ale to je báječný, to jsme zachráněni,
1: ano,
0: Jarmilko.
1: Ano,
0: vidíte, to je to, po čem se pořád volá.
1: Ano.
0: Odhalování rezerv.
1: No, děkuji.
0: Tak přineste... tu lahvinku
1: ano,
0: a vývrtku a dvě
1: a
0: skleničky, dvě, jo, Jarmilko?
1: Ano,
0: jo.
1: Ano.
0: Ne, tři skleničky, tři.
1: Tři?
0: Budete zapisovat, překládat, tak nebudete sedět na sucho, že jo? To je samozřejmě.
1: Prosím, tady je ta lahvinka.
0: No, vidá. To je to moravský,
1: tak,
0: že
1: ano,
0: jo?
1: Ano, tady
0: no.
1: Je vrták.
0: Ano, děkuju.
1: Ano.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Jiřina Bohdalová s Vladimírem Dvořákem můžou pokračovat, když zvolíte Ačko. Když dáte Bčko, bude tady Jan Werich a vzpomínka na automat pro poslech hudby.
4: Jan Werich, to je klasika.
3: Jo, ano. A ti dva už taky.
4: No.
3: Bohdalka s Dvořákem přece.
4: Všichni už jsou klasika.
3: Ano. I Marie Formáčková je klasika, tak si vyberte tu svou humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04. Telefon připomenu opět 731 800 900 a teď Perpetuum mobile s Michalem Davidem.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Marie Formáčková i Pavel Kučera se těší na vaše hlasování. Jak pak nám to dopadne, ještě nevíme. Rádi přidáme další hlasy pro Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Dvořákem anebo Jana Vericha. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Monika z Karlových Varů. Já hlasuji pro Ačko. A ještě jenom jsem se chtěla zeptat paní Formáčkové. Zdravím vás, do studia jsem zapomněla.
1: No tak,
2: a jestli se nechystá vydat audioknihu o historkách, jak řídila autem. Protože já občas poslouchám takhle záznamu neočekávaných.
3: Z Alfy, vy posloucháte na... Alfu, ano, a Petr Jančeřík se mě vždycky ptá na mé historky z aut. A no vidíte, těch bylo hodně, ano. Já měla hodně nehod, ano. To je dobrý nápad.
1: No a Moniku jako řidičku by to zajímalo, že? Aby se vyvarovala.
2: A kdyby to byla audiokniha, tak ještě, protože přečíst si to hezký, ale jak to paní Formáčková vypráví, to je...
1: Uměla by to podat.
3: Ježiš, tak děkuju.
1: Tak děkujeme za návrh. Autorská práva si potom vyřídíte s Maruškou osobně. Přijedete. Mějte se na skle. Dobré odpoledne.
4: Dobrý den, tady Eva z Uherského Hradiště.
1: Zdravíme.
4: Zdravím vás do rádia. A paní Formáčkové popřeju ke svátku, který měla v sobotu.
3: Ano, děkuji. Ano, to on je Marí hodně, já ho fakt měla v sobotu.
4: A přeju bych si Ačko.
1: Děkujeme pěkně. Tak já se něžně přidám dodatečně k tomu přání. Myslel jsem, že už je to pryč.
3: Za rok bude zase.
1: Za rok bude zas. Těšíme se zas. Dobrý den. Halo.
5: Dobrý den. Jsem ráda, že jsem se dovolala. Já už jsem volala, když jste hráli.
1: No, tak pojďte nám to říct.
5: A já vás pozdravuju, pane Pavle, a paní Marii Formáčkovou a moc si pozdravuju. A
3: já vás taky.
5: Ať pozdravuje Petra a já vás poslouchám v neděli, děláte mi společnost hned od rána a to mě těší.
3: Ježi,
5: a přeju vám všechno nejlepší, zdraví, ať vám slouží.
1: Dobře.
5: A já jsem doporučovala, aby vás vzali, jak byl ten pořád sedmiháři, že by se tam taky do toho pasovala a takových je víc.
1: Jenomže Marie se tam nehodí, ona říká pravdu vždycky.
3: Ano, já furt mluvím pravdu.
5: Já vím, ale jaký to byl bezvadnej pořád.
1: Určitě.
5: Tak, aby se to udělalo. Moc vás pozdravuju, přeju zdraví a opatrujte se. A dejte tam Bohdalovou. Děkuju.
3: A taky zdravíme.
1: Píšeme si váš hlas.
5: Plzeň.
1: Ano.
3: Krásná Plzeň.
5: Ano. S pěnou. Zdravuji moc.
1: Na shledanou, díky. Jo. Dobré odpoledne.
6: Dobrý den.
1: Ano. Ačko, máme zapsáno a děkujeme i vám za váš hlas.
6: Hezký den,
1: napodobně, děkujeme pěkně. Tak vyspovídáme ještě dalšího, kdo pak to je. Dobrý den.
7: Dobrý den, pane Pavle, zdravím vás a paní Formáčku a dala bych si Bohdalku a Dvořáka.
1: Dobře, píšeme si i váš hlas a děkujeme.
7: Martela z Ústí nad Labem.
1: Ano, výborně.
3: Nejsme je příbuzná? Já mám Marc.
7: No,
3: Marcelu příbuznou v Ústí.
1: Nechce.
7: Jo, to je těžko, paní Formáčková.
3: Nevadí, tak já vás budu adoptovat.
1: Tak vás máme rádi, ano. Naslyšenou. Dobrý den.
8: Dobrý den, já vás zdravím, mluvá dva. Paní.
1: Marušku.
8: Formáčkovou. A děkuji za všechno, co pro nás udělala. A... přeju si paní Bohdalovo a pana Dvořáka. Děkuji pěkně.
1: Dobře, no tak zdravíme. Děkujeme krásně i vám za váš hlas a jdeme to sečíst, ať máme finále hotovo. Jiřina Bohdalová, Vladimír Dvořák a německý nákupčí Pomlčka Špunty.
9: Soudru, už je tady.
10: No tak jsem s ním.
11: Dobrý den. Guten Tag.
10: Dobrý den.
11: Herr Direktor Žižala.
10: Žižala, to je líbne.
11: Freut mich Gärtner.
10: Ano, to je moje sekretérin Jarmilka.
11: Angenehm.
10: Jo.
9: Guten.
11: Entzückende Frau.
10: No tak u nás taky pršelo hodně. Řekněte mu, ať se posadí, jo?
9: Setzen Sie Sessel.
10: Dobře. Že bych mu nabít skleničku našeho červeného vína, mu řekněte, jo?
9: Ja. Jo, já?
10: No.
9: Wollen Sie wissen, eine Stamperde ist unsere Weihnachten?
11: Weihnachten? Jetzt? Ja, Wein. Ja, so. Tschechischer Rotwein.
9: Ja, ja.
11: Das ist aber sehr nett von Ihnen, aber vielleicht nicht notwendig. Wissen Sie, ich trinke sehr selten. Hier und da ein Glas Bier, von Zeit zu Zeit etwas Sherry, aber keinen Schnaps.
10: Co říkal?
9: Já nevím. On se moc rozpovídal, já se mu nestačila rozumět. Moment, no, já...
11: Víte šo,
10: já to se nemůžu... Podržím. Já to nemůžu... Vy jste mi to takhle... Řekně nemůže, to je nejlepší červený víno, který u nás máme, jo?
9: Das... Wein.
11: So viel Mühe.
9: To není možné.
10: Řekněte mu, že my Češi jsme pohostinej národ, jo?
9: Wir Tschechischen, wir sind Gasthaus.
10: Do piči, Jarmilko, já se do té flašky nedostanu.
9: Musíte něčím tvrdšíma vydlabat
10: to. No, ono se to drolí. Ono se to drolí strašně.
9: A kousek po kousku.
10: No jo, ale ono to bude padat dovnitř.
9: To nevadí, já mám vzadu přední.
10: Jo, to se bude muset...
9: Já to pak přesedím.
10: No, no, nepoučujte mě, to já vím.
11: Já bych nerada,
10: ale aby... Já jsem se moc dostala do toho.
9: No jo, já vím, ale tak... Ale kousek pořádně.
10: No jo, já to dlabu.
9: Já
10: to dlabu. Víte, jak já rád dlabu, ne,
9: no,
10: co?
9: No, já vím. No jo, tohle to je...
10: Řekněte mu...
9: On tu není. Snad odešel.
10: To jsou celý oni. Oni nemají, Jarmilko, naši trpělivost. Co chtěl od nás vůbec kupovat, podívejte se.
9: Špunty.
1: Humoriáda. A je hotovo, přátelé, dejte si třeba na vaše zdraví Eine Stamperde, jak přeložila dítě Jiřina Unzere, Weihnachten, Jiřina Bohdalová. Byla s námi Marie Formáčková v Humoriádě, za což pěkně a mile děkujeme a těšíme se na příště.
3: Já děkuju, protože to je tak úžasný sem přijít a mrzí mě vždycky ty senky, na který nedojde, a já je potom vyhledávám na sociálních sítích, abych si je vyslechla, protože všechny jsou hezký, který se tady nabízejí.
1: No a nebo se poslouchá každý den Humoriáda od pondělí do pátku a tam nabídneme i ty, co zatím nebyly.
3: Ano, ale já bych tu Humoriádu potřebovala slyšet asi 4x denně.
1: Pápa, je čas udělat pápa. Loučí se i Pavel Kučera. Naslyšenou.
3: Naschledanou.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Pět hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Vládní koalice se dohodla na rozpočtu. Sucho způsobilo zemědělcům rekordní ztráty. Odpočinková zóna Cidlina v Jičíně bude hotová na jaře. A počasí oblačno až zataženo, teploty do 22 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek. Hezké ráno. Zástupci stran a hnutí vládní koalice se dohodli na rozpočtu pro příští rok. Navrhovaný schodek bude nižší o jednotky miliard než oznámených 389 miliard korun. Snížit deficit požadovalo hnutí SPD a motoristé.
2: Motoristé chtěli schodek snížit o desítky miliard korun. Tak výrazné změny ale v návrhu nakonec nebudou, pokračuje předseda motoristů Petr Macinka.
3: Za motoristy mohu říci, že dělali jsme, co jsme mohli, ten výsledek je jednotky miliard méně.
2: Hnutí SPD neuspělo se škrty na ministerstvu obrany. Úspory podle jeho předsedy Tomia Okamury vyjednalo v humanitárních dávkách.
4: Jsme prosadili, že se škrtne 4 miliardy korun na dávkách Ukrajincům.
2: Úspory v jednotkách miliard podle opozice nepomůžou. Za nereálné považuje snižování deficitu v průběhu roku předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
5: V průběhu toho roku totiž dochází k nějakým nečekaným událostem a to vám potom ten schodek vlastně navýší.
2: Rozpočtem se zabývala taky tripartita. Třeba odbory ocenily odložení debaty o návratu karenční doby. O růstu platů bude tripartita jednat v pondělí. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Český rozhlas.
1: Zemědělci letos přijdou na tržbách o víc než 25 miliard korun. Vyplývá to z odhadu Agrární komory. Původně přitom počítala ztrátu 20 miliard. Škody způsobily hlavně sucho a vysoké ceny pohonných hmot a hnojiv. Prezident komory Jan Doležal už dříve označil sklizeň za nejhorší během posledních 15 let. Stavba odpočinkové zóny Cidlina v Jičíně bude hotová příští rok v březnu. V největším parku města vzniknou cyklostezky, pump track a skatepark. Aktuální práce popisuje mluvčí radnice Jan Jireš.
6: Práce probíhají na cyklostezkách a chodnících. Pokládají se také základy hřišť a herních prvků, modeluje se pump track a probíhá výstuž skateparku. Práce na korytu řeky Cidlina jsou hotovy a výsadba zeleně je provedena přibližně z 50%. Sport.
1: Kvalifikační utkání o postup do finálové skupiny tenisového Davisova poháru zahájí česká jednička Jakub Menčík proti americké dvojce Lerneru Tienovi. Duel začne v Libeňské hale v Praze dnes odpoledne. Následně proti sobě zahrají Ben Shelton a Jiří Lehečka. Rozhodl o tom los v Praze.
0: Počasí.
1: Na východě Čech bude oblačno až zataženo, teploty mezi 19 a 22 stupni, na horách kolem 15. Biozátěž je dnes na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na výjezdu z obce Skřivany směrem na Nový Bydžov pozor na uzavírku, pokračuje tam oprava silnice. Objízdná trasa je vyznačená.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: A 4 minuty po 5. hodině začíná páteční dobré ráno na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Zdraví vás Jakub Schmidt, přeju dobré ráno, hezké vstávání. Dnes je pátek 18. září. Svátek má Krištof, tak přejeme všechno nejlepší. No a za chviličku v první reportáži budeme mluvit o tom, že mladých podnikatelů u nás v posledních letech přibývá. Do podnikání se stále víc a častěji, tak pouštějí i čerství dospělí. V jakých odvětvích a jak se jim daří mezi zajetými firmami, o tom to bude tedy v první reportáži už za malou chvíli. V dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Takže ještě jedno hezké vstávání a ať je vám hezky i dnes s Českým rozhlasem Hradec Králové. Dobré ráno.
0: Dobré ráno
8: s Jakubem Schmidtem.

0: Pavel Bobek, teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Za 4 minuty už bude 6:15 a my pro vás máme první dnešní ranní reportáž. Ještě neměli ani maturitu, svoji firmu už ale pomalu rozjížděli. K 18 nám si tak nejenom dali zkoušku dospělosti, ale i živnostenský list nebo třeba založení společnosti s ručením omezeným. Studentů, kteří začali záhy podnikat, v posledních 5 letech rychle přibývá. Podle dat Ministerstva průmyslu a obchodu takových firm za posledních 5 let je až o 40% víc, tedy bezmála 10 tisíc.
1: V hlubokém sklepě Vysoké školy chemicko-technologické v pražských Holešovicích, plném odložených a nepotřebných věcí, je i místnost plná krabic, vosků, knotů a sklenic. Právě tady totiž 3 studenti pokračují ve firmě, kterou rozjeli už v 16 letech na střední škole, a to ve výrobě vonavých svíček.
2: Začali jsme ambiciozně nakupovat velké zásoby knotů, vosku, skleníček.
1: Vypráví zakladatel firmy Miloš Nováček.
2: Než jsme zjistili, že to není tak jednoduchý.
1: Navíc byly potřeba i vstupní investice ve výši 20 tisíc korun, na které se složili a přispěli i rodiče. V následujících týdnech by rádi svíčky rozšířili i do kamenných obchodů, plánuje Vojtěch Sýs.
3: Až vytvoříme náš poslední prototyp prodejního stojánku, zajdeme například do květinářství.
1: Podnikat na střední škole se spolužáky začal i Marko Veruovič. Tehdy ho zaujala móda, dnes s Gabrielem Mackem vybudovali firmu na 360-stupňový marketing. Od výroby webových stránek přes marketing až po sociální sítě. Už teď má jejich firma hodnotu několika milionů korun a další zákazníci jen přibývají. A někdy jsou z 19-letých podnikatelů překvapení, potvrzuje Veruovič.
4: Jako leknou se a také se jim na tom líbí, že vlastně my máme pohled na tu generaci Z, lepší než oni, dokážeme pochopit, co vlastně chtějí.
1: Obě tyto firmy mají jedno společné. Přihlásili se do projektu J-Check, která je v prvních krocích podnikání vedla. Od roku 1992 už touto soutěží pod záštitou ministerstva školství prošly desítky tisíc studentů, pokračuje provozní ředitelka Gabriela Káninská-Rybková a popisuje, jak se mění zaměření firem.
5: Jednoznačně vidíme posun směrem k technologiím a digitálním řešením, ale určitě by sme nepovedali, že študenti opúšťajú klasické produkty a služby. Naopak stále častejšie sa objavuje kombinácia oboch.
1: Mladých podnikatelů navíc v Česku podle dat rezortu průmyslu a obchodu přibývá. Počet těch do 20 let vzrostl za posledních 5 let víc než dvojnásobně, těch do 25 let o 40%. Podle Michala Španěla ze společnosti jenpráce.cz podnikání při studiu už není okrajovou záležitostí.
6: Podle nejnovějšího Guess Global Report 2025, který zahrnuje více než 196 tisíc studentů ze 66 zemí, už vlastní a řídí svůj podnik 3,4% studentů v Česku a u dalších 13,8% je ve fázi zakládání vlastního biznesu.
1: Světový průměr je ale vyšší. Bezprostředně po škole chce v Česku podnikat skoro každý 10. student, za 5 let už každý 3. Barbora Borovská, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Skupina One More Time. V dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové 5 hodin 18 minut a dnes je pátek 18. září 261. den v tomto roce. Svátek má Kryštof. Tak přejeme všechno nejlepší. Narozeniny potom oslaví zpěvák Jakub Smolík. Tomu bude dnes 67 let. No a před 175 lety vyšlo první číslo amerického listu The New York Times. Taky bych chtěl připomenout, že dnes po prázdninách otevíráme zase naší kavárnu, takže můžete přijít na vysílání dopoledního pátečního Havaděje od 9 hodin. Pátečním hostem bude český novinář Martin Moravec, autor úspěšných knížek, takže vám ho představíme a samozřejmě i ty jeho nejnovější. No a pak po 11. hodině skupina 6 na chodníku, která slaví 20. výročí. No a také vás určitě potěší nějakou pěknou písničkou. Takže to bude dnes dopoledne, my to ještě samozřejmě v dobrém ránu všechno připomeneme.
1: Počasí.
0: Hradci Králové teď teploměr ukazuje jenom 9,5 stupně Celsia, v Trutnově je ještě větší zima, tam je kolem 6 stupňů, v Rychnově 11, v Náchodě taky 11 stupňů Celsia a Výčině 8. To je pohled na aktuální teploty v našem Královéhradeckém kraji, teď tedy kolem 5:45. No a co nás čeká během dne? Dnes oblačno až zataženo. Teploty budou šplhat na 19 až 22 stupňů maximálně, na horách to budou teploty kolem 15 stupňů a biozátěž dnes na stupni číslo 1, mírná zátěž. Čeká nás ještě příjemný docela víkend, o tom určitě taky budeme mluvit s meteorology kolem 8:45. No a pak z kraje příštího týdne už po přechodu studené fronty nás čeká výrazné ochlazení.
1: Zveme vás na jubilejní 30. gala večer spojený s vyhlášením ankety Šarmantní osobnost roku. V pátek 23. října v 19 hodin v kongresovém centru Aldis Hradec Králové. Těšit se můžete na vítěze minulých ročníků Simonu Stašovou, Petra Kostku, Jana Přeučila, Jana Pirka, Pavla Pavko, Pavla Šporcla a další. Jako každý rok nebude chybět rozhlasový big band Gustava Broma s dirigentem Vlado Valovičem, zpěváky Ivanou Regešovou, Michalem Malátným a Davidem Dalem a také hradečtí Gentleman Singers. Vstupenky si můžete zakoupit v Královéhradeckých infocentrech nebo na webu hkpoint.cz. Více informací na webu charmantniosobnost.cz.

0: uši. Spotřebitelský servis je tady i dnes. studio.hradec@rozhlas.cz naše e-mailová adresa pro vás, kdybyste se potřebovali zeptat. No a dnes se ptáte, jak moc by vám v obchodě měli ukázat zboží. Na váš další dotaz, který tady přišel na adresu studio.hradec@rozhlas.cz odpovídá i dnes náš spotřebitelský expert Josef Černý.
1: Paní Drahuše si chtěla koupit v kamenné prodejně napařovací žehličku a prodavačku poprosila, aby vysvětlila, jak se s ní zachází. Ta si ale s výrobkem viditelně nevěděla rady a proto seniorku odbyla s tím, že to není její povinnost. Paní posluchačko, povinnost prodejce je vysvětlit kupujícímu způsob používání výrobku, a to bez vyzvání. Pokud prodávající této povinnosti nedostojí, odpovídá kupujícímu za škodu, která vznikne neodborným zacházením nebo používáním, ke kterému došlo v důsledku nedostatečného poučení.
0: Tak děkujeme za vysvětlení i za odpověď Josefu Černému a ještě jednou adresa pro jistotu studio.hradec@rozhlas.cz. Můžete se ptát, pokud potřebujete.

0: písničky, které nestárnou.
1: Se fajn, máš co si chtěla s tím, já už víc.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: Je 17:30.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: V Jaroměři začíná vojenské cvičení armády Safeguard, potrvá do 25. září. Vedení radnice upozorňuje obyvatele, že můžou zaznamenat zvýšený pohyb vojáků, včetně bezpilotních dronů. Součástí cvičení bude i střelba. Pohyb cyklistů mezi Dělemnicí a Martinicemi v Krkonoších je bezpečnější. Funguje tam nová cyklostezka. Lidé už nemusí jezdit po frekventované silnici. V budoucnu může vzniknout i propojení do volnočasového areálu Hraběnka. Firmy v Česku se připravují na spuštění nového EET 2.0. Elektronicky evidovat tržby v hotovosti a kartou budou muset od ledna. K tématu se vrátíme ve zprávách v 6. V Polsku by podle amerického prezidenta Donalda Trumpa mohla vzniknout americká vojenská základna. Napsal to na své sociální síti Truth Social. Varšava usiluje o větší přítomnost vojáků ze zemí NATO. Fotbalisté Plzně prohráli ve svém úvodním zápase v hlavní fázi Evropské ligy. Na belgický celek Saint-Gilloise nestačili 0-3. A jaké bude počasí? Oblačno až zataženo, teploty na východě Čech kolem 20 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V centru Jičína není možné projet ulicemi Ruská a Poděbradová, pokračují tam opravy. Držte se objízdné trasy.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Český rozhlas Hradec. Český rozhlas Hradec Králové. Písničky, které nestárnou.

0: právě Denní tisk.
1: Je to tak, je čas na noviny v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, tak se pojďte spolu se mnou podívat, co píšou. Meka akvaristiky Rychnov se stal na týden centrem evropské akvaristiky. Do neděle se tu koná největší nekomerční výstava

Na kontinentu. Obdivovatelé pestrobarevných exotických ryb, pečlivě sestavených podvodních prostředí nebo terarijních zvířat z celého Česka i ze zahraničí míří v těchto dnech do Rychnova nad Kněždou. Zdejší klub chovatelů akvaristů už 5 dekád pořádá největší výstavu svého druhu v Česku a vlastně i v celé Evropě. Na rozdíl od akvaristických burz ve velkých městech je totiž výstava Aqua Expo v Rychnově nad Kněžnou nekomerční. Nejedná se tedy o to prodat vlastní produkci. Chovatelé chtějí ukázat to nejlepší ze svého oboru. Podrobnosti přináší Mladá fronta dnes ve velkém článku na titulní straně v příloze Kraj Hradecký, takže si můžete přečíst a samozřejmě se nechat taky zlákat na tuto výstavu, která bude v Rychnově nad Kněžnou až do neděle, jak už jsme říkali. Tak já se dívám také do regionálního hradeckého deníku, kde píšou, že odbor povolil stavbu nového sídla lesů České republiky v Hradci Králové. Hradecký odbor životního prostředí udělil souhlas k výstavbě nového administrativního centra lesů České republiky na Novém Hradci Králové, které nahradí nevyhovující sídlo ze 70. let. Dřevostavba si vyžádá rozsáhlé kácení stromů, včetně zásahů do lesního porostu. Nové sídlo podniku by se mohlo začít stavět už příští rok. No a podrobně se o tom rozepisují právě v dnešních regionálních denicích, tak si můžete také přečíst. A já se ještě na závěr tohoto prvního dnešního ranního přehledu tisku podívám na stránky Práva. Petr Nárožný dostane Thálii za celoživotní mistrovství, se tady píše. Divadelní ceny Thálie se udělují za výjimečné jevištní výkony v oborech činohra, opera, balet, muzikál a opereta, loutkové divadlo i alternativní divadlo. Oceněni budou i umělci za celoživotní mistrovství. Letošní ceremoniál s udělením se odehraje 3. října v Národním divadle v Praze. No a nominace a ocenění v letošním 33. ročníku oznámila včera pořádající herecká asociace. Během slavnostního večera bude vyhlášeno 20 laureátů. Cenu za celoživotní mistrovství dostanou v oboru činohry Petr Nárožný a Zdena Herfortová, operní pivec Luděk Vele, tanečnice Nelly Danko a herečka Jaroslava Krečmerová. No a víc taky ještě v článku, který pokračuje na straně číslo 17 v dnešním Právu, takže si můžete dočíst zbytek.

0: Lennox a skupina Eurythmics teď v dobrém ráno Českého rozhlasu Hradec Králové. A až bude půl deváté, tak vám představíme dnes dalšího letošního mistra tradiční rukodělné výroby. Nedávno tu byl, možná si vzpomínáte, Tomáš Bartoš ze Dvora Králové, který se věnuje modrotisku. No a dnes bude naším ranním hostem Andrea Kolová z Jaroměře, která ovládá starodávné vyšívání rybími šupinami, což je opravdu unikátní a výjimečné. Tak poslouchejte po půl deváté.
1: Počasí.
0: No a venku nás dnes čeká oblačný až zatažený den, teploty stoupnou na 19 až 22, maximálně na horách naměříme kolem 15 stupňů a biozátěž bude dnes na stupni číslo 1. Mírná zátěž nás tedy čeká. Kdo by chtěl vědět, jaké teploty jsou teď venku, tak je taky tady mám. V Hradci Králové jsem viděl teplotu 9,5 stupně, v Trutnově je ještě větší zima, tam je jenom 6 stupňů Celzia. V Rychnovině nad Knižnou 11, v Náchodě totéž, to znamená taky 11 a Výčině teď aktuálně kolem 8 stupňů.
2: Fandíte Královéhradeckým otrokům? Chtěli byste zažít na vlastní kůži fotbalový zápas FC Hradec Králové versus FK Teplice? Poslouchejte pozorně naše vysílání a vyhrajte vstupenky na zápas, který má pod Královéhradeckými lízátky výkop v neděli 20. září ve 13 hodin. Jakmile zaslechnete tento signál, volejte studio 726 46 46 46 a vstupenky jsou vaše. Když podlízátka na fotbal, tak s Českým rozhlasem Hradec Králové, rádiem vašeho kraje.

0: Farná dospívala, Dalibor Janda nás ještě čeká, nebo Enrique Iglesias. Noviny už jsme dnes taky přečetli, tady poprvé první přehled tisku, tady byl jako vždycky před 6:15, ten další zase za hodinu. No a před 175 lety vyšlo první číslo deníku The New York Times, což už jsme taky říkali. A tak nás napadlo se zeptat předškoláku ve školce, jestli vědí, co to jsou noviny a co se v nich všechno můžou dočíst. Na to se jich tam zeptala Tereska Beránková.
1: Víte, co to jsou noviny?
2: Noviny jsou, že tam je něco napsaného, co se třeba stalo, by to lidi věděli, by se havarovali.
3: Něco novýho.
4: Je to ve sklánce.
1: A co se v novinách píše?
2: V novinách se třeba píše, že třeba vybouchla sopka.
4: Píše se to tam, že něco je zajímavého a něco nevíš.
5: Věc se prodává třeba dům.
6: Se prodává auto.
7: Jako třeba něco v Robloxu, jako něco na PlayStationu se stalo. Že na Roblox, že PlayStation se poškodil.
1: A kdo do novin píše?
8: Novinář.
2: Novinář, který zná všechny věci.
9: Novinář, co maluje obrazy a nebo ví, co má dělat.
10: Novinář, jaký dělá dopisy.
1: Kde si můžete noviny koupit?
11: Já vím.
2: Nikde v knihkupectví.
12: V papírnictví.
13: V krámnu.
14: Tafice.
1: Čtete doma noviny?
2: Můj táta ne, ale děda jo.
15: Můj děda.
16: Můj taky děda.
17: Moje babička.
18: A takhle to vidíme my.

0: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Firmy v Česku se musí připravit na změny. Stát spustí EET 2.0. V Žacléři vznikl moderní kulturní sál. Fotbalista Jakub Řezníček ukončil profesionální kariéru. A počasí oblačno až zataženo, teploty do 22 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek. Hezké ráno. Firmy v Česku se připravují na spuštění nového EET 2.0. Elektronicky evidovat tržby v hotovosti a kartou budou muset od ledna. Řada z nich stále nemá dost informací.
2: Ministerstvo financí proto připravilo semináře, ve kterých podnikatelům nové povinnosti připomíná. Někteří si stěžují na to, že mají málo informací.
3: Mrzí mě, že přestože zákon je de facto vydán, připravuje se dlouho, je diskutován dlouho, tak metodika opět neexistuje.
2: Říká Eduard Pavlek, podnikatel v oblasti dodávek pohonných hmot. I jeho se bude EET 2.0 od začátku roku týkat. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO ale zopakovala, že zátěž pro firmy bude nízká a vystačí si se stávajícím vybavením.
4: Takže jsme chtěli, aby to nikoho nic nestálo, žádné papírové účtenky, žádné tiskárničky, nic takového. Budeme v roce 2027 a ty technologie pokročily.
2: EET 2.0 má pomoc s lepším výběrem daní. Do státního rozpočtu by měl přinést necelých 14,5 miliardy korun ročně. Dominik Hron, Český rozhlas.
0: Královéhradecký kraj znovu podpoří středoškoláky, kteří chtějí pořádat vlastní kulturní akce. Společně s Institutem pro vzdělávání a inovace hejtmanství otvírá druhý ročník programu Hack the Culture. Studenti můžou získat až 20 000 korun. Přihlašování začne 1. října.
5: Královéhradecký kraj na program vyčlenil 150 000 korun. Peníze doplní mentoring a konzultace s lidmi z oblasti kultury nebo propagace. Studenti si tak můžou vyzkoušet organizaci akce od prvního nápadu až po její realizaci, včetně plánování rozpočtu nebo propagace. Hlásit se můžou jednotlivci i týmy s nápady na koncerty, výstavy, divadelní představení, workshopy nebo komunitní akce. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
0: V Žacléři skončila v těchto dnech oprava suterénu muzea. Město tam nechalo vybudovat kulturní sál. Využití prostorů popisuje pracovnice Vendula Pospíšilová.
6: Budou sloužit široké veřejnosti, takže vlastně veškeré spolky si tam můžou pronajmout od města prostory, pořádat si tam akce, dílny, přednášky a samozřejmě i Městské muzeum Žacléř zde bude provázet různé akce.
0: A nové prostory muzea v Žacléři budou poprvé přístupné zítra. Sport. Fotbalista Jakub Řezníček ukončil v 38 letech profesionální kariéru. Člen klubu ligových kanonýrů to oznámil na svém instagramovém účtu. V české lize dal 99 gólů. Po jedné brance přidal za Ružomberok na Slovensku a Lokeren v Belgii. Z Plzní získal v roce 2018 ligový titul a během angažmá v Mladé Boleslavi vyhrál domácí pohár.
1: Počasí.
0: Na východě Čech bude oblačno až zataženo, teploty 19 až 22 stupňů, na horách kolem 15. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Komplikace máme teď ráno hlášené na dálnici D11 na trase Praha-Jaroměř. Pozor, za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou u exitu 68 Chýšť, tam stojí porouchané auto.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Radek Pulkrábek vám ve zprávách pověděl, co je nového, a Jakub Šmit vás pěkně zdraví od mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové i teď 4 minuty po 6, kdy pokračuje páteční dobré ráno na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Tak rád zmíním a připomenu těm, kteří vstali před chviličkou, že dnes je pátek 18. září, že má svátek Krištof. No a nás čeká za chvíli řidičská abeceda, další vydání, další díl. Dneska si konkrétně povíme, jak postupovat, když se zranění po nehodě objeví až později. Takže si poslechněte i dnes Václava Drážka Vondráška z redakce Zelené vlny za chviličku. No a čeká nás taky sport, v něm dnes hokejové informace, protože hokejová extraliga má před sebou zápasy druhého kola, ve kterém se hradecký tým poprvé v sezóně představí na domácím ledě. Po výhře v derby nad Pardubicemi teď přivítá České Budějovice. A o tom víc tedy chvilku před 7 hodinou v dnešním Ranním sportu. Takže dobré ráno ještě jednou a ať se dál naše vysílání i dnes hezky a příjemně poslouchá.
1: Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Linka dospíval v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové za 4 minuty, už bude 6:45. Teď na silnice zamíříme s naší řidičskou abecedou, kterou pro vás celé září máme. Vždycky nabízíme nějakou konkrétní situaci z běžného silničního provozu, abychom se na ní ukázali, v čem nejčastěji my řidiči chybujeme a jak to dělat správně. No a dneska si povíme, jak postupovat, když se zranění po nehodě objeví až později. Slovo dostává i dnes Václav Drážek z redakce Zelené vlny Českého rozhlasu.
1: Řidičská abeceda.
2: Po dopravní nehodě se člověk často soustředí hlavně na to, aby vůbec zvládl celou situaci. Někdy ale některé potíže nebo zranění nepřijdou hned. Objeví se až s odstupem, kdy už je člověk doma a zdánlivě v klidu. A právě tehdy se nabízí otázka. Věděli byste, co dělat, když se po nehodě zranění projeví až později? Odpovídá plukovník Jan Straka.
3: Určitě se to dá řešit. Bude rozdílný postup pro případy, kdy tu dopravní nehodu už předtím vyšetřovala policie, to znamená, někdo něco zavinil, dostal pokutu, vy jste se rozjeli a potom vás třeba začalo bolet za krkem. Na tu součást, která tu dopravní nehodu šetřila, je nutné oznámit, že došlo ke zranění a úplně nejlépe je rovnou sebou přinést i lékařské zprávy o tom, jaké zranění jste utrpěl.
2: A co když jsem měl nehodu a nevolal k ní policii?
3: Tam je to v podstatě obdobné. Vždycky o tom bude rozhodovat místně příslušná dopravka. Podle toho, kde se dopravní nehoda stala, vezmu opět lékařské zprávy, ten záznam, který jsme společně vyplnili, případně mám v mailu také potvrzení o tom, že jsme to nějakým způsobem řešili, a půjdu oznámit na policii, že jsem při této dopravní nehodě utrpěl poranění. A policie samozřejmě začne šetřit jako běžnou dopravní nehodu se zraněním.
2: Co se pak děje dál?
3: To skončí na místně příslušném správním úřadu anebo trestním řízení, pakliže to zranění bude závažnější.
2: A co když jsme nehodu nesepsali vůbec?
3: Tam je samozřejmě potom problém, protože policie už nemá žádné informace o tom, co bylo na tom místě, kdo tam byl, protože jí chybí ty údaje, které si ty účastníci měli vyměnit. Tam to šetření může být samozřejmě problematičtější.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Dobré ráno, přejeme i teď 17 minut po 6. hodině, je pátek 18. září, Krištof má svátek, tak přejeme všechno nejlepší. Zpěvák Jakub Smolík oslaví dnes 67. narozeniny, tak přejeme všechno nejlepší. A samozřejmě blahopřejeme i vám všem, kteří dnes máte jakýkoliv důvod k oslavám.
1: Počasí.
0: Máme novou aktualizovanou předpověď počasí, která před chvíličkou přišla od meteorologa Jaroslava Tučka, se kterým taky budeme dnes v předpovědi počasí kolem 8:45 mluvit přímo živě osobně. A on nám tedy řekne nejenom o dnešku, ale také o víkendu, který je před námi. Takže dnes to bude velká oblačnost na obloze, oblačno přechodně až zataženo. Odpoledne je tam taky možnost nějaké ojedinělé přehánky, pak později večer bude oblačnost ubývat. No a teploty dnes 19 až 22 stupňů, na horách 14 až 17. Dobře, můžu se malinko podívat i do toho víkendu. Noc z dneška na zítřek bude chladná, polojasná až jasná, k ránu se můžou zase tvořit mlhy a teploty klesnou na 9 až 6, na Broumovsku spadnou až na 3 stupně Celsia. No a sobota bude slunečná, bude moc pěkná, příjemná, polojasno až skoro jasno čekáme a teploty zítra 19 až 23 stupňů.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Přivítám psovoda horské služby Pavla Smejkala.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: A co pro vás máme my dnes ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové? Bude tu zase páteční habaděj. Lada Klokočníková se na vás těší v kavárně dnes od 9 do 12 hodin. A koho přivítá? Tak jednak tu bude po 10. hodině Martin Moravec, český novinář, vedoucí magazínu I dnes a zejména tedy úspěšný autor bestsellerových knižních rozhovorů a biografií s výjimečnými osobnostmi. Martin Moravec mimochodem bude mít zítra autogramiádu společně se záchranářem, lékařem Markem Dvořákem, budou podepisovat ve Futuru knížku Už letím zítra, a tak se předtím ještě Martin Moravec zastaví tady taky u nás v radiokavárně po 10. hodině, takže se s ním můžete potkat. No a pak po 11. tady bude kapela 6 na chodníku, která možná, jak víte, slaví 20. narozeniny. Příští týden ve čtvrtek to oslaví velkým narozeninovým koncertem v Náchodě. My hrajeme o vstupenky vždycky v Bleskovce ráno na tento koncert, takže kapela 6 na chodníku bude slavit i v našem pátečním habadě dnes dopoledne. Po 11. hodině můžete přijít, můžete poslouchat, jak budete chtít. No a pak po 13. hodině vesele a zdravě doktorka Kateřina Cajdhamlová, Patrik Rozehnal, magazín o zdravém životním stylu. Teď nám řeknou, o čem to tedy dnes konkrétně bude.
1: Krásný páteční den.
2: Vám všem. Téma zní mdloby a mžitky.
1: Tohle téma už jsme před delší dobou měli a protože se tím trápí hodně z vás, věnujeme těmto potížím další díl.
2: Dozvíte se, co se v těle děje při omdlení, jestli ztrácíme vědomí nebo také přestáváme ovládat svaly.
1: Povíme si, proč se nám zamží před očima, objeví se tma nebo záblesky a co nám tím chce tělo nebo mozek naznačit.
2: Ztrácíte i vy někdy pevnou půdu pod nohama, podlamují se vám kolena a omdlíte třeba na minutu nebo dvě?
1: Možná, že vám poradíme dnes, kdy se na základě vašich četných dotazů, které zůstaly v naší schránce z dřívejška, k tématu vrátíme.
2: Tak nezapomeňte poslouchat dnes odpoledne po 13. hodině v pořadu Veselé a zdravě. Poslechnout si můžete i reprízu po 20. hodině večer. Těšíme se na vás, my oba.
1: A také nás můžete sledovat na stránce veseleazdravie.cz, kde jsou všechny naše odvysílané díly a najdete tam nově i video z našeho pořadu.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

že zas dva cůbky mám.

0: Dnes večer v České televizi. ČT 1. Sraz spolužáků se neúprostně blíží a každý má své tajemství. Premiérový seriál Na tělo. ČT 2. Zbaven policejní hodnosti, bojující se svými démony. Příběh policajta, který poznal až příliš mnoho zla, ve filmu podle skutečných událostí Strážce zákona. A ČT Art. Poslední turné a jedinečné album legendární britské kapely Pink Floyd Pulse Live. Páteční večer s Českou televizí.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Pohonné hmoty v Česku zdražují, vyplývá to z údajů společnosti CCS. Cena benzínu stoupla od minulého týdne o 7 haléřů za litr na 44 korun 29 haléřů. Je tak nejdražší za poslední 4 roky. Nafta stojí průměrně 48 korun 25 haléřů. Rychlíky z Prahy do Hradce Králové a Trutnova má od roku 2028 převzít RegioJet. O výsledku tendru informovala společnost v tiskové zprávě. Linku doteď obsluhují České dráhy. Proti rozhodnutí ministerstva dopravy se může dopravce během 15 dnů odvolat. Rokytnice v Orlických horách nechá opravit historickou budovu radnice. Některé práce už začaly. Dělníci například demontovali starý kotel, nahradí ho kotlem na biomasu. Česko dnes navštíví jordánský král Abdaláh II. Jednat má s prezidentem Petrem Pavlem a premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Tématem setkání bude mimo jiné aktuální situace na Blízkém východě. Fotbalisté Plzně prohráli ve svém úvodním zápase v hlavní fázi Evropské ligy. Na belgický celek Saint-Gilloise nestačili 0-3. A jaké bude počasí? Oblačno až zataženo, teploty na východě Čech kolem 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Silnice z Jaroměře do Hradce Králové je v obci Holohlavy uzavřená, pokračuje tam oprava mostu, držte se objízdné trasy.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: právě Denní tisk.
1: A dnešní, tedy páteční noviny píšou třeba o tom, že stavbou roku se může stát domov pro seniory v Novém Bydžově, ale i hospic ve Stěžerách. Stavba roku 2026 může být z Hradecka. O titul se uchází i domov pro seniory v Novém Bydžově, hospic ve Stěžerách a také modernizace Hradecké univerzity. Celkem je do soutěže nominováno 52 staveb. Královéhradecký kraj má mezi nominovanými celkem 4 zástupce. No a vyhlášení se uskuteční v pondělí 16. listopadu v Rudolfinu v Praze. Držitelé titulů v roce 2026 získají tradičně unikátní symbolické křišťálové ocenění vyrobené sklárnou Rikl. Takže držte palce, ať to dobře dopadne pro náš Královéhradecký kraj. Já už se dívám taky do hradecké přílohy Mladé fronty dnes a tady vás zvou na výstavu. Hub do Trutnova, známé i opomíjené druhy českých hub, představí výstava mykologického kroužku Trutnov v muzeu Podkrkonoší a bude to dnes, to znamená v pátek od 8 do 18 hodin a taky zítra v sobotu od 9 do 17 hodin. Součástí výstavy v Trutnově bude i mykologická poradna, takže můžete do muzea Podkrkonoší zajít v Trutnově. Tak a ještě se podíváme na stránky dnešního Práva, kde píšou, že NASA objevila kráter na měsíci. Vědci objevili na měsíci kráter, který vznikl při dopadu cizího tělesa před 2 lety a zpočátku zůstal bez povšimnutí. Při průměru přibližně 222 metrů a hloubce až 43 metrů je kráter větší než Koloseum v Římě, píše agentura AP. Podle vědců k události takového měřítka dochází jednou za asi 130 let, píše dnešní Právo. Tak a tolik z dnešních novin pro tuto chvíli. Přejeme dobré ráno a za 4 minuty už bude 7:15.

0: Adams, teď na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové je přesně 6:45. Za chviličku sport a v něm hokej. Hokejová extraliga má totiž před sebou zápasy druhého kola, ve kterém se hradecký tým poprvé v sezóně představí na domácím ledě. Po výhře v derby nad Pardubicemi teď přivítá Hradec České Budějovice. No a jaký hokej se od Jihočechů dá očekávat, uslyšíte už za chviličku od útočníka Patrika Zdráhala v našem vysílání. Tak vstávejte dál s námi s Českým rozhlasem Hradec Králové. Dobré ráno.
1: Počasí.
0: Ranní teploty jsou nízko, tady v Hradci Králové kolem 10 stupňů, v Trutnově jenom 6, bylo asi před hodinou, v Rychnově nad Kněžnou 11, v Náchodě taky 11, v Jičíně 8 stupňů Celsia, takže na to ráno se určitě dobře oblékněte. No a já už se dívám na předpověď, abychom věděli, co nás čeká dnes a taky zítra. Dnes to bude tedy velká oblačnost, oblačno přechodně až zataženo, odpoledne možnost nějaké té ojedinělé přehánky a pak později večer bude oblačnost ubývat. Teploty 19 až 22 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Pak nás čeká chladná noc, bude polojasno až jasno, k ránu se ojedněle zase můžou tvořit mlhy a teploty spadnou na 9 až 6 v Broumovském Výběžku a na Broumovsku obecně, ale můžou být jenom 3 stupně Celsia, takže tam zima opravdu velká. No a zítra už bude slunečno, takže sobota bude moc pěkná, polojasná až skoro jasná, ráno opět ojedněle s mlhami a zítřejší teploty příjemné 19 až 23 stupňů.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: Víte, kde je Laponsko? Povíme vám to přesně s Markétou Hejkalovou, spisovatelkou, překladatelkou, nakladatelkou, organizátorkou podzimních knižních veletrhů v Havlíčkově Brodě a také skvělou pozorovatelkou na cestách, nejen v Laponsku. Jako obvykle v pondělí po 18. hodině.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Hokejisté Hradce nastoupí dnes v 18 hodin k zápasu druhého kola nové extraligové sezóny. Svěřenci trenéra Tomáše Martince budou chtít navázat na svůj středeční výkon, díky kterému získali 3 body na ledě mistrovských Pardubic. No a mezi úspěšné střelce se hned při prvním startu v hradeckém dresu prosadil útočník Patrik Zdráhal.
1: Užil jsem si to, myslím, že všichni, a určitě to byl super zápas od nás a důležité 3 body ještě u rivala a to určitě nám pomůže v sebevědomí a musíme to potvrdit.
2: Vy jste věděli, co by na ně mohlo platit?
1: No, tak samozřejmě jsme si ukazovali, co hrajou a spíš na se soustředili na sebe, na náš styl a plnili jsme, myslím si, že 60 minut to, co jsme měli a hrozili jsme z těch přečíslení a byli jsme dobří v útočném pásmu silní a tvořili jsme si šance, takže jsme je proměnili, to bylo super. Tím pohybem jsme je donutili k těm chybám a napadali jsme dobře. Myslím si, že jsme celý zápas prostě měli tu energii a to na ně platilo.
2: První zápas za Hradec, první gól, co to pro vás?
1: Myslím si, že jsme celý zápas prostě měli tu energii a to na ně platilo.
2: První zápas za Hradec, první gól, co to pro vás znamená?
1: Určitě mi to pomůže, si myslím, sebevědomí, že tam padlo. Jsem se s tím dobře, s klukama si rozumíme a i v lajně, takže je tam je a doufám, že to takhle bude pokračovat a těším se na další zápas.
2: Co atmosféra, jak jste si to užívali?
1: No, parádní, byl to rachot. A i ta euforie potom v šatně byla výborná a fakt jsem si to užil.
2: Možná o to víc se člověk těší teď na to první domácí utkání, protože jste nažavili fanoušky.
1: Samozřejmě, já doufám, že přijdou v hojném počtu a podpoří nás. Myslím, že lidi tady hokej milujou a těším se na tu atmosféru, jaká bude.
2: Není moc času na odpočinek, tady další zápas proti Českým Budějovicím. Co jste si řekli k tomuhle soupeři?
1: Je to víc brusivější tým než Pardubice. Pardubice jsou zkušené mužstvo. Je tam víc takových hokejistů, kteří si to dají do hole a Budějovice jsou takový spíš agresivnější typ mužstva. A myslím, že budeme hrát tu svoji hru a doufám, že zvítězíme.
2: Říká hokejový útočník Hradce Králové Patrik Zdráhal před zápasem proti Českým Budějovicím. Tomáš Borovec, Český rozhlas.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Je 7 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Sucho způsobilo zemědělcům rekordní ztráty. Hospodaření Všeobecné zdravotní pojišťovny prověří policie. Hasiči z našeho regionu uspěli v jednom z nejtěžších závodů světa. A počasí oblačno až zataženo, teploty do 22 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek, hezké ráno. Zemědělci letos přijdou na tržbách o víc než 25 miliard korun. Vyplývá to z odhadu agrární komory. Původně přitom počítala ztrátu 20 miliard. Škody způsobily hlavně sucho a vysoké ceny pohonných hmot a hnojiv. Prezident komory Jan Doležal už dříve označil sklizeň za nejhorší během posledních 15 let. Hospodaření pojišťovny VZP prověří policie. Nedávný interní audit odhalil podezřelé smlouvy a několika milionové dary pro neprůhledný spolek. Nové vedení pojišťovny podalo trestní oznámení. Potvrdila to mluvčí VZP Viktorie Plívová.
2: Audit zpochybnil například dar 7 milionů korun pro spolek, který vede bývalý zastupitel za ODS Tomáš Dušek. Spolek přitom nezveřejňuje účetní závěrky, není veřejně aktivní a vznikl krátce předtím, než dostal první příspěvek. Podle Duška bylo vše podle pravidel a peníze využil na pořádání debat s politiky.
3: Bylo to třeba na téma komerční zdravotní pojištění nebo obezita mládeže, prostě na aktuální společenská témata.
2: Bývalý šéf pojišťovny i nadačního fondu Robert Karaš výtky k nehospodárnosti odmítá.
4: Plně si stojím za tím, že veškeré ty dary, které ten nadační fond dělal, tak byly účelné, byly v souladu se statutem.
2: Z nadačního fondu mohlo být podle auditu vyplaceno téměř 14 milionů korun v rozporu s pravidly. Kristýna Šopfová, Český rozhlas.
1: Česko plánuje vystoupit z mezinárodní iniciativy Partnerství pro otevřené vládnutí. Vyplývá to z dokumentu Ministerstva spravedlnosti, který získal Český rozhlas. Úřad to zdůvodňuje úsporami. Stát má ročně ušetřit asi 500 000 korun. Krok ale kritizuje mimo jiné organizace Transparency International. Podle ní jde o oslabení hlasu občanské společnosti. Dva hasiči z Nové Paky společně s kolegy z Velkého Poříčí se postavili na start jednoho z nejnáročnějších týmových závodů světa. V Dolomitech zvládli extrémní kombinaci disciplín. Mezi 101 amatérskými týmy vybojovali 48. místo.
5: Tento závod je známý tím, že kombinuje několik extrémně náročných sportů v horském prostředí. Závodníci musí zvládnout prudké výstupy, technické sjezdy na horském kole, let na paraglidu i divokou vodu. Právě všestrannost a týmová spolupráce dělají z této soutěže jednu z nejtěžších sportovních výzev svého druhu. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: Na východě Čech dnes bude oblačno až zataženo, teploty mezi 19 a 22 stupni, na horách kolem 15. Biozátěž je dnes na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na dálnici D11 pozor na omezení, respektive na trase Jaroměř Hradec Králové v obci Holohlavy je silnice uzavřená, pokračuje tam oprava mostu, držte se objízdné trasy.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: A
6: Páteční dobré ráno. Pokračuje na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Zdraví vás Jakub Schmidt od mikrofonu. Máme 4 minuty po 7 hodině, teď přesně v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. No a další reportáž za chviličku bude o posílené spolupráci Českého rozhlasu s hasiči, policisty a záchranáři, tak, abychom byli lépe připraveni na povodně, požáry i kybernetické a bezpečnostní hrozby. Za chviličku o tom tedy víc v reportáži. V Bleskovce dobrého rána si pak zahrajeme o naši rozhlasovou propisku a i dnes ještě taky o vstupenky, o 2 vstupenky na narozeninový koncert skupiny 6 na chodníku, který bude už příští týden ve čtvrtek 24. září od 19 hodin v Městském divadle doktora Josefa Čížka v Náchodě. Tak vám přeju hodně štěstí a ještě jednou dobré ráno. Hezký pátek 18. září.

0: minut, takže za 4 minuty už bude 7:45. Dobré ráno, hezké vstávání v pátek 18. září. No a teď budeme mluvit o krizové komunikaci Českého rozhlasu. První ověřená informace ve vysílání do 13 minut po oznámení. Tak má nějak vypadat posílená spolupráce Českého rozhlasu s hasiči, policisty a záchranáři. Společně připravují podrobně scénáře krizové komunikace pro 22 typů mimořádných situací, včetně třeba blackoutu, chemické a radiační havárie nebo rozsáhlého výpadku komunikačních sítí.
1: Při krizové komunikaci může být často problém nefunkční infrastruktura, jako je internet, elektřina a podobně. V takových případech je pak rádiové vysílání ze všech možných komunikačních kanálů nejjednodušší, jak říká ředitel hasičů Petr Ošlejšek.
2: Rozhlasové vysílání vlastně má ten jeden obrovský benefit, že pokud je ten vysílač napájen elektrickou energií a pokud obyvatelé mají radiový přijímač, což je dneska vlastně každé vozidlo, tak vlastně mohou ty zprávy dostávat i tehdy, jestliže třeba dojde k výpadku infrastruktury mobilních operátorů nebo vůbec jakoby internetu a komunikačního prostředí.
1: Zároveň se testuje i technologie ASA, která u digitálních přijímačů umí probudit vypnuté rádio a přepnout třeba na stanici Českého rozhlasu. Podle složek integrovaného záchranného systému je klíčové třeba taky to, aby lidé v okolí zásahu o situaci měli pravdivé a spolehlivé informace, popisuje ředitel Národního operačního centra policejního prezidia František Habada.
3: Protože sociální sítě, tam se vyrojí najednou spousta informací, které jsou fejkové, které vůbec neodpovídají a právě potom nám komplikují trošku ten samotný zásah i na tom místě všem těm složkám IZS.
1: Záchranáři proškolili už zhruba 20 reportérů v první pomoci a pomáhali tvořit takzvané zásahové kufry pro redaktory v terénu a v krizových situacích. K čemu slouží, říká koordinátor projektu a šéf vědecké redakce Českého rozhlasu Martin Pařízek.
4: Ten člověk má 24 hodin opravdu sebou všechno, co potřebuje. Od základních léků je tam i zdroj elektrické energie, multifunkční nůž, náhradní baterie, speciální vesta, FFP filtry, filtr na vodu a zásob jídla, pití.
1: Kromě toho obsahuje třeba taky další možnosti připojení, aby se redaktor mohl spojit s centrálou i při výpadku systému. Kufry pomáhali dávat dohromady záchranáři, říká náměstek ředitele pražské záchranné služby Zdeněk Křivánek.
5: My jsme při jeho koncepci vycházeli ze zkušeností našeho MSC týmu, což je tým, který je právě určen pro nasazení při mimořádných událostech, živelných katastrofách a podobně.
1: Tuto spolupráci už záchranné složky vyzkoušely třeba při požáru haly 34 ve Zlíně, kde Český rozhlas informoval obyvatele obcí a měst v okolí třeba o splodinách ve vzduchu a nebo o proletajících dronech. Už teď existují taky kontaktní seznamy a síť odborníků, kteří se na krizovém vysílání budou v dané situaci podílet. Vznikly taky podklady pro první minuty a hodiny vysílání a připravená je i varianta, kdyby nebylo možné vysílat ze sídla v pražské budově na Vinohradské 12. V budoucnu vznikne taky třeba speciální web pod značkou iRozhlasu, kde lidé najdou, jak se na krize nejlépe připravit a bude sloužit hlavně jako prevence. Podle ředitele zpravodajství Českého rozhlasu Ondřeje Suchana začal celý projekt spolupráce vznikat zhruba před rokem.
6: Často jsme připraveni na událost, která už nastala. Povodně nastaly několikrát, tak víme asi, jak se v danou chvíli chovat, ale ve chvíli, kdy přišla například pandemie nebo jiné události, které jsme nezažili, nebo ten blackout loni v červenci, tak jsme se rozhodli, že musíme být připraveni na věci, které ještě nenastaly.
1: Podobnou spolupráci začínají složky IZS budovat třeba i s Českou televizí. Tam je situace například s přenosem obrazu ale složitější. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
7: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: pátek 18. září, dnešek je 261. dnem v tomto roce, svátek má Krištof, no a co nás čeká dnes venku?
1: Počasí.
0: Dnes v pátek tam bude velká oblačnost, teď ráno může být polojasno, ale zatáhne se, přes den bude oblačno, přechodně až zataženo, odpoledne taky nějaká ta přeháňka může být, ojediněle tedy později večer bude oblačnost zase ubývat a teploty dnes maximálně 19 až 22 stupňů, na horách 14 až 17.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: Myslím, že mi dáte za pravdu, když řeknu, že maso po sečuánsku je ostré a aromatické jídlo, jak jinak, když je inspirované čínskou kuchyní. No a přesně to si v sobotu uděláme i my. Podávat budeme pikantní kuřecí prsa se žampiony, chili papričkami a medem. Bude to dobré, ale ostré.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Je tady čas na dnešní ranní soutěž. Připomínám, že hrajeme celý tento týden o vstupenky na koncert, narozeninový koncert skupiny 6 na chodníku, která oslaví 20 let spolu s vámi na jevišti Městského divadla doktora Josefa Čížka v Náchodě příští týden ve čtvrtek, tuším, že to je 24. září od 19 hodin. No a jako hosté tam budou třeba herec Jan Vápeník, jazzová zpěvačka Jana Koupková, taky Milon Čepelka a další, bude to určitě velká paráda. A k tomu ještě taky dneska něco přidáme, propisku tady pro vás máme. Takže 726 46 46 46 naše telefonní číslo, zase se ptáme, kdo je to, a já si myslím, že tuhle tu dámu poznáte hned. Ona takhle reagovala, když před lety zvítězila v anketě Šarmantní osobnost.
1: Já jsem nadšená a hlavně jsem v úžasné společnosti, když jsem viděla vaše předchozí vítěze a i Káju Gota, který myslím, že v roce 2007 získal tady to nádherné ocenění, vážím si toho, nádherný.
0: Ale to není těžké, vidíte, tak zavolejte.
2: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Tak a koho pak máme na telefonu? Dobrý den, Český rozhlas Hradec Králové, halo.
3: Dobrý den, tady je Hana Strutnová.
0: Dobrý den, paní Hanko, moc vás zdravíme. Tak koho jste poznala? Kdo myslíte, že to byl?
3: No tak to je bez váhání, Lucie Bílá.
0: No vidíte to, jak
3: a
0: to bylo.
3: A byla jsem i přítomná.
0: Krásný takhle a jednoduchý v pátek. Byla jste přítomná tenkrát, když Lucie Bílá?
3: Přesně, ano, jak dojížděla na poslední chvíli s rodiny.
0: Ano, tak si to krásně pamatujete. No tak já doufám, že zítra dojede včas do Hvězdných návratů po 16. hodině, protože ty budou právě věnované Lucie Bílé, takže se dozvíte, jak začínala, o čem snila kdysi, jak změnila svůj život, když se stala slavnou. No a představíme vám ji nejenom jako zpěvačku, ale taky jako herečku, vypravěčku, anekdot a návštěvníci nejrůznějších zábavných pořadů, protože všechny tyhle ty role perfektně zvládá a má je moc ráda. Takže zítra Hvězdné návraty budou patřit Lucie Bílé. No a v neděli pak, to už možná paní Hanko taky víte, v neděli pak oslavíme po 16. hodině 80. narozeniny Daniely Kolářové ve Hvězdných návratech, takže to bude taky určitě paráda. Takže buďte s námi i o víkendu. No a teď vám blahopřeju, užijte si příští týden 6 na chodníku v Náchodě. Mějte se krásně, vydržte na telefonu, naschledanou.
3: Děkuji vám, hezký den.
0: 7 hodin 25 minut, za 5 minut už bude půl osmé. Přejeme hezký den samozřejmě i vám všem.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Písničky, které nestárnou.
1: Bílou pleť jako sníh za to hlavu položím a na ústech med, proto snad vydržím spíš.
0: Písničky, které nestárnou.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: V Jaroměři začíná vojenské cvičení armády Safeguard, potrvá do 25. září. Vedení radnice upozorňuje obyvatele, že můžou zaznamenat zvýšený pohyb vojáků, včetně bezpilotních dronů. Součástí cvičení bude i střelba. Pohyb cyklistů mezi Jilemnicí a Martinicemi v Krkonoších je bezpečnější. Funguje tam nová cyklostezka. Lidé už nemusí jezdit po frekventované silnici. V budoucnu může vzniknout i propojení do volnočasového areálu Hraběnka. Základní úroková sazba zůstane na hodnotě 3,75%. Rozhodla o tom Bankovní rada České národní banky. Jde o očekávaný krok. Někteří členové rady avizovali, že pro změnu sazeb není důvod. V Polsku by podle amerického prezidenta Donalda Trumpa mohla vzniknout americká vojenská základna. Napsal to na své sociální síti Truth Social. Varšava usiluje o větší přítomnost vojáků ze zemí NATO. Fotbalisté Plzně prohráli ve svém úvodním zápase v hlavní fázi Evropské ligy. Na belgický celek Saint-Gilloise nestačili 0-3. A jaké bude počasí? Oblačno až zataženo, teploty na východě Čech mezi 19 a 22 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na výjezdu z Náchoda směrem na Trutnov pozor na omezení v Dolní Radechové, kde se pohybuje těžká technika. Pokračuje tam stavba tunelu pro obchvat Náchoda.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: právě denní tisk.
1: Jestli jste ještě dnes nečetli noviny, tak to uděláme teď společně v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, 7 hodin 38 minut. No a v novinách se píše třeba o tom, že Rychnov nad Kněžnou se stal teď na týden centrem evropské akvaristiky. Do neděle se tu koná největší nekomerční výstava na kontinentu. Obdivovatelé pestrobarevných exotických ryb, pečlivě sestavených podvodních prostředí nebo terarijních zvířat z celého Česka i ze zahraničí míří v těchto dnech do Rychnova nad Kněžnou. Zdejší klub chovatelů akvaristů už 5 dekád pořádá největší výstavu svého druhu v Česku a vlastně i v celé Evropě. Na rozdíl od akvaristických burz ve velkých městech je totiž výstava Aqua Expo v Rychnově nad Kněžnou nekomerční. Nejde tedy o to prodat vlastní produkci. Chovatelé chtějí ukázat to nejlepší ze svého oboru. Tak se můžete přijet také podívat do Rychnova nad Kněžnou až do neděle tahle výstava. A podrobnosti k tomu najdete v Mladé frontě dnes v příloze Kraj Hradecký. Já už se dívám také do hradeckého deníku. Odbor v Hradci povolil stavbu nového sídla Lesů České republiky. Hradecký odbor životního prostředí udělil souhlas k výstavbě nového administrativního centra Lesů České republiky na Novém Hradci Králové, které nahradí nevyhovující sídlo ze 70. let. Moderní dřevostavba si vyžádá rozsáhlé kácení stromů, včetně zásahů do lesního porostu. Nové sídlo podniku by se mohlo začít stavět už příští rok, jak se píše v dnešním regionálním deníku. Článek ještě pokračuje, takže si tady můžete dočíst podrobnosti. No a já se ještě mrknu na stránky dnešního Práva. Tady je velký článek k tomu, že budou se udělat ceny Thálie a Petr Nárožný dostane Thálii za celoživotní mistrovství například. Divadelní ceny Thálie se udělují za výjimečné jevištní výkony v oborech činohry, opery, baletu, muzikálu a operety, loutkového divadla i alternativního divadla. Oceněni budou i umělci za celoživotní mistrovství, no a letošní ceremoniál s udělením se odehraje 3. října v Národním divadle v Praze. Nominace a ocenění v letošním 33. ročníku oznámila včera pořádající herecká asociace. Během slavnostního večera bude vyhlášeno celkem 20 laureátů. No a cenu za celoživotní mistrovství dostane v oboru činohry třeba Petr Nárožný a Zdena Herfortová, také operní pěvec Luděk Vele, tanečnice Nelly Danko a nebo herečka Jaroslava Krečmerová. Tak a víc v článku, který ještě mnohem obsáhlejší na straně číslo 17 v dnešním pátečním Právu. Podívejte se. Yeah.

0: O vstupenky na koncert, narozeninový koncert kapely 6 na chodníku už jsme si zahráli dnes v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Tak jenom připomenu, že tahle ta kapela bude hostem i našeho dnešního dopoledního vysílání po 11. hodině, kdy se právě taky vám tak trošičku představí, takže určitě poslouchejte. No a ještě předtím bude hostem pátečního Habaděje taky Martin Moravec, český novinář a hlavně úspěšný autor bestsellerových knižních rozhovorů a biografií s výjimečnými osobnostmi, takže se s ním taky můžete přijít potkat. Martin pochází z Rychnova nad Kněžnou, jestli si dobře pamatuju, i o tom se určitě bude mluvit. Zítra totiž se záchranářem, leteckým záchranářem taky Markem Dvořákem budou mít autogramiádu v obchodním centru Futurum tady v Hradci Králové, kdy budou podepisovat vlastně nejnovější knížku právě o Marku Dvořákovi. Knížka se jmenuje Už letím, je tuším už druhá o něm, takže zítra ve Futuru v Hradci Králové. No a dnes tedy Martin Moravec u nás v pátečním Habaději od 9 do oběda s Ladou Klokočníkovou a vysíláme opět po prázdninách z naší kavárny, takže se na vás moc těšíme.
1: Počasí.
0: Dneska nás venku čeká velká oblačnost, bude oblačno přechodně až zataženo, odpoledne taky bude možnost nějaké přehánky ojedinělé, pak později večer bude oblačnost ubývat a teploty dnes 19 až 22 stupňů, maximálně na horách 14 až 17 stupňů. Tak a za chviličku už co v učebnicích nebylo, naše tradiční pravidelná ranní rubrika s Martinem Písaříkem, dneska to bude o tom, jak rychlé můžou být vlny tsunami, tak si za pár minut po písničce poslechněte.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
2: Charm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
3: Moderátorka a hlasatelka Saskia Burešová v létě oslavila kulaté narozeniny. A tak na oslavy, ale i na podzimní plány se zeptáme v úvodu našeho magazínu. Sestry Lagronovy poví, co všechno obnáší vzdušná akrobacie. V módních trendech probereme nadčasovou podzimní módu a v kosmetickém rádci představíme novinku v omlazování pleti PDRN.
2: Charm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
4: Začínám.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že tsunami mohou putovat oceánem rychlostí až kolem 700 km v hodině? Tsunami z japonštiny vlna v přístavu je soubor vln na hladině oceánu, které vznikají při náhlém pohybu mořského dna. Nejčastější příčinou jsou silná podmořská zemětřesení. Z fyzikálního hlediska má tsunami velmi dlouhou vlnovou délku, často v řádu stovek kilometrů. Rychlost takové vlny závisí na hloubce oceánu. Na hlubokém oceánu se tsunami šíří velkou rychlostí, ale její výška je obvykle velmi malá, často jen v řádu centimetrů, proto ji tam není snadné zaznamenat. Jakmile se však vlna přiblíží k pobřeží do menší hloubky, její rychlost klesá a energie se začne soustřeďovat do výrazně rostoucí výšky vlny. U pobřeží tak může výška tsunami výrazně narůst, někdy až do desítek metrů. Kvůli své dlouhé vlnové délce se tsunami může šířit napříč oceány na vzdálenosti tisíců kilometrů s relativně malými ztrátami energie. I proto mohou vlny vzniklé v jedné oblasti zasáhnout vzdálená pobřeží. Samotný vznik tsunami nelze vždy předem spolehlivě předpovědět. Varovné systémy dokážou reagovat až na zaznamenanou událost, nikoli jí zabránit.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Osm hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Kraj otvírá druhý ročník programu Hack the Culture. Odpočinková zóna Cidlina v Jičíně bude hotová na jaře. Hradečtí hokejisté nastoupí doma proti Českým Budějovicím. A počasí oblačno až zataženo, teploty do 22 stupňů. Zprávy a Radek Půlžábek, hezké ráno. Studenti středních škol v našem regionu, kteří chtějí pořádat vlastní kulturní akce, opět získají podporu. Kraj otvírá společně s Institutem pro vzdělávání a inovace druhý ročník programu Hack the Culture. Studenti můžou získat až 20 000 korun. Přihlašování začne 1. října.
5: Královéhradecký kraj na program vyčlenil 150 000 korun. Peníze doplní mentoring a konzultace s lidmi z oblasti kultury nebo propagace. Studenti si tak můžou vyzkoušet organizaci akce od prvního nápadu až po její realizaci, včetně plánování rozpočtu nebo propagace. Hlásit se můžou jednotlivci i týmy s nápady na koncerty, výstavy, divadelní představení, workshopy nebo komunitní akce. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
4: Stavba odpočinkové zóny Cidlina v Jičíně bude hotová příští rok v březnu. V největším parku města vzniknou cyklostezky, pump track a skatepark. Aktuální práce popisuje mluvčí radnice Jan Jireš.
6: Práce probíhají na cyklostezkách a chodnících. Pokládají se také základy hřišť a herních prvků, modeluje se pump track a probíhá výstuž skateparku. Práce na korytu řeky Cidlina jsou hotovy a výsadba zeleně je provedena přibližně z 50%.
4: V Česku dnes začíná třetí ročník Reuse dnů. Akce upozorňuje na plýtvání a nadbytečnou výrobu věcí a ukazuje možnosti dalšího využití. Podle Reuse federace se každý rok zapojuje víc měst a lidí. Součástí jsou například výměny věcí, opravárenské dílny nebo další akce zaměřené na opětovné využití výrobků.
0: Sport.
4: Hokejisté Hradce Králové nastoupí v 18 hodin k zápasu druhého kola extraligové sezóny. Po výhře 5-3 v derby na Pardubickém ledě přivítají České Budějovice. Podle útočníka Patrika Zdráhala se dá očekávat jiný styl, než kterým hráli Pardubice.
7: Je to víc brustivější tým než Pardubice. Pardubice jsou zkušené mužstvo. Je tam víc takových hokejistů, kteří si to dají do hole a Budějovice jsou takový spíš agresivnější typ mužstva. Já myslím, že budeme hrát tu svoji hru a těším se na tu atmosféru, jaká bude. A doufám, že zvítězíme.
0: Počasí.
4: Na východě Čech dnes bude oblačno až zataženo, teploty mezi 19 a 22 stupni, na horách kolem 15. Biozátěž je dnes na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Na dálnici D11 pozor na omezení ve směru Praha-Jaroměř před exitem 62 u odbočky na Chlumec nad Cidlinou. Tam stojí porouchané nákladní auto.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Zdraví vás i teď, chvilku po 8 hodině, po zprávách s Radkem Půlkrápkem. Jakub Šmit od mikrofonu Dobrého rána Českého rozhlasu Hradec Králové. Dobré ráno, hezký pátek, ať se dál hezky tráví čas s Českým rozhlasem Hradec Králové. No a my se za chviličku společně vypravíme do areálu gymnázia v Nové Pace, kde otevírají dnes novou sportovní halu za více než 100 milionů korun. Kdo všechno ji bude využívat, o tom nám řekne víc přímo z místa Kateřina Kohoutová. No a hostem po 8:30 pak bude Andrea Kolová z Jaroměře, letošní mistr tradiční rukodělné výroby, kterou za její umění ocenila tímto titulem Rada Královéhradeckého kraje. No a Andrea se věnuje unikátní a prastaré výšivce rybími šupinami. Je to opravdu unikátní záležitost, tak si o tom s ní po 8:30 povídáme, nebo popovídáme v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Zdravíme vás ještě jednou a teď už Michal David.

0: 8 hodin 9 minut. Petr Novák dospíval v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. No a stavbaři, jak jsem říkal před chvílí, dokončili v areálu gymnázia v Nové Pace novou sportovní halu, nejenom pro hodiny tělesné výchovy, ale také pro další sportovní aktivity. Halu slavnostně otevřou právě dnes. Tato moderní stavba za víc než 100 milionů korun nabídne zázemí nejenom pro sport a nejenom gymnazistům. Komu dalšímu bude tedy sloužit? To už je první otázka na Kateřinu Kohoutovou, která je přímo na místě. Dobré ráno, Kateřino.
1: Dobré ráno, tak samozřejmě bude sloužit také studentům střední pedagogické školy a nového pedagogického licea, které jsou ve stejné budově jako gymnázium, ale i dalším středoškolákům tady na Nové Pace, protože tělocvičny tady ve městě středním školám chybí a nemají nebo mají k dispozici pouze malé prostory. Takže se v nové hale bude střídat hned několik škol, využívat ji budou i sportovní kluby a kroužky a měl by být vymezen také prostor pro veřejnost. Vypadá to ale, že ten rozbrh bude nabitý, takže ty hodiny pro veřejnost teprve budou mít lidé k dispozici později.
0: No a proč je ta stavba tak důležitá?
1: No právě proto, co už jsem zmínila, že středoškoláci tady v zimním období nemají v podstatě pořádné prostory, kam by na tělocvik chodili. Ty tělocvičny tady chybí, anebo opravdu jsou hodně malé. Proto pokud je pěkné počasí, tak cvičí venku, využívají venkovní hřiště a areály. Ale teď konečně tady budou mít tu možnost chodit do sportovní haly, i když někteří to mají, pravda, trochu dál od škol, ale aspoň je nebudou muset učitele nahrazovat jinými hodinami, což se někdy v minulosti stávalo.
0: A můžeme, Kateřino, malinko popsat, jak ta nová hala vypadá, co tam všechno je, nejenom v té hale, ale i v jejím okolí?
1: Určitě. Tiše studentům závidím, protože je opravdu pěkná. Vznikla konkrétně v zadní části areálu gymnázia. Její součástí je také velká sportovní plocha s hledištěm, takže se tady bude fandit o 106. Dále tady také posilovna, nářadovny, šatny, umývárny a dlouho očekávaná velká horolezecká stěna. Všechny vstupy do tělocvičny jsou bezbariérové, takže se sem dostanou i žáci se zdravotním, nebo teda třeba fanoušci,

0: počasí.
1: Meteorolog Jaroslav Tuček nám dnes ráno poví, jak bude. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak povídejte, co vidíte v předpovědi na pátek, na dnešek.
2: No tak dneska nás bude přecházet rozpadající se studená fronta, takže ta nás bude ovlivňovat hlavně svojí oblačností, nicméně i nějaká kapka jedna se objevit může, takže očekáváme oblačnou, přechodně až zataženou oblohu s tím, že v průběhu odpoledne je možnost nějaká výjimečná přehánka. Později večer pak ta oblačnost bude ubývat. 19 až 22 stupňů to budou maximální teploty, na horách maximální teploty od 14 do 17 a vítr ten bude foukat mírný od západu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Rostlové podmínky po celý den dobré až velmi dobré a bio to je na jedničce mírná zátěž.
1: Tak si užijte pátek všichni, no a jaký bude víkend, mě taky zajímá, prý bude docela příjemný, hezký.
2: Určitě, hlavně ta sobota bude hodně slunečná, v noci na sobotu polo a

0: jasno až jasno. Kránu se mohou utvářet ojediněle i mlhy. No a teploty 9 až 6 stupňů Celsia. Zase v broumovském výběžku tam ty teploty budou nejčastěji kolem 3 stupňů. No a vítr slabý proměnlivý do 3 metrů za sekundu. Přes den polojasno až skoro jasno. Ranní mlhy se budou rychle rozpouštět. No a maximální teploty 19 až 23 stupňů Celsia. Na horách 15 až 18 a vítr mírný od západu až jihozápadu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. No a v neděli začneme v celku slunečno, polojasno, ale v průběhu dopoledne se od severozápadu začne zvětšovat oblačnost a k večeru nebo později odpoledne se místy od severozápadu bude objevovat déšť nebo přehánky. No a ke konci dne na přelomu neděle a pondělí ty srážky budou ustávat.
1: A teploty?
0: Co se týká teplot, 14 až 10 minima, maxima 19 až 23. No a v neděli bude trošku foukat, tam bude foukat vítr od jeho západu až západu o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu.
1: Já myslím, že hezký výhled na víkend, tak se ho všichni užijte samozřejmě, vy taky, Jaroslave, a mějte se moc hezky.
0: Děkuji
1: za předpovědi. Naschledanou.
0: Hezký den, naslyšenou.
1: Tak a ještě pohled na hodiny v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové je 18 minut po 8.
2: Páteční habaděj s Ladou Klokočníkovou živě z naší rozhlasové kavárny každý pátek od 9 do 12 hodin.
3: Prvním poprázdninovým hostem naší rozhlasové kavárny bude novinář a spisovatel Martin Moravec, autor oceňované série knižních rozhovorů s výjimečnými osobnostmi. Přestože se o něm ví, že se rád ptá, tentokrát se budeme ptát my, a to už po 10. hodině. Po 11. pak v kavárně přivítáme náchodskou kapelu 6 na chodníku, se kterou si připomeneme 20 let na scéně.
2: Přijďte do naší rozhlasové kavárny nebo poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. We'll be right back.

Láska. Yes, we can. Pátek 18. září. Svátek mají chlapi nosící Krista v srdci. Nositelé jména Krištof. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Kanadský novinář Henry Jervis Raymond a bývalý bankéř George Jones založil jeden z nejvlivnějších světových deníků The New York Times před 175 lety v roce 1851. Přehrada Desná v Jizerských horách se protrhla před 110 lety v roce 1916. Jen rok po otevření voda smetla část obce a zemřelo 62 lidí. Jedná se o největší katastrofu spojenou s havárií přehrady v našich zemích. Do několika stovek cestujících čekajících v kolejišti na osobní vlak do Adamova vjel na nádraží v Brně Židenicích opožděný rychlík přesně před 85 lety v roce 1941. Většina z čekajících byly dělníky adamovských strojíren a brzy ráno ještě za tmy cestovali do práce. 18 z nich přišlo o život a mnoho dalších bylo zraněno. Strojvedoucí rychlíku nehodu ani nepostřehl a teprve v cílové stanici zjistil následky. První vesmírná turistka a současně první Iránka muslimka Anuše Ansari vzlétla na palubě Sojuzu do vesmíru před 20 lety. Její hlavní doménou je ale podnikání. Žatec a krajina žateckého chmele se staly před 3 lety součástí světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. 55 má 7-násobný vítěz Tour de France cyklista Lance Armstrong. O všechna vítězství vinou dopingu přišel. A 45. narozeniny má bývalý kapitán fotbalové Sparty David Lafata. Já přeju hezký pátek a skvělý víkend.

0: uhelné sklady. Dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
1: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Pohonné hmoty v Česku zdražují, vyplývá to z údajů společnosti CCS. Cena benzínu stoupla od minulého týdne o 7 haléřů za litr na 4,40 korun 29 haléřů. Je tak nejdražší za poslední 4 roky. Nafta stojí průměrně 48 korun 25 haléřů. Rychlíky z Prahy do Hradce Králové a Trutnova má od roku 2028 převzít RegioJet. O výsledku tendru informovala společnost v tiskové zprávě. Linku doteď obsluhují České dráhy. Proti rozhodnutí ministerstva dopravy se může dopravce během 15 dnů odvolat. Rokytnice v Orlických horách nechá opravit historickou budovu radnice. Některé práce už začaly. Dělníci například demontovali starý kotel, nahradí ho kotlem na biomasu. Česko dnes navštíví jordánský král Abdaláh II. Jednat má s prezidentem Petrem Pavlem a premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Tématem setkání bude mimo jiné aktuální situace na Blízkém východě. Fotbalisté Plzně prohráli ve svém úvodním zápase v hlavní fázi Evropské ligy. Na belgický celek Saint-Gilloise nestačili 0-3. A jaké bude počasí? Oblačno až zataženo, teploty na východě Čech mezi 19 a 22 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Dopravní nehodu máme hlášenou v centru Hradce Králové. Pozor na Pospíšilově ulice, na křižovatce s Hradební se tam srazila dvě auta.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Je 8 minut po půl deváté, Český rozhlas Hradec Králové vám stále přeje hezké vstávání. No a v dobrém ránu vám teď představíme dalšího laureáta, letošního mistra tradiční rukodělné výroby. Nedávno tu byl Tomáš Bartoš ze Dvora Králové, možná si vzpomínáte, který se věnuje modrotisku. No a dnes je naším hostem Andrea Kolová z Jaroměře, která zase ovládá starodávné vyšívání rybími šupinami, což je opravdu unikátní a výjimečné a právě za to jí také Královéhradecký kraj ocenil tímto titulem. Takže Andrea, vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Co jste na to říkala, když jste se dozvěděla o tom, že budete takhle odměněna?
1: Tak já jsem, mě v první řadě vyhrkly slzy do očí, protože to byla neskutečná čest a radost. Takže opravdu mě zalila velká radost, já jsem a pocit zodpovědnosti. Hmm.
0: Je určitě, protože vy vlastně oživujete nebo necháváte žít prastarou techniku. Co je to vůbec teda vyšívání rybími šupinami? Kdybychom to měli popsat malinko, protože já jsem se s tím nikdy nesetkal. Setkal jsem se s vyšíváním třeba opasku pavým perem, pavým peřím, ale šupinami to ne.
1: Tak je to vlastně technika, která u nás byla hodně rozšířená v jižních Čechách, v oblasti rybníků a vlastně lidi si tím pošívali krásné oděvy. Hmm. Ta technika vlastně přišla už někde v 18. století v klášterních prostředí, kde vlastně vznikaly různé výšivky a u nás se rozšířila právě v tom 19. století právě mezi ty lidi běžného typu. Ale není to jenom naše tradiční technika, ona byla rozšířená po celém světě.
0: Mm-hmm. Já tak předpokládám asi tam, kde měli hodně ryb, to znamená nejenom na Třeboňsku, ale ve světě třeba, já nevím, napadá mě Středomoří, Itálie, asi tam taky.
1: Tak máte pravdu, protože vlastně ona už v renesanci se používala ta rybí šupina k výrobě knoflíků, ale vlastně jako ta výšivka je doložená z různých zdrojů až v tom 18. Mm-hmm. století. Mm-hmm. A ty výšivky vlastně byly prvně představeny na vídeňské výstavě roku 1873. Aha. A tam byly třeba z Dánska výšivky, takže opravdu to není jenom unikát jako takový výstřelek, ale je to vlastně regulární technika.
0: No a jak jste se k tomu dostala vy, nebo když jste se potkala poprvé s touhletou technikou vy, já ještě musím říct, že vy pocházíte ze Slovenska, ale v Josefově jste vyrůstala,
1: ano.
0: Takže asi nějaké umělecké vlohy možná v sobě máte, ne? Asi
1: tak,
0: od malička.
1: Snad jo, protože vlastně oba dědové hráli na všechny možné nástroje, maminka krásně malovala, tvořila, babička vyprávěla pohádky jen tak z hlavy, tak si myslím, že nějaký kousek ve mně bude. Jak jsem se k tomu dostala, v podstatě my jsme hodně cestovali s rodičema, takže i v nějakých muzeích, zámcích a podobně jsem se s tím setkala, ale vlastně hlavním impulzem byla paní, která pochází z Českých Budějovic a která mě trošku navedla na tento směr. No a pak ta práce byla taková nejdřív společná a potom už samostatně jsem se věnovala právě zjišťování vlastně, co to je,
0: jak
1: čištění
0: to
1: a podobně.
0: Hmm. Hmm. No a tak, když jste to viděla, tak jako hned jste si řekla, chtěla bych to zkusit, jako chtěla bych to umět taky.
1: No, mě spadla brada v první řadě a řekla jsem si, je, tak tohle asi jako nebudu umět, protože původně jsem vlastně dělala orientální kostýmy, protože se věnuju taky orientálnímu tanci. A tahle technika mě zaujala právě tou podobností těch flitrů, ale je to přírodní materiál a já přírodní materiály miluju. Tak. Mm-hmm. Takže jsem říkala, jo, to zkusím. A byla to láska na druhý pohled.
0: Na druhý. Na druhý.
1: Ano.
0: Co vás na tom nejvíc jako chytlo, baví?
1: Ta tvorba samotná. To, že vlastně z něčeho, co je odpad, může vlastně vzniknout něco krásného, co udělá radost a dokonce i něco praktického, protože se tím dají třeba pošívat i kabelky, záplaty a podobně. Mm-hmm. A souvisí to vlastně i s tou činností v cirkulárním centru tady v Hradci Králové, kde se vlastně snažíme ty odpadové materiály vrátit do života.
0: Mm-hmm. K tomu se taky ještě určitě dostaneme, co to je cirkulární centrum, jenom kdybyste měla posluchačům jako přiblížit, co to je.
1: Tak vlastně cirkulární centrum je dílná skupina lidí, kteří se právě věnují edukaci a toho, že vlastně ty věci, které dneska považujeme třeba za odpad, tak nemusí skončit jako odpad, tak v kostce a snažíme se taky trošku ty lidi navádět na ekologii a udržitelný životní styl.
0: Já vím, že děláte i workshopy, že budete mít taky jeden tady v Hradci Králové, ano, právě v tom cirkulárním centru. Tak si všechno řekneme po písnice, taky mě zajímá vlastně, jak se to dělá všechno. Jinak můžeme ještě říct teda, kde tu výšivku třeba rybí šupinou najdeme, to znamená na kabelkách, na šatech, na krojích dřív.
1: Polštářky. Můžou to být obaly na knihy, vlastně může to být našitý na úplně všem.
0: Tak se moc těším po písničce, že budeme dál pokračovat a trošku mi ukážete, jak se to dělá a v čem vlastně ta technika spočívá. Naším hostem je Andrea Kolová z Jaroměře, letošní mistr tradiční rukodělné výroby.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, naším ranním hostem je dnes Andrea Kolová z Jaroměře, letošní mistr tradiční rukodělné výroby, kterou za její umění ocenila Rada Králové Hradeckého kraje. Jinak Andrea se věnuje unikátní a prastaré výšivce rybími šupinami, jak už jsme říkali, na kterou, kdyby to tak bylo jinak, tak klidně se ozvěte. Andrea, jste narazila při svých toulkách po jižních Čechách, tam vás to uchvátilo, začala jste pátrat, jak se to dělá, a čím víc jste objevovala, tak tím víc vás to vtahovalo a chtěla jste o tom vědět víc a víc. Je to tak?
1: Ano. Nějak?
0: Jak vůbec vypadalo teda to pátrání? Takže jste hledala někoho, kdo to umí?
1: No, v podstatě já jsem s tou paní Dagmar z Českých Budějovic vlastně řešila ty první krůčky v té technice, kde ona mě vlastně popisovala, protože ona trpěla silnou artrozou v rukou a popisovala mi, jak to asi čistí, ale samozřejmě nikdo vám jakoby neprozradí svůj recept na to čištění.
0: A takže to čištění je tedy základ? To vyčistit je,
1: no,
0: určitě, rybí šupinu?
1: Určitě, kdo by chtěl nosit na sobě něco smradlavého, kluzkého a podobně. Ano, to je základ vlastně a pak už je to radost. A ten základ je opravdu smradlavá záležitost, nepříjemná a obzvlášť, když bydlíte v bytě, nemáte dům, někde nějakou černou kuchyň a podobně, tak je potřeba vlastně ty šupinky řádně vyčistit a donutit je, aby zůstaly pružný, nelámaly se a vlastně...
0: Aby se nekroutily taky, když si dáme šupinu z kapra do peněženky, tak ji máme zkroucenou celou.
1: Ano,
0: a jak se to teda dělá? To musí být náročný tohleto.
1: Jak říkám, nikdo neprozradí jen tak svůj recept, ale já používám kapří šupinu. U nás je vlastně taková nejvíc dostupná, za to se nejhůř čistí, to je jak ta zkratka v těch horách, že jo. Ale v podstatě trvá to čištění zhruba 18 až 20 dní. Ty šupiny nejdřív každý den peru, máčím v čisté vodě, pak přidávám mýdlo, pak se čistí kartáčkem na zuby z obou stran, pak se zase pere v čisté vodě a pak je vlastně lisuju a suším.
0: Já tady mám takovou poučku, jenom abychom si to řekli, jestli to tak je. Prostě vyšívání rybí šupinou je vytváření dekorativních vzorů perleťového lesku z šupin na textilu.
1: Tak.
0: Tak, to jenom tak, abychom si to uměli v hlavě představit. Už jsme teda tu šupinu vyčistili, už ji máme, co s ní děláme dál. Potom vystřihujeme třeba nějaké...
1: Pak z ní máme radost.
0: Radost, ano. Z toho, že krásně voní.
1: Ano, ano, že krásně vypadají. A pak vlastně samozřejmě já mám nějaké vzory, beru je z přírody a vystřihují se různé lístečky, okvětní plátky a srdíčka, prostě co vás napadne. A pak se vlastně do té šupinky, protože jsou poměrně tvrdé, a já k tomu přišívání používám český rokal, který je jemný, takže na to potřebujete extrémnou jehlu. Takže do té šupinky se musí nejdřív udělat dírka šídlem, udělá se z obou stran, pak se musí začistit a pak se to teprve upevní tím korálkem.
0: Vypadá to hezky, ale křehce taky.
1: O, můžete si to klidně pomačkat, ono se to nerozpadne.
0: Já to tady totiž mám. Je to krásný, teda ta výšivka opravdu, takže se to dá se to prát? To asi ne, do pračky to nehodím, ne?
1: Do pračky to rozhodně neházejte, to by asi pračka nebyla ráda. A v podstatě dá se to vyprat. Ono dřív, jak to nosili na těch krojích, tak ty svrchní oděvy zase neprali tak často, spíš se to jenom čistilo. Když to vyperete jemně v ruce, já mám prostírání třeba na Vánoce, nebo různé halenky, tak vlastně jemně v ruce vyžehlit porubu, abyste si nepoškrábali žehličku a ta šupinka drží.
0: Co na to říkají lidi, když takhle třeba k vám přijdou, jezdíte na nejrůznější trhy samozřejmě tak zajímají se o to?
1: No jak kdo, většina ano. Někdo už to zná, dokonce i po tom mém několika mnoholetém působení, někdo už to zná a někdo na to kouká, že to vidí poprvé a jsou to dokonce i třeba lidi z jižních Čech, že to jako neznají. No. Hodně Moraváci to neznají, ty mají zase jiné techniky.
0: Jasně. No a pojďme teda pozvat taky na ty vaše workshopy. Cirkulární centrum tady v Hradci Králové už jsme představili, je to v ulici U Koruny tady
1: ano,
0: v Hradci Králové.
1: Ano, v tom vnitrobloku.
0: V tom vnitrobloku, takže tam budete mít nějaký kurz.
1: Já tam vlastně vedu kurzy občas na rybí šupiny. Teďka budu mít 31. října a teď nevím, jestli ve 13 nebo ve 14 hodin, protože nemám u sebe kalendář.
0: Mrkneme na web.
1: A, takže ten kurz je teďka otevřený a dá se vlastně na něj přihlásit právě přes stránky hradciapci.cz.
0: Co ještě děláte? Co vás ještě baví, kromě teda vyšívání rybí šupinou?
1: Hodně věcí. Já miluju turistiku, zahrádku, ale dělám třeba i vánoční perlové ozdoby. Pardon.
0: A to jsou takové ty...
1: Takové ty jako ponikalský typu.
0: Takové ty drátkové.
1: Aha. A pak umím třeba ruční papír, Přišívám oděvy, vlastně staré oděvy na dobové, to mě baví. No, různý věci. Co neumím spíš, tak je plíst a háčkovat.
0: To neumíte?
1: Ne, to neumím. To neumím.
0: A nechtěla byste se to naučit?
1: Já jsem to zkoušela, jsem byla jak kukla. Já jsem bych mohla vylítat jako to. Motýl, že jsem se do toho vždycky
0: zamotala. Krása. Takže je hezké slyšet, že mistrovi tradiční rukodělné výroby i něco nejde, ale samozřejmě vy jste byla oceněna za to, co vám jde, a my za to ještě, nebo k tomu ještě jednou moc blahopřejeme. Děkuju. Andrea Kolová z Jaroměře, mistr tradiční rukodělné výroby. Ať se vám daří ve všem, co děláte samozřejmě, a ať to taky naučíte spoustu dalších lidí, kteří třeba v tom budou dál pokračovat a budou slávu vlastně i téhleté techniky dál přenášet, no, a
1: to by
0: množit
1: byla
0: mezi
1: moc
0: lidi.
1: Ráda.
0: Mějte se krásně, Andra. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Tak a to je všechno z Dobrého rána Českého rozhlasu Hradec Králové. Loučí se taky Jakub Schmidt. Za chviličku 9:00, zprávy s Radkem Půlkrápkem a pak taky páteční Habarděj a Lada Klokočníková. Vysíláme dnes opět po prázdninách z kavárny, takže za námi klidně můžete přijít. Hezký pátek a příjemný víkend.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Vládní koalice se dohodla na rozpočtu. V Jaroměři začíná vojenské cvičení armády Safeguard. Hasiči z našeho regionu uspěli v jednom z nejtěžších závodů světa. A počasí oblačno až zataženo, teploty do 22 stupňů. Zprávy a Radek Půlhřábek. Hezké dopoledne. Zástupci stran a hnutí vládní koalice se dohodli na rozpočtu pro příští rok. Navrhovaný schodek bude nižší o jednotky miliard než oznámených 389 miliard korun. Snížit deficit požadovalo hnutí SPD a motoristé.
2: Motoristé chtěli schodek snížit o desítky miliard korun. Tak výrazné změny ale v návrhu nakonec nebudou, pokračuje předseda motoristů Petr Macinka.
3: Za motoristy mohu říci, že dělali jsme, co jsme mohli. Ten výsledek je jednotky miliard méně.
2: Hnutí SPD neuspělo se škrty na ministerstvu obrany. Úspory podle jeho předsedy Tomia Okamury vyjednalo v humanitárních dávkách.
4: Jsme prosadili, že se škrtne 4 miliardy korun na dávkách Ukrajincům.
2: Úspory v jednotkách miliard podle opozice nepomůžou. Za nereálné považuje snižování deficitu v průběhu roku předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
5: V průběhu toho roku totiž dochází k nějakým nečekaným událostem a to vám potom ten schodek vlastně navýší.
2: Rozpočtem se zabývala taky tripartita. Třeba odbory ocenily odložení debaty o návratu karenční doby. O růstu platů bude tripartita jednat v pondělí. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: V Jaroměři začíná vojenské cvičení armády Safeguard. Potrvá do 25. září. Vedení radnice upozorňuje obyvatele, že můžou zaznamenat zvýšený pohyb vojáků, včetně dronů. Součástí cvičení bude i střelba. Smyslem akce je prověřit připravenost jednotek aktivní zálohy. Dva hasiči z Nové Paky společně s kolegy z Velkého Poříčí se postavili na start jednoho z nejnáročnějších týmových závodů světa. V Dolomitech zvládli extrémní kombinaci disciplín. Mezi 101 amatérskými týmy vybojovali 48. místo.
6: Tento závod je známý tím, že kombinuje několik extrémně náročných sportů v horském prostředí. Závodníci musí zvládnout prudké výstupy, technické sjezdy na horském kole, let na paraglidu i divokou vodu. Právě všestrannost a týmová spolupráce dělají z této soutěže jednu z nejtěžších sportovních výzev svého druhu. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas. Sport.
0: O víkendu vstoupí do nové sezóny nejvyšší domácí ligy basketbalistů 10 týmů. Velkou neznámou je kádr z Hradce Králové, který se hodně změnil. Během léta posílilo o 5 mladých Američanů. V přípravě dokázal porazit i vicemistra z Pardubic. Křídelník Tomáš Dvořák je tak plný optimismu.
7: Já si myslím, že jsme přípravu projeli fakt skvěle. Nebyl tam žádný zádrhel. Jsou to všechno kluci zahraniční, kteří jsou zvyklí hrát týmově a ne úplně individuálně. Vybrali fakt jako hráče, který hrajou ten basket podobnému tomu evropskému, takže to nám hodně pomohlo. Počasí.
0: Na východě Čech dnes bude oblačno až zataženo, teploty mezi 19 a 22 stupni a biozátěž je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Dopravní nehodu máme hlášenou v Hradci Králové na Kočárově okruhu. Pozor v Pilnáčkově ulici. U sjezdu k T-Mobile se tam srazila dvě auta.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: A 4 minuty po 9. hodině, krásné páteční dopoledne, po prázdninové přestávce vás dnes poprvé zdravíme z naší rozhlasové kavárny. Nevím jak vám, ale nám tady v rozhlase léto uteklo jako voda. S prvními zářijovými dny jsme i my opět vstoupili do pomyslného školního řádu. Vrátili se některé tradiční rubriky a na své místo usedá i to naše PHčko, tedy páteční habaděj, který se vás bude snažit ladit před víkendem na to správné PH. Tedy pěknou hudbou, příjemnými hosty a občas i tolik nutnou porcí humoru. Když jsem se dívala na významné dny v kalendáři, našla jsem u data dnes Mezinárodní den rovného odměňování, Světový den bambusu, Národní den cheeseburgeru a nebo Národní den první lásky. No tak si vyberte a věřím, že určitě alespoň v některém tom významném dni najdete i vy něco pro sebe. Pro nás dnes bude také dopoledne slavnostní, možná už to slyšíte, hosté přicházejí. No a prvním hostem po 10. hodině bude muž, kterého přivítáme poprvé u nás v rozhlase, bude to novinář a spisovatel Martin Moravec, autor oceňované série knižních rozhovorů, ve kterých se postupně objevili například Vladimír Beneš, neurochirurg, dopravní pilot David Hetzl, vyšetřovatel vražd Josef Mareš, lékař letecké záchranky Marek Dvořák, vyjednavač Adam Dolní, a nebo armádní psycholožka Helena Sováková. Martin Moravec bude zítra podepisovat svou poslední knihu Už letím právě tady v Hradci Králové, a tak jsem ráda, že ještě předtím budeme mít možnost tohoto úspěšného autora vyspovídat. No a po 11. hodině budeme určitě slavit, protože si připomeneme 20 let náchodské kapely 6 na chodníku, a tak je jasné, že dojde i na tu živou hudbu. A také úvod našeho vysílání bude teď patřit kapele, která tady už je na scéně 60 let, takže je to Olympic a my dynamitem rozjíždíme to naše první poprázdninové PHčko. Přeji vám hezký poslech.
1: Posloucháte Habaděj s Ladou Klokočníkovou.

0: Tak doufám, že vás Vltava v podání Karla Gotta v našem PHčku teď dobře naladila. Slibovali jsme pěknou hudbu. No ale byla to Vltava a další symfonické básně z cyklu Má vlast, kterými včera večer Filharmonie Hradec Králové zahájila letošní už 49. koncertní sezónu. Ten zahajovací koncert s podtitulem Smetana nebyl jen slavnostním otevřením nové koncertní sezóny, ale stal se inauguračním koncertem nového šéfdirigenta Jiřího Habarta, takže to byl opravdu nádherný večer a já jsem velice ráda, že teď mohu přivítat produkční Filharmonie Hradec Králové Marcelu Jakubskou v našem vysílání. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Abych se zeptala, jaké to bylo včera večer.
1: No to je strašně lehká odpověď, prostě krásně.
0: Nedá se slovy vypovědět.
1: Jednak má vlast sama o sobě nádherná skladba a souznění orchestru a nového šéfdirigenta. Prostě bylo.
0: Báječné. Takže přejeme hodně štěstí panu dirigentovi i vám do té nové koncertní sezóny, no ale vy také vykročujete další akci Zažít Hradec jinak. A já jsem velice ráda, že společně s vámi je tady také dramaturgyně Klicperova divadla Lenka

0: program, možná i nějaké překvapení. Za rohem, za budovou, vlastně na trávníku před kavárnou, bude perkusní workshop, který povede Radek Doležal a nazval to Perkusánce. A v levém přísáli bude jeho sestra Tereza Doležalová mít také workshop, který nazvala Letem jazzem. Možná se podíváte lodí do Ameriky, bude tam spousta překvapení. Je to tak lehce zaměřené na děti, protože na téhle akci je asi i zajímavé to, že vlastně nevíme, kolik lidí přijde, kdo přijde, jaké bude složení, takže jsme připraveni na všechno a moc se na to těšíme.
1: No tak to je Filharmonie Hradec Králové, je to velice lákavé. Paní dramaturgyně Lenka Smrčková určitě bude zvát do prostor kolem Kritzperova divadla, víte?
2: Ano, je to tak. Celý ten program se bude odehrávat tedy od 14 do 18 hodin před Kritzperovým divadlem na tom divadelním náměstí, kdy my postavíme takové malinké pódium a základ toho programu bude vlastně koncert, kdy s živou kapelou nebo někdy i s podkladem budou znít vlastně písničky z našich aktuálních inscenacích. Celým tím odpolednem provedou dva moderátoři z řad našich herců. Po celou dobu bude na letní scéně workshop, který vlastně vede naše čalounice a dámy vlastně z krejčovny pro děti. Je to vlastně výtvarný workshop, kdy oni si můžou tvořit nejrůznější vlastně kostýmy pro takové drobné postavičky. Takže na to zveme rodiny s dětmi. Potom máme připraven vlastně divadelní kvíz, který probíhá tak, že se udělají takové improvizované týmy, kdy vlastně kapitáni těch týmů budou naši herci, k ním se vlastně přidají ty návštěvníci a budou vlastně soutěžit ve vědomostních otázkách o divadle, o filmu, ale právě protože to je i na akci Zažít Hradec jinak, tak tentokrát i tam budou otázky o našem městě.
1: No tak je toho také hodně, já bych ještě přidala malé náměstí, kam také mohou návštěvníci přijít, protože tam Divá bába, což je také pravidelný pořadatel toho sousedání, o kterém ještě budeme mluvit, a potom tady také Centrum uměleckých aktivit připravili řadu věcí, čtenářský koutek, korálkování, můžete si tam počít karty nebo Člověče nezlob se. No já mám takový pocit, že smyslem je udělat si pohodu, klid, užít si to a asi se taky vzájemně poznat, nebo co, v čem vy vidíte to nejhezčí právě na téhleté akci?
2: No asi v tom, že běžně my zveme vlastně naše diváky dovnitř do divadla, ale vlastně tentokrát vyjdeme ven, jak je to v našich vlastně jako podmínkách možný. Ještě jsem zapomněla říct, že budeme mít i takový fotokoutek, bude otevřená půjčovna divadelních kostýmů a vlastně chceme právě herce propojit co nejvíc s diváky a vlastně máme připravenou ještě jednu věc, že po celou dobu bude před divadlem vlastně stánek předprodeje, kde si diváci můžou kupovat lístky a vymysleli jsme takovou věc, že naši herci se tam budou vlastně celé to odpoledne střídat, takže když někdo přijde a bude si chtít koupit vstupenku, tak vlastně bude mít možnost ji zakoupit přímo od našich herců.
1: No tak sousedání a možná tedy řada krásných akcí, které nás čekají zítra, ještě jednou připomeňme, chcete-li zažít Hradec jinak, zítra od 14 do 18 hodin kolem Kritzperova divadla, kolem Filharmonie Hradec Králové a také na malém náměstí tady v Hradci Králové. Dámy, já přeji, ať vám to krásně dopadne, ať máte to hezké počasí, jaké je dnes a ať si to patřičně s těmi, kteří za vámi přijdou, užijete. Děkujeme a nashledanou.
2: Děkujeme.
0: Nashledanou.

0: pozvánkový je úvod našeho pátečního habaděje. Před malou chvíli jsme vás zvali, abyste s námi zažili Hradec jinak, tak srdečně zveme, bude to určitě krásné po celém Hradci Králové. No ale další pozvánku přidá teď naše létající reportérka Zuzana Boučková. Zuzko, co to bude dnes? Jakou lahůdku jsi pro posluchače připravila? Hezký den.
1: Pěkné dopoledne vám přeji z parku 360 v Hradci Králové, kde se dnes konají dožínky pro základní a mateřské školy. A počasí nám to vyšlo na jedničku a všude kolem mě pobíhají desítky dětí z baťůšky a rozářenýma očima. Přihlášeno je mimo jiné na dnešek více než 35 škol a školek z celého kraje a všichni si tady společně zvykáme na velkou novinku. Dožínky se totiž poprvé konají tady v parku 360 na letišti, kam se přesunuli z loňských Šimkových sadů. A pardon, ještě jsem chtěla říci, že je to tady prostě fantastické, je tu obrovské množství místa, všude pohodlné parkování a hlavně bezpečí pro ty nejmenší. Lado, máš nějaký dotaz?
0: Ano, já jsem se chtěla zeptat, jak to na tebe působí po těch Šimkových sadech a dalších místech, třeba před Flošnou, kde bylo také několikrát, kde ty dobžinky byly, tak jak ten park 360?
1: Opravdu za sebe musím říct, je to tady nádherné. Zaparkujete, kde chcete, nebo na vyhrazeném místě, ale máte to místo pro sebe, můžete si vybírat, kde zaparkujete. A hlavně, když sledují tady dnes děti, tak mezi těmi stánky, zvířaty a atrakcemi, tak je opravdu dost místa. Takže každé dítě dobře vidíte, nikdo se vám nestratí a hlavně si myslím, že ubude hodně úrazů.
0: Mm-hmm. Program škol v parku 360 tedy dnes, ale zítra už to bude o tom nejlepším, co východočeské země dělství nabízí. Budeme určitě mlsat. Já jsem říkala, že připravila si lahůdku, tedy dožínky, takže pojďme konkrétně, jaký program pro veřejnost zítra čeká všechny, kteří přijedou a dorazí na dožínky.
1: Tak sobota by podle programu měla být velkolepá. Pro veřejnost tu bude tradiční dožínkové tržiště plné regionálních dobrot, ukázky starých řemesel, výstavy středních škol, zemědělská technika i hospodářská zvířata. Přibude i větší skot, protože dnes je tu spíš ten menší. Kozy, ovce a domácí zvířectvo, ale zítra už tu budou i různá plemena krav. A co mě osobně zaujalo je, že si tu děti i rodiče budou moci zítra vyzkoušet i takzvaný oslí trek, tedy volnou jízdu na oslu. Takže myslím si, že zítřek bude stát za to, kdo si udělá čas, udělá dobře, tak ať přijede do parku 360.
0: Ano, dožínky klepou na dveře. Já nevím, natáčela už si něco s dětmi, nebo měla si už možnost vzít to video a všechno, o čem teď povídám, dáš natočit, protože budeme samozřejmě čekat zase na web a sociální sítě na tvé video.
1: Natáčím už od 8 hodiny ráno, kdy se tady otevřely brány, ale popravdě řeknu, teď svítí daleko lepší sluníčko než před hodinou, takže si myslím, že ještě spoustu zajímavých věcí dotočím.
0: Poslední otázka, nenarazila jsi tam také na nějaké ty kravičky, protože my budeme mít soutěž Věřte, nevěřte také směřovanou k zemědělství a právě k těm takzvaným dojnicím, takže otázka, jsou tam dnes?
1: Dnes tu velké krávy nejsou, jsou tu největší, jsou ovce a kozy, ale zase mám takovou zajímavost, že chovatelé koz tu založili takzvaný klub hnědé kozy a to znamená, že se tady dali dohromady a mají pěkný pro děti připravený společný program.
0: No vidíš to, to mohla být soutěž Věřte, nevěřte, takže někdy příště, já mám příště trošičku jinou otázku, teď ti děkuji, užij si to tam, přeji krásné počasí a Zuzaně Boučkové děkujeme za všechny informace a za pozvánku, kterou dala na zítřejší dožínky. Naschledanou.
1: Tak jo, přeji krásný den, naslyšenou.
2: Regionální stopař. Živě, přímo z terénu. Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, veď oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co by jsme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!

0: Věřte, nevěřte.
1: Ano, a soutěž Věřte, nevěřte v pátek se vrací do pravidelného času 9.35. Takže připomínám naše telefonní číslo 726 46 46 46 anebo e-mail studio.hradec@rozhlas.cz. Pravidla hry praví 3 telefonáty do vysílání, potom také e-mailové odpovědi vaše správnou odměníme a dnes za odměnu na vás čekají vstupenky. Jednak vstupenky do cirkusu Prince, který je v Hradci Králové až do 27. září v ulici Malšovická, tady u Lízátek. Musím říct, že jsem byla a byla jsem tam natáčet a byla jsem nadšená tím Lachtanem, Skipim, Velbloudy, ale i vzdušnou akrobací úžasných mladých akrobatek sester Lagronových, takže můžete být přitom. No a potom tu máme rodinné startovné na pohádkový les Hradci Králové. Ten startuje také zítra mezi 10. až 13. hodinou u lesního hřbitova a tam zas na vás čekají pohádkové bytosti. Děti budou mít za úkol poznávat některé věci, malovat na obličej, či občerstvení, projížďky na koních, no bude toho také hodně. Hradec je nabitý zajímavými pozvánkami a událostmi zítra, takže o toto hrajeme. No a uvidíme, jak si poradíte s dnešní soutěžní otázkou, když už jsme vás dnes se Zuzanou Boučkovou zvali na zítřejší dožínky do parku 360, tedy na letiště, tak i dnešní soutěž Věřte, nevěřte se bude točit kolem zemědělství. Já jsem si tak trochu zavzpomínala na náš květnový přímý přenos ze zemědělského dne v Sověticích, kde se také představilo to nejlepší z našeho zemědělství a kde se také tradičně koná soutěž o nejlepší dojnici, dokonce dřív to byly i mis dojnice. No a v téhle souvislosti tenkrát padaly hodně otázky na odborníky, kolika let se taková kráva dožije. Zjistili jsme, že přibližně mezi 15 až 20 lety, ale pozor, že existují i výjimky. A tak se vás ptám, věříte tomu, že nejstarší kráva na světě se jmenuje Big Bertha, nebo jmenovala Big Bertha, byla z Irska a dožila se neuvěřitelných 48 let a že za svůj život porodila 39 telátek? Tak věříte tomu, nejstarší kráva na světě Big Bertha z Irska, neuvěřitelných 48 let a 39 telátek? Tak vrátili se nám naše dámy z dovolených, naše parta.
2: Dobrý den,
1: paní Věra už je tady.
2: Já bych tomu i věřila, protože výjimky se dějí, takže Irsko, kvalitní příroda, všechno, tak si myslím, že by to bylo možné.
1: Paní Věra věří, dobře. Zeptáme se tady paní Blanky naproti.
3: No já bych teda taky věřila, už zvlášť, když jsou teda k tomu napsaný kolik a takovýhle ty, takže si myslím, že
1: věříte.
3: To asi odpovídá skutečnosti.
1: I té Big Bertě.
3: Taky věřím.
1: Velké Bertě věříte?
3: Taky věřím.
1: Dobře, tak tolik názory tady z naší kavárny, dámy obě věří, tak to jsme rádi, že jsme důvěryhodní. No a teď tady telefony, dobrý den. Haló.
4: Dobrý den.
1: Dobrý den, už vás slyším. Dobrý den, odkud nám voláte?
4: Posluchačka z Jaroměřska.
1: Ano. A co vy?
4: Já si myslím, že to tam asi bude pravda, protože zřejmě tam mají důchod taky pro kravičky.
1: Ano,
4: věřím
1: ano.
4: Tomu.
1: Že se tam o ně hezky starají, ano.
4: Jo, ano
1: 48 ano. Let, takže vlastně se dožila jednou tolik, než je normální, takže věříme. No a nechystáte se sem k nám na dožínky nebo na nějakou tu akci, protože slyšela jste, Hradec Králové opravdu bude žít od rána do večera zítra.
4: Je to nádherná, děkuji za pozvánku, ale teďka je všude kolem tolik akcí, že člověk neví, co si má vybrat dřív, abych vám řekla pravdu.
1: Dobře.
4: A mimo to je ještě v televizi odpoledne Davis Cup, takže fakt nevím.
1: Aha, tak to jo, tak děkujeme, no uvidíme, jestli vyhrajete vstupenky, tak to máte jasné, tak se mějte hezky, nashledanou.
4: Nashledanou.
1: A zeptáme se dalšího posluchače, dobrý den.
5: Dobrý den, Radka.
1: Ano.
5: Ano. Já bych taky věřila, je to teda jako...
1: Věříte? 48 letá babička, ano? Dobře. Ano. Někdy na dožínkách tady u nás v Hradci Králové jste byla, zažila jste je někdy? Ne. Dobře, takže já vám děkuji, máme trošičku špatný signál, tak dáme prostor dalšímu posluchači. Dobrý den.
6: Dobrý den.
1: A kdo nám volá?
6: Tady
0: Jaroslava.
1: Ano.
0: No, všichni věří, tak já pokusím nevěřit, že teď 48 roku a teď 39.
1: Je to nějak moc čísel, ano. Jasně, nevěříte. Děkuju. Máme špatný signál, takže je mi líto, že si s vámi nemohu chviličku povídat, musíme přerušit ten náš telefon, ale stačili jsme zaznamenat, že nevěříte. Naschledanou, 9 hodin 38 minut, 3 telefony už máme, takže teď dáváme prostor vám, kteří nás posloucháte a třeba jste na počítači, takže studio.hradec@rozhlas.cz. Napište nám, jestli věříte tomu, že nejstarší kráva na světě jménem Big Bertha z Irska se dožila neuvěřitelných 48 let a že za svůj život porodila 39 telátek. Tuto otázku dáváme v souvislosti s pozvánkou na letošní dožínky do parku 360, takže srdečně zveme, no a teď budeme čekat na ty vaše reakce, jestli věříte nebo nevěříte. Za odměnu opět pozvánka do cirkusu Prince, který je až do konce září tady v Hradci Králové, anebo také do pohádkového lesa, a ten je už zítra od 10 do 13 hodin v Malšovicích také. Tak těšíme se na vaše reakce.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Přivítám psovoda horské služby Pavla Smejkala.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Je 9 hodin 48 minut, posloucháte páteční Habaděj. Dnes pro vás poprvé vysíláme po prázdninové přestávce z naší útulné kavárny District 5. Máme plno, protože se nám vrátili z dovolené také dámy, ty za chvilku vyspovídáme, a z dovolené se vrátila i naše produkční Radka Šubrtová. Ahoj Radko, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak a opět dnes tradičně vracíme se k tomu, že to bude na tobě, aby si vyhodnotila, nahlédla do našich e-mailů, co nám posluchači napsali, a někoho z vás měníme, tak kdo to bude?
1: Napsal nám Petr, který napsal: ano, zprávě věřím a moc jsem se těšil na první kavárnu. Děkujeme. Pan Marek ze Zliče píše: nevěřím, nesedí mě to, buď to bude věk nebo špatný počet telát. A paní Pavlína psala: dobrý den, kravičku jsme měli doma, několikrát i z telátky. Děda s kravičkou oral, zůstala krásná vzpomínka na dětství. Dnešní zpráva podle mě není pravdivá, ten věk je přehnaný. Pavlína.
0: Ano,
1: děkujeme.
0: Ano. Teď ještě přilétla zpráva od Petry Nikodýmové, která píše také, že nám věří, že se na Hradecké Dožínky těší, protože uvidí domácí chovná zvířátka, tak třeba se tam také potkáme. Paní Petro, děkujeme za názor. No a my tedy vyhodnotíme, a já to zase alibisticky nechám na Radce, tak komu dáme dnes obě ceny?
1: No, vzhledem k tomu, že dneska startujeme zase kavárny, tak bych odměnila posluchačku, stálou účastnici našich setkání, paní Věru, a moc gratulujeme a doufáme, že si stupenky užijete třeba s malou vnučkou.
0: Taky zatleskáme, ano, paní Věra se stává první poprázdninovou vítězkou naší soutěže Věřte, nevěřte, takže ať si užijete jak cirkus, tak také ten pohádkový les, který vás čeká. Paní Věro, blahopřejeme, a tady je písnička pro vás.

0: To byla písnička pro paní Věru, naši první vítězku soutěže Věřte, nevěřte v pátečním Habaději, takže chystá se na Cirkus Prince. Připomínám, že Cirkus Prince do 27. září určitě si nenechte ujít. Tahle ta vystoupení stojí to za to, protože například ty vzdušné akrobatky, se kterými jsem natáčela a zítra mimochodem také v Šarmu s nimi nabídnu rozhovor, ta stojí určitě za to. No stejně jako ten pohádkový les, o kterém jsme před malou chvíli mluvili, ale já jsem si říkala, že využiju téhle té chvilky před 10. hodinou, abych se pozdravila po prázdninové přestávce s naším klubem tady. Já si myslím, že bychom měli založit asi už klub. Nejvyšší čas.
1: Nejvyšší čas a my už máme i setkání, když se v létě nekonají radiokavárna, tak prostě my musíme aspoň si o tom všem popovídat vždycky.
0: Ano, scházeli jste se jinde, teď tedy zase tady. No, jaké bylo to léto? Jaké bylo to léto? Bylo dovolenkové?
2: Teda opravdu bylo dovolenkové. Byla jsem ve Španělsku s rodinou, s dcerou, sestrou a s neteří, to bylo nádherné. A teď jsem se minulý týden vrátila z Těrchové, kde jsem byla se seniory a to bylo úžasné. Paní Žatečkovi musím poděkovat, co všechno pro nás naplánovala a co jsme všechno viděli a nemělo to tam chybu.
0: Takže příští týden možná se s těmi seniory některými setkáme, protože budeme mít noc vědy a budou tady také hosty dámy z Univerzity třetího věku. No co tady paní Věra, kde jste se nám toulala?
3: My jsme na dovolené byli v červnu na Jižní Moravě, bylo to nádherný v Šatově, s kolama jsme byli a pak jsme teda měli tady vnučku, takže jsme výletovali po regionu, užívali jsme si to s ní a bylo to hezký.
0: Krásné, ano. Tamhle paní Blanka se nám chce svěřit, ano, povídejte. Tak Milátka dostane slovo. Tak Milátka, dobře. Blanka potom.
4: Ano,
0: povídejte.
4: My jsme byli s Blankou na společné dovolené, byly to teda jenom 4 dny, ale bylo to úplně fantastický. Byli jsme v Rakousku, byli jsme i ve Švýcarsku. Tam jsme jeli tím červeným vláčkem 2,5 hodiny až do Itálie. A prostě byla to nádhera. Moc se nám to líbilo. Takže viděli jsme za 4 dny hodně, hodně.
0: A putuje nám tedy mikrofon ještě tady vedle.
5: A já bych opisovala od Alenky. Já jsem jela ve Španělsku a sice na Malorce a nemůžu si to vynachválit. Nádhera, milý personál, krásný písek, teplý a čistý moře, doporučuju.
0: Tak děkujeme mnohokrát, jak se zdá, tak léto jste si užili plnými doušky. Teď už zase začíná ta naše kavárna, takže věřím, že každý pátek se tady v tomhletom složením, v té naší útulné kavárni se budeme scházet a samozřejmě to neznamená, že nezveme vás další, kteří byste za námi chtěli přijet, poznat se s našimi hosty, protože připravujeme řadu krásných akcí. Kromě Noci vědy, příští týden já o tom ještě budu mluvit, kdy vás budeme zvát na Noc vědců a vědy, tak přijede například Jitka Sedláčková s Pavlem Tepfrem, partnerem, hercem. Potom tady budou Muži roku, kteří se na vás také těší. No těch hostů už máme pozvaných poměrně hodně, takže zase ty naše letáčky tady najdou. No a vy, kteří nás posloucháte a jste třeba z velké dálky, můžete nám napsat, že byste chtěli přijet, rádi vás tady přivítáme a třeba také v tom našem vysílání představíme. No teď už se blíží 10. hodina, já už se velmi těším, už se tady mihnul šarmantní muž Martin Moravec, spisovatel a já se těším, že si s ním budeme poprvé v naší rozhlasové kavárně povídat o jeho bestsellerech, o knížkách, o tom, jak se tvoří knihy, co mu to dává, jak je to složité možná vlastním nákladem některé knížky vydávat, no je to rodák z Rychnova, tak na to se zeptáme taky. Takže po 10. hodině Martin Moravec, hlavním hostem našeho pátečního Habaděje.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Kraj otvírá druhý ročník programu Hack the Culture. Na Náchodsku pokračuje festival české filmové komedie. Česko nejspíš opustí iniciativu partnerství pro otevřené vládnutí. A počasí oblačno až zataženo, teploty do 22 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek, hezké dopoledne. Studenti středních škol v našem regionu, kteří chtějí pořádat vlastní kulturní akce, opět získají podporu. Kraj otvírá společně s Institutem pro vzdělávání a inovace druhý ročník programu Hack the Culture. Studenti můžou získat až 20 000 korun. Přihlašování začne 1. října.
2: Královéhradecký kraj na program vyčlenil 150 000 korun. Peníze doplní mentoring a konzultace s lidmi z oblasti kultury nebo propagace. Studenti si tak můžou vyzkoušet organizaci akce od prvního nápadu až po její realizaci, včetně plánování rozpočtu nebo propagace. Hlásit se můžou jednotlivci i týmy s nápady na koncerty, výstavy, divadelní představení, workshopy nebo komunitní akce. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
0: Ministerstvo spravedlnosti plánuje vystoupit z mezinárodní iniciativy Partnerství pro otevřené vládnutí. Návrh usnesení musí schválit vláda. Iniciativa si klade za cíl podporu transparentnosti vládnutí, boj proti korupci a zvýšení občanské angažovanosti. Opozice krok kritizuje. Podle Barbory Urbanové z hnutí STAN to oslabí hlas občanské společnosti.
3: Politici, kteří za tímhle stojí, v minulém volebním období dělali všechno proto, aby jim občanská společnost, třeba i ty neziskovky, řekli, co mají dělat. Tohle je úplně jako neuvěřitelný, co vlastně vůči občanské společnosti a neziskovým organizacím, které tady pomáhají, dělají tedy práci, na kterou ten stát vlastně nemá, tak jako předvádějí.
0: Ministerstvo spravedlnosti argumentuje finanční úsporou. Za členství Česko platí 500 000 korun ročně. Česko dnes navštíví jordánský král Abdaláh II. Jednat má s prezidentem Petrem Pavlem a s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Tématem setkání bude mimo jiné aktuální situace na Blízkém východě. Festival české filmové komedie v Novém Městě nad Metují má před sebou poslední dva dny. Diváci uvidí od 17 hodin film Přání k narozeninám Křtiny od režisérky Marty Ferencové. V 8 večer pak komedii Bardotky. Zítra festival uzavře speciální projekce filmu Pupendo režiséra Jana Hřebejka.
4: Po čtvrtečních odvysílaných filmech se měnilo pořadí na čele divácké ceny Novoměstský hrnec smíchu. Na první příčku se dostala komedie Pět švestek, při které se diváci v sále smáli téměř 28% času filmu. Naopak u druhého čtvrtečního snímku Nečekané léto zaznamenal měřič smíchu jen něco přes 7%. Z Nového Města nad Metují Václav Plecháček, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Bude oblačno až zataženo, teploty na východě Čech mezi 19 a 22 stupni, na horách kolem 15. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Hlavní silnice mezi Náchodem a Novým městem nad Metují je teď uzavřená kvůli hromadné nehodě. Za odbočkou na Bražec řidiči osobních aut můžou využít objízdnou trasu přes Provodov Šonov.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: A také 4 minuty po 10. hodině pokračuje vysílání z naší rozhlasové kavárny, tedy PHčko. No a prvním poprázdninovým hostem bude novinář a spisovatel Martin Moravec, autor vele úspěšných knižních rozhovorů. Já už jsem říkala, že vyspovídal například neurochirurga Vladimíra Beneše, lékaře letecké záchranky Marka Dvořáka, vyjednavače Adama Dolníka, vyšetřovatele Josefa Mareše nebo pilota Davida Hecla. A velký úspěch měla i knížka s armádní psycholožkou Helenou Sovou. Už zítra se s ním můžete setkat v Královéhradeckém Futuru, kde bude autogram Jáda jeho poslední knížky Už letím, tu napsal s Markem Dvořákem. No a dnes, jak jsem říkala, bude Martin Moravec hostem našeho pátečního Habaděje. Tak se těšte.

0: 10 hodin, 7 minut, posloucháte páteční Habaděj a teď už mi tedy dovolte, abychom přivítali mezi námi spisovatele, novináře Martina Moravce. Dobrý den.
1: Dobrý... To je krásný, jsem dojat, děkuji za pozvání.
0: Velmi rádi vás tady vidíme. Já jsem říkala první poprázdninový host a trochu se stydíme, že jste tady už nebyl dříve, protože vy jste rodák z Rychnova. No tak jsme velice rádi, že právě dnes jste to právě vy a že si budeme povídat o vašem životě, o tom, jak vlastně se žije v současné době spisovateli. Odkud jste přijel? Z toho Rychnova?
1: Ne, Martine? Já jsem přijel od maminky z Bolehoště.
0: Z Bolehoště, no tam ano. Jste trávil dětství, takže ano, maminka ano, poslouchá.
1: Ano, ano. Dneska ráno jsem jí to naladil, takže jí zdravím a poslouchá.
0: Zdravíme všichni a potleskem pozdravíme maminku do Bolehoště. Určitě si o tom vztahu k rodném městě a k rodným místům budeme povídat. Pojďme nejprve, my vždycky, když máme prvního hosta, dáváme dotazníček. Můžeme i tady
1: jdeme
0: vás trošičku vyspovídat. Tak Martine, Skřivan nebo Sova?
1: Já určitě Skřivan, já už po 10. večer klimbám.
0: Jaro, léto, podzim nebo zima?
1: Rozhodně léto, klidně celý rok.
0: Jakou knížku jste četl naposled?
1: Já jsem naposledy četl Zamilovaného vinopálníka.
0: Doporučujete?
1: Rozhodně, celou tu sérii doporučuji.
0: Když knížky, tak autor, kterého máte rád?
1: Je to autorka. Já zbožňuji a obdivuji a několikrát jsem jí to řekl, protože mám tu čest, že si tykáme a známe se. Obdivuji, co umí s jazykem Karin Lednická. Neuvěřitelný.
0: Děkuji. S kým byste se chtěl ještě v životě setkat? Hodně osobností už jste potkal, ale je někdo takový, kde si říkáte, jo, to by bylo fajn?
1: Mám takových lidí určitě dost, ať už se světa sportu, ale já skočím do světa kultury. Já mám slabost pro zpěvačku Evu Farnou a nikdy jsem ji nepotkal, tak to bych rád.
0: Budeme to přát. Co vám dodává energii po náročném dni?
1: Určitě sport, tenis a dobrý jídlo určitě.
0: Kdybychom se podívali teď do vašeho diáře, co vás v poslední době nejvíc zaměstnává?
1: Zaměstnává mě nová knížka, se kterou budeme jezdit na besedy. Zítra jsme v Hradci, určitě se k tomu dostaneme. A zaměstnává mě taky nový podcast s Helenou Sovákovou, protože jsme se rozhodli mluvit o duševním zdraví a tento týden jsme ho představili a jmenuje se Na duši a máme z něj obrovskou radost.
0: Tak na to se budeme také těšit velice. Teď tedy pojďme k tomu, my jsme páteční Habaděj, zakazujeme si špatné zprávy, takže co vás v poslední době potěšilo?
1: Já jsem s věkem došel k tomu, že mě vlastně potěší každý den, kdy se ráno zbudím a nic mě nebolí.
0: To je nás většina asi. Ano. Máte nějaké životní motto?
1: Mám, přemýšlím, jo, můžu ho říct, není v něm prosté slovo, i pát na hubu je pohyb dopředu. Mm-hmm. To je takový moje motto.
0: To možná ještě dnes podrobně rozebereme. Když se řekne Hradec Králové, jste v naší rozhlasové kavárničce.
1: Mám takový zvláštní vztah k Hradci, protože ho mám na jednu stranu rád, na druhou stranu jsem tady dělal autoškolu, kterou jsem neudělal na poprvý a tím bych to asi skončil.
0: Dobře, Hradec pomineme. Pojďme k rozhlasu.
1: Rozhlas... To je zajímavé, protože to byla má specializace na vysoké škole, na žurnalistice, takže ta moje láska k rozhlasu a k českému rozhlasu je od dětství, kdy já jsem poslouchal ty pořady s mikrofonem za fotbalem, za hokejem, hltal jsem to a když jsem se později stal sportovním novinářem, tak jsem spoustu těch lidí, kteří ten pořad dělali a které jsem znal jenom po hlase, potkal a to byla velká čest.
0: Velká srdcovka také.
1: Je to tak.
0: Martin Moravec naším dnešním hostem, děkujeme za dotazník, teď si zahrajeme a potom vlastně některé ty momenty toho našeho povídání a toho dotazníčku rozebereme.
1: Těším se.

0: Připomínám, že posloucháte páteční Habaděj. Poprvé vysíláme z naší rozhlasové kavárny po prázdninách a prvním velice milým hostem je Martin Moravec, spisovatel, novinář. Já bych připomněla, tedy žil dlouhá léta v Rychnově nad Kněžnou. Narodil se v Bolehošti, Martine? Narodil? Nebo v nemocnici asi,
1: ano,
0: ale žil?
1: Narodil jsem se v Rychnově nad Kněžnou, protože v Opočně, které bylo blíž, zrovna malovali. A jinak jsem až do 18 let, kdy jsem pak šel studovat do Prahy, tak jsem žil v Bolehošti.
0: Ano, ano. Ráda bych ještě připomněla, kromě knih, které tady už putují a které si tady naši návštěvníci prohlížejí.
1: Takže já koukám, jestli někdo nestrká do kabelky třeba.
0: Dohlídáme, zatím, nebojte. Dohlídáme. Ale připomněla bych i to, že jste 26 let působil v Mladé frontě Dnes, potom tedy také v magazínu Dnes, ano. Ano. Takže řada časopisů, do kterých jste psal, tisíce článků asi. Pak ty vaše knižní rozhovory, kdo by je neznal, staly se bestsellery, tak to jen pohled rychlý do toho vašeho života. Budeme si teď povídat o těch knížkách. Já jsem si říkala, kdybyste psal knížku, knižní rozhovor o Martinu Moravcovi, jakou první otázku byste mu asi položil?
1: Proč to všechno dělá? Ne, těžká věc, těžká otázka. Možná, kde sebral tu odvahu se do toho pustit. Mm-hmm. Protože to je věc, na kterou do dneška skoro neznám odpověď, o které často přemýšlím, co mě to tehdy napadlo, se pustit do první knížky a já jsem si chtěl zkusit napsat knížku a pak se to nějak vymklo z rukou a těch knížek už je poměrně dost. Tak asi by to byla taková otázka.
0: Mm-hmm. Pojďme tedy k tomu, co vás přimělo k tomu psát právě ty knižní rozhovory, které jsou nesmírně poutavé.
1: Děkuju.
0: Které se líbí, tady za chviličku dostanou slovo i naše posluchačky, aby si s vámi o tom popovídali. Tak jak se to stalo, že jste si začal vybírat hosty jako Vladimíra Beneše nebo Helenu Sovákovou?
1: Já jsem vždycky se hodně ptal už v dětství a někdy jsem tím byl i trochu otravný. A ptát se, to je takový můj život a mám spoustu povolání, u nichž mě zajímá jejich zákulisí. To jsou taková ta povolání, o kterých něco trošku víme. Víme, že existují, víme, že existuje nějaký vyšetřovatel vražd, že existuje nějaký neurochirurg, lékař letecké záchranky, pilot, ale to je tak vlastně všechno. Nevíme nic o jejich práci, o jejich životě a mě podívat se do zákulisí té práce vždycky hrozně bavilo. Zkrátka, když sedím v letadle a letím třeba na dovolenou, tak mě napadá spousta věcí. Napadá mě, a to jídlo, které já tady dostanu, tak ten pilot dostane to samé. A co se stane, když tady pán vedle mě, nedej bože, že bych mu to přál, dostane třeba infarkt? A co se bude dít? A co když tady bude nějaký únosce na palubě? A pořád mi hlavou běží nějaké otázky celý život, tak jsem se rozhodl je pokládat těm nejpovolanějším.
0: Teď tady putují ty vaše knížky, to jsou takové vaše děti, když to tak řeknu. Je nějaká taková ta víc srdcovka, a nebo je to jako s dětmi? Každá knížka má
1: vůbec
0: své kouzlo.
1: No, zeptejte se, kolik jich je teď? 7 tady koluje knížek. Zeptejte se rodiče 7 dětí, které má nejradši. Tak vám to asi neřekne, i když si to možná bude myslet někdy potají.

0: Ne, nemám, protože každá ta knížka má nějaký příběh. Jedna byla první, pak nějaká odstartovala tu sérii, pak nějaká je u čtenářů nejúspěšnější nebo nejprodávanější, pak bude nějaká, která je nejemotivnější, pak je tam první žena. Takže každá ta knížka má nějaké své první a nějaké své kouzlo pro mě. Hmm.
1: Když se ptáte, tak se na to musíte určitě připravovat, jak vypadá taková příprava, a spíš se ptáte nebo nasloucháte?
0: Začnu odzadu, učím se naslouchat, nebo já mám tu výhodu, že s těmi lidmi můžu trávit desítky hodin, takže já je opravdu nechám mluvit a myslím, že to spousta z nich oceňuje, že jim neskáču do řeči, nepotřebuji se hned doptávat. Já jim nechám říct ten jejich příběh, ten jejich pohled na věc, tu jejich historku a pak se třeba doptám. Takže já si myslím, že jsem dobrý naslouchač a příprava je pekelná, jestli můžu říct, to je pro mě nejdůležitější část přípravy každé knížky. Trvá mi třeba 2-3 měsíce. U nás doma to v tu chvíli vypadá jako nekontrolovaný chaos. Já mám na kuchyňském stole, a to máme poměrně velký kuchyňský stůl, rozložené papíry, poznámky, a nedej bože, když mi tam někdo něco o centimetr posune, tak to jsem teda jako velmi nevrlý, nebo když tam zafouká průvan, nebo když to musím sklidit před nějakou návštěvou, tak to radši nezvu návštěvy během toho období.
1: Takže jsou doma chvíle, kdy nikdo nesmí vstoupit.
0: Ne, nikdo nesmí ani
1: zatutat.
0: Ani ceknout.
1: Když se zastavíme u všech těch knížek, které píšete, já jsem si vzpomněla na Leoše Šimánka, který když psal své knihy, tak psal tuškou a jeho žena mu je přepisovala do počítače. Jak to vypadá u vás, když tedy píšete knihu?
0: Já Leoše znám, tak ho zdravíme. Já, když píšu, tak už to má takovou jako modernější podobu. Já si samozřejmě spoustu poznámek dělám tuškou, spoustu rešerší si dělám postaru, ale pak už jedu čistě počítač, pouštím si ten rozhovor s dotyčným, protože já s každým absolvuju třeba 10 schůzek po 2,5 hodinách. A pak už, když to mám nabrané, ty rozhovory, tak já tomu říkám, že skládám takové pucle, aby ta knížka držela hezky pohromadě. Mm-hmm.
1: Kde se scházíte? U vás doma?
0: Někdy u mě doma, někdy u dotyčného doma. Za Vladimírem Benešem jsem chodil třeba do nemocnice, což bylo zajímavé, protože on jako snad jediný doktor ve střední Evropě, možná na světě, má povoleno ve své pracovně kouřit, takže já vždycky odcházel jak ze čtvrté cenové od něj a lidi se koukali v tramvaji, co to je za bezdomovce, který si k ním přisedl, protože to jsem opravdu oblečení mohl hodit ráno do pračky, nebo ne ráno, když jsem přišel z toho rozhovoru. Takže různě. Někdy u nich doma, když jsem chodil za vyjednavačem Adamem Dolníkem k němu domů, tak to bylo zajímavé, protože on hnedka v chodbě měl zbalené to své zavazadlo, kdy mu teď hned zavolali, že musí odjet na nějaký únos. Čili každá ta knížka zase má nějakou svoji historku.
1: Má svou historii. O knížkách, o tom, jak se vydávají, o tom si budeme také dnes povídat. Teď si zahrajeme, ale protože jste ten Rychnovák, tak to by bylo, abychom se nepodívali zpátky do Bolehošti, také do Rychnova nad Kněžnou. No, a dalších míst, která tady máte ve východních Čechách. Rád za chviličku.
2: Rád bych si koupil cukrovou.

0: váš.
1: Tak to byl Pokáč na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Tady v rozhlasové kavárně je to zase spisovatel novinář Martin Moravec, se kterým si povídáme. A já jsem říkala, to by bylo, abychom nezavítali do těch východních Čech. Hradec pomineme, kromě té autogramiády zítra, Martine, jak jste říkal.
2: Ano, ano, ano.
1: Ano, ale pojďme tady k těm kořenům. Už jsem říkala Bolehošť, Rychnov nad Kněžnou, Týniště nad Orlicí, Dobruška, to všechno jsou místa, na které máte krásné vzpomínky. Vezměme to trošičku ze široka od toho dětství, které jste prožil tady v Bolehošti.
2: Teď si připadám jak někde v tom AZ kvízu, kde se člověk představí a řekne, jmenuji se Martin Moravec, pocházím z Bolehoště a mezi mé koníčky patří křížovky a zahrádka. Ale
1: tady vás někteří třeba neznají, takže aby vás trošičku poznali.
2: Rozhodně, tak já jsem se nebo v občance, v rodném listu mám napsaný Rychnov, to už jsem říkal, ale to byl vlastně jenom těch pár hodin nebo dní, tehdy to na začátku bylo ještě pár dní, kde jsem strávil, a to si rozhodně nepamatuju. A pak jsme bydleli půl roku v Týništi nad Orlicí, v takovém malém bytě, tak to si taky nepamatuju. A když mi bylo půl roku, tak jsme se přestěhovali do Bolehoště, do domu, ze kterého jsem před chvílí přijel, takže pořád stojí, pořád je kolem něj spoustu práce. A moje čilá maminka to tam obstarává. A ano, chodil jsem na základní školu do Bolehoště. Z dnešního pohledu vlastně skoro nepředstavitelné, nebo já nevím, jestli to ještě dneska na některých vesnicích funguje, ale my jsme vlastně byli dva ročníky dohromady.
1: Dneska, ještě jak, občas funguje.
2: Dneska, jak spousta rodičů řeší, jakou tuškou budou jejich děti psát a jakou metodou matematiky, tak my jsme k tomuhle byli hodně daleko. My jsme prostě měli učitelku, která se nám mohla věnovat 20 minut z té hodiny a zbytek jsme si dělali svou práci a bylo nás v ročníku 6. A taky jsme přežili, taky jsme to zvládli. Pak jsem chodil na základní školu na druhý stupeň do Týniště, což už bylo trošku těžší, protože tam učila moje maminka, takže cokoliv bych já udělal, tak by se k ní doneslo. Naštěstí ona mě neučila. Velmi přísná teda učitelka, do dneška na to její žáci vzpomínají, ale v dobrém. A gymnázium Dobruška, no to je moje velká srdcovka. A vlastně já, když vezmu tyhle ty místa, tak já svou letošní sérii besed jsem tak trošku věnoval místům, se kterými jsem spjat. Loni jsem měl besedu v Bolehošti, to bylo neuvěřitelné, tam se museli přidávat stoly v kulturním sále a viděl jsem tam lidi, který jsem třeba neviděl 30 let. A letos budu mít besedu v Týništi, v Dobrušce, v Rychnově, a tak se omlouvám tímto ostatním krajům v republice, že na ně budu trochu macešský.
1: Buďte
2: letos
1: klidně macešský, my jsme rádi, že putujete právě po místech, která byly vaší srdeční záležitosti nebo jsou s vaším jménem spojené. No Bolehošti se nedivím, musí být patřičně pyšní, jakého slavného spisovatele vlastně tam měli. No, kdybychom se zastavili u toho, vy jste prý byl dobrý na matematiku, takže člověk by čekal, že vás bude úspěšný matematik.
2: Ano, třeba, já jsem to
1: že vás za týden pozveme na noc vědců sem.
2: No, to byste něco viděli, ale ano, já jsem jezdil na matematické olympiády, na fyzikální olympiády a dlouho to vypadalo, že se budu věnovat těmhle věcem, nebo že půjdu tímto směrem a pak to nějak přeskočilo z ničeho nic a začal jsem se věnovat psaní a zlomilo se to celé ve chvíli, kdy jsem za svůj první článek dostal poštou první složenku na 60 korun jako honorář, tak jsem si to hrdě jel vyzvednout na poštu právě v Bolehošti. Ten ústřížek ještě do dneška mám a tam se datuje asi začátek mé novinářské kariéry.
1: Byl jste sportovní?
2: Ano.
1: Ano, ano. Novinář. Byl to tatínek s bratrem, jak jsem se dočetla, kteří byli asi taky vaši inspirací, protože to byli výborní sportovci. Ano.
2: Oni hráli fotbal, můj bratr ještě do dneška hraje fotbal, což má maminka těžce nese, protože říká, že v jeho věku už by si měl najít jako nějakou poklidnější zábavu. A můj bratr úspěšně vždycky tají, že hraje fotbal, nebo to před ní tají. A ano, oni hráli fotbal, já jsem na to neměl talent. A tak protože jsem s nimi chtěl trávit čas, tak jsem se rozhodl o fotbale psát a tam to vlastně začalo.
1: A pak teprve přišla ta žurnalistika a ten rozhlas, který jste měl jako specializaci.
2: Tak jsem se přihlásil na žurnalistiku, což bylo poměrně těžké, protože tehdy se nás hlásilo asi 1200 a brali nás 60, takže my jsme byli taková rodina vždycky spíš katastrofických scénářů, nebo někdy jsme jako do budoucna nehleděli moc pozitivně a spíš jsme byli takový jako ostražití, tak už jsme plánovali variantu B, C a D, takže Já jsem vlastně i v Hradci dělal přijímačky, nebo nakonec ne, na pedagogickou fakultu. To je jako dobrá, to si vlastně nespomínám, ale myslím, že nakonec k těm přijímačkám ani nedošlo, protože jsem byl přijat na tu žurnalistiku a to byl takový můj první splněný sen.
1: Mm-hmm. Dala vám hodně tahle škola? Nebo spíš je to potom o té praxi, ano, o tom nažití?
2: Ano, o té škole koluje spousta nehezkých vtipů ve stylu, že nejtěžší je tam otevřít dveře. Ale není to úplně pravda. Moc krát jsem se zapotil při studiu, ale ano, až setkání s některými vyučujícími, protože mě učil třeba Robert Záruba, mě učil Václav Moravec, do dneška poslouchám, jestli jsme bratři, tak ne, nejsme bratři. Přestože Václav je taky z východních Čech, takže o tom jsme si vždycky povídali a pak mi vedl bakalářskou práci. Takže mě ta škola vlastně dala to, že jsem se potkal se spoustou lidí, kteří už v té žurnalistice, v té novinařině něco dokázali a mohli mě inspirovat k další práci. Hmm.
1: Říká Martin Moravec, náš dnešní host, takže my děkujeme, že jste nás nechal nahlédnout do vašeho východočeského života a za malou chvíli se vrátíme možná i k tomu, jak je to těžké vydávat vlastní knížky, co vás čeká vlastně o tomto víkendu. Setkáte se s Markem Dvořákem, jestli jste přátelé, no nechme si to za chviličku.
2: Dobře.

0: 10:35, posloucháte Páteční Habaděj, naším hostem Martin Moravec, spisovatel, novinář. Před malou chvíli jsme udělali kuk do východu českého života, ale teď se vrátíme k těm vašim knížkám, protože vy si je vydáváte vlastním nákladem, Martine. Já si říkám, to musí být velice těžké, když se člověk rozhodne vydat knihu vlastním nákladem.
1: A teď se vlastně vracíme k tomu motu, které já jsem říkal na začátek, že i pát na hubu je pohyb dopředu. Já jsem si to chtěl zkusit a i s tím rizikem, že se to zkrátka nepovede a že si tu hubu nabiju. Naštěstí jsem si ji nenabil, což neznamená, že si ji s nějakou další knížkou nabít nemůžu. Musím být pořád ve střehu a pořád se snažit, pořád jako na špičkách a nic nepodcenit. Takže byl to krok trochu do neznáma, z dnešního pohledu ho určitě nelituju. Jenom někdy teda, když vím, co kolem toho je práce, že to není jenom jako napsat knížku, poslat ji do tisku, ale já se pak musím věnovat celé té propagaci, zajišťování autogramiát, besed, jsem v kontaktu s těmi pořadateli. Takže, ale baví mě to, to zase nemůžu říct.
0: Pojďme vysvětlit ten pád. Ten jsme vlastně tady našim posluchačkům neřekli na ta ústa.
1: Jo, tak... Já můžu to tady zaťukat na ten váš stůl. Já jsem si při psaní těch knížek zatím ta ústa nenabil, musím říct, že každá z těch knížek dosáhla nějakého úspěchu nebo ohlasu u čtenářů. Já dostávám teda skvělý ohlasy od lidí, kteří ty knížky čtou, dostávám fotky ze čtenářských deníků dětí, což mě dojímá, když jsem četl tu Babičku a Robinsona Crusoa před těma více než 30 lety, tak mě nenapadlo, že někdo jednou bude číst něco, co jsem vytvořil já. A mám spoustu oblíbených ohlasů. Psala mi jednou paní, že se tak začetla do mé knížky, že zapomněla vyzvednout dítě ve školce. Já jsem jí napsal, že zítra je přece taky den. Už mi nic nenapsala. Takže já dnes a denně nevycházím z úžasu a dojímá mě to, jaký ty knížky mají ohlas. A jestli tam ten pád na hubu někdy čeká v budoucnu, tak zkrátka čeká.
0: No, já jsem si myslela ten váš odchod vlastně z Mladé fronty dnes že to vlastně bylo asi takové to, co vás najednou vystřelilo někam jinam.
1: Takhle, no, já vlastně ty odchody zažil dva z Mladé fronty dnes. A ten první, to máte pravdu, to už jsem skoro zapomněl, nebo ne, nezapomněl, ale vůbec mi to teď nepřišlo na mysl, když se změnil, nebudeme zabíhat do podrobností, protože to nemá cenu, když se změnil vlastník v MF dnes a změnila se šéfredaktorka, tak já jsem dostal výpověď. Ze dne na den, vůbec jsem to nečekal, bylo to dokonce tak, zítra už nechoď do práce, byl to poměrně jako drsný odchod a to byl pád na hubu teda velký, z velký výšky musím říct, protože jsem si připadal neohroženě, protože se tomu časopisu dařilo, který jsem vedl a měl hezké reakce od čtenářů. Ale paradoxně, dneska jsem za tenhle ten moment nesmírně vděčný, protože kdyby k němu nedošlo, tak já bych žádnou z těch knížek asi nikdy nevydal. A nikdy bych se do toho vydávání sám nepustil. Takže tehdy ano, šílený pád na hubu, pocit nespravedlnosti, křivdy a všechno to, co se kolem výpovědí občas stává. A dneska jeden velký vděk.
0: No já si myslím, že vy jste mluvil tak hezky o tom, jak vás dojímají některé ty reakce vašich čtenářů. Tamhle paní Eva chtěla také něco říci, takže jí posuneme tam mikrofon k ní.
1: Ta už tady dokonce citovala z jedné
0: mé
1: knížky.
0: Ano, no právě, mě to také
1: mě to
0: dojalo.
1: Dojímá tyhle ty věci.
2: Paní Evo. Já jsem zjistila,
1: dobrý den.
2: Že jsem přečetla 5 vašich knih.
1: 5 a začala jste u 3, když jsem přišel.
2: Ano, a teď, když jsem si to tady viděla, jak to jí kolovalo, tak jsem si vzpomněla ty další. Takže,
1: děkuju.
2: Mě osobně zaujala nejvíc kniha o psycholožce paní Sovákové, protože tam bylo tolik takových otázek, že si to teprve člověk uvědomí, že třeba taky to prožívá, nebo to. A tam bylo takový jakoby návod, jak třeba řešit, jo, nebo, že, ale fakt se musel člověk zamyslet. To není takový přečíst, odložit.
1: Hop, šup.
2: A takže to je v mých očích. A potom o tom bylo to, jak jste říkal, přesně, o ty třeba strava, tohle, to, že jak to je všecko pro vás, jak to je promyšlený, tak já vám za to děkuju, protože vaše knížky jsou živý, že jo, a umíte vystihnout, co toho čtenáře zajímá, není to nic jakoby nepříjemného, nebo opravdu, tak já vám děkuju, já děkuju už za Bolehošť, já děkuju za Dobrušku, protože všude jsou nějaký vazby, proč, i za ten Rychnov, jo, takže hlavně, že jste z východních Čech.
1: Ano, ano.
3: Děkujeme, takže.
1: Děkuju. Já k tomu mám několik věcí, jestli můžu. Tak zaprvé bych chtěl říct, že kdyby bylo víc lidí, jako je paní Eva, kteří přečetli 5 a více mých knih, tak to by se mi ještě líp žilo a rychleji bych splatil hypotéku a tak, takže za to vám děkuju a budiš jste inspirací pro další. A jsem i rád, že jste zmínila tyhle ty dvě knížky, protože třeba ta knížka s pilotem byla hodně podceňovaná na začátku, protože všichni v ní viděli tu vůni leteckého benzínu a že to bude moc technický a že tam bude moc informací, kterým ty lidi nebudou rozumět. A já říkám ne, nebo tehdy už jsem říkal, ne, věřte tomu, to je pro každého, kdo někdy letěl na dovolenou a Češi mají rádi cestování, mají rádi lítání. A knížka s Helenou Sovákovou, jestli ještě můžu krátce, tak to je opravdu knížka, na kterou my dostáváme neuvěřitelné reakce. Já už neznám jiný slovo, tak čeho zopakuju, to mě opravdu dojímá, protože to je knížka, která i dokáže změnit někomu život, protože ho dokáže někam posunout nebo ho ujistit v tom, že to, co udělal za rozhodnutí v životě, že ho udělal správně a že se nemá obracet zpátky. Takže to jsem rád a za to děkuju.
0: Mm-hmm. Už se rodí nějaká další kniha?
1: Ne, letos mám poprvé...
0: Se ženou třeba?
1: Ne, to mi Helena Sováková zakázala.
0: Aha.
1: V legraci samozřejmě, ano. Že chce být jedinou ženou v té sérii a ať se opovážím oslovit další ženu. Já dokonce říkám, já když jsem se učil na maturitu v 90. letech, tak v televizi běžel takový seriál, jmenoval se Helena a její chlapci. A já jsem se k tomu vlastně okruhem vrátil, protože teď mám v té knižní sérii Helenu a její chlapce. Helenu a 5 chlapců, takže nevím, nemám ještě plán. Já jsem knížku letos vydal už před prázdninami, možná se k ní ještě dostaneme, ne, asi určitě se k ní dostaneme. Takže letos nevydávám knížku klasicky před Vánoci a tím pádem mám volné léto, tak to poprvé od školy, ale za rok, příští rok určitě něco přijde.
0: Když máte to volné léto, tak máte taky čas tady si někam vyrazit třeba tím letadlem a užít si to s rodinou nebo s přáteli?
1: Jo, já jsem takový, jak jsem říkal na začátku, že mám rád léto. A já mám rád české léto. A říkám si, když je přes léto u nás tak hezky, tak je zbytečný skoro jezdit někam, kde... I když letos jsem měl pocit, že v těch zemích, kam se jezdí k moři, bylo menší teplo než
0: nebylo
1: u nás.
0: Ano, je to tak.
1: A, takže já si ty plány vždycky schovávám na zimu. A letos jsem si odškrtl jeden velký sen. Já jsem jako sportovní novinář jezdil na tenisové turnaje, ale to nikdy moc z těch zemí nevidíte a je tam zatím spousta práce. Tak letos, protože už jsem nepracoval v Mladé frontě dnes a měl jsem čas, tak jsem strávil měsíc Austrálie, Nový Zéland a to byla nádhera.
0: Ještě nějaké další radosti si dopřáváte, když zrovna nepíšete? Je to tedy ten sport určitě? Mm-hmm. Je tam ta četba, tedy když má člověk čas a má spisovatel čas na to právě číst si řadu dalších autorů?
1: Má. Já dokonce musím říct, že čtu asi nejvíc, co jsem kdy čet. Čtu hodně. Někdy před spaním, což dopadá tak, že přečtu 2 řádky a ráno knížku najdu pod postelí, protože mi vypadla z ruky a teď samozřejmě vůbec nevím, kde jsem skončil, protože záložka se válí o kousek vedle. A než pak zase večer v posteli přijdu na to, kde jsem skončil, tak už se mi zase chce spát. Ale přes léto jsem četl poměrně hodně a číst mě baví a čtení je vlastně fajn. A když někdy vidím ty autogramiády nebo besedy, tak mám ohromnou radost, že i mladí čtou. A ty moje knížky, troufnu si to říct, jsou psaný takovým stylem, že vlastně ty reakce, které dostávám, jsou třeba i ve stylu já jsem se díky vašim knížkám vrátila ke čtení, nebo je to moje první přečtená knížka po 20-30 letech. První knížka od maturity. Naše děti vůbec nečtou, ale vaše knížky už přečetly 3, 4, 5. Takže čtu a jsem rád, že čtou i Češi.
0: Ano. No, my si teď zahrajeme a potom se dostaneme ke knížce Už letím, protože zítra tady autogram Jáda Vaše a Marka Dvořáka, takže o téhle té knížce, která je zase trošičku jiná než ta první, kterou jste spolu napsali, si povíme za chvilku.

0: se povídá se spisovatelem a novinářem Martinem Moravcem. Ten čas neúprosně letí, takže já jsem slíbila, že se ještě musíme zastavit u knížky Už letí, protože zítra ve 14 hodin autogramiáda tady v Královéhradeckém Futuru. Je to vlastně druhá knížka, kterou jste napsal s Markem Dvořákem, ta první Mezi nebem a pacientem. Ta dostala dokonce Magnesiu literu, takže dodatečně tak. I my blahopřejeme, musela to být veliká radost.
1: Byla.
0: Pojďme tedy k té druhé knížce, ona je trošku jiná.
1: Ano, není to tentokrát knižní rozhovor, my jsme trošku změnili žánr s Markem, protože jsme ten nápad už nosili v hlavě od chvíle, kdy vyšla první knížka, a je to tentokrát taková sbírka 30 příběhů z letecké záchranky. Jednou je to autonehoda, jednou je to záchvat v obchodním centru. Spousta těch případů je samozřejmě vázaná s Hradeckým krajem, protože Marek je tváří nebo velkou osobností Hradecké záchranky. A ty příběhy jsou vyprávěné v první osobě, jeho očima, takže opravdu člověk, když to čte, tak má pocit, že je na místě, že je ve vrtulníku, že je na místě té nehody nebo toho pádu z koně, té srážky lyžařů na sjezdovce. Je to knížka, která je, myslím, plná emocí, a co je pro nás důležité, ty příběhy učí lidi, jak poskytovat první pomoc. Na konci každého toho příběhu jsou rady a tipy na první pomoc, jak si v té situaci počínat, nebo jak se do ní nikdy nedostat, a jak trochu ty lidi i pozbudit, aby se nebáli poskytnout první pomoc, protože Markovo oblíbené heslo je, že první pomocí nejde ublížit a že není potřeba mít strach. Takže my s nadsázkou říkáme, že je to knížka, která jednou třeba může zachránit život. Hmm.
0: Takže jsou to příběhy, 30 příběhů, se kterými se setkáme. No, vy jste si asi s Markem Dvořákem hodně padli do oka.
1: Ano, jak říká Marek s oblibou, vždycky, když se do něčeho pouštíme, tak mi zvýší medikaci, abych to s ním vydržel. Já zase říkám, že jsem měl ještě spoustu vlasů, než jsem Marka poprvé potkal. A teď vidíte, že už jich moc nezbylo. Přestože, jak Marek rád říká, jsem o hodně starší než on, což samozřejmě není pravda. Ale je to jeho, vždycky, když mluví o tom, jak se se mnou spolupracuje, tak říká, no tak víte, jak je to s těmi starými lidmi, oni občas zapomínají a tak.
0: Dokáže potěšit tedy.
1: Jo, tak to, on mě naučil spoustu věcí, jedna z těch věcí je být neustále ve střehu, protože nikdy nevím, co přijde, ale jinak musím říct, že jeho srdce bije pro tu medicínu a je radost s ním pracovat. Hmm.
0: Teď jste se dotkl i toho humoru, který mezi vámi asi je a který také je možná kořením toho, že se vám potom dobře píše, že se vám i dobře zpracovávají ty věci, že to mezi vámi takhle hezky jiskří.
1: No, určitě, s Markem to nikdy není nuda. Já bych našel spoustu textovek, který jsem od něj dostal, a ono to vždycky začíná moc hezky, protože nám se třeba něco povede, nebo třeba nějaká hezká jako kapitola, nebo já někde o Markovi něco hezkého řeknu, on mi to oplácí tím, že o mě něco nehezkého řekne. My máme opravdu tak moc hezky vyrovnaný vztah, a proto mě vždycky zaskočí, když mě někdy pochválí, tak já úplně čekám, co přijde.
0: A ono nic.
1: A někdy ano, a z toho já pak žiju další půl rok, ale on opravdu má velmi svérázný humor a já mám hrozně rád. A posílá mi zprávy třeba ve stylu jsi skvělej, je tě pro tenhle svět škoda, tak já už se tetelím, a pak přijde, měl by se zabít. Jo, tak takovýhle humor mezi...
0: Teď jsem už to... vám dneska nějaká SMS-ka přistála.
1: Ne. My se uvidíme zítra. My máme dokonce takový dvojboj zítra. Já vůbec nevím, jestli to v Hradeckém rozhlase můžu říct, tak já to tak
0: můžete
1: zašeptám. My máme dopoledne autogramiádu i besedu i v Pardubicích.
0: No,
1: teď jsem viděl ty pohledy.
0: Vydýcháme to, dámy.
1: Teď mě tady vynesou v zubek.
0: Poslouchají nás i v Pardubicích. Já jsem říkala, já tady vždycky hladím ty hrany, takže my vám to promineme.
1: Tak nevynesete mě v zubek, my máme v 9 hodin besedu v Pardubicích a pak ve 14:00 v obchodním centru Futuru v Hradci Králové. Těšíme se na to moc, protože loni přišlo opravdu, nebo při minulé knížce přišla spousta lidí a my samozřejmě neodejdeme do chvíle, než splníme přání toho posledního, nebo než se podepíšeme tomu poslednímu, než zodpovíme poslední dotaz. Takže já jsem v Hradci dneska, budu tady zítra, mám takový hradecký prodloužený víkend.
0: Tak za to jsme velice rádi. Než se začneme tady podepisovat, nebo vy začnete podepisovat vaše knížky všem návštěvníkům dnešní kavárny, tak poslední otázka, asi kterou ještě bych ráda dnes položila. Kde se, Martine, vidíte za takových 20 let?
1: Teď si připadám jak na nějakým pohovoru. Když žádám o novou práci. To je věc, kterou já vůbec netuším. Já nevím, jestli do té série přibude jedna knížka, nebo jestli jich přibude 20, jestli se vrhnu na nějaký nový žánr, protože já bych si třeba chtěl zkusit jednou napsat román, ale jak říkám, nevím, jestli k tomu seberu odvahu, čas. Určitě bych se chtěl vidět hodně v teple, protože mám rád teplo. Určitě bych část roku chtěl trávit někde, kde to teplo je zrovna větší, než když tady je to tající bláto na silnicích, a tak to já opravdu nemusím. Ale já jsem vždycky si říkal, že to je jako hrozný klišé. A když jsem tady na začátku říkal, že mě vlastně těší každý den, kdy se probudím a nic mě nebolí, tak bych chtěl takový dny zažívat i za 20 let, protože vím, že to není samozřejmost. Pochopil jsem to nejen na svém životě, ale i na spoustě těch historek, které jsem slyšel třeba právě od lékařů, od vojenské psycholožky, od vyjednavače únosů. Takže vím, že ten lidský život je někdy hodně, hodně šetrný. A já vám na to odpovím jinak. Já bych za těch 20 let, pokud dají okolnosti a doufám, že tady budu, tak bych chtěl mít ze života takovou radost a takovou dobrou náladu, jako mám teď.
0: Tak, děkujeme. Martin Moravec, novinář, spisovatel, hodně radosti ze života, hodně krásných knih, hodně dobrých přátel a zase někdy tady v naší rozhlasové kavárně se na vás budeme těšit. Naschledanou.
1: Já se budu taky těšit a moc děkuji za to, jak se ptáte, protože to děláte skvěle. Děkuji.
0: Jste hodný. Děkuji. Naschledanou.

jako já, jo, jako já. Kde hocelský slapiny zná sírou pekla sířený, ať se na hocelský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ten, kdo nepřekládá.

ať se na nucel zkýší pěnejmout dál. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

0: jak do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho, jo, ho, ho, jo, ho, ho.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: Víte, kde je Laponsko? Povíme vám to přesně s Markétou Hejkalovou, spisovatelkou, překladatelkou, nakladatelkou, organizátorkou podzimních knižních veletrhů v Havlíčkově Brodě a také skvělou pozorovatelkou na cestách, nejen v Laponsku, jako obvykle v pondělí po 18. hodině.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Pozor, Hradecký Koštíř mění termín. Letos vás čeká v sobotu 26. září od 13 hodin v Žižkových sadech a městské hudební síni. Víno, burčák a dvě hudební scény. Vystoupí Rory, Trifonix, Ladis a kapela, Navostro a DJ Kamil Kašparovský. Hradecký Koštíř, nově vždy poslední zářijovou sobotu.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Stát připravuje spuštění EET 2.0. Mezi Jilemnicí a Martinicemi vznikla cyklostezka. České volejbalisty čeká v osmifinále mistrovství Evropy Belgie. A počasí oblačno až zataženo, teploty do 22 stupňů. Zprávy a Radek Kulchrábek, hezké dopoledne. V Česku bude od nového roku spuštěna EET 2.0. Firmy tak budou muset elektronicky evidovat tržby v hotovosti a kartou. Řada z nich přitom nemá dostatek informací.
2: Ministerstvo financí proto připravilo semináře, ve kterých podnikatelům nové povinnosti připomíná. Někteří si stěžují na to, že mají málo informací.
3: Mrzí mě, že přestože zákon je de facto vydán, připravuje se dlouho, je diskutován dlouho, tak metodika opět neexistuje.
2: Říká Eduard Pavlek, podnikatel v oblasti dodávek pohonných hmot. I jeho se bude EET 2.0 od začátku roku týkat. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO ale zopakovala, že zátěž pro firmy bude nízká a vystačí si se stávajícím vybavením.
4: Takže jsme chtěli, aby to nikoho nic nestálo, žádné papírové účtenky, žádné tiskárničky, nic takového. Budeme v roce 2027 a ty technologie pokročily.
2: EET 2.0 má pomoc s lepším výběrem daní. Do státního rozpočtu by měl přinést necelých 14,5 miliardy korun ročně. Dominik Hron, Český rozhlas.
0: Pohyb cyklistů mezi Jilemnicí a Martinicemi v Krkonoších je bezpečnější. Funguje tam nová cyklostezka. Lidé už nemusí jezdit po frekventované silnici. V budoucnu může vzniknout i propojení do volnočasového areálu Hraběnka. Stavba odpočinkové zóny Cidlina v Jičíně bude hotová příští rok v březnu. V největším parku města vzniknou cyklostezky, pump track a skatepark. Aktuální práce popisuje mluvčí radnice Jan Jireš.
5: Práce probíhají na cyklostezkách a chodnících. Pokládají se také základy hřišť a herních prvků, modeluje se pump track a probíhá výstuž skateparku. Práce na korytu řeky Cidlina jsou hotovy a výsadba zeleně je provedena přibližně z 50%. Sport.
0: České volejbalisty čeká v osmifinále mistrovství Evropy Belgie. Rozhodla o tom prohra Finů s Estonci 2-3 na sety. Belgičané obsadili první místo ve skupině C, zatímco Češi skončili na posledním čtvrtém postupovém místě skupiny A. Kvalitu osmifinálového soupeře popisuje manažer volejbalových reprezentací Miloslav Javůrek.
6: Belgie má své kvality, my jsme se s nimi měřili v poslední generálce před mistrovstvím Evropy, takže máme víceméně pod kůží. Bude to velikánská bitva, v pondělí máme čas se připravit, jak takticky, tak fyzicky a už teď se na ten zápas strašně těšíme.
1: Počasí.
0: Na východě Čech bude odpoledne zataženo až oblačno, teploty 19 až 22 stupňů, na horách naměříme kolem 15. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na trase Trutnov Náchod pozor na omezení v Poříčí, kde pokračuje stavba dálnice D11. Projíždějte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Také po 11. hodině pokračuje vysílání z naší rozhlasové kavárny. Jak slyšíte, je tady živo, aby ne, protože Martin Moravec se tady podepisuje všem našim návštěvníkům kavárny. Bylo to velmi hezké setkání. No a už za malou chvíli prostory tady v rozhlasové kavárně zaplaví živá hudba, protože náchodská kapela 6 na chodníku, která letos slaví 20 let na scéně, to ani jinak neumí, než hrát na živo. A tak se můžete těšit na hezké povídání, milé vzpomínání a příjemné hraní, ale ještě předtím je tu Předskokan, Miroš Bírka, hezký poslech.

0: dnešní host Lady Klokočníkové.
1: Řekla bych, že pokaždé, když přijdou náchodníci do našeho vysílání, říkám si, jak to vlastně je, jsou to náchodníci, náchodníci, už z minulého setkání, ale tady v kavárně vím, že platí obojí a ejhle po včerejším e-mailu zpěvačky Lucie Peterkové, je to i 6 náhodníků, protože dobrý den, vítejte.
2: Krásné dopoledne.
1: Protože ten váš vznik kapely, jak si mi Lucinko napsala, byla náhoda, takže dobrý den všem, pojďme si připomenout, že tedy ti naši hrdí náchodníci jsou Lucie Peterková zpěv, Tomáš Peterka piano, Milan Poutník kontrabas a texty, Tomáš Lhocký housle, Petr Záleský klarinet a saxofon a Ondřej Tuček bicí a perkuse. Tak a teď, Luci, pojďme říci, jak to bylo s tou náhodou, když tedy náhodníci.
2: Já ještě přidám jednoho sedmého, protože my jsme sice 6 náchodníků vidět, ale díky sedmému jsme slyšet a to je Michal Kups, zvukař, který tady s námi je taky, abychom byli dobře slyšet, takže ještě toho Míšu zatleskáme, tak, děkujeme.
1: Tak Míšovi ještě potlesk, ano.
2: No chtěl, jak to bylo s tou náhodou?
3: To... Já bych chtěl říct, že to je taky zvukař, kterého my známe ze Šarmantní osobnosti, protože nám dělá zvuk na
1: Šarmantní osobnosti. On je tak trochu náš, když se to takhle
2: pučujeme, no, rádi. Tak ta náhoda vlastně byla opravdu... No, náhoda. Když mi bylo nějakých náct, tak jsem svého hudebně zdatného bratra neustále otravovala s tím, že bych taky chtěla zkusit zpívat. A on tvořil hudbu a tvořil ji už v té době byť jiného ranku, než jsem si já vysnívala. A stalo se, že složil písničku, kterou říkal, tak dobře, tak ta je pro tebe, tady jsem ti k tomu nahrál i muziku, pojď, vezmu tě do rádia, tehdy funkčního komerčního rádia Metuje, které existovalo a kde on pracoval, a nahrajeme ji tam. A v té době ještě v těch nácti, zhruba nácti let, jsem se zmiňovala svému kamarádovi, že bych jako ten šanson moc ráda zkusila, jenom tak bych to zkusila. A on mi asi, když mě bylo asi 17, tak mi přinesl text a říkal, tak hvězdo, tady máš první počinek a teď už tvoř ty. A Tomáš opět zvládl složit tomu muziku a dlouho to bylo ladem. Pak jsme to tedy zkusili, ty dvě písničky, tu Tomášovu i tu darovanou, nahrát a už při tom nahrávání vrácha říkal, ty dělej všechno, ale hlavně nespívej.
3: Já jsem vyrazil ze studia.
1: No tedy,
3: se,
1: no. Tome. No,
2: jako nahráli jsme to nedávno, když jsem se stěhovala, tak jsem našla CDčko s tou první nahrávkou a moc jsme se tomu smáli teda, musím říct.
3: To jsem na něm ještě strávil spoustu času, aby to takhle hrálo, protože to moc nešlo tehdy.
2: A jak šel čas, tak jsem pořád Tomášovi říkala, Tome, ale kdybychom třeba dokázali oslovit pár muzikantů v našem okolí a že je máme okolo sebe, jenom pro jednorázový projekt, že bychom ty dvě věci, které mám, hráli s živou kapelou, já budu spokojená a můžu umřít. A on říkal, no tak dobře, tak když je přemluvíš a půjdou do toho, tak já do toho půjdu taky, sejdeme se. No a pak jsme se v roce 2006 poprvé sešli a už jsme se nikdy nerozešli.
1: Krása. Vedle tebe, Luci, sedí Milan Poutník. Jaká pak to byla reakce, když tady sourozenci Peterkovi přišli a řekli, co kdybychom zpívali a hráli společně.
2: To mě hodně zajímá, co Milan řekne, protože já mám nějakou vzpomínku na to, tak
1: schválně.
4: No, já si vzpomínám na to, že to bylo u mě v kabinetu, v gymnáziu. Lucka přišla s tím, že by chtěli zkusit šanzon a já jsem v té době hrál také fagot v komorním orchestru. A říká, takže bys vzal ten fagot a já jsem říkal, no a proč fagot, jo, když hraju taky kontrabas. No a pak jsem tady sehnal Amálku, kontrabas a začali jsme tvořit. Takže já jsem byl hned pro.
1: No a začal jste hned skládat ty texty také? Nebo jak to vlastně vzniklo, že jste textařem, takovým dvorním
4: no, téhleté já jsem, kapely? Musím přiznat, že první texty jsem napsal v 6. třídě.
1: Aha, tak to ještě
2: zpívám.
4: To ještě Lucie samozřejmě nemohla zpívat. A to bylo, že jsme založili kapelu, beatovou kapelu v 6. třídě. Umíte si to představit, že jo? Ze silovače, ze starých rádií a tak podobně. A to byly takový ty písně o lásce. Vzorem nám byl Pavel Novák, jo? Ne Petr Pavel, jo? S jeho krásnými texty. No a pak jsme se přemístili do gymnázia, tam jsme se vrhli na country. Takže tam jsem už hrál kontrabas a psal jsem countryovky, takže darebáci... Ne, pozor, to by bylo něco jiného. Tohle to byly takové ty písně tuláků, vagabundů, desperáti.
1: Táboráku.
4: No, táboráky přišli pak.
1: Až potom, no. Aha.
4: No a po maturitě vlastně to jsem studoval tady v Hradci na pedagogické fakultě. Takže tady jsem nějak moc netextoval, tady jsem se spíš učil a s těmi texty vlastně šanzonovými jsem začal, až když jsme se poznali s Lucí a tady s Tomášem a s klukama. No a vlastně první text, o kterém bych mohl říct, že se blížil šanzonu, ten mě napadl na zahradě, když jsem sekal trávu.
3: Když jsi řekl nazad, tak jsem myslel, že jinde. No, to je dobře, že na zahradě. Ale...
4: Na zahradě.
3: A který to byl?
4: V mém domě.
2: Podivný blues.
3: To jsme i nahráli, myslím.
2: Ne, nenahráli.
3: Nikdy.
4: To jsme nenahráli.
2: Hráli jsme ji, ale nenahráli jsme ji nikdy.
3: Takhle vzpomínáme na začátky. No.
1: Ano, já když se tady dívám, už tady leží, takovéhle byly začátky a tady před námi kolik těch alb už za tu dobu.

0: My jsme si říkali, že bychom otevřeli tím, čím otvíráme vlastně těch 20 let nejčastěji naše recitály. Je to ta první písnička, kterou mě věnoval Pavel Bělobrádek a kterým vlastně trochu spustil ten vznik té kapely. On se k tomu hrdě hlásí, on říká, založil jsem kapelu, ve které nehraju. A my jsme takhle pomenovali i naši první desku a je to Bar Babylon, to znamená místo, kde se vzpomíná, kde ještě stále je cítit kouř tabákový, což už dneska neznáme v barech, naštěstí, tak tu jsme zvolili na úvod. To je taková ta klasická šansonovka.
1: Těšíme se na ní, takže první šanson v podání kapely 6 na chodníku. Oni se teď pěkně přesunou z toho našeho tady prostoru v kavárně do vedlejší místnosti, kde tedy už jsou připraveni všichni. Lucie Peterková, Tomáš Peterka, Milan Poutník, Tomáš Lhocký, Petr Zálezky, Ondřej Tuček a také náš velice milý pan zvukař, který už je také připravený, pan Kops. Tak máte slovo, nebo spíš zpěv je tady.

nevede sem telefon a zapomnění jsou

0: Babylon, 6 na chodníku, nádherná první živě hraná písnička, kterou jsme vám nabídli, šanson. Já poprosím Lucii Peterkou, Tomáše Peterku i Milana Poutníka, aby přišli zase sem zpátky k nám, protože si budeme povídat, než si zahrajeme tu další. Protože já si říkám, přátelé, že někdo tu přece jenom chybí ještě. Dobře, Michala Kopse, toho jsme změnili, toho jsem chtěla, já jsem ho chtěla změnit později, no dobře, předběhla si mě Luci, ale kdo ta, kde je ten nehrající kapitán?
1: Náš nehrající kapitán, typuji, že teď už

0: Je v Opočně, tedy ve své domácí tím péči, a že se chystá na dnešní další z oslav, protože ho teď v tomto měsíci čekají velké oslavy, které se budou odehrávat v nedaleké Dobružce v místě jeho studií, protože tam dnes začíná festival Dobružská klapka filmová. On bude součástí, takže předpokládám, že teď se trošku nabírá síly po těch všech představeních a cestování, které má. On tu s námi vlastně trochu chtěl být, ale tím, že ten den bude velmi, velmi dlouhý, tak říkal, běžte a pozdravte.
1: Děkujeme, také pozdravujeme. Možná, že nás Miloň Čepelka v Opočně poslouchá. Takže,
0: ví o tom.
1: Ano, zdravíme srdečně. Minule tady s vámi byl, to bylo asi před 5 lety, kdy jste tady byli, jestli se nepletu. Ono to velice utíká, ale pojďme tedy trošku oslavit toho našeho Miloně nebo vašeho nehrajícího kapitána, protože je to maraton slavnostních událostí, které ho čekají. Jak se objevil u vás, kde se zrodilo to přátelství, které teď už je, protože patří do té vaší hudební rodiny?
2: No a to se stalo, kdy kolega Macura, kolega z gymnázia...
0: Ty neříkej kolega Macura, vždyť je to tvůj synovec.
3: Jo, no, tak je to, ale je to zároveň tom, kolega.
1: Vždyť je to pan profesor.
2: Ano, ale... Že kolega Štěpán ano, Macura.
1: To je milé.
0: Kolega synovec Štěpán Macura.
2: Kolega synovec Štěpán Macura. Dějepis čeština.
1: Takže kolega, přesně.
3: Pořádal akci v Náchodě, která byla poetická a je vždycky, jeho akce jsou poetické.
0: On dělá festival poezie.
3: A pozval proto... tehdy šanzonujícího Miloně, bylo to s Vladimírem...
0: Ne, s Jaromírem Klempířem a s
3: Markétou Vankeovou. Měli projekt takový šanzonový a říkal, hele, vy byste se k ním hezky hodili, my se Štěpánem známe od malička, tak říkal, to by bylo pěkné. A my jsme si tam okamžitě padli do oka, ale jako, že na první dobrou, jak se říká, to je vzácná věc, že okamžitě jsme pochopili, že se máme rádi. I s tím Jaromírem Klempířem, který byl opravdu dojemná osobnost české pop music, dá se říct, protože napsal spoustu hitů pro Karla Gotta.
0: Selaví, že jo?
3: Třeba Selaví.
0: Jeho skladba.
3: Úžasné kamarádství vzniklo, no a pak jsme dokonce i ve studiích rozhlasu byli v Českých Budějovicích společně, no a pak už to začalo jet.
1: Začalo. A najde se ten čas, abyste se společně našli, protože přece jenom to společné vystupování, to chce občas se sejít, vyzkoušet ty vaše pravidelné schůzky, tedy aby ten Miloň stíhal i toho cimrmanologa v divadle v Praze a všechny ty další věci, které souvisejí s jeho životem.
0: No, on je opravdu jako skvělá umělecká bytost, obdařená mnohými talenty a hlavně schopností být tady a teď. Takže jestli si někdo představuje, že když my máme potom nějakou připravenou produkci, že jsme nějak jako naskoušeni, tak nejsme. My opravdu dokážeme, a to je velká jako devíza jeho, že dokáže vlastně vycházet z toho, co slyší a co se děje na tom jevišti. A tím potom připraví, samozřejmě on se nějak připraví, ale
3: no,
0: připraví se tak, že pro nás je to vlastně více méně premiérová věc. My víme, že nikdy to nebude špatně a řekneme si, co zhruba třeba bude znít, ale on vždycky dokáže ze své prózy, ze své poezie, ze své tvorby vytáhnout něco, co má nějakou linku směrem k nám, nebo my máme linku směrem k němu.
2: Musíme říct, že to nás vždycky překvapí.
3: Že velmi často vytáhne věci, které nikdy v životě nepublikoval. Ještě buď to jsou novinky, anebo tehdy ty dopisy svému příteli zesnulému tragicky, kdy on říkal, tohle jsem nikdy nečet, a my jsme říkali, Miloni, to musíš vydat, a bylo to třeba 20 roků staré v šuplíku. Takže nás vždycky mrazí, protože nevíme, s čím přijde.
1: No, on pro vás tedy také skládá, složil kolik, 2-3 věci, nebo víc?
0: My jsme vlastně poprvé udělali změnu v tom, že pořád tvrdíme, že jsme autorské se skupení, že tvoříme pouze autorskou hudbu, to má jediný důvod. Já, jak se necítím být jako zpěvačkou, tak kdybych měla vzít do svého repertoáru něco, co už někdo naspíval to dobře, tak bych se bála, že to neudělám dobře. Takže proto, když mám autorské věci, jak se nemusím bát.
3: Ale to už se taky změnilo.
0: Ale když jsme právě měli to první setkání v roce 2012 v divadle Pod zámkem, ten náš první battle, tak tam se mi moc líbila písnička, kterou Miloň otextoval. Jaromír Klempíř právě byl autorem hudby a moc jsem si přála ji vyzkoušet a ptala jsem se, jestli by to hoši mohli jaksi přearanžovat pro nás a jestli by nevadilo, kdybychom ji do toho repertoáru zahrnuli. A Miloň byl nadšený, že jako samozřejmě ano. Takže to byla vlastně první vsunutá píseň.
3: Na poslední desce, myslím,
0: a na poslední desce, no, myslím, nebo na předposlední.
3: Prostě se podařila i nahrát ve finále.
0: Tak. A pak v době covidové, kdy Miloň zjistil, že my v onlineu zkoušíme a scházíme se samozřejmě online a na dálku.
3: Ne, samozřejmě kecáš, teď už to můžeme říct. Scházeli jsme se, roušky jsme dodržovali, ale společně jsme si věřili a tak i s Miloňem jsme se
0: tak,
3: občas
0: tak v té době on byl doma v Opočně, taky schovaný a náhodou jsem jela kolem a přes plot s rouškami jsme, na mě zavolal a říkal, já jsem ti něco napsal.
3: Jo.
0: A napsal text Žalm, se to jmenuje, a my jsme při hned první příležitosti, možná toho
3: hned
0: dne,
3: jsme to zhudebnili.
0: Byla písnička hotová, protože se mi takhle předložila, říkám, kluci,
3: to
0: tohle nám dal Miloň.
3: Text.
0: A vlastně my jsme odcházeli večer po té zkoušce a ta písnička v podstatě byla tak, jak jsme ji nahráli pak na desku.
1: Tady, Luci, jednak si vynikající zpěvačka, jo, takže jako to jenom všichni mi tady zají za pravdu, jo, takže skromnost stranou. A já si myslím, ten žalm, dali bychom ho teď, když to?
0: Veselé to není, ale ono není všechno v životě vždycky veselé.
1: Ale je to krásné,
0: veselé,
1: jak tady zaznělo.
0: A přesně, určitě to bude krásné. Miloň Čepelka.
1: Dobře, takže druhá písnička a tímto zdravíme Miloně Čepelku i z naší rozhlasové kavárny a přejeme vše nejlepší k těm 90. Yeah.

spletenci povýšeného Saturna. A Venuše ta koketa, co se všemi se zaplétá.

0: vám zpívám, to je žalm.
1: 6 na chodníku, žalm, text Miloň Čepelka. Ani se nechce mluvit, abychom nerušili. Jak krásně se to poslouchalo. Já poprosím zase, aby sem přišli Lucie Peterková, Milan Poutník a Tomáš Peterka, protože víc se nám sem nevejde, ale to nevadí. Kapela hraje skvěle a vy to všichni slyšíte. Pojďme tedy k té spolupráci s dalšími, protože Milan Čepelka, tedy nehrající kapitán, no ale když jsem se dívala tady do toho seznamu, Jana Richterová, Jana Koupková, Pavel Sonda, Zdeněk Vřešťál, Tomáš Kačner náš, také Oldřich Bohadlo, Jan Vápeník, no to je jmen. Takže jak tak se rodí ta další
2: let,
1: no,
2: 20 let na prostě scéně, ano. Stane, ale při těch našich putováních, tak když začneme u Jany Koupkové, protože to je setkání, které bylo, myslím, v roce 2018, když jsme křtili první desku. A já už vlastně ani nevím, koho z nás napadlo, že bychom, Jan, možná bráchu, že bychom Janu Koupkovou oslovili, jestli by jako nechtěla být hostem našeho křtu. A říkali jsme si, že to spíš nedopadne. A ona řekla, jasně, to já jsem hrozně zvědavá. A když přijela, tak nám tahle dáma prostě českého jazzu, možná evropského formátu,
3: určitě,
2: tak nám řekla, tak já jsem Jana. A my jsme, ano, a my jsme okamžitě věděli, že je to naše krevní skupina. Pravda je, že jsme se už na pódiu spolu nikdy nesetkali, ale udržujeme takový ten standardní kontakt s Vánoce, svátek, narozky, napíšeme si, víme o sobě. A mně vlastně teď přišlo moc fajn, že by tu 20 s námi oslavila. Ona přijede do Náchoda za námi, my vlastně vůbec nevíme, co z toho vznikne, ale rozhodně tam bude nějaká
3: improvizace.
2: Moc se na to
1: ona
2: těšíme.
1: Ona to ani asi jinak neumí.
3: Ne, ona je dokonalá improvizátorka. Já od té Jany bych odskočil a šel bych velmi rychle po těch jménech, protože třeba Pavel Sonda je propojen s Českým rozhlasem Hradec Králové velmi půpeční šňůrou a my jsme o něj točili první desku, druhou nám produkoval a dneska se nám vrací, co by autor vlastně jedné věci do nového projektu, který chystáme a bude hrát na piano s námi vlastně poprvé. Takže to je vlastně celou dobu je s námi.
2: A Janička Richterová, hlas Rádia Junior, skvělá textařka, vynikající
3: taky
2: holka, neuvěřitelně humorná písničkářka. Tak tu jsme zase potkali na Šanzonovém festivalu v Praze a byli jsme tam takový jako hodně zaskočení tou jednakým pozváním do té Velké Prahy, do Švandova divadla.
3: Ještě Ester Kočičková to moderovala nekonformně.
2: Ano, a vlastně do Jany jsme se tam zamilovali na první pohled. A teď s Janou máme takový specifický, potkali jsme se na pódiu taky, dělali jsme nějaké společné koncerty. A máme takový specifický výměnný koncert, kdy na Žernově pravidelně hrajeme, ale jako bienále. Jeden rok Jana a jeden rok my.
3: A je to na střídačku.
2: A je to na střídačku.
3: Vždycky o Vánocích v kapli a je to tam.
1: No Jana Richterová, když tady byla, ona sem jezdila s Janem Petránkem, Šanson věc veřejná,
3: ano.
1: Tak,
3: ano.
1: Takže ta bude také tedy s vámi.
2: Nebude. Na Janu jsme možná trochu, Janě moc tě zdravíme.
3: No, Janě, jestli nás slyšíš, tak my na tebe myslíme a
2: tak myslíme něco jiného.
3: Ne, my tě až do vysílání zavoláme.
1: Dobře, ale tak jako bych se nezeptala.
3: Kdo tam s námi bude, tak to je třeba ještě ten Pavel, o kterém jsem hovořil, ale třeba i Milan Cimfe, který nám produkoval poslední dvě desky a tu úplně poslední jsme točili ve studiu Sono, což je teda legendární studio české. A ten je, to je univerzální voják, ten je schopný zahrát na basovou kytaru, na kytaru, zpívá skvěle, píše texty a u nás bude hrát na perkuse.
2: No a v podstatě, pokud posloucháte českou hudební scénu, tak ty nejlepší desky se točily buď no, pod jeho rukama nebo pod rukama víc, Adama Karlíka v Sonu.
3: No,
2: takže
3: víc zlatých desek nemá nikdo než, Adam, než Milan Cimfe, protože on vlastně všechny ty kabáty, činasky, všichni, co něco znamenají. Dokonce David Bowie tam točil.
2: Ebeni
3: taky, ano, všichni prostě.
2: A na křesle, které tam mají ve studiu, tak tam seděl David Bowie.
3: No a na Nazareti tam byli taky, no prostě tak, všichni.
1: A toho uvidíme tedy, taky.
2: Toho tam uvidíte.
1: 24.
2: A kdo náhodou jako nevíte, kdo to je, tak já jsem ho poznala, až když jsme přijeli do studia Sono tenkrát a říkala jsem bráchovi, tak jsem se přitočila, říkala jsem, vždyť je to Hagrid.
3: Vypadá trošku jako Hagrid, není tak veliký, ale je podobný. Ale když si poslednete třeba desky kabátů, tak ty vokály vzáru v těch refrenech, to zpívá Milan, on no se tak k tomu nikdy nepřiznal, ale vykecal to. No a kdo tam ještě s námi
2: no,
3: bude
2: kdo
3: hrát?
2: Tam s námi právě nebude, tak to je Zdeněk Vřešťál, který byl samozřejmě pozván.
3: Třetí desku,
2: ale on má koncert na úplně opačném konci republiky a tak to nás moc mrzí, že se to nepotká, ale taky se vlastně potkáváme.
1: Myšlenkami bude s vámi.
2: Když to jde a byli jsme moc rádi, že nás posunul.
3: Ale bude tam Olda Bohadlo a ten bude hrát na kytaru, akustickou i elektrickou.
1: No pane, to bude hostu. No. Takže je nervozita? před 20 lety tady a budete tedy, ještě řekněme, kde?
2: No, protože budeme doma, budeme v Náchodě v Městském divadle doktora Josefa Číška, kde jsme vlastně prožívali ty největší milníky první dekádu desky. Jsme tam křtili a já jsem tam vyrůstala vlastně divadelně, to je taková moje domácí divadelní scéna s Ochotníky samozřejmě, takže tam je to jako...
3: To je doma.
2: No a to doma vždycky bývá těžší.
3: No, velká jo,
2: že vlastně tam jsou pozvaní ti, kteří nás sice znají a mají nás rádi, proč by tak jinak chodili, že jo, ale je to s velkou zodpovědností, takže budeme mít asi rozklepaná kolena.
1: Ta zdravá nervozita je dobrá, nebo ta tréma. Dobře, tak pojďme si zahrát ještě jednu.
2: Tak jo, tak my bychom teď možná mohli dát Hvězdy nad městem, protože zde, a hlavně Zdeněk Břešťál, když jsme tuhle písničku tvořili, tak já jsem, jak inklinuju k těm jako pomalým a táhlým příběhům.
3: Historka.
2: Jo, tak když Milan přines text na Hvězdy nad městem, tak říká, to je super, brácha to pojal jako ruskou dumku, takový to bylo jako hodně zatěžkáno. A když jsme to začali řešit, že to budeme nahrávat na desku, tak Zdeněk Břešťál se tak jako drbal na čele a říkal, děcka, a co kdybyste to udělali jako veselejc, vykašlete se na...
3: Udělejte prostě takovej ten salonní swing 30. let, takový, no, Hvězdičky nad městiskem. A to jsme zase říkali, to ne, takhle.
2: A náš saxofonista Petr, který je taky výsostný muzikant, tak on občas jako přijde s něčím, co by nás nenapadlo. Hmm. A říkal, hele, my vůbec nemáme latinský rytmy, neskusíme něco jako zkusit nějakou...
3: Sambu, rumbu, něco takového.
2: Latinu. No a takže se vlastně Hvězdičky nad městiskem vrátili zpátky k Hvězdám nad městem.
1: A tady jsou.
2: A je to taková latina.
1: Tak si ji užijeme. Tak Hvězdy nad městem.

0: Hvězdy nad městem a šansonové se skupení 6 na chodníku. Krásná písnička, děkujeme za ní, ano. Potlesk pro naše milé hosty. A pojďme tedy ještě jednou připomenout, tohle zazní 24. září v divadle.
1: Městském divadle doktora Josefa Číška alias Beránku, takhle ano, my to tam máme dlouze.
0: Ano.
1: Zazní, tahle
0: kolik
1: tam
0: hodin,
1: zazní.
0: Kolik
1: začneme
0: hodin
1: v 19 hodin.
2: A musím říct, že je tam ještě asi 20 lístků, jinak je skoro vyprodáno.
1: A máme 20 písní připravených, když je těch 20 let.
2: A mnoho hostů.
1: Takže za málo peněz bude hodně muziky.
0: Hodně muziky, dobře. Takže těšíme se na toho 24. My také o vstupenky na tenhle ten velký koncert nebo svátek na chodníku hrajeme.
1: Přátelské setkání tak, s oslavou.
0: Ano. Pojďme se ale dívat tedy zase trošičku dopředu. Máte 20 let, vypadáte opravdu na těch 20, vypadáte všichni báječně, to je vidět,
1: že
0: hudba nabídí, ano, a omlazuje. Ano.
2: Jsi velmi milá, děkujeme.
0: Ale už máte prý nějaký ten plán divožený, je to tak?
2: Mně se ten název nelíbí, ale zatím jsme nevymysleli lepší.
3: Zatím je to pracovní nápad.
1: A shodou okolností jsem teď zahlédla, že do kavárny přijel vlastně strůjce tohohle nápadu.
2: No.
1: Shodou okolností opravdu za...
0: Představte
1: si to. My jsme o něm před chvílí mluvili a on se tady náhodně objevil a šel náhodou kolem. Před nějakým časem, jsou to možná 3 roky,
0: a Pavel je jsme...
2: To je tady Pavel.
0: V kraťasech přijel na kole, předpokládám.
4: Ano, samozřejmě na kole, ahoj, dobrý.
0: Náš bývalý kolega, hudební redaktor tenkrát.
1: Tohle není domluvené.
2: Ne, tohle není domluvené, skutečně.
0: Pojď mezi nás, Pavle.
1: Tak asi před 3 lety Kmotříček, jak já mu říkám už od toho začátku naší spolupráce, tak přes bratra mi poslal takový nápad, že napsal píseň, kterou mi posílá, naspíval ji, tak abych jako věděla, o čem by to mělo být v jeho představách. A jestli bychom jako nechtěli na tom postavit projekt, který by byl, řekněme, divadelně šanzonový, a ta informace poslední, která k tomu byla, vy na to máte. To bylo jako postrčení, takové to plácnutí po zadku, jako a utíkejte, tady máte počinek a pracujte dál. A já jsem asi 14 dní nebo 3 neděle jsem rozmýšlela, jestli to vůbec přinesu jako klukům na zkoušku, jestli jim to jako vůbec řeknu, jestli mě jako nevyženou, že jsme zvyklí si pracovat jako naším způsobem. Ale pak jsem to nějak jako přefiltrovala a říkala jsem si, ono by to vlastně mohlo být zajímavé v tom, že nás to posune někam, že musíme tvořit pro potřeby věci a ne mě. Jo, ty věci samotné, ale ne mě. No a tak vlastně velmi rychle, tak zhruba do roka jsme měli postavených asi 14 příběhů žen spojených s divadlem, jakkoliv. Mohou to být divadelní postavy, mohou to být divadelní pozice, ve kterých pracují ženy.
3: Třeba šatnářka.
1: Třeba šatnářka, ano, nebo dramaturgině. A teď jsme tak trochu jako na takovém polomrtvém bodě a vykračujeme někam, potřebovali bychom tomu dát ten divadelní tvar.
0: Já si myslím, že to přijde.
1: To je před námi
0: všechno
1: teď.
0: Chce svůj čas. Pavel Sonda tady pozorně poslouchá. Pavle, co pro tebe ti náchodníci? Protože my tě také uvidíme toho 24.
1: A uslyšíte.
0: A uslyšíme, ano,
4: v Beránku. To je právě ta chyba, že mě uslyšíte možná, no.
0: Ale pojďme k těm náchodníkům z tvého pohledu. 20 let na scéně.
4: No, uteklo to strašně rychle. Já si vzpomínám, když přišli takový mladí, neokoukaní ke mně do studia a točili jsme první desku, tak jsem si říkal, no je to pěkný a uvidíme, jak se to ujme. A opravdu jsem netypoval, že to vydrží 20 let, tahle ta parta, i když ty písničky byly pěkný, ta deska si myslím do dneška se dá velice pěkně poslouchat. No a tak jsem se tak nějak stal přihlížejícím tohohle ansámblu a od té doby, když je šance, tak se přijdu podívat, zajdu a občas něco takhle utrousím cestou, nějakou třeba myšlenku a to, co utrousím, tak oni někdy i seberou.
0: Náchodníci no. Pěkně rozvinou.
3: Já bych jenom připomněl tvoje výkřiky při tom... Co to bylo?
1: Ano, my máme s Pavlem spojené asi 4 věci, které fungují do dneška při zkouškách ve zkušebně. Že když jako někdo něco pokazí, tak se, když jsme natáčeli, tak se vždycky z té kukaně toho režiséra zvuku ozvalo, co to bylo? To jako vážně. A takže když se tohle stane při zkoušce, tak s tím pracujeme.
5: Když mě řeknete, proč to tam je, tak já to tam nechám.
1: Ano,
4: ano, to jsem vždycky takhle říkala.
1: Jsou ty učitelské věci, jak nás jako naváděla k pracovat s tou muzikou.
0: Takže přátelé, my vám děkujeme, že jste dnes přišli, že jste pozvali na váš koncert, na setkání rodinné, přátelské setkání do Beránku. Připomeňme 24. září, 19. hodina, posledních 20 lístků, no, jak říkal
1: tak.
0: Tomáš.
1: Oslava takže 90. Miloně Čepelky, protože on je slaví den předtím, se jich dožije a půjde s námi hned druhý den oslavovat a my se na tom nesmírně těšíme. Taky ještě jedno jubileum má právě Milan v letošním roce, náš kontrabasista a textař, takže to tam všechno chceme jaksi oslavit, protože těch oslav je prostě potřeba. My se potřebujeme radovat, tak se pojďte radovat s námi, že jsme to zvládli těch 20 let a děkujeme i Českému rozhlasu za to, že nás takhle, no, že nás takhle 20 let hezky podporuje.
0: Takže dalších 20 let se na vás budeme těšit a nejen těch 20. Děkujeme a teď tedy poslední písnička v podání Náchodníků.
1: Tak já jenom zmíním, že ta poslední, kterou jsme si nechali na závěr, tak je vlastně titulní z třetí desky a já nevím, proč říkám to vždycky na každém koncertě, pokud ji hrajeme, že je moje nejoblíbenější, protože nejvíc se podařilo Milanovi do ní vtisknout to naše doma, to naše tam okolo toho Náchoda a řekněme na Polickou, Broumovskou, ale jestli jste někdy na cestě stáli a rozhlíželi se v kterémkoliv ročním období, tak víte, že jakákoliv cesta v místech, která máte rádi, tak je ta nejlepší, tak tohle je ta naše cesta.
0: Tak si s vámi užijeme. Děkujeme. 6 Náchodníků. Thank you.

0: počasí.
1: Krásně jsme se zaposlouchali, ano, zaposlouchali jsme se do poslední písničky od Šesti na chodníku, ty další si nenechte ujít 24. září, ale teď už tedy voláme naše meteorologie Jaroslava Tučka, kdo ví, jestli také poslouchal. Dobrý den.
2: Dobré poledne.
1: Tak co nás čeká o víkendu? Dnes to vypadá na velmi pěkné počasí, vydrží tedy i zítra, pozítří.
2: Zítra určitě vydrží a de facto částečně i pozítří. Dneska ještě očekáváme i zvětšenou oblačnost a výjimečnou možnost nějaké přehánky, ale pravděpodobnost je opravdu velmi malá a večer ta oblačnost pak bude ubývat. Teploty v maximech do 22 stupňů dneska, no a vítr jenom od západu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. No a ten zítřek, ten bude lepší než dnešek. Polojasno, skoro jasno, teploty budou vyšší, teploty budou od 19 do 23 stupňů Celsia na horách od 15 do 18, no a vítr od západu až jeho západu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. No a v neděli, tam budeme mít už potom velkou oblačnost v průběhu dne, sice po ránu ještě to sluníčko trošku svítit bude, ale přes den ta oblačnost přibyde, no a v průběhu toho odpoledne od severozápadu se bude objevovat místy déšť nebo přehánky. V závěru dne pak ty srážky budou ubývat, 12 až 8 to budou minimální teploty a 18 až 22 maximální, vítr od západu po rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
1: No pane Jaroslave, hezky jste nám to namíchali na ten víkend, takže já si myslím, že každý, kdo se rozhodne někam zajít, protože těch akcí bylo požehnaně, co jsme dnes nabídli, tak to počasí je docela pěkné a lichotivé. Děkujeme za to a přejeme vám krásný víkend.
2: Krásný víkend i vám, naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: Abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
1: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
2: Jupa, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co by jsme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!

11 hodin 55 minut, páteční habaděj, první poprázdninový končí, za týden nás čeká noc vědy, ale nebojte se, nebudeme tu do večera, ale už dopoledne vás budeme společně s vědkyněmi zvát na tradiční akci, která vyvrcholí večer, takže za týden se na vás opět těším v naší rozhlasové kavárně, přeji krásný víkend, no a mějte se pěkně, loučí se Lada Klokočníková.

představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.

0: Je 12 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Soud potvrdil psychiatrovi Cimickému 5letý trest vězení. V Hradci Králové jsou nově k dispozici sdílená kola s dětskými sedačkami. Tenisté Česka a Spojených států se utkají v Praze o postup do finále Davis Cupu a odpoledne můžou ojediněle nastat přehánky. Dobrý den u zpráv a vám přeje Tomáš Mysliveček. Odvolací soud potvrdil vinu psychiatra Jana Cimického. Ten tak má jít na 5 let do vězení. Cimický podle soudu za téměř 40 let praxe sexuálně zaútočil na 4 ženy a dalších 35 jich vydíral. Městský soud v Praze potvrdil i 10letý zákaz činnosti lékaře. Rozsudek je pravomocný. Hradec Králové rozšiřuje nabídku sdílených kol o novinku pro rodiče s malými dětmi. V ulicích krajského města je od tohoto týdne k dispozici desítka kol vybavených dětskými sedačkami. Jde o půlroční testovací provoz, který má obyvatelům nabídnout alternativu k cestám autem do školek nebo na hřiště.
2: Nová kola se sedačkami jsou vyznačená přímo v aplikaci provozovatele a spadají do celkové flotily 250 mechanických a elektrických kol. Lidé si je můžou půjčit na stovce míst v Hradci Králové i okolních obcích, prvních 15 minut jízdy hradí město. Sdílená kola jsou v krajském městě stále populárnější. Jen od začátku letošního roku eviduje radnice přes 246 tisíc výpůjček. Z Hradce Králové Václav Plecháček, Český rozhlas.
0: V Havlíčkově ulici v Rychnově nad Kněžnou dnes ve 14 hodin začne sousedská slavnost. Je součástí celostátní akce Zažít město jinak. Program je přizpůsobený pro všechny generace a jsou v něm zařazeny ukázky tvorby místních umělců, sportovních aktivit nebo street artový workshop. Jednou z netradičních částí programu bude šnečí závod, říká za organizátory Simona Souhrada.
3: Šnečí závodníci dostanou čísla a návštěvníci si budou moct vsadit, který šnek dorazí do cíle jako první. Vybrané peníze pak organizátoři pošlou dennímu centru Zastávka, které v Rychnově pomáhá lidem bez přístřeší. Sociální pracovníci peníze využijí například na doplatky za léky nebo na cestu autobusem do místa bydliště.
4: Sport.
0: Tenisté Česka a Spojených států se v Praze utkají o postup do finálového turnaje Davis Cupu. V úvodním duelu si proti sobě zahrají Jakub Menšík a Leonard Tien. V tom druhém míří Lehečka a Ben Shelton. Finalista nedávného US Open Shelton je favoritem zápasu. Lehečka říká, v čem může mít naopak on sám výhodu.
5: Já se budu snažit těžit z těch hodin, které jsem prostě tady v té hale nahrál víc. Budu se snažit těžit z podpory toho domácího publika. Zápas nějaký jsem s ním odehrál. Ten, co jsme proti sobě hráli naposledy, byl extrémně vyrovnaný. Vlastně 3 tiebreaky, prohrál jsem těsně z matchballu. Určitě vím, že favoritem je on, ale budu se snažit prostě ze sebe, z té haly, ze všech prostě vytáhnout maximum k tomu, aby se mi to povedlo.
0: Dnešní program se zmíněnými dvouhrami začne v Libeňské hale v 15 hodin, v sobotu o hodinu dříve. Druhý den se bude hrát deblové utkání a pak dva zbylé singlové zápasy.
4: Počasí.
0: Dnes je oblačno, přechodně až zataženo, odpoledne s možností ojedinělé přehánky. Později večer čekáme ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty se dnes pohybují mezi 19 a 22 stupni, na horách je maximálně 17, vítr fouká mírný západní a biozátěž je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Do konce roku pokračují práce na inženýrských sítích v Poděbradově ulici Výčíně. Objízdná trasa vede okolními komunikacemi.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: A po vysílání z radiokavárny už vás Karel Sladký zdraví z druhého patra Českého rozhlasu Hradci Králové z Havlíčkovy ulice. Krásný pátek, příjemné předvíkendové chvíle. Myslím si, že mnozí se právě na víkend těšíte, pokud jste měli pracovní týden. My se budeme v této hodině dobře ladit písničkami od srdce, které vám budeme posílat po příjemný zbytek vaší pracovní směny, možná k siestě, k obědu. A vy můžete někoho ještě pozdravit, potěšit a třeba i ten pěkný víkend naším prostřednictvím popřát. Z čeho můžete v této hodině vybírat, to vám povím za chvíli. Ještě předtím to bude pravidelný pohled do kalendáře a na události spojené s 18. zářím. Tak ať se vám dnešní dobré odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové nabité pozvánkami, tipy na víkend, rozhovory hezky poslouchá. S hostem vás třeba budeme zvát i do pohádkového lesa v Hradci Králové. To ale bude až po 14. hodině. Teď je 5 minut po 12. a Karel Sladký přeje hezký den.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pátek 18. září. Svátek mají chlapi nosící Krista v srdci. Nositele jména Krištof. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Kanadský novinář Henry Jervis Raymond a bývalý bankéř George Jones založil jeden z nejvlivnějších světových deníků The New York Times před 175 lety v roce 1851. Přehrada Desná v Jizerských horách se protrhla před 110 lety v roce 1916. Jen rok po otevření voda smetla část obce a zemřelo 62 lidí. Jedná se o největší katastrofu spojenou s havárií přehrady v našich zemích. Do několika stovek cestujících čekajících v kolejišti na osobní vlak do Adamova vjel na nádraží v Brně Židenicích opožděný rychlík přesně před 85 lety v roce 1941. Většina z čekajících byly dělníky adamovských strojíren a brzy ráno ještě za tmy cestovali do práce. 18 z nich přišlo o život a mnoho dalších bylo zraněno. Strojvedoucí rychlíku nehodu ani nepostřehl a teprve v cílové stanici zjistil následky. První vesmírná turistka a současně první Iránka muslimka Anuše Ansari vzlétla na palubě Sojuzu do vesmíru před 20 lety. Její hlavní doménou je ale podnikání. Žatec a krajina žateckého chmele se staly před 3 lety součástí světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. 55 má 7-násobný vítěz Tour de France cyklista Lance Armstrong. O všechna vítězství vinou dopingu přišel. A 45. narozeniny má bývalý kapitán fotbalové Sparty David Lafata. Já přeju hezký pátek a skvělý víkend.

0: Jsme Český rozhlas Hradec Králové. Karel Sladký přeje krásné páteční odpoledne s písničkami od srdce. A z čeho můžete vybírat? Komu můžete věnovat písničku na víkend? To si promyslete vy. Hudební nabídka je pestrá. Hudební redakce připravila Janu Kratochvílovou, Sinuka Pradiny, nádherná píseň Vedle tebe usínám, Miraj. Věra Martinová může zaspívat, skupina Olympik, Slza, Marcela Holanová, Pavel Vítek, Divokej byl, Pavel Bobek. Krásná polední hudební nabídka, která je bohatá, můžete z ní vybírat a právě někoho potěšit, pozdravit, oslavence, určitě na ně nezapomeňte. Před chvílí jsme si v kalendáři také připomněli, koho se týká dnešní den, pátek 18. Já myslím, že je to takový malý svátek pro všechny, kteří už se těší na víkend, vyhlíží ho. Společně s námi s Českým rozhlasem Hradec Králové tipy jsou i na našem webu hradec.rozhlas.cz. Podívejte se, protože těch akcí v Králové Hradeckém kraji bude o nadcházejícím víkendu spousta, ale v této hodině už písničky, které budeme i k víkendu posílat, tak vám přejeme hezký den, hezké odpoledne. První dnešní písnička bude Do práce pro tým Škodováků. Zdraví je přátelé, přejím a tím to tam utíká. Kluci, držte se, mějte se hezky, Mirek, Pavel a taky Katka.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Pozdravy Škodovákům jsme vyřídili, no a posíláme jim písničku.

0: co bychom měli připomenout, kontakty, abyste někoho mohli pozdravit v písničkách od srdce, potěšit, popřát třeba i hezký víkend, který je před námi, poslední zářijový. To ještě nebude naštěstí, takže ještě je příležitost, že i toho sluníčka si budeme užívat. Ostatně meteorologové říkali, víkend by se měl vydařit, tak tomu věřme, že bude hezký, příjemně, třeba na nějaké ty výlety, procházky, ale teď už kontakty. studio.hradec@rozhlas.cz je náš mail, studio.hradec@rozhlas.cz. Vidím, že přicházejí objednávky už i na víkendové písničky od srdce nebo do víkendových písniček. Jsou tady Markéta Květová, určitě napsala na zítřek v předstihu. Také můžete poslat textovou zprávu, napíšete Hradec, uděláte mezeru po mezeře, už vzkaz, pozdrav, přání a odešlete na číslo 900 1104. A nebo se můžete do Českého rozhlasu Hradec Králové ozvat, od srdce někoho pozdravit, potěšit, aby věděl, že na něj i v pátek odpoledne myslíte.
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: A z čeho můžete vybírat? Jana Kratochvílová, Miraj, máme tady také Věru Martinovou, oblíbenou interpretku Olympic, Slzu, Marcelu Helenovou, Pavla Vítka, Divokej, Byl může zaspívat, Pavel Bobek, tak to je polední hudební nabídka písniček od srdce, které pro vás vysíláme. Po 17. hodině to bude Den v kraji, pravidelný zpravodajsko-publicistický souhrn dne, ale tato hodina, ta právě patří vašim vzkazům, pozdravům a také přáním. A je tady přání k dnešním narozeninám pro Jitku. Jitko, my ti k tvým dnešním významným narozeninám, které nebudeme prozrazovat, přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, pohody. Jsi skvělá ženská, bezvadná kamarádka a úžasná maminka. Máme tě moc rádi a jsme rádi, že s tebou můžeme i pracovat. Tví kolegové z práce připijíme pomyslně na tvé zdraví. Samozřejmě pomyslně, protože v práci to nejde, tak ať vám jde práce hezky od ruky, oslavenkyni určitě, dvojnásob, protože ji čeká víkend a určitě i ty nádherné oslavy. Tak od všech gratulantů jsme vyřídili pozdravy a posíláme jí i písničku.

0: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: Moderátorka a hlasatelka Saskia Burešová v létě oslavila kulaté narozeniny. A tak na oslavy, ale i na podzimní plány se zeptáme v úvodu našeho magazínu. Sestry Lagronovy poví, co všechno obnáší vzdušná akrobacie. V módních trendech probereme nadčasovou podzimní módu a v kosmetickém rádci představíme novinku v omlazování pleti PDRN.
0: Šarm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Tak nám to pěkně jede. Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové před víkendem. Zdravím paní Janu. Paní Jano, krásné páteční odpoledne. Dobrý den.
1: Vám také dobrý den. Já vás zdravím z práce.
0: Z práce.
1: Teď akorát na odpolední.
0: A víkend bude volný, alespoň odpočinu.
1: Ano, to bude volný.
0: Tak to je dobrá zpráva. Tak s tímto vědomím se bude dnes určitě dobře pracovat, že jsou před vámi dva dny volna. Pro koho bude písnička, paní Jano? Komu ji věnujeme?
1: No. Pro všechny lidi a hlavně pro mého manžela a pro moji dceru.
0: Pošleme rádi. Tak ať vám to dnes
1: vám,
0: v práci.
1: A i vám, pane sladký.
0: Díky.
1: A všem redaktorům.
0: Děkujeme. Ať vám to dnes v práci utíká ta odpolední.
1: Děkuju.
0: A posíláme Miraj. Mějte se hezky.
1: Taky.
0: Krásný den.
1: Taky. Naschledanou.

0: Mirai v poledních písničkách od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové. Jste dobře naladěni, před víkendem je to slyšet a je to dobře. Další písnička je připravena, bude to Pavel Bobek a zdravím paní Marii na Trutnovsko. Paní Marie, hezký den, krásné odpoledne.
1: Dobrý den, pane Karle, já přeju všem hezký den.
0: Vám
1: hlavně
0: také.
1: Teda, kdo má dneska svátek nebo narozeniny, ale já teda volám kvůli tomu, aby byl hezký den a protože Pro hezký den.
0: Písničky. Hezký den doufám máte a bude hezký i víkend. Jsou nějaké plány paní Marie na víkend, který je před námi?
1: No tak já už dneska jsem začala čistit okna, protože za 14 dní budu mít takovou menší operaci, tak abych to měla už hotový.
0: Ano.
1: Tak jsem se pustila do oken, takže jinýho zatím nic neplánuju.
0: Ano, odpočívejte, těšte se i z toho víkendu a za chvíli Pavel Bobek i pro vás. Mějte se moc pěkně, naslyšenou.
1: Mějte se taky hezky a naschledanou a děkuju.
0: Pro Petra Ješka bude následující písnička. Péťo, ještě dodatečně k tomu životnímu jubileu byla to velká oslava, kterou dcera zorganizovala, paráda, překvapení, mnohé hry, tombola. Tak Petrovi všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, pohody a taky krásný víkend, Petře.
2: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.

Bohunce a Bohoušovi na víkend posíláme písničku od srdce, od přátel Milátky a Petra, aby se měli dobře, aby se měli hezky, by byl stále důvod k radosti a také k úsměvu. Zdraví nás paní Zdenka z Mladé Boleslavy, přeje všem posluchačům Českého rozhlasu Hradec Králové parádní víkend, užijte si ho, užívejte si ještě září, napsala. A pozdrav také je tady od Květy z Poděbrad, paní Květa nás poslouchá právě v tomto lázeňském městě, píše je moc hezky a s písničkou od skupiny Divoký byl bude ještě hezčí den. Posíláme rádi a mějte se i v Poděbradech moc dobře.

tady prosba, abychom zahráli písničku Martinovi Holáskovi k 40. narozeninám. Martine, všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, pohody, ať si pořád tím správným kamarádem, to ti přejí Mirek a Pavel.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Jitka Zelenková v pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Věra Martinová už za malou chvíli, to budou mít na Rychnovsku radost, protože Věra Martinová ta patří k Opočnu, k Dobrušce z Nového Města nad Metují, což je Náchodsko. Telefonuje posluchačka do písniček. Dobrý den, hezký pátek vám přejeme.
3: Ano, dobrý den.
2: Dobrý den.
3: A já bych prosila o písničku pro pana Bohouška z Hradce Králové, který přesně před týdnem zorganizoval abiturientský sraz v Náchodě v Beránku po 60 letech. To organizoval to perfektně a bylo to nádherné. A všichni mu za to moc děkujeme.
2: Moc děkujeme. A kdo je tou mluvčí, s kým teď mluvíme, kdo mu posílá písničku?
3: Marie. Z Nového Města nad Metují a všichni spolužáci, kteří se zúčastnili srazu.
2: Tak to určitě rád slyší, že se to povedlo, že jste byli spokojeny dámy a možná i další, kteří přišli na ten sraz po 60 letech. Krása.
3: Po 60 letech. Ano. Krásný to bylo. A děkujeme mu moc za perfektní zorganizování.
2: Když říkáte, že telefonujete z Nového Města nad Metují, tam máte hodně veselo v tomto týdnu. Živo, festival smíchu.
3: Ano, veselo, ano. Je to festival smíchu Nové Město nad Metují. A je to moc pěkný. Jsou tam pěkné doprovodné programy. I váš rozhlas včera to jako inzeroval.
2: Nejenom včera, my máme festivalové minuty každý den od samého začátku.
3: Ano.
2: A také dnes odpoledne, myslím, že po 15. hodině se přihlásí náš reportér zase z Nového Města nad Metují. Sledujeme, to je to krásné. Účast herců Ondřej Vetchý, Dana Batulková, další a další, kteří mají ještě dorazit.
3: Pokáč
2: také.
3: Tam hrá a je to pěkné.
2: Je to pěkné.
3: A bude tam i Tap Tap na náměstí koncertovat, myslím, v sobotu. Mm-hmm. Takže
2: upřesníme pěkný. Určitě. Tak to rádi také slyšíme. Mějte se moc hezky v Novém Městě nad Metují.
3: Krásný den,
2: nashledanou. A posíláme slibovanou Věru Martinovou, ale písnička bude také ještě pro Jitku s přáním pěkného víkendu. To ti přeje kamarádka Květa.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Kamarádce Líbě, pěkný víkend přejí kamarádi a písnička bude také pro Mirka s přáním všeho nejlepšího k narozeninám. Mirku, zítra to pořádně oslav. Nemůžeme s tebou být, ale jak bude možnost, tak určitě rádi přijedeme a dodatečně na tvé zdraví připijeme. To ti přejí přátelé.

0: Markéta Květová, krásné jméno a příjmení, také posluchačka Českého rozhlasu Hradec Králové. Paní Markéto, doufáme, že máte hezký páteční den. Za malou chvíli vám také ještě zahrajeme. A poslední hudební dárek dnešních písniček od srdce bude také pro Pavla na hezký víkend, který mu přeje Miloš. Uršula Kluková s vámi bude dnes v Humoriádě po 16. hodině, ať vás nalákáme trochu k našemu dalšímu vysílání. Pokud potřebujete cokoliv prodat, koupit, vyměnit, třeba byste něco rádi darovali nebo se chtěli seznámit, v radiobazaru Českého rozhlasu Hradec Králové po 15. hodině 35. minutě budete mít příležitost. Naposledy v tomto týdnu radiobazar vysíláme od pondělí do pátku právě po 15. hodině 35. minutě. Ale za malou chvíli už to bude doktorka Kateřina Cejdhamlová a dnešní téma Veselé a zdravě. Mdloby a mžitky. Už to jednou probírali s kolegou Patrikem. Téma, které je velmi aktuální a zajímá vás, tak i dnes po 13. hodině bude prostor pro vás. Mdloby a mžitky. Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cejdhamlovou. Ale teď ještě ten jeden slibovaný hudební dárek.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Marcela Holanová. Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové. Páteční. Hezké odpoledne.

0: To je z předvíkendových písniček od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové. Vše o Slavencům přejeme všechno nejlepší. Vám všem krásné páteční odpoledne a ještě lepší víkend. Také o víkendu písničky od srdce po 12. a po 17. hodině. Karel Sladký vás jimi provedl.
1: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.
0: Za 4 minuty vám Český rozhlas Hradec Králové nabídne zprávy a po nich veselé zdravě s doktorkou Kateřinou Cajda-Mdlovou. Mžitky, mdloby, téma dnešního hodinového pořadu. Po 14. pro vás otevřeme předvíkendové dobré odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové plné tipů a zvát budeme třeba i do pohádkového lesa v Hradci Králové po 14. hodině. Poslouchejte, hezký den. We'll be right back.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Pozor, Hradecký Koštýř mění termín. Letos vás čeká v sobotu 26. září od 13 hodin v Žižkových sadech a městské hudební síni. Víno, burčák a dvě hudební scény. Vystoupí Rory, Trifonix, Ladis a kapela, Navostro a DJ Kamil Kašparovský. Hradecký Koštýř, nově vždy poslední zářijovou sobotu.
5: Je 13 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
5: Soudcovská unie se ohradila proti výrokům premiéra Babiše o soudcích. Rudolfovy slavnosti do neděle omezí dopravu ve Svobodě nad Úpou. Hradečtí hokejisté doma nastoupí proti českým Budějovicím a odpoledne můžou ojediněle nastat přehánky. U zpráv vás vítá Tomáš Mysleveček. Soudcovská unie kritizuje výroky premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO o nestrannosti soudců. Vyzvala ho, aby doložil své tvrzení, že někteří soudci rozhodují bez důkazů a na objednávku. Babiš o tom mluvil na začátku měsíce na předvolebním mítinku v Havířově.
6: To jsem ještě nevěděl, že tady funguje jako mafie, která vás zavře na objednávku.
7: Původně obecný dotaz na poslaneckou imunitu vztáhl Babiš na kauzu Čapí hnízdo, ve které čelí obžalobě. Kvůli imunitě je ale trestní stíhání pozastavené. Podle prezidenta Soudcovské unie Libora Vávry by měl Babiš své výroky o justici doložit nebo se jich zdržet.
8: Každý může kritizovat konkrétní soudní rozhodnutí, zvláště když se ho dotýká nebo alespoň nepřímo dotýká. Ale neměl by bez důkazů dovozovat nebo tvrdit, že za tím konkrétním rozhodnutím je nějaká nekalá činnost soudců.
7: Babiš podle unie navíc jako premiér nese zvláštní odpovědnost za způsob, jak mluví o soudní moci. Lucie Špetová, Český rozhlas.
5: Ve Svobodě nad Úpou začínají kvůli pořádání Rudolfových slavností změny v dopravě. Až do nedělní 10. hodiny budou uzavřena parkoviště na náměstí Svornosti před budovou radnicí, u Měšťanského domu a část parkoviště v ulici 5. května. Řidiči můžou svá auta nechat na parkovišti u autobusového nádraží. Obyvatelé Valu na Rychnovsku si zítra připomenou dvě obecní výročí. Obec slaví 665 let od první písemné zmínky a místní mateřská škola 50 let od svého založení. Celodenní program tam začne v 10 hodin. V mateřské škole bude výstava fotografií a kronik, připravené jsou také ukázky práce s dětmi a divadelní představení. Odpoledne bude otevřený obecní úřad a spolkový klub nabídne výstavu a večer také živou hudbu. V Česku začínají reuse dny. Mají upozornit na plýtvání, nadbytečnou výrobu a význam cirkulární ekonomiky, která vrací použité materiály a suroviny zpět do oběhu. Podle dat Eurostatu se v tom Česko za posledních 10 let zlepšilo téměř o 8 procentních bodů. Společně s Německem je tak v Evropské unii na 8. místě.
0: Sport.
5: Hokejisté Hradce Králové nastoupí v 18 hodin k zápasu druhého kola nové extraligové sezóny. Po výhře 5-3 v derby na pardubickém ledě přivítají České Budějovice. Podle útočníka Patrika Zdráhala se dá od Jihočechů očekávat jiný styl, než kterým hráli Pardubice.
9: Je to víc brusivější tým než Pardubice. Pardubice jsou zkušené mužstvo. Je tam víc takových hokejistů, kteří si to dají do hole a Budějovice jsou takový spíš agresivnější typ mužstva. Já myslím, že budeme hrát tu svoji hru a těším se na tu atmosféru, jaká bude. Já doufám, že zvítězíme.
0: Počasí.
5: Je oblačno, přechodně až zataženo, odpoledne s možností ojedinělé přehánky. Později večer ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty mezi 19 a 22 stupni, na horách je maximálně 17, vítr fouká mírný západní a biozátěž je na jedničce.
0: A v notnice zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
5: Na Trutnovsku do poloviny listopadu počítejte s uzavírkou silnice 284 v obci Bílé Poličany. Objízdná trasa vede přes Rohoznice a Miletín. Přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
10: Vítejte. Od mikrofonu vás zdraví i dnes Patrik Rozehnal.
11: A doktorka Kateřina Cajdamlová. Dobrý den.
10: To dnešní téma je tématem, ke kterému se vracíme. Už tu jednou bylo, ale zůstalo nezodpovězeno hned několik dotazů, které jste nám poslali přes stránky veseleazdravie.cz. A to téma znělo...
11: Mdloby a mžitky.
10: Ano. Přijde pán k doktorovi a říká, pane doktore, já vždycky, když piju kafe, tak vám nějak je mi špatně a omdlím. Mhm. A zkoušel jste někdy vytáhnout žičku z hrnku?
0: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdanovou. Než se dostane ke slovu, tak tu máme samozřejmě i pohled jiného lékaře k danému tématu, a to jsou mdloby a mžitky. Někomu stačí pouhý pohled na krev a padne jako podťatý, jak se říká. Jak tedy poznáme, že mdloby přichází a proč při nich ztrácíme vládu nad svým tělem? Redaktorka Bára Kvapilová se na to ptala praktické lékařky Ludmily Bezdíčkové.
1: Ten pojem mdloba je trochu neurčitý. V medicíně používáme termín synkopa, což je vlastně krátkodobá porucha vědomí. Existuje něco jako presynkopa, tedy to, co předchází té poruše vědomí. Někdy je to pacientem popisováno jako motání se v prostoru, trochu nevolnost. Máme pocit, že bychom mohli upadnout a že bychom mohli ztratit vládu nad svým tělem.
2: Často se omdlívá ve filmech a pohádkách. Například, když princezna zjistí, že si má vzít Honzu za muže.
3: Já Honzu nechci.
4: Ona Honzera? Vodu? Pane vodu?
2: Na citlivějšího jedince mohou přijít mdloby při pohledu na krev. Někomu je na omdlení při pohledu z výšky, anebo třeba i při setkání s pavoukem.
1: Bezprostřední příčinou je nějaká porucha zásobování toho mozku. Při takové té panice může vzniknout hyperventilací, tedy tím, že najednou začneme hodně zrychleně dýchat, srdce nám rychle buší a ten mozek pro tu chvilku má sníženou dodávku té okysličené krve a může se to projevit tím pocitem na omdlením nebo dokonce i omdlením s brněním končetin, brněním prstů, a to člověka dál ještě vyděsí.
5: Vypadalo to, že už vůbec nezůstanu naživu. Vidíte, mama.
3: Co? Ovšem, princi.
2: Omdlít můžeme také při náhlém poklesu tlaku, například když prudce vstaneme.
1: Zejména mladé ženy, ale třeba sportovci mají normálně nižší tlak a když potom ještě dále poklesne při té velké změně polohy, tak může dojít k tomu pocitu na omdlení nebo i až k omdlení a nemusí to nic znamenat. Podobně při nějakém extrémním emocionálním vzrušení, takovém tom psychickém šoku. To většinou lékař relativně rychle rozklíčuje, to, co je pro tyto stavy platné, je, že rychle odeznívají sami od sebe.
6: Opravdu ten svěží vzduch dělá zázraky. Ty voné zahrady, ty strahovské šaříky.
2: Stalo se vám někdy, že vám v ordinaci omdlel pacient?
1: Nám dokonce v ordinaci jednou pacient i usnul, ale omdlení bývá nejčastější v souvislosti s očkováním nebo aplikací injekce a nebo s odběrem, protože lidé z toho mají často strach. Máme jednoho pacienta, který omdlel při odběru krve a stávalo se mu to vlastně pravidelně i předtím a nám se podařilo ho od toho odvyknout. Tím, že jsme mu vždycky při odběru krve dávali něco k pití a bonbon, tak postupně ten strach ztratil a dneska už se jenom směje.
7: Veselé a zdravě.
0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě, téma mdloby a mžitky. Paní doktorko, jak rychle ty mdloby přichází? Kolik času máme na to, abychom zareagovali?
8: Tak té věci se říká synkopa, protože je to relativně velmi rychlé. To znamená, my moc času nemáme.
0: Jako sekundy? Mikrosekundy? Půl minuta?
8: No, sekundy. Ta existuje takzvaná vazovagální synkopa, ta je způsobená právě psychogenními faktory nejčastěji a tam máme chvilku možnost si všimnout, že zrychleně dýcháme a začínají nám mravenčit prsty nebo se nám mravenčí kolem úst a dělá se, zužuje se zrakové pole, dělá se černo před očima.
0: To je a to jako může být poslední minuta předtím, než padnem?
8: 15 vteřin. 30 vteřin, jde to docela rychle. Velmi rychlé jsou srdeční synkopy, ty mohou být způsobeny změnou rytmu srdečního, to znamená, že to srdíčko vynechá. Další potom je synkopa karotického sínu, to je tadyhle v oblasti vlastně krkavice a jsou to jsou záležitosti.
0: Žíly na krku tady?
8: Ne, to jsou tepny, které vedou vlastně do mozku.
0: Pro mě obyčejného člověka jsou to žíly, dobře, jsou tepny, jsou důležitější, ale je to na
8: ne,
0: krku.
8: Ne, nejsou důležitější. Obojí jsou velmi důležité, ale karotický sinus se týká té tepny. To znamená, je to záležitost, která je na tepně a je to to, co třeba dělají v těch různých kung fu filmech, že jako toho člověka bouchnou do toho krku a tím mu udělají tu karotickou synkopu. Takže dochází k tomu, že se sníží prokrvení mozku a dojde k tomu rychlému omdlení. No a potom může být situační synkopa a ta se děje, když se vlastně zvýší tlak v organismu. Nejčastěji je to, když jsme na toaletě a tlačíme na stolici nebo tlačíme na močení nebo se rozkašleme a vlastně dojde k tomu, že se nestihneme nadechnout, tak může dojít k situační synkopě.
0: My můžeme na toaletě omdlít?
8: Ano, samozřejmě.
0: Proto je lepší mít toaletu otevíranou ven, než dovnitř, kdyby nás někdo chtěl zachraňovat.
8: Ano, přesně tak. A nezamykat se tam, pokud jsme doma. Samozřejmě, pokud jsme někde, kde je víc lidí, no tak to je potom každá rada drahá.
0: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.
7: Vesele a zdravě. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Přistupme k dalšímu povídání, k tématu, které nám teď připomene ve své básni. Jsme moc rádi, že tentokrát taky básnil náš posluchač Petr.
1: Pohled na svět, trávu, kytky, kazívají mi občas mžitky. A navíc mi v době denní leckdy bývá na omdlení.
2: Tohle pravděpodobně souvisí s nižším krevním tlakem, protože, anebo s krční páteří, to jsem vlastně zapomněla říct, to je další možnost, proč můžeme omdlívat, protože pokud se pan Petr rozhlíží po těch kytkách, a teď je otázka, jestli kytky nejsou třeba taky krásné ženy, tak může dojít k tomu, že vlastně při tom rychlejším pohybu může dojít k omdlení, ano.
0: Co dělat, když ten člověk omdlí? Máme na něj chrstnout vodu, nechat mu čichnout čpavku, jako to tak bylo v chalupářích?
2: Je dobré dát ho do stabilizované polohy.
0: To je která?
2: Většinou to je lepší, když je na boku s podloženou hlavou a se skrčenýma končetinama. Někdy se doporučuje vlastně nechat toho člověka, aby se z toho probral sám, ale pokud stav trvá déle než 30 vteřin až minutu, tak bychom se měli snažit vlastně zjistit, jestli dýchá, případně zahájit aspoň srdeční masáž. To u té synkopy, která se týká vlastně srdíčka, může zachránit život.
0: Proč jiný omdlívá víc, spíš, častěji a někdo třeba ne, nebo v životě ho to ani nepotká a přitom ty situace jako vedle stojící člověk budou stejné?
2: No, to je taky dobrá otázka. Tady záleží na osobnosti. U těch synkop vagovazálních to je vlastně úzkostná osobnost, která má větší tendenci k hyperventilaci. Pak jsou lidé, kteří třeba berou léky na krevní tlak. To znamená, že mají vlastně ten krevní tlak snížený. Může dojít takzvané ortostatické hypotenzi, to znamená, když ten člověk rychle změní polohu těla ze sedu třeba do stoje nebo z leže do sedu, tak se mu může zamotat hlava. Samozřejmě další, pokud má nějakou zvýšenou neurologickou odpověď na běžné situace, tak může mít větší tendenci k tomu, aby měl různé příhody typu omdlení. Čili je to u každého trošku něco jiného, ale většinou u těch osobností to ten člověk ví, protože to mívá od mládí a už ví, co je spouštěčem té jeho reakce a může se otužovat, může se snažit s tím něco dělat.
0: Každý to vysleduje, ale jsou i univerzální spouštěče, co máme všichni, že u tohohle by mohlo dojít k omdlení?
2: Tady věděli. Jediný univerzální spouštěč, který mě napadá, je opravdu to kung fu, když vás někdo praští do karoty. Sínu, jo. To by byl asi jediný. Jinak z těch jiných situací je to opravdu individuální, konkrétně u toho omdlívání na záchodě při zácpě, tam bych řekla, že to je opravdu záležitost, která člověka může i přepadnout a překvapit.
0: To je to, proč třeba je dobré, někdo to dělá tak u starších lidí, když je sám na záchodě nebo v koupelně, že má povinnost zpívat.
2: To je
0: aby
2: možné.
0: Ten druhý věděl, že je všechno v pořádku v okamžiku, kdy se neozývá za dveřmi zpívání, tak by mohlo k něčemu takovému dojít.
2: No, ano, někdy, pokud je potřeba tlačit, tak s tím zpíváním může být trošku problém, ale já bych doporučila, existují náramky, ano, které vlastně monitorují různé situace v těle, mohou monitorovat i srdeční činnost, i krevní tlak a myslím si, že aby teda ubohý senior nemusel zpívat, třeba někdo nespívá rád nebo se stydí,
0: tak se
2: tak
0: náramek
2: je lepší.
0: Ozve nebo někomu signalizuje
2: ano,
0: problém.
2: Ano, náramek začne pípat a jo, vlastně je jasno.
0: Jak dlouho jsme mimo, když omdlíme?
2: No, tak aby to mozku vadilo, tak to musí být 4 minuty, což je relativně dlouhá doba.
0: Takhle dlouho?
2: No, právě.
0: Myslím, že to bude pár sekund nebo
2: ne,
0: nějaká desítka sekund?
2: Jako takhle, aby to nás ohrožovalo na životě,
0: jo,
2: tak mozek musí být neprokrven nebo nemít kyslík po dobu 4 minut. Ale pokud je to dobu kratší, no tak my můžeme být mimo, já nevím, minutu. Lidé, kteří mají ty panické ataky, tak většinou tím, že padnou na zem, tak se ten mozek prokrví, dojde k úpravě vlastně kyslíku v mozku.
0: No to dělá schválně,

0: nějak
1: aby
0: proberou.
1: Aby nás dostal do polohy, kde jako se nám nalije krev do mozku? Nebo...
0: On to, já nevím, jestli říct, že to dělá tělo schválně, ale pokud vlastně hyperventilujeme, tak my vydýcháme kysličník uhličitý, tím se změní pH a organismus tím, že nás jako vypne, tak způsobí, že vlastně my přestaneme rychle hyperventilovat a upraví se nám to samo.
1: Hmm.
0: Tělo má spoustu sebezáchovných reflexů.
1: A proto máme i náš pořad, abychom to všechno osvětlili a podívali se na dané téma trochu zevrubněji. Společně s vámi třeba taky u dalších dotazů, které jsou připraveny a na které budeme odpovídat po písničce.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Ptali jste se dopředu na téma, které souvisí s omdlíváním, semžitky, a ptali jste se doktorky Kateřiny Cajtamlové. Tehdy, když jsme to poprvé vysílali, tak se na to nedostalo. Teď ty dotazy vytáhneme. Jsou to psané dotazy, které nám zůstaly z toho formuláře na stránkách veseleazdravie.cz. Kdo co píše, paní doktorko?
1: Tak zaprvé děkujeme za trpělivost a je tu dotaz paní Ivy, které je 40 let a má od malička problém s nízkým tlakem. Myslí si, že vitaminy, minerály, tekutiny doplňuje, snaží se o správnou životosprávu, občas si přisoluje a má víc chutě na slané. Kdykoliv se objeví tohle, to znamená, že člověk si myslí, dělám to dobře, ale tělo začne signalizovat o sol, tak prostě pravděpodobně chybí sodík. Ten nízký krevní tlak totiž se může stabilizovat a zlepšovat zvýšením příjmu sodíku, protože sodík drží vodu v cévách. To znamená, tady bych doporučila paní Ivě nechat si zkontrolovat hladinu sodíku, protože píše, že když vstává z dřepu nebo z pokleku, mívá mžitky. Tohle se děje u situací, kdy ten krevní tlak je nižší než 120 na 80, čili pokud má třeba 110 na 70, už to tím může být. A vlastně říká, nebo když je unavenější, píská jí v uších a ptá se, jestli má žádat o nějaké vyšetření. Tak já bych doporučila vyšetřit sodík, případně začít si měřit krevní tlak a zjistit, jestli třeba paní Iva nereaguje na počasí. Protože jsou lidé, kteří jsou takzvaně meteotropní, to znamená, že v situaci, kdy klesne atmosférický tlak, tak jim klesne i ten
0: jejich. To jsou nějaké přechody fronty nebo určitý
1: ano,
0: typ
1: ano.
0: počasí?
1: Když se chystá vlastně na déšť nebo přechází fronta, tak může dojít k tomu, že ten člověk potom má častější mdloby.
0: Další dotaz, který byl ukryt ve formuláři na stránce veseleazdravie.cz.
1: Pan Radek píše, že 2 roky trpím dlobami maximálně jednou do měsíce, když se mu to vyskytne, necítí nohy a vidí rozmazaně, je mu 32 a prý poprvé omdlel z tetování proti očkování proti tetanu. Od té doby mdloby má a bojí se, že má srdeční onemocnění nebo mozkovou mrtvici. Tak, pokud máte tyto obavy, pane Radku, tak bych doporučila nechat si natočit EKG, případně pořídit si takový ten náramek, který monitoruje krevní tep a tlak. A myslím si, že to ale tím není. Vzhledem k tomu, co vlastně povídáte, tak by to i mohlo být z neúplné trénovanosti anebo z nízkého krevního tlaku. Zkontrolujte pitný režim. Možná by to mohlo pomoci.
0: Kdyby si přesto chtěl pan Radek dopřát i to tetování, o kterém jste mluvila,
1: no jo, tak,
0: mohl by tam u toho omdlít?
1: Mohl by. Ano, samozřejmě. Jsou lidé, kteří na vpich do kůže reagují právě tím vazovagálním.
0: To je odběr krve vlastně, jiným způsobem.
1: Odběr krve anebo píchání špendlíkem, ono je to prostě totéž.
0: Kdo by koho píchal špendlíkem ve škole, jedině někdo někoho?
1: To se říká, že se vlastně, že když někdo někoho dráždí, tak je to jako opakované píchání špendlíkem.
0: Jo.
1: No jasně.
0: To se, u nás jako, že ani špendlík nebyl slyšet, ale že jo. by píchal někdo špendlíkem,
1: no.
0: ne.
1: Tak u vás se to nedělalo. U nás na Žižkově, to víte, tam se děly věci.
0: Doktorka Kateřina Cajtamlová a pořad Vesele a zdravě. Dnes na téma mdloby a mžitky.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Pokračujeme dál s povídáním a odpovídáním na otázky, které kladou posluchači a klady už před časem. My jsme je teď vytáhli zpátky do vysílání, abychom odpověděli na ty problémy. Když někdo omdlévá a má mžitky před očima, tak jaké problémy mají posluchači, paní doktorko Cajdamlová?
1: Tak paní Stanislava se ptá na situaci, která postihla její dcerušku, které je 7 let. Vybírala si v optice brýle z ničeho nic, že má černo před očima a silně se jí motá hlava. Před optikou byla na očním, kde ji rozkapaly oči. Změna zraku může člověka znervóznit. Pokud najednou nemůže zaostřit, tak může dojít k té hyperventilaci, o které jsme hovořili.
0: Člověk se jako vyšokuje.
1: Vyšokuje, vyděsí, protože ano. Dojde ke změně. Náš zrak...
0: Začne jinak dýchat?
1: Nám poskytuje 70% informací a tohle děťátko 7 leté se mohlo opravdu leknout, že najednou mu všechno plave před očima a mohlo začít hyperventilovat. Já si myslím, že to je tím, že by ty kapky se vstřebaly přes oko a způsobily teda mdloby. Neslyšela jsem o tom. Samozřejmě možné je všechno, ale tady bych si spíš myslela, že to je ta souvislost se změnou zraku.
0: To znamená, že i ten strach je jeden z faktorů, ze spouštěčů toho, určitě, že by člověk mohl omdlít?
1: Určitě ano. Dokonce je považován za nejčastější. Je to vlastně psychogenní příčina a hovořili jsme o tom, že to může být strach z pavouků nebo to může být prostě leknutí. Je to vlastně situace takzvané centralizace oběhu, kdy pod vlivem nějakého leknutí nebo šoku nám naše nadledviny vyloučí kortizol a v dřívějších dobách, dokud jsme ještě žili v přírodě, tak bylo výhodné, když na nás skočil medvěd, tak aby se v nás krve nedořezal. To znamená, my jsme padli, jakože jsme mrtví, měli jsme studenou kůži bledou, no a medvěd šel pryč, protože prostě ho to nezajímalo.
0: Může tohle fungovat opačně, tak jako když je nějaké neštěstí, lidé pláčou, ale když zažijí i pozitivní nějaký dojem, tak i to je rozpláče. Může tohle fungovat podobně, že i nával pozitivní emoce by člověku způsobil omdlení?
1: Ne, to je většinou úzkost. To znamená, že by to bylo štěstí a radost, to no, vlastně teď mě napadlo, že by mohlo dojít naopak ke zvýšení krevního tlaku, mohlo by dojít k mrtvici, to se může stát, že vlastně se člověk náhle tak štěstí rozraduje, že se mu ten mozek překrví.
0: Milion.
1: No přesně a je po něm, že jo, může být, no.
0: Ty jo.
1: Takže všeho moc škodí, platí i v tomto, ale to není mdloba, ale to je opravdu spíš situace krvácení do mozku.
0: Další dotaz, citujme.
1: Paní Alice, před měsícem se jí stalo, že po hodině sezení s rouškou u lékaře, aby se nenakazila v čekárně, jí polil jakoby studený pot na zádech, začalo jí hučet v uších a zatmívat před očima. První reakce byla, že si chtěla sundat roušku pod nos, ale i tak jí bylo, jakoby mělo přijít na omdlení. Měla pomalé vidění, to říká krásně, jako když se otáčí hlava. To je nádherně popsaná závrať, úplně přesně, takže gratuluji. Naštěstí nedošlo k mdlobě a upadnutí. Do minuty se to silné hučení v uších a mžitky před očima ztratily. Takže, co by to podle mě mohlo být? Nedostatek kyslíku. Já jenom chci
0: jako
1: upozornit.
0: Těsná rouška? Nebo člověk stresoval tím, že ji musí mít?
1: Tu roušku nenosíme kvůli tomu, abychom se my nenakazili, ale ta rouška chrání ostatní. To znamená, pokud někam jdete s tím, že si vemete roušku, abyste vy se nenakazili, ta rouška omezí přístup kyslíku do dýchacích cest a u senzitivních dojde k hyperventilaci, stav podobný úzkosti, to tělo se snaží ten kyslík jako dohnat a trošku to přežené a může být na omdlení, ano.
2: Vesele a zdravě. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě, ještě prostor pro dotazy, které souvisí s mdloby a mžitky. Ještě jeden tu máme pro doktorku Kateřinu Cajdamlovou. Přišel přes naše stránky www.veseleazdravie.cz, což jsou stránky, kam ukládáme naše povídání, to, které se ocitlo ve vysílání, a zároveň tam máte možnost klást otázky paní doktorce. Tak co se tam objevilo?
1: Tady paní Hana, když jsem ten dotaz četla, tak ze začátku mě se začaly dělat mdloby a úzkost, že nebudu vědět, protože píše, žádný lékař mi s tím zatím nedovedl pomoci. Tohle vždycky, když slyším, tak na mě jde růza. Poprvé se jí stalo před několika lety, objevovalo se to na začátku zhruba jednou za půl roku, takže to neřešila, ale poslední dobou se to opakuje čím dál tím častěji. Omdlívá při vykonávání velké potřeby na WC. Většinou se pouze silně motá hlava a je na omdlení, ale někdy opravdu omdlí. Poprvé před měsícem byl jediný podobný náznak na omdlení mimo WC, když došlo k tomu, že rychle vstala. Takže já bych jenom chtěla říct, že my jsme o té situační synkopě při tlačení na WC hovořili. Je to něco, s čím bych doporučila dělat dvě věci. První, zkontrolovat krevní tlak, jestli třeba tím, že se snaží o zdravý životní styl, protože tady kromě inzulínu pro diabetes mellitus ještě bere léky na ochranu ledvin a další, pravidelně sportuje, jí zdravě, sportovní postava, tlak i glykémie v době před i po incidentu v normě, výskyt události nemá žádnou spojitost s jídlem, pitím nebo pohybem a dochází k tomu většinou dopoledne. Dělali testy na vitální kapacitu plic, všechno bylo v pořádku. Takže jestli problém nesouvisí s posilováním, protože hovoří o vyvinutých hrudních svalech a občas pocitu dechové nedostatečnosti. Ano, ve fitku velmi často může docházet k nedostatku, relativnímu nedostatku kyslíku, pokud ten člověk vlastně nesynchronizuje ten výkon s dýcháním, nebo v takzvaném tom statickém tahu dlouho zadrží dech, tak k tomu může dojít. Další možnost může být, že jsou příliš silné břišní svaly a to u vytrénovaných může vlastně docházet k tomu, že při tom tlačení tlačí dlouho a dojde k omezení prokrvení mozku.
0: Doporučila Takže velké svaly taky nejsou moc dobré.
1: No, všeho moc škodí. Tady bych velmi doporučila zkusit na tom WC jako preventivně mít opřené vlastně ruce o kolena
0: předklonit se a zapřít se o ruce.
1: Ano, že by to mohlo pomoci, protože to prokrvení hlavy by mohlo být lepší, ale zkusit to. Vzhledem k tomu, že je to funkční zjevně, protože tam není žádný organický nález, tlak je v pořádku, cukr v pořádku, tak bych myslela, že možná se jedná o mírnou přetrénovanost a doporučila bych dechová cvičení.
0: Paní doktorko, mohou za mdloby a mžitky třeba i nějaké nemoci, že to je průvod nějakých nemocí, nebo třeba to mohou způsobit i léky jako takové?
1: Mohou. Těch léků, které to působí, je poměrně velká řada. Mohou to být léky na odvodnění, mohou to být blokátory vápníkových kanálů, které se používají na snížení krevního tlaku, mohou to být ACE inhibitory, to jsou rovněž léky na krevní tlak. Mezi další jsou léky, které vlastně pomáhají snížit hladinu cukru v krvi. Pokud ten člověk pravidelně nejí, tak může dojít k tomu, že má hypoglykemii, která vede k témuž, to znamená mdloby, mžitky. Další koukám, by to mohly být ještě léky, které mění průtok krve do mozku, ale vždycky je lepší zkusit se zeptat buď farmaceuta nebo lékaře, anebo si přečíst prostě příbalový letáček. No.
0: A nebo poslouchat náš pořad, kde vás na to aspoň upozorníme.
1: Někdy.
0: Ano.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.
3: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
4: Jutá!
3: Já už vím.
4: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, teď oni tě navedli.
4: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
5: Co by jsme to nestihli?
4: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
4: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
2: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
6: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Shrnutí. Nakonec uděláme si takový pořádek trochu v tom, možná i co jsou mdloby a co jsou mžitky, ještě jednou, to odlišit a pak co dělat v případě, že přijdou, paní doktorko.
1: Takže mžitky se týkají zraku a je to záležitost, která může těm mdlobám předcházet. Mdloba už je trošku závažnější věc a hovořili jsme o těch jednoduchých vazovagálních, které vlastně jsou tehdy, když má člověk velký tonus vagu, tedy toho bloudivého nervu, anebo se cítí unaveni, vidí krev, mají z něčeho strach a podobně. Potom jsou to mdloby, ke kterým dochází během námahy při zavřené hlasové štěrbině, kdy jako uděláme ten jako tlak statický a může dojít teda k tomu při, jak jsem říkala, těch různých situacích na WC nebo ve fitku nebo tak. Takže tam je důležité mít hlavu níž než tělo. Potom může být ta ortostatická synkopa, to jsme říkali, že je v situaci, kdy se změní poloha těla příliš rychle, čili ze sedu do stoje nebo z lehu do stoje.
0: Staneme od televize, zvedneme se z gauče ráno brzo.
1: Ano, a z těch závažnějších je to ta kardiogenní synkopa, která souvisí se změnami funkce srdíčka, ať už je to nějaká porucha rytmu nebo změny krevního tlaku. No a potom může být synkopa i z kašle, to jsme říkali, to je ta různá situační, kdy vlastně dojde ke snížení množství kyslíku v mozku. Čili u všech těchto věcí je důležité zjistit vyvolávací příčinu, zjistit, jestli se zatím neskrývá nějaké organické onemocnění a můžeme trénovat dýchání, můžeme upravit polohu těla anebo změnit trošku stereotyp, abychom se nepřetěžovali.
0: Pomůže prý to, když skřížíme nohy a zatneme svaly, abychom tu přicházející mdlobu odvrátili?
1: Jo, ještě takhle, jakože skřížíme nohy. Ruce nebo prsty na rukou. Jo, heleďte se, bylo to řečeno, že vlastně jakýkoliv rituál, pokud člověka uklidňuje, tak je dobrý.
0: Zkusit. Co máme dělat jako první my, co jsme v okolí, abychom pomohli omdlelému?
1: Tak už jsem říkala, že je důležité vlastně podložit hlavu nebo dát do stabilizované polohy.
0: Máme se ho snažit násilně probrat nebo se probere sám?
1: Většinou se probírá sám u těch méně závažných situací a pokud se neprobere sám a nedýchá nebo se mu rozšiřují zorničky, tak bych zahájila asi kardiopulmonální resuscitaci.
0: V dnešní době, co to je?
1: No, v dnešní době se zahajuje masáží srdce a existují na to instruktážní videa, která dokonce vlastně tu rychlost dávají do souvislosti s různými typy písniček.
0: Ano, Karel aby Gott, to
1: bylo
0: Babylon.
1: Přesně tak, aby to bylo v rytmu. Samozřejmě jsou i lidové písně, které můžeme si nechat znít v hlavě. Důležité je, aby člověk, který přispěchá na pomoc omdlelému, aby ho to nestresovalo do té míry, že by omdlel taky, prosím. Takže měl by být otužilý a natrénovaný.
0: Tak snad nám někdo neomdlel. Ani my tady ve studiu, vysílali jsme pro vás velmi rádi. Děkuju za návštěvu doktorce Kateřině Cajdamlové, vám za poslech a nezapomeňte, že jsme i na webu veseleazdravie.cz, jsme i na Facebooku Veselé a zdravě a jsme taky ve videích třeba na YouTube kanále Českého rozhlasu.
1: A já chci moc poděkovat všem, kdo kladli dotazy a měli trpělivost počkat na pokračování. Díky.
0: Ať se daří.
2: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Odvolací soud potvrdil psychiatru Janu Cimickému 5 let vězení. Pokračuje filmový festival v Novém Městě nad Metují. Hradečtí basketbalisté mají před vstupem do nové sezóny hodně obměněný tým a v noci bude okolo 5 stupňů. Zprávy a Tomáš Mysliveček. Hezké odpoledne. Za sexuální útoky a vydírání potvrdil odvolací soud trest pro psychiatra Jana Cimického. Má strávit 5 let ve vězení a 10 let nesmí vykonávat práci lékaře. Obětí je 39, většina byla jeho pacientkami. Některé ale byly jako studentky u Cimického na praxích nebo s ním jinak spolupracovali. Státní zástupkyně Táňa Dočekalová po skončení jednání řekla, že trestní řízení svůj účel splnilo.
3: Nevím, jaká je to přesně pro ně zpráva, každopádně myslím, že velice důležité pro ně je, že byl pan obžalovaný odsouzen a že vlastně bylo v té věci už pravomocně rozhodnuto.
2: Soud dál přiznal, že nám 30 000 korun jako nemajetkovou újmu. Obyvatelé Deštného v Orlických horách se dnes v 17 hodin sejdou na sousedské večeři. Společné setkání bude na zahradě Muzea zimních sportů, turistiky a řemesel. Lidé si mají přinést vlastní jídlo a pití a strávit společně čas se sousedy. Vedení obce chce setkáním podpořit komunitní život a dát lidem příležitost poznat se i mimo běžné každodenní dění v obci. 48. ročník festivalu v Novém Městě nad Metují na Náchodsku má před sebou poslední 2 dny. Dnes diváci od 17 hodin uvidí film Přání k narozeninám Křtiny od režisérky Marty Ferencové a v 8 večer komedii Bardotky, kterou natočila Hana Hendrichová. Zítra festival uzavře speciální projekce filmu Pupendo režiséra Jana Hřebejka.
4: Po čtvrtečních odvysílaných filmech se měnilo pořadí na čele divácké ceny Novoměstský hrnec smíchu. Na první příčku se dostala komedie 5 švestek, při které se diváci v sále smáli téměř 28% času filmu. Naopak u druhého čtvrtečního snímku Nečekané léto zaznamenal měřič smíchu jen něco přes 7%. Z Nového Města nad Metují Václav Plecháček, Český rozhlas. Sport.
2: O víkendu začne nová sezóna nejvyšší domácí ligy basketbalistů. Velké ambice by mohl mít tým z Hradce Králové, který posílil o kvintet mladých Američanů a v přípravě dokázal porazit i vicemistra z Pardubic. Nové hráče ze Zámoří si pochvaluje i křídelník Tomáš Dvořák.
5: Kluci jsou všichni, dá se říct, stejně staří jako my, takže si jako už rozumíme, notujeme si a tak dále. Tím, že to jsou prvoročáci, druhoročáci a chtějí se tady v Evropě trošku ukázat, tak si myslím, že ta snaživost a ta energie je úplně něco jiného, než jsme měli třeba u zahraničních hráčů minulý rok. Počasí.
2: Noc bude polojasná až jasná, teploty klesnou k 6 stupňům, na horách ke 4 a na Broumovsku bude kolem 3. V sobotu nás čeká polojasno až skoro jasno, ráno ojediněle s mlhami. Teploty vystoupají na 19 až 23 stupňů, na horách maximálně na 18 a biozátěž bude na 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na Hradecku je po celé září kvůli opravám vozovky uzavřena silnice mezi obcemi Luková a Mlékosrby. Objízdná trasa vede přes Písek a Chlumec nad Cidlinou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Fotbalový zápas FC Hradec Králové versus FK Teplice bude mít výkop pod Královéhradeckými lízátky už tuto neděli 20. září ve 13 hodin. Ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové stále soutěž o 2 exkluzivní vstupenky na fotbalový zápas. Setkala se u vás s posluchačů s velkým ohlasem, tak dnes odpoledne možná ještě bude příležitost pro někoho z vás získat 2 vstupenky na fotbalový zápas FC Hradec Králové versus FK Teplice pod Královéhradecká lízátka na tuto neděli 20. září na 13. hodinu. No, my budeme dnes sledovat i hokej, zmiňovali jsme ho i ve zprávách, je toho před námi hodně dnes odpoledne, navíc jsme na prahu víkendu a v terénu je i náš rozhlasový stopař, kde se pohybuje po 14. hodině, uslyšíte. Do studia jsme pozvali magistra Michala Vejpravu, který vás pozve na pohádkový les. No, nebude to ledajaký les, poslechněte si před 14:30. A chybět nebude ani dnes v pátek řidičská abeceda. Konkrétní příklad z praxe, ze silnic, kde chybujeme, co s tím, a nebo jak si můžeme pomoci, když na nás třeba někdo nejíždí. Zkrátka další z příkladů pro vás budeme mít po 14. hodině 35. minutě. A z hudby Hana Zagorová, Rangers, Ozzy Osbourne, Korn, Richard Miller, Queeni, David Stypka se Farnou, Michal Tučný nebo Petr Rezek. Ať se páteční dobré odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové hezky poslouchá. Chodí nám také ohlasy na radiokavárnu, první radiokavárnu po prázdninách. Dnes jste mohli přijet. Vše už je na našem webu hradec.rozhlas.cz. Podívejte se, je to zdokumentováno. Úžasní hosté dnes dopoledne mezi 9 a 12. Nejenom fotografie, ale také audio. Na webu hradec.rozhlas.cz. Tak jsme ten pátek pěkně rozjeli, tak snad se vydaří víkend, který je před námi. Karel Sladký přeje hezké odpoledne.

0: Mluvil jsem o tom před chvílí. Podlízátky už tuto neděli 20. září ve 13 hodin. Kdo se podlízátka vypraví, to hned zjistíme. Český rozhlas Hradec Králové, fotbalová soutěž. Dobrý den, dobré odpoledne.
1: Dobrý den, tady Milan.
0: Pane Milane, zdravím vás. Odkud telefonujete?
1: Ze Stěžer,
0: tak to máte nedaleko, to se stavíte tady u nás v recepci pro vstupenky. Já jsem říkal soutěž, ono je to o té rychlosti, soutěžní rychlosti, kdo se nejrychleji dovolá, má dvě vstupenky pod lízátka. Jaký jste fotbalový fanda, jak sledujete?
1: No samozřejmě tady místní ten hradecký fotbal.
0: Ano, takže v neděli tam budete, FC Hradec Králové versus FK Teplice, máte nějaký tip na neděli osobní?
1: No tak já... Buď to 1-0, nebo 2-1.
0: Dobře. Tak, musíte hodně fandit. Koho vezmete pod lízátka v neděli na fotbal?
1: Vnuka.
0: Výborně. Tak, vstupenky jsou vaše. Vydržte ještě chvíli, abychom se domluvili na všem potřebném. Užijte si to v neděli 20. září od 13 hodin pod královéhradeckými lízátky. Fotbalový zápas FC Hradec Králové versus FK Teplice. Pan Milan získává dvě vstupenky díky Českému rozhlasu Hradec Králové. I o tom je naše soutěž, protože také máme posluchače, kteří fandí fotbalu, takže připravujeme pro vás i tyto speciální soutěže. Pane Milane, ještě jednou gratuluji, přeji hezký den a hezký víkend. Mějte se krásně, naslyšenou. Ozzy Osbourne teď v pátečním dobrém odpolední Českého rozhlasu Hradec Králové a pak náš rozhlasový stopař, se kterým se spojíme. Hezký den.

0: Kyroza z Hradec Králové, páteční, dobré odpoledne, plné typů na pohádkový les vás pozveme v této hodině našeho vysílání, ale teď, kde je náš rozhlasový stopař, protože ten je také před víkendem v terénu.
1: Regionální stopař, živě, přímo z terénu.
0: Z Českého rozhlasu v Hradci Králové zdravím do terénu rozhlasového stopaře Českého rozhlasu Hradec Králové Zuzanu Boučkovou, která se dnes od rána pohybuje v parku 360 na hradeckém letišti, kde to jsou dožínky pro mateřské a základní školy. Zuzko, dobré odpoledne přeji.
2: Přeji krásné odpoledne ze slunného parku 360.
0: Děti slyšíme, je po 14. hodině, celá akce za chvíli skončí. Jaká je tam teď ve finále atmosféra?
2: Tak jak v pozadí slyšíte, kolem mě stále ruch, pískot a dětský křik. Akce končí v 15 hodin, takže nám vlastně běží poslední minuty dětských dožínek. Mnoho škol už je na odchodu nebo doma, ale pořád je to tu hodně živé. Nejhumornější na celém dni podle mne byl pohled na ty barevné štrůdýlky nejmenších dětí ze školek. Každý kolektiv měl totiž stejné barevné kšiltovky, nebo děti držely stejné balonky, aby se na té obrovské ploše nezamotali do jiných štrůdýlků a nestratili se. Byla to opravdu po celý den vtipná a roztomilá podívaná.
0: To si umíme všichni živě představit. Děti měly dnes svůj speciální den plný objevování. Co je podle tvého pozorování a sledování bavilo a zaujalo ze všeho nejvíc?
2: Tak děti tu celý den běhali po stanovištích zaměřených na zemědělství a lesnictví, plnili úkoly a vyhrávali drobné ceny. Obrovský nával byl u živých zvířat. Děti si často opravdu povídali s králíčky, kachnami, slepicemi a nadšeně si hladili a prohlíželi ovce i kozy. Viděli, jak se například přede vlna, jak se vyrábí sýr i jak se stříhají ovce. A v hledáčku zájmu byla i moderní zemědělská technika. Ale pozor, naprostým hitem dneška byly dvě věci. Obří slámové bludiště, kde děti poskakovaly a řádily bez zábran, a malé dětské šlapací traktůrky, na kterých ti nejmenší pořádali nefalšované závody.
0: No, zní to jako dokonalý dětský ráj. Já vím, že ty jsi naše nebojácná stopařka. Výzvy jsou zkrátka pro tebe. Přiznej se, zkusila jsi ty závody na traktůrku, prohlídku zvířátek nebo slámové bludiště na vlastní kůži?
2: Kájo, ty máš vždycky zajímavé dotazy, tentokrát tě však musím zklamat. Zkusila jsem tu akorát v pořádku přežít ten neuvěřitelný nápor celodenní dětské energie. Fotila jsem, točila a zjišťovala informace a navíc jsem usoudila, že na ten dětský traktůrek bych se nevešla a ze slámového bludiště by mě museli na konci dne pravděpodobně vyprošťovat hradečtí hasiči. Takže jsem to řádění raději přenechala profesionálům, tedy dětem.
0: Plně rozumím. Páteční program patřil výhradně školám, ale široká veřejnost se dočká už zítra dožínek. Na co se můžeme těšit a proč bychom měli na dožínky zítra do parku 360 dorazit?
2: Je to přesně tak, zítra tedy v sobotu vypuknou dožínky pro širokou veřejnost a rodiny s dětmi. Těšit se můžete na dožínkové tržiště. Regionální dobroty, ukázky starých řemesel i rodinný program. Zvířat tu bude ještě víc, přibude i větší skot a co mě osobně láká, zítra bude na programu i oslí trek, tedy volné jízdy na oslech pro rodiče s dětmi. Myslím si, že zítřek bude zkrátka

0: zkrátka skvělý jako dnešek, tak určitě vezměte rodinku a dorazte do parku 360. Bude to stát za to.
1: Pro rodiče s dětmi, jak se máma s tátou vejde na oslíka, ještě k tomu děti. No, bude to zajímavé, ale ta možnost bude zítra v parku 360. Videa, fotografie z dnešních dětských dožínek už na webu, sociálních sítích Českého rozhlasu Hradec Králové. Připomenuje Facebook, Instagram, hradec.rozhlas.cz. Předpokládám, že si teď ještě něco dofotíš, donatáčíš, Zuzko, abychom to všechno měli kompletní.
0: Ano, je to tak.
1: Rozhlas Výstopar Zuzana Boučková. Děkujeme a zdravíme do parku 360. Hezké odpoledne.
0: Přeji krásný den.
2: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: A teď to vezmeme přímo

0: nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
1: Juká, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat Kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co by jsme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasa.

0: jsem si dal Freddyho v dobrém odpolední Českého rozhlasu Hradec Králové Queeny. Za chvíli David Stypka se Farnou. Dobré ráno, milá. Michal Tučný zaspívá Všichni jsou už v Mexiku a bude to i Petr Rezek a Rozdíly. Český rozhlas Hradec Králové, 14 hodin 28 minut. Pátek 18. září. Den v kraji dnes také bohatý na události. Už vás také zveme a chceme teď pozvat s magistrem Michalem Vejpravou, ředitelem zapsaného ústavu Handicap Jaroměř, který přijal pozvání do Českého rozhlasu. Vítejte, dobré odpoledne.
1: Příjemné odpoledne posluchačům Českého rozhlasu.
0: Pan ředitel vás přišel pozvat na pohádkový les. Začneme možná ještě u toho vašeho zapsaného ústavu. Co je to za ústav, pane řediteli?
1: Je to organizace, která má propagovat organizace, které pomáhají osobám se zdravotním postižením, a to jak už třeba sociální služby nebo speciální vzdělávací organizace, anebo i chráněné dílny.
0: Vy jste zapsaným ústavem, který v letošním roce bude po 12 letech s dvouletou přestávkou pořádat 10. ročník zábavně vzdělávací akce Pohádkový les. Pro koho je tady prvotně určen?
1: Prvotně je to určeno na podporu právě propagace organizací, které pomáhají osobám se zdravotním postižením, ale děláme to zábavnou formou, to znamená rodiče, prarodiče s dětmi se snažíme seznamovat s tou tématikou, hrama a soutěžemi.
0: Když tedy po 12 letech 10. ročník, jaké jsou zkušenosti z minulých let?
1: No, vždycky teda neskutečně pozitivní v rámci průběhu, ale samozřejmě velmi nervózní při přípravě.
0: A teď jste taky ještě nervózní, už se to blíží.
1: No jo, tak samozřejmě, dneska kdyby se dalo krájet, tak si myslím, že ta mlha bude hustá.
0: No ale už víte, o čem to letos bude, Pohádkový les Hradec Králové. Kde, kdy a tedy, jaký bude program letošního 10. ročníku?
1: Určitě velmi rád bych pozval posluchače. Mezi 10. a 13. hodinou budeme startovat, takže všechny rodiny s dětmi mohou mezi 10. a 13. hodinou přijít do Šimkových sadů.
0: Kdy?
1: Zítra. V sobotu 19. září a startovat se bude v blízkosti kafé Rotunda. Předpokládám, že každý hradečák to ví, takže to místo tam bude viditelné.
0: Mohou i ty pohádkové postavy nějakým způsobem změnit vnímání třeba tělesně postižených lidí nebo vůbec handicapovaných lidí na svět?
1: V podstatě my to bereme takovou jako příměr toho, že ten život někdy nebývá úplně příjemný a vlastně těma pohádkovými postavama a kostýmama se pokoušíme vlastně jako navodit tu atmosféru, že to překonávání těch překážek není až tak nereálné a neskutečné.
0: To je ten hlavní cíl, ano. Té akce, to poslání. A i když je organizována nízkoprahově, je určena pro širokou veřejnost, může přijít kdokoliv, vzít děti, dorazit?
1: Úplně kdokoliv. Můžou rodiče, prarodiče, děti většinou tak mezi 4 až 12 lety. Ty disciplíny jsou určené jak pro jenom samotné děti, tak třeba i soutěže rodičů s dětmi mezi sebou a proti sobě. Myslím si, že ta zábava byla vždycky velmi příjemná rodina.
0: Jaký program, jaké soutěže jste připravili pro letošní ročník?
1: Tak to si trošku nechám jako tajemství.
0: Já jsem to čekal.
1: Asi, že úplně dokonale ty disciplíny nebudu dneska prozrazovat, ale je to připraveno, aby to věkově odpovídalo a aby to pobavilo a zajímalo skupinu.
0: A pro jaký ten věk je to určeno?
1: Tak, jak jsem před chvilkou řekl, děti ve věku 4 až 12 let si tam určitě najdou každý své.
0: A rodiče?
1: A rodiče samozřejmě si najdou soutěž se svými dětmi, takže jako určitě rodiče, prarodiče. Třeba například na Kolobrndách mě říkala kolegyně, že minulý rok rodiče soutěžili jako život.
0: Bude to u lesního hřbitova, tam bude sraz?
1: Ne, prosím vás, letos to je výjimečně v Šimkových sadech, protože máme 10. výročí.
0: Tam by se nevešli všichni slavíme, k tomu lesnímu, že?
1: A právě do toho lesa by se nevešli, to znamená,
0: říkal, no.
1: Poprosili jsme na magistrátu, aby jsme mohli udělat tu akci výročně slavnostně v Šimkových sadech a město nám vyšlo vstříc, takže jsme za to moc rádi.
0: A to bychom měli tedy zdůraznit, prosím pěkně, letos Šimkovy sady, 10. ročník, tam se vejde hodně lidí, krásné prostředí.
1: Chceme tomu věřit, snažíme se o největší návštěvu zatím, takže doufáme, počasí nám snad bude nakloněno, aspoň podle předpovědí.
0: Tak ještě jednou připomeňte, v kolik hodin máme zítra dorazit do Šimkových sadů v Hradci Králové.
1: Takže zítra v Šimkových sadech mezi 10. až 13. hodinou budeme startovat, do 17. hodiny tam můžeme krásně strávit společný čas.
0: Pozval vás magistr Michal Vejprava, Pohádkový les zítra v Šimkových sadech v Hradci Králové. Děkujeme za pozvání, ať se vám to vydaří. Hezký den.
1: Děkuji moc za pozvání.

0: teď si opět osvěžíme pravidla silničního provozu, je to důležité, nehod přibývá, tak ať je za volantem bezpečno. Proto Český rozhlas Hradec Králové po celé září až do konce září nabízí každý den v tomto čase jednu situaci přímo z provozu na silnicích, ve které často chybujeme. Dnes vám povíme, jak postupovat, když se zranění po nehodě objeví až později. Václav Drážek z redakce Zelené vlny Českého rozhlasu připravil další informace.
1: Řidičská abeceda. Po dopravní nehodě se člověk často soustředí hlavně na to, aby vůbec zvládl celou situaci. Někdy ale některé potíže nebo zranění nepřijdou hned. Objeví se až s odstupem, kdy už je člověk doma a zdánlivě v klidu. A právě tehdy se nabízí otázka. Věděli byste, co dělat, když se po nehodě zranění projeví až později? Odpovídá plukovník Jan Straka.
2: Určitě se to dá řešit. Bude rozdílný postup pro případy, kdy tu dopravní nehodu už předtím vyšetřovala policie, to znamená, někdo něco zavinil, dostal pokutu, vy jste se rozjeli a potom vás třeba začalo bolet za krkem. Na tu součást, která tu dopravní nehodu šetřila, je nutné oznámit, že došlo ke zranění a úplně nejlépe je rovnou sebou přinést i lékařské zprávy o tom, jaké zranění jste utrpěl.
1: A co když jste měl nehodu a nevolal k ní policii?
2: Tam je to v podstatě obdobné. Vždycky o tom bude rozhodovat místně příslušná dopravka. Podle toho, kde se dopravní nehoda stala, vezmu opět lékařské zprávy, ten záznam, který jsme společně vyplnili, případně mám v mailu také potvrzení o tom, že jsme to nějakým způsobem řešili, a půjdu oznámit na policii, že jsem při této dopravní nehodě utrpěl poranění. A policie samozřejmě začne šetřit jako běžnou dopravní nehodu se zraněním.
1: Co se pak děje dál?
2: To skončí na místně příslušném správním úřadu anebo trestním řízení, pakliže to zranění bude závažnější.
1: A co když jsme nehodu nesepsali vůbec?
2: Tam je samozřejmě potom problém, protože policie už nemá žádné informace o tom, co bylo na tom místě, kdo tam byl, protože jí chybí ty údaje, které si ty účastníci měli vyměnit. Tam to šetření může být samozřejmě problematičtější.
3: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A nabízíme ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Zítra v tomto čase vám povíme, jak policie používá při kontrole provozu drony. To bude určitě také velmi zajímavé. Další díl Řidičské abecedy zítra v tomto čase. Karel Sladký přeje, dobré odpoledne.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Přivítám psovoda horské služby Pavla Smejkala.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Mezinárodní noci pro netopíry se připojí dnes i hospitál Cux. Objevíte tady úplný svět těchto zvířat. Večerní vycházka po hospitálu Cux a blízkém okolí bude spojena s ukázkou detekce netopířích signálů a nárazové sítě pro odchyt netopírů. Dozvíte se, kde netopíři žijí, čím se živí, které druhy v naší republice máme a mnoho dalšího. Kdyby nevyšlo počasí, ale vypadá to zatím velmi dobře, tak to bude i přednáška s promítáním obrázku, která přiblíží málo známý a pro mnohé tady úplný svět netopírů. Začátek programu je na Cuxu dnes v 19:30. No a co se týká netopíru, tak i zítra ve dvoře Králové nad Labem v zoologické zahradě můžete prožít něco podobného večer. Stačí podívat se na web na internetové stránky Králové dvorské zoologické zahrady. Z ní nabízíme pravidelně perličky, zajímavosti. Vždy v neděli po 15. hodině v našem vysílání sledujeme nové přírůstky, ale i to, co se v zoo ve dvoře Králové nad Labem děje.

0: se pak můžou...
1: Děkuji ti, Lucie Bílá. Dík, Jiří Korn, už za chvíli v dobrém odpoledni. A zítra v Lázních Bělohradě první ročník turistického pochodu Rajzovým pod Zvičinskem. To zní lákavě. Účastníci vyrazí z místa, kde stával rodný dům spisovatele Karla Václava Raise a vydají se krajinou, která výrazně ovlivnila jeho život i tvorbu. Připraveny budou pěší trasy o délce 6, 10 a 27 kilometrů. Kratší okruhy jsou vhodné také pro rodiny s dětmi a příležitostné turisty. Nejdelší trasa je určena těm zdatnějším. Na pochod můžete vyrazit také se psy. Zítra první ročník turistického pochodu Rajsovým pod Zvičinskem v Lázních Bělohradě.

0: Nový domov pro seniory v Královéhradeckém kraji je hotový, kde konkrétně povíme v 15 hodin ve zprávách a také uslyšíte, kolik ohrožených památek evidují památkáři v sousedním Pardubickém kraji. Jordánský král jednal s premiérem Babišem i s prezidentem Pavlem, detaily k tomu také v 15 hodin a předpověď počasí, abyste věděli, na co se připravit, co nás čeká. Čeká nás víkend a to je určitě dobrá zpráva, hezké odpoledne.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: co připravili na dnešní večer kolegové ze sesterské České televize. To vám ještě před 15. hodinou stačíme také říct.
1: Dnes večer v České televizi. ČT1. Sraz spolužáků se neúprosně blíží a každý má své tajemství. Premiérový seriál Na tělo. ČT2. Zbaven policejní hodnosti, bojující se svými démony. Příběh policajta, který poznal až příliš mnoho zla, ve filmu podle skutečných událostí Strážce zákona. A ČT Art. Poslední turné a jedinečné album legendární britské kapely Pink Floyd Pulse Live. Páteční večer s Českou televizí.
2: Pozor, Hradecký Koštýř mění termín. Letos vás čeká v sobotu 26. září od 13 hodin v Žižkových sadech a městské hudební síni. Víno, burčák a dvě hudební scény. Vystoupí Rory, Trifonix, Ladis a kapela, Navostro a DJ Kamil Kašparovský. Hradecký Koštýř. Nově vždy poslední zářijovou sobotu.
3: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
4: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
3: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
4: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
5: Hodin. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
6: Nový domov pro seniory v Trutnově je hotový. Památkáři evidují v Pardubickém kraji 77 ohrožených památek. Jordánský král jednal s premiérem Babišem i prezidentem Pavlem a v noci bude okolo 5 stupňů. Pěkné odpoledne vám přeje Tomáš Mysleveček. Stavbaři dokončili novou čtyřpodlažní budovu domova pro seniory v ulici Rudolfa Frimla v Trutnově. V objektu je 34 lůžek, z toho 24 v jednolůžkových pokojích. První klienti se mají nastěhovat na podzim.
7: Přesun z pracoviště v Dělnické ulici je naplánovaný na listopad. V budově nechybí jejich společenské prostory, klubovna, zázemí pro další služby ani terasy. Rozšíření kapacity pobytové péče je součástí širších změn sociálních služeb ve městě. Pobytová služba domov pro seniory je základem služeb, které Trutnov poskytuje, ale budoucnost je v domácí péči, v pečovatelské službě, odlehčovacích službách a denních stacionářích. Touto cestou se Trutnov pod vedením sloučené organizace sociálních služeb města Trutnova vydává. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
6: Rokytnice v Orlických horách se zítra připojí k akci Ukliďme Česko. Pro dobrovolníky, kteří projdou vybraná místa ve městě, má radnice připravené sběrné pytle a rukavice. Sraz mají v 9:30 na třech místech, na náměstí TG Masaryka, na Panském poli a v Nebeské Rybné. V Pardubickém kraji je 77 ohrožených památek, upozorňují na to aktuální dny evropského dědictví. Akce se letos zaměřuje na objekty, kterým hrozí zánik. Jejich kompletní seznam lidé najdou na stránkách Národního památkového ústavu. Podrobnosti doplňuje Zuzana Vlasáková z pardubického pracoviště.
8: Nejedná se o 77 jednotlivých památek, ale je to třeba z jednoho objektu, velký komplex, tak tam bude 5, dejme tomu nějaké hospodářské stavení, stáj a tak dále, a ty tam budou uvedeny samostatně. Takže dá se říct, že třeba skutečně reálně se může jednat o nějakých 40 památek.
6: Jordánský král Abdalách II. Je na návštěvě Česka. Přijal jeho premiér Andrej Babiš z hnutí ANO i prezident Petr Pavel. Ten po jednání vyzdvihl vztahy obou zemí.
9: Jordánsko patří mezi naše nejbližší a nejspolehlivější spojence na Blízkém východě.
10: Prezident Pavel ocenil roli, kterou Jordánsko hraje ve snaze zajistit mír a prosperitu na Blízkém východě. S jordánským králem Abdaláhem II. Spolumluvili o bezpečnostních otázkách, migraci, terorismu, ale i o ohrožení klíčových námořních tras v Rudém moři a Hormuzském průlivu. Probrali i další rozvoj spolupráce v oblasti obrany a bezpečnosti. Dalším tématem schůzky byla i humanitární situace v pásmu Gazy. Pavel po schůzce zároveň ocenil jordánskou pomoc palestinským uprchlíkům. Abdalách II. Česko navštívil už v roce 2004 a 2009. Prezident Pavel byl na návštěvě Jordánska před 2 lety. Rozalie Pecáková, Český rozhlas.
5: Počasí.
6: Noc bude polojasná až jasná, teploty klesnou k 6 stupňům, na horách ke 4 a na Broumovsku bude kolem 3. V sobotu nás čeká polojasno až skoro jasno, ráno ojediněle s mlhami. Teplotní maxima 19 až 23 stupňů, na horách 15 až 18 a biozátěž na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
6: V Hradci Králové počítejte s komplikacemi na křižovatce Rašínovy třídy a Metkovy ulice. Havarovala tam dvě osobní auta.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Kde dávat v Hradci Králové pozor, už víte. Karel Sladký přeje příjemné páteční odpoledne. Český rozhlas Hradec Králové je s vámi. A jsme také v Novém městě nad Metují na filmovém festivalu. Ten skončí zítra. Sleduje ho náš reportér. Aktuální informace v této hodině. V neděli vás v našem vysílání čeká další soutěžní recept rozhlasového pochoutkového roku, který slaví jubileum 10 let. Nabídneme vám třetí nejlepší recept roku 2025 podle hlasování poroty. Tentokrát vám ho připraví kuchař Ivan Vorochodský. Malou ochutnávku dáme v této hodině před 15:30. A po 16:30 je poslední radiobazar Českého rozhlasu Hradec Králové v tomto týdnu. Opět prostor pro vás, pro vaše inzeráty, prodej, nákup, výměna, darování za odvoz a můžete se třeba zkusit i seznámit. To už bude na vás, na vaší fantazii a také odvaze. Po 15. hodině 35. minutě ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. A aby se i dál hezky poslouchalo, nabízíme Milan Farmer, Petra Spáleného, Buty, Smoky, Michála Kocába nebo Helenu Vondráčkovou. Jsme Český rozhlas Hradec Králové. Příjemné páteční odpoledne.
2: Dobré odpoledne s Karlem Sladkým.

pak pravěku ve Všestarchu v Hradce Králové připravil na zítřek dožínky v pravěku. To bude zajímavé, od 10 do 17 hodin. Bude to pravěká kuchyně spojená s ochutnávkou, přednášky a rituály. Pravěk, dožínky v pravěku zítra ve Všestarchu Hradce Králové od 10 do 17 hodin. Pokud máte raději pěkné výhledy, můžeme pozvat na nově otevřenou Hřibojeckou rozhlednu. Ta bude slavnostně zpřístupněna právě zítra. Turistický bod na turistické červené trase Hřibojecká rozhledna u dvora Králové nad Labem. K tomu slavnostnímu otevření Hřibojecké rozhledny dojde v 10 hodin dopoledne. Zveme vás také na vyhlídkovou plošinu na anténní věži vodojemu na Hřibojeckém vrchu. To je ve výšce 425 metrů nad mořem. Vyhlídková plošina věže je součástí vodovodní infrastruktury obce Hřibojedy s výškou 38,5 metrů v nejvyšším bodě. Výška vyhlídkové plošiny pro veřejnost je 33 metrů. Na vyhlídkovou plošinu ovšem musíte vystoupat, vede na ní 189 schodů po točitém železném schodišti. Hřibojeckou rozhlednu dlouho očekávanou zítra také slavnostně otevřou v 10 hodin dopoledne.

0: Milan Farmer v dobrém odpolední Českého rozhlasu Hradec Králové z třetí galaxii, tady bude za chvíli Michal David a nabídneme také Smoky. Připomíná mi Radio Bazar ve druhé polovině této hodiny, ale teď míříme do Nového Města nad Metují.
1: Český rozhlas Hradec Králové, festivalové minuty.
0: Dva jsou

0: bizarním náhodám promění v dokonalý chaos. V hlavních rolích Eva Holubová, Simona Babčáková, Jaroslav Dušek nebo Matěj Hádek. V 8 večer komedie Bardotky, kterou natočila Hana Hendrichová, Tři kamarádky po 60. ve filmu Dagmar Havlová, Pavlína Pořízková a Eva Holubová se rozhodnou chytit nový dech a vyrazí na jízdu plnou večírku a objevování. Na sklenici nebo na vinici u sklenky vína ale zjistí, že před sebou celé roky skrývali velké tajemství.
1: Tak to bude dnes v kině 70 v Novém Městě nad Metují. Jak bude vypadat zítřek sobota, tedy závěrečný den festivalu?
0: Ve 14 hodin snímek Poberta režiséra Ondřeje Hudečka, mnohými diváky vysoce hodnocená komedie, je příběhem propouštěného zloděje, který se vrací do rodného města a okamžitě plánuje s kumpány další velký kšeft, chce získat peníze na nový život s láskou Tamarou, musí ale přelstít skorumpovaného policistu i místního lichváře a zaplétá se do spirály absurdních situací. Od 17:30 zítra slavnostní zakončení s předáváním cen a také speciální projekt filmu Pupendo režiséra Jana Hřebejka. Na závěrečný ceremoniál by měl dorazit například Ondřej Vetchý jako herec, no a celý ročník následně před kinem uzavře bubenická show.
1: O hlavních festivalových cenách v Novém Městě nad Metují rozhodují porotci. Na Lidech jsou opět dvě divácká ocenění. Novoměstský hned smíchu a cena Kinoboxu. Jak Václave vypadá aktuální pořadí?
0: No, po těch čtvrtečních projekcích už má festival za sebou většinu soutěžního programu a co se týká prosmátého času při filmech, tak podle měření smíchoměřičů je na tom momentálně nejlíp komedie Pět švestek. Lidé se smáli téměř 28% času filmu. No a v ceně Kinoboxu, kdy nezáleží jen na smíchu, ale na tom, jak se skutečně film líbí, tak je zatím divácky nejoceňovanějším snímkem Někdo to rád v Plzni.
1: Filmový festival v Novém Městě nad Metují a náš reportér Václav Plecháček. Děkujeme za informace a hezké odpoledne.
0: Napodobně naslyšenou.
2: Český rozhlas Hradec Králové, festivalové minuty.

Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: byli v této hodině na filmovém festivalu v Novém městě na Dmitruji a teď vám budeme dělat chutě. Letošní ročník je 10. rozhlasovým pochoutkovým rokem. Každou neděli ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové dopoledne po 10. hodině vám děláme chutě. U příležitosti jubilá jsme společně s vámi připravili takovou soutěž, hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí a my si jich recepty připomínáme týden co týden v neděli dopoledne po 10. hodině, ale už nevaří a nekuchtí sami posluchači, ale všech 36 výherních receptů vaří peče porota spolu s našimi profesionálními kolegy. Tuto neděli bude připravovat dvoubarevné tvarohové řezy, třetí nejlepší recept roku 2025 podle poroty, kuchař Ivan Vodochodský. Všechno pro vás zaznamenal Patrik Rozehnal a připomněl, že jde původně o recept posluchačky Marie Kráčmarové z Klenice ve východních Čechách. Takže zůstaneme na východě Čech v Klenici. No ale jak se toho chopí Ivan Vodochodský?
1: No tak paní Marie, tak vás pozdravuju, pěkně vám děkuju za dnešní recept a já se pokusím o co nejmín zkazit. A čím mi 63 let, tak jsem v životě nedělal, že bych pekl nějaký perníky, buchty, prostě nikdy.
2: Já myslím, že po tomhle kurzu vaření si Ivan klidně otevře i cukrárnu.
1: Vlastně když si dneska otvírá kde kdo, že jo, kde jaký hejhula, tak co bych nemohl já, že jo.
2: Začali jsme s prací, samozřejmě s těstem. To máslo jsme přidávali až nakonec. A dávali jsme pozor, aby jsme ho takzvaně nespařili.
1: No vidíš, tak to je rada, za kterou ti děkuju, ale kterou už v životě nepoužiju, protože pec nebudu.
3: Tuto informaci si schováme a připomeneme za pár let Ivanu Vodochodskému v našem pořadu.
2: Půlku těsta jsme pak obarvili černým kakaem.
1: Černě jak bota to kakao.
3: Jako uhlí z Ostravy.
1: Bo jsme vyfarali a dezert se bude jmenovat Uhelný Stardust.
2: Taky už na to máte chuť, ale asi bude muset počkat, až to vychladne.
1: No právě, až to vychladne.
2: Ivan to zvládnul, dokonce tak, že mu bylo do zpěvu.
4: Kdybych já byl cukrářem a měl jeho sílu, udělal bych si těsto a pak do světa díru.
0: Až si dvoubarevné tvarohové řezy zkusíte upéct sami, také vám bude do zpěvu a až je chutnáte, tak vám možná dojde i řeč. Postup přípravy vám prozradíme ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové tuto neděli dopoledne po 10. hodině v jubilejním pochoutkovém roce. Ale recept najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce pochoutkovýrok.cz. Původní recept od Marie Kráčmarové z Klenice z východních Čech bude společně s těmi dalšími výherními soutěžit o titul nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let. Tak kdo ví, jak to dopadne, protože co recept, to skvost. Poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové tuto neděli dopoledne po 10. hodině.
5: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.
0: Teď jsme vám dělali chutě na dvoubarevné tvarohové řezy. Michal Kocáb s cizí ženou v cizím pokoji, Helena Vondráčková, Kvítek Mandragory a pak poslední radiobazar Českého rozhlasu Hradec Králové v tomto týdnu. Chystejte si pomalu své inzeráty, připravujte se. Po 15. hodině 35. minutě prostor pro vás.

snad tu schází, a snad tu schází, nejspíš mi tu schází obojí.

0: Naposledy v tomto týdnu můžete inzerovat ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Inzertní 7minutovka je před námi, otevíráme.
1: Radio Bazar. Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Český rozhlas Hradec Králové, Radio Bazar, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Já bych měl nabídku na zpevnění plochy železniční betonové pražce. Je jich 50 kusů za odvoz, kdyby někdo chtěl.
0: Mm-hmm. A kdyby chtěl, kam si pro ně pojede?
2: Je to Hradec.
0: Hradec, železniční betonové pražce. Ano. Na telefonním číslu.
2: A je to číslo 734 838 454.
0: 454. Tak vám děkujeme za železniční betonové pražce. Mějte se hezky, nashledanou.
2: Taky nashledanou.
0: Hradec se mi bavila píseň Pavla Dobeše s tím České Třebové. Tak tady jsou železné pražce betonové, které nabízí posluchač. 734 834 454. Jeho telefonní číslo 734 838 454. Ať je to všechno v pořádku. Radio Bazar pokračuje. Dobrý den, dobré odpoledne.
3: Dobrý krásný další odpoledne přeju. Chtěl bych nabídnout autogenní soupravu 2 plus 1 s příslušným stavím s hořákama, hajícema, budníky, všechno. A dále bych měl ještě špalichovačku do 3 cm, 8 až 10 cm to pouze větve. Je to na podvozku, má to vlastní motor a všechno. A je to na Holicku 604 82 73 90. Děkuji.
0: Děkujeme také, zdravíme na Holicko. Tak jsme tady měli betonové pražce na čísle 734 838 454, teď autogenní souprava, špalíkovačka 604 82 73 90. Páteční radiobazar Českého rozhlasu Hradec Králové má pro vás dál otevřeno. Můžete zkusit štěstí. Dobrý den, dobré odpoledne.
4: Dobrý den. Prosím vás, já bych prosila, kdyby někdo měl 3 slípky někde blízko Prosečovu Skuče.
0: 3 slípky u Prosečou Skutče.
4: Ano, někde já bych nemusela daleko.
0: Samozřejmě, a kdyby někdo měl, kam má volat?
4: 775 314
0: 526. Děkujeme také, pěkný den. Paní schání 3 slípky, kdybyste měli někde blízko u Skutče, tak se jí ozvěte. 775 314 526. Český rozhlas Hradec Králové, Radio Bazar je tady pro vás. Dobrý den, dobré odpoledne. Když si zaslabíte rádio, bude to úplně ideální.
5: Dobrý den.
0: Dobrý den.
5: Poptávám krmnou řepu asi 2 metráky a
0: ano.
5: Bylo by to na čísle 736 219 627 a je to u Lázní Bělohrad.
0: Tak ať krmnou řepu seženete, 2 metráky, mějte se hezky, pěkný den.
5: Děkuju, nashledanou.
0: 736 219 627, paní poptává, tedy má zájem o krmnou řepu u Lázní Bělohradu, pokud máte, nabídněte. Český rozhlas Hradec Králové, zdravíme i vás, dobrý den, dobré odpoledne.
6: Dobrý den, já vás zdravím a nabízím polobotky s pevnou špičkou, nové, číslo 44 a budou velice levně. A je to na číslo telefonu 731 347 275. Česká Skalice, děkuji pěkně, nashledanou.
0: Také děkujeme, polobotky 44, pevné polobotky v České Skalici. Zájemci zavolají na číslo 731 347 275. Naše telefonní číslo je 726 46 46 46. Dovoláte se do radiobazaru Českého rozhlasu Hradec Králové do živého vysílání a můžete inzerovat. Tak jako vy, dobrý den, dobré odpoledne.
7: Dobrý den, já bych prodal boudu po psoji. Je to rozměry 1,50 m krát 1 m a 1,20 m vysoká s otvírací střechou s dvouma místnostma a je vyteplená polystyrenem. Mm-hmm. Je ve velmi pěkném stavu. Určitě bychom se dohodli na ceně. Telefonní číslo 777 66 652 Novopacko. Děkuju. Naschledanou.
0: Děkujeme také. Naschledanou. Nabídka Boudy Popsovi na Novopacku 777 866 652. Český rozhlas Hradec Králové, poslední radiobazar tohoto týdne, poslední příležitosti pro vás v tomto týdnu. Dobrý den, dobré odpoledne.
8: Dobrý den, prosím vás, prodal bych drtič větví, je to 4 cm pouští, je to od firmy Parkside a je osový ten drtič. Jsou to Třebechovice a telefon 608 326 561. Děkuji, naschledanou.
0: Děkujeme také do Třebechovic pod Orebem. Naschledanou, pěkný víkend. Drtič větví nabízí pán z Třebechovic pod Orebem. Jeho telefonní číslo je 608 326 561. A ještě máte chvíli na to, abyste také zkusili štěstí v radiobazaru Českého rozhlasu Hradec Králové. Dejte vědět, co potřebujete. Hezké páteční odpoledne. Dobrý den. Jste to vy?
9: Dobrý den. Já bych chtěla prodat seno.
0: Prodávejte. Kolik toho máte, sena?
9: No, je taková velká kupa. A číslo je 72 500 81 968.
0: A kde to seno máte? Odkud nám voláte?
9: Je to směr Nechanice.
0: Děkujeme za seno, mějte se hezky u Nechanic, pěkný den, naschledanou. Pokud máte zájem o bližší informace, paní prodává seno u Nechanic 723 081 968. A to byl poslední inzerát, nejenom pro dnešní odpoledne, ale také pro tento týden. Inzerovat v radiobazaru Českého rozhlasu Hradec Králové můžete zase po neděli, v pondělí po 15. hodině 35. minutě.
1: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.
0: A teď si dáme holky. Vzpomínky zůstanou. Český rozhlas Hradec Králové. Dobré odpoledne.

0: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: Moderátorka a hlasatelka Saskia Burešová v létě oslavila kulaté narozeniny. A tak na oslavy, ale i na podzimní plány se zeptáme v úvodu našeho magazínu. Sestry Lagronovy poví, co všechno obnáší vzdušná akrobacie. V módních trendech probereme nadčasovou podzimní módu a v kosmetickém rádci představíme novinku v omlazování pleti PDRN.
0: Šarm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

Jubilanta Miloněk Čapelku připomínají desky, pásky, vzpomínky, hudební speciál v pátek po 18. hodině. Písničky, které provázely jeho život, představuje právě Milon Čapelka, kterého si takto připomínáme. I dnes poslouchejte. Jaké události přinesl den v kraji? Zpravodajsko-publicistický souhrn z Královéhradeckého kraje nabídne Český rozhlas Hradec Králové mezi 17. a 18. hodinou. Spojíme se také s Českým hydrometeorologickým ústavem. Víkend je před námi, tak abychom se přeptali právě na počasí. No ale to nejbližší, to bude Humoriáda po 16. A dnes vám určitě udělá radost Uršula Kluková, která přijala pozvání. S Uršulou Klukovou budete vybírat scénky v hodině plné humoru na přání. Uršula vám je bude nabízet, budete mít možnost telefonovat, hlasovat formou SMS zprávy po 16. hodině v Humoriádě s Uršulou Klukovou.

Český rozhlas Hradec Králové přejeme příjemné páteční odpoledne, hezké předvíkendové chvíle. Za 5 minut už vám nabídneme zprávy. A ty jsou i na našem webu hradec.rozhlas.cz. Průběžně je tam přidáváme z celých východních Čech.

0: Vítejte ve Family Apartments by Astoria Hotel and Medical Spa ve vynikající lokalitě v srdci Karlových Varů, jen kousek od slavné kolonády a termálních pramenů. Naše Family Apartments jsou ideální volbou právě pro vás. Nabízíme pobyt v moderním rodinném apartmánu se street art designem o velikosti přes 50 metrů čtverečních s veškerým komfortem až pro 5 osob. Apartmán disponuje dvěma ložnicemi, což ocení rodiče až 3 dětí. K dispozici je i dětská herna s prolézačkami, kolárna, venkovní terasa a místnost s pračkou a sušičkou. Pobyt můžete doplnit o gastro, wellness a lázeňské služby v sousedním mateřském hotelu Astoria. Speciální nabídka na posledních 5 Family Apartments při rezervaci nyní až do konce října se slevou 15% z online ceny na webu a vstupem do wellness zdarma. Kontaktujte nás na telefonním čísle 353 335 143 a rezervujte na www.astoria-spa.cz s promokódem Astoria15.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Ředitelství silnic a dálnic nechá posoudit možnost tunelu pod Turnovem. V Hradci Králové jsou k dispozici nová sdílená kola. Tomio Okamura jednal s předsedy parlamentů Slovenska a Rakouska o spolupráci ve střední Evropě. A zítra bude polojasno až skoro jasno. Zprávy s Tomášem Myslivečkem. Dobré odpoledne. Nová dokumentace o vlivu stavby silnice číslo 35 z Turnova do Ulibic na životní prostředí přijde na více než 25 milionů korun. Vyplývá to z údajů v registru smluv. Dokumentaci zpracuje projekční kancelář Valbek. Nově se bude posuzovat i varianta čtyřpruhů v celé délce trasy a také vybudování přes 5 kilometrů dlouhého tunelu z Ohrazenic po křižovatku Valštejnsko. Ředitelství silnic a dálnic tím chce vyhovět požadavkům města Turnova, říká generální ředitel státního podniku Radek Mátl.
3: Je to na projektantech, aby oni tu duchu zvolili tu variantu, ale samozřejmě je to velmi obtížné z klesa pod řeku Jizera se vystoupat. Je potřeba myslet ne na to, kolik to bude stát v rámci realizace, ale také kolik to bude stát v rámci provozu, protože takto dlouhé, komplikované tunely pak přináší časté uzavírky, převádění dopravy zpátky do města a tak dále. Takže je potřeba zvážit veškeré aspekty.
2: Hradec Králové rozšiřuje nabídku sdílených kol o novinku pro rodiče s malými dětmi. V ulicích krajského města je od tohoto týdne k dispozici desítka kol vybavených dětskými sedačkami. Jde o půlroční testovací provoz, který má obyvatelům nabídnout alternativu k cestám autem do školek nebo na hřiště.
4: Nová kola se sedačkami jsou vyznačená přímo v aplikaci provozovatele a spadají do celkové flotily 250 mechanických a elektrických kol. Lidé si je můžou půjčit na stovce míst v Hradci Králové i okolních obcích, prvních 15 minut jízdy hradí město. Sdílená kola jsou v krajském městě stále populárnější. Jen od začátku letošního roku eviduje radnice přes 246 tisíc výpůjček. Z Hradce Králové Václav Plecháček, Český rozhlas.
2: Migrace, rozšiřování Evropské unie nebo válka na Ukrajině. O těchto tématech dnes v Rakousku jednal šéf České sněmovny Tomio Okamura z SPD se svými protějšky ze Slovenska a Rakouska. V rámci takzvaného slavkovského formátu chtějí hledat společné postoje středoevropských zemí. Mluvili také o tom, jak víc zapojit mladé lidi do práce parlamentu.
5: Předsedové parlamentů podle Okamury debatovali také o tom, jestli by státy střední Evropy měly vyzvat Evropskou komisi k většímu zapojení do jednání o ukončení války na Ukrajině.
6: Spojené státy aktivně jednají, ale my žijeme v Evropě a my bychom měli být u těch jednání o ukončení války na Ukrajině.
5: Státy takzvaného slavkovského formátu chtějí na příští schůzky zvát i další země střední Evropy. Domluvili se také na výměnných pobytech mladých lidí v parlamentech. Mezi Českem a Slovenskem už fungují, nově se přidá i Rakousko. Z Vachau, Bára Vránová, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme polojasno až skoro jasno, ráno ojediněle s mlhami. Teplotní maxima 19 až 23 stupňů, na horách 15 až 18 a biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Z uzavírkou počítejte na silnici 14 mezi Novým Městem nad Metují a Náchodem. Osobní auto tam narazilo do stromu a probíhají tam záchranné a vyprošťovací práce. A na 51. kilometru dálnice D11 ve směru na Jaroměř dejte pozor na pneumatiku na vozovce. A dobře dojďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Humoriáda.
8: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Uršula Kluková. Dobrý den, ahoj, vítej.
9: Ahoj, děkuji, děkuji.
8: I dnes vás to tu prostě nutí smát se s námi s velkou chutí.
1: Humoriáda.

0: A my jsme pozvali Uršulu Klukovou, ano. Ona ráda přijala naše pozvání do Humoriády,
1: že? Já jsem se těšila hrozně.
0: Hrozně strašně.
1: Vůbec jsem se nemohla už dočkat.
0: Ani dospat nemohla.
1: No to jo, to jsem mohla.
0: Tak jak se máš, co děláš?
1: No tak já v podstatě se mám dobře a jestli můžu říct teda, tak nedělám nic.
0: Nic s velkým mě? Anebo ano. Přece jenom něco?
1: Ne, tak já jsem teď v takovém období, že nic nemusím a všechno můžu.
0: Aha.
1: To je krásné.
0: A jak jsi dozrála k tomuto postavení?
1: K tomuto postavení jsem dozrála lety. Protože jsem měla narozeniny a tam se ukázalo, že už jsem v tomhletom období. Ani mě to nemuseli říkat, já jsem na to přišla sama. No prostě dokonce mě jeden můj kamarád mě říkal, Uršulo, dávej na sebe pozor, už ti není 84. Takže tak. Tím jsem zjistila, že mě je 85.
0: Aha. Tak jsme se dopočítali ano. Správného čísla a teď správného prvního komika, kterého nabídneme posluchačům. Kdo by to byl podle tebe?
1: Ano, já to budu.
0: Teda no ty ne, už tu jsi, já to budeš celou hodinu.
1: Já to budu nabízet.
0: Jo, takhle,
1: tak,
0: ano,
1: já to prosím. A já nabídnu svého velkého kamaráda Pepíka, tedy Josefa Dvořáka, a sice s pidlou v zádech.
2: Se s vámi. Kde víte, o co jde? Že ne? Vy to vyjdete do divadla, nevíte na co? Jorko, vy musíte mít peněz. Tak já vám pomůžu. Přátelé, naše královna. Nádherná.
3: Jo, Ježiši Kristi.
2: No. Už za tohle je hladomorná, tak... Ta si vyrazila vedle k sousedovi na takový flámek. A takový ten malinkatej, co jí věčně sleduje, tak ten upaloval za naším králem a všecko mu vyžvanil. A král vyhlásil sousedovi válku. Tak jsme vyfasovali zelenu. Se podívejte, jak já vypadám. Přijímal jsem hostinský. Civilu hostinský, 10, 12 párek. Lidi, ale byla to bitva. My jsme se řezali, já ne. Já měl prápor a kam šel vítr. No někdo to musí přežít, že jo? By to mohl potom vypravovat. Hledajte, víte, kolik nás bylo? Dva? Já a král? Když bylo po všem, tak král byl z bunkru. To víte, mozek musí být krytej. Celej bílej. On byl bílej i ve ksichtě. A začal se škrábat na takový kopeček a tam strom a že ze stromu uřízne kůru a synovi udělal lodičku. Takovýhle nesmysly a on říkal, králi, neleste tam, znáte tu příhodu o těch zboudilých koulích. Znáte to, jo? No já bych to nemusel tady vypravovat, co tady dál. Já to nedořekl, on měl jednu pod krkem. Teď začal dělat. Bral falešnej luft. Jsem mu to ucpal drnem a on povídá, pozdravuj všetky doma. Tak vás pozdravuju, jo? A slibuju ti ten generálský flek. A bylo po něm. No co pak to čečal ze mě generál? Z ničeho nic jmenou generál. Do té doby nic a najednou generál. To udělá čekem změnu. No to je změn, lidi, já na sebe řval. Já jsem se buzeroval. Zemi nahoru. No, já jsem jednou týden nežral, já jsem si neprozradil heslo.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik kousek pidly v zádech z roku 1984. Uršula Kluková a Josef Dvořák mají spolu hodně společného?
1: Máme spolu hodně společného. Spolu jsme začínali vlastně v profesionálním divadle pracovat.
0: A spolu končíte v Humoriádě?
1: Dneska. No, Pepa je můj kamarád, hráli jsme spolu 10 let a pak jsme spolu hráli ještě 6 let.
0: Znáte se ze všech stran? No?
1: Známe se ze všech stran, ano, máme se rádi, jsme kamarádi, je to prostě úžasný.
0: Já pořád čekám, že uslyšíme nějakou věc, kterou jsme ještě neslyšeli o vás dvou.
1: No, tak to asi nevím, co máš na mysli.
0: No, nějaký zážitek, netradiční třeba. To,
1: no, jednou jsme šli takhle s Pepou po ulici, tam nějaký chlap prodával losy a vykřikoval: nikdo neprohrává, nikdo neprohrává, kupte si los. A Pepa mu povídá: a vyhrává někdo?
0: To je celé. A neskusili jste teda štěstí vy dva? Ne, dobře, tak máte štěstí.
1: My jsme věděli, že je to zbytečný zkoušet štěstí.
0: Dobrá, zkusíme štěstí. Kdo bude mít štěstí u našich posluchačů právě teď? Bude to Josef Dvořák anebo Ivan Mládek. Velký souboj začíná právě teď. Rozhodněte se SMS-kou, dámy a páni, u rádia Humor Mezera A nebo Humor Mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: Tady je dnešní humoriáda a posádka Uršula Kluková a Pavel Kučera. My vás zdravíme a zveme k hlasování. Přidejte své hlasy pro Ačko, to je Josef Dvořák, nebo v tuto chvíli pro Bčko Ivana Mládka. Humor mezera A, humor mezera B, SMSky na 90 011 04, telefon 731 800 900, a tam už se chystá někdo z vás za námi. Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy.
4: Dobrý den.
3: Zdravím vás, Pavle, paní Uršulku.
2: Zdravíme.
3: A já bych hlasoval pro pana Mládka.
2: Máme zapsáno a děkujeme. Hezký
4: Pavle, děkujeme.
2: Ano.
3: Ještě jenom chtěl jsem vám poděkovat tuhle za písničku od Iva Jahelky. Nechci toho teda zneužívat, ale ještě jsem vás dneska chtěl jednou poprosit.
2: Aha, podám prst.
3: Protože Uršulka nám naspívala krásnou písničku s Daliborem Jandou, kterou Šetodil pouštěl Patrik v humoriádě. Aha. A od té doby jsem ji vůbec neslyšel.
2: No tak nevím. Máte pro mě vždycky zajímavý úkol a no, nevím, jestli dnes splním, neslibuji.
3: Když to půjde, půjde, nepůjde, nepůjde, svět se nezbude.
2: Tak jo, děkujeme. Naslyšenou.
4: Naschledanou.
2: Tak další prosím, kdo je tu? Haló.
5: Dobrý den. Paní Dana, Susti nad Labem.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den, Uršulko, já vám přeju všechno nejlepší k vašim krásným narozeninám.
4: Děkuju, děkuju.
5: Nemám se zák.
2: A k těm, co byli, nebo k těm, co budou?
5: No, ke všem, co budou, i těm, co byli.
2: Bereme, dobrá. A?
5: A hlasovala bych pro pana Dvořáka.
2: Máme zapsáno.
5: A hlavem Adžije.
2: Adžije, Ústí a...
4: Ano.
2: A další města a obce naší krásné české, moravské a slezské vlasti. Dobré odpoledne, kdo pak se nám hlásí v tuto chvíli? Haló, haló.
6: Dobrý den, tady Petr Hrzdonek, já vás zdravím.
4: Dobrý den.
6: Váš tu usmělou děvčicu vedle vás. Tak teda
2: dík. A?
6: Ale tak tím nesnižuju vaši hodnotu. Jako.
2: No to byste si ani nedovolil, že?
4: Ne.
2: Tak, a? Hlasujete A nebo B?
6: Bčko, asi.
2: Píšeme si Ivana Mládka od vás. Díky, naslyšenou.
4: Děkujeme.
2: Dobré odpoledne.
7: Haló?
2: Ano, posloucháme, jsme na pnutí.
7: Dobrý den, všechny tam zdravím. Hlavně paní Uršulku. A chtěl bych Ačko.
2: A kdo?
7: A jestli by to bylo možný, tak čochta na Polednici.
2: Tak vy máte hodně náročná přání, to vám neslibuji. Ale kdo pak volal, nevíme křesní jméno, místo.
7: Jo, Jirka Rozenej, Plzeňák, momentálně Opava.
2: Dobře, tak jo, máme za

0: psáno. I váš hlas je tam.
1: A děkujeme.
0: Přesně tak. A zveme dalšího ještě. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
2: Já do vás oba dva zdraví.
0: Ano.
2: A já bych chtěl, prosím vás, pana Mládka.
1: Děkujeme.
2: Hezký víkend.
0: Ano, děkujeme. Nápodobně. Chci říct, že prosit můžete krásně nebo sebekrásně, ale stejně hlasování rozhodne, stejně jako v tuto chvíli. Josef Dvořák nám bude pokračovat, je to vítěz. O zmláceném Dvořákovi se jmenuje výstup z kola plného hvězd, které uváděl náš kolega Aleš Cibulka.
3: Já si dovedu představit, že když dohrajete v divadle, tak přijdou faninky, chtějí podpisy, nesou vám dárky, chtějí se s vámi vyfotografovat. Stalo se někdy, že třeba přišel nějaký nespokojený divák, že se mu to nelíbilo, chtěl vrátit vstupné, nebo já nevím, udělal ještě něco horšího?
4: Ne, to si nespomínám.
3: Nikdy?
4: Možná jo, ale nebyl jsem u toho.
3: Nikdy vás nechtěla zmlátit a říct...
4: To jo!
3: Jo, zmlátit jo!
4: To pozor, to... Vy to víte, Aleši? Já jsem jeden snad, a doufám, jedinej herec.
3: Ano.
4: V republice, který byl zmácený divákem.
3: To mě zajímá.
4: Opravdu, ale mě střískala baba.
3: A za co?
4: My jsme hráli v Děčíně odpolední a večerní představení s pidlou v zádech, takový představení, který, na který lidi chodili, hrnuli se na něj, byli nadšený, jásali, tleskali. A je závěr tohodle představení. Já zůstával na scéně, zůstal na scéně sám. Epilog představení, povídám a najednou slyším, jak v portálu se někdo baví. Já jsem říkal, mohli by ty kluci, ty technici to vydržet. Já vím, že to je záběr, každý den hrajeme i dvakrát, ale mohli by to vydržet. A ono to sílilo v tom portále. Jenomže když hrajete s divákama, tak se nemáte čas koukat do portálu, někoho okřikovat, musíte hrát dál a dál. A teď já jsem slyšel jenom, a jsem říkal, co to je tohle, protože už jsem slyšel jako... Opravdu už byl vedle rachot a výkřik. To jsem se otočil a vytřeštil jsem oči, protože z portálu se na mě hnala baba z holí. Přítáš ke mně, já ti dám. První ránu jsem vykryl, to jsem chytil, to jsem dostal, druhou ránu jsem vykryl a měl takovýhle jeli tohle. A ona, a teď jsme se přitahali o tu hůl a říkám, já chci gota. Což jsem jí samozřejmě nemohl. Kdybych býval uměl aspoň trošičku, tak jsem tam trošičku zapěl jako mistr, ale baba mě střískala, byla děkovačka, my jsme se klaněli, mý kamarádi nic nevěděli, protože byli v šatně, ty netušili vůbec, že šéf už dostal naboucháno. Diváci si mysleli, že to patří k představení, tak tleskali, říkají si, to je zajímavý, to je závěr, to je zvláštní závěr. Tak jsem je na konci ujišťoval, že to není úmysl, že si takovouhle osobu nevozíme sebou, že to je jenom pozornost města Děčína. A pak jsme zjistili, co se stalo. Tahle ta dotyčná byla v psychiatrický léčebně a měla vycházku. A nějaký utkvělo v hlavě, že chce slyšet gota, tak střískala mě.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: S námi v Humoriádě je dnes Uršula Kluková. Uršula má dnes slušivý outfit, ne, že by to jindy neslušilo, dnes je to nějaké slavnostnější, výraznější.
2: No, mám to nový.
1: To je kvůli
2: všechno.
1: Nám, že je pátek, že je svátek tak
2: no,
1: trošku.
2: No a že to mám nový.
1: Jo.
2: Já jsem si to vzala schválně sem, protože jsem
1: vás
2: si řekla, že vám všem vytřu zrak.
1: Já už skoro nevidím. No tak, ale ty jsi zmínila ještě, že jsi pořídila něco krásného dnes na
2: ano.
1: jedné akci.
2: Ano.
1: Prozradíš?
2: No tak já jsem si pořídila toho víc, ale nerada bych to všechno říkala, jo, co jsem...
1: Byla aby
2: jsem
1: to neměli
2: trhu.
1: Všichni stejné potom, aby nechodili
2: ne,
1: Uršuly?
2: Ne, já jsem si pořídila peruánský přehoz takový.
1: Takové pončo? Pončo?
2: No, není to přímo pončo, spíš pončinko. Protože je to kraťoučký a má to takovou velikánskou kapucu.
1: Tak takhle to umí tento obleček pojmenovat jenom Uršula.
2: A to jsem si ho schválně nevzala, nechtěla jsem vás vyděsit.
1: A to by ti to bylo horko ještě, na to bude čas,
2: aha,
1: ne?
2: To je pravda. No. To děkuju, že jsi mi to řekl, že jsem tak chytrá, že jsem si to nevzala kvůli tomu, že by mi bylo horko.
1: Tak, pojďme do archivu. Jaké další želízko v ohni máme pro posluchače?
2: Já mám želízko. No. Tak to je prosím Miloslav Horníček, hovorí přes rampu a sice o pobytu v Americe.
3: Tady je dotaz, proč jste nám v Kanadě stloustl a okolik?
4: To je spíš můj dotaz, proč se vám zhoršil zrak a o tolik? Protože... Vážím přesně tolik, jako před odjezdem, to je 85 kilo. Je to moc, já vím. Ale je to tolik, jako před odjezdem. Čili se tady nějak pokazil zrak, anebo vidíte všecko radostněji už. Tak dále.
3: Nebo ti podstrčili váhu tam doma někde. Můžete nám říci, zda se nějak více projevil přes tu velkou vzdálenost v Americe pocit vlastenectví?
4: Projevil, samozřejmě, že jo. Já jsem, to už jsou takové pocity, které člověk buď nemá, nebo si je nepřiznává, nebo nepřipouští, já nevím co, ale tam najednou začal v člověku promlouvat malý zapadlý vlastenec a marně ho člověk plašil. Já jsem ho plašil, já jsem říkal, huš do rajze, jdi. A on vzdoroval a hlásil se o slovo pořád. Tak jsme spolu vedli takové dlouhé polemiky a skutečně zesílil za to. Možná, že on se to ve mně spravil.
3: Tady je dotaz. Líbí se vám ono hulákání vydávané za big beatovou hudbu nebo jen předstíráte z pozornosti či slušnosti, že se vám to líbí?
4: Ano, k tomu bych řekl toto. Já nejím špenát. To vždycky zdůrazňuju, protože když mě lidi zvou potom, tak už je jim jasno, co mě nemají nabízet. Já nejím špenát a v tom obrovském rozmezí jídel možná každý z nás něco nejí. Já třeba v tom obrovském rozmezí hudby, protože od dechovky přes big beat, folklor až po Beethovena je všecko hudba. Nemám, tak jako mě vypadl kolíček pro špenát, mě vypadl kolíček pro komorní hudbu. Dechový kvintet mě nic neříká. Tudíž si nedávám špenát a nechodím na dechový kvintet. Ale obojí nevylučuji ani z jídla, ani z hudby a netvrdím, že to není jídlo, že to není hudba a že ti, kdo to poslouchají, buď předstírají, nebo ti, kdo to jedí, že předstírají, že jim špenát chutná, protože to se dost těžko předstírá. Já závidím každému, komu chutná špenát a komu se líbí komorní hudba, protože je o dva požitky bohatší než já. Já všecko, čemu nerozumím a co mě nechutná, považuji za své ochuzení. A nikdy bych neříkal, že to není jídlo nebo to, že není hudba. Ale český divák je tak jaksi zařízen, že přijde-li do restaurace a dá si, třeba kdybych já si dal roštěnku, kterou mám rád, to říkám pro případ, že by mě někdo zval, a vidím souseda, který jí špenát, tak Ať se nají, já mu ho přeju, ten špenát, ale český divák je tak zařízen, že říká moment, vedoucí. Jak to, že vůbec vaříte špenát? Čím byl kuchařův otec?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Miroslav Horníček o pobytu v dalekém zahraničí. Uršula byla také v Americe?
2: Já jsem byla v Americe a byla jsem tam 4x.
1: Já jenom jednou.
2: Byla jsem na pozvání k našich krajanů a vystupovala jsem tam s Karlem Černochem, s Pavlem Trávničkem, se Slávkem Šimkem, s Jirkou Krampolem. No a bylo to úžasný. Takže my jsme tam jezdili vlastně ob 2 roky vždycky. A už jsem tam byla tak známá, my jsme jezdili na tu Niagáru, já už jsem tam jezdila jak na mácháč. A dokonce už jsem měla známosti tam v těch stáncích, co prodávali ty dobroty a korále a to, protože vždycky jsem si tam něco koupila a to. Takže když jsme přijeli, tak oni už mě zdraví.
1: Hello, Ursula.
2: Hello. Nebo hi.
1: Co si koupíš? No dobře, takže Uršula v Americe jako doma. Na některých místech tedy.
2: Na některých místech jenom. Ne všude samozřejmě jako doma, ale na ty Niagáře.
1: A umíš trošku anglicky nebo trošku víc?
2: Jenom sure baby.
1: Co to je?
2: Jistě děťátko. Jinak nic. No a potom hello, samozřejmě.
1: No tak jo, hello dali. Tak prosím vás, pojďme dále. Teď česky nabídneme Miroslava Horníčka dál, anebo Jitku Molavcovou s Lubomírem Lipským a Jiřinou Bohdalovou ve scénce Schůzka 7 trpaslíků. Mm. To by bylo možná veselé a hravé, uvidíme.
2: Jo,
1: každopádně posluchače vyberou. Mhm. SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: V nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
2: Jupa, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co bysme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
4: A jednu krasavici máme ve studiu. Uršula Kluková už se těší na naše posluchačské hlasování. Miroslav Horníček anebo Jitka Molavcová a spol. Tak přátelé, vyberte si právě teď na našem telefonu. Kdo pak volá? Dobrý den.
5: Dobrý den, Honza Broumov.
6: Honzo? Dobrý den, Honzo.
5: Uršula, ahoj, já tě zdravím.
6: Je, ahoj, Honzo, to je Honza.
5: Já že tě slyším aspoň v humoriádě, když už tě nepotkávám na náměstí.
6: No jo, tak to víš.
5: Ale,
6: no.
5: Vy jste, když jsi byla poslední v humoriádě, tak jste mluvili o tom, jak jezdíš autem. Můžu tam dát jednu malou historku?
6: Ty? No tak jo.
5: No prosím tě, hele, máme dvě, jedna je dlouhá, ale tohle to bude
4: kratší.
6: To ne, to radši kratší.
5: Seděl, hele, přišla si jednou ke mně do kanceláře a říká, Honzo, pojď tam nový auto, pojď se podívat, jo. Tak jsem se šel podívat, jako abych ho obdivoval, o autech dneska vím méně než v 5 letech, jo. Ty říká, pojď, já tě svezu. Tak jsem myslel, že objedeme na městí. Pak ne, vyjeli jsme ven, říkám, tak dobrý, tak objedeme město. Ne, vyjeli jsme z města, jo. Jeli jsme se z Jitmánkovice, já jsem měl, to bylo v únoru, já jsem byl v nějakých trepkách, jakože z práce a tak, v košili. Když jsme přijeli 10 kilometrů do Meziměstí, tak jsem říkal, ty Uršulo, člověče, mě je docela zima, jo. A ty si jela dál. Říkám, ty Uršulo, prosím tě, já mám volat v kanceláři, odemčený dveře, zapnutý program, je mě zima, drko tam, můžeme jet? A ty říkal, Honzo, promiň, ale já to neumím otočit.
4: Upřímná, jako vždy. Ano.
5: 14 kilometrů do Teplice a tam jsme to otočili. Ježíš,
4: to byla
5: ale vybral bys horně se a rád tě slyším. Ahoj.
6: Je,
4: no tak,
6: ahoj,
4: ale Honzo, my nevíme, koho volíte.
6: Teď říkal Horňase.
4: Říkal. No, no, my jsme to zamluvili, no tak pardon, no, no, no. Pardon, je to tam napsáno, naschledanou. Otázka se nabízí, who is Honza? Kdo je Honza?
6: Honza je můj kamarád a byl to šéfik naší knihovny Broumovský.
4: Jenom, aby nedošlo k nějakým dezinformacím, že?
6: Ne, ne,
4: že
6: ne.
4: Honza něco víc a...
6: Ne, ne, ne, Honza je fajn.
4: Dobře, Honza je fajn. Kdo bude fajn dál na našem telefonu? Dobré odpoledne, koho zdravíme? Dobrý den.
7: Dobrý den, tady František Kralupy, zdravím vás, paní Uršulko, i vás, pane Pavle. A kdyby paní Uršula, když Pepika zvláčeli holí, kdyby připomněla, jaký tenkrát pokousal pes, jak vytrávila, jestli už zapomněla, anebo radši, když by o tom nechtěla mluvit, ať o tom nemluví.
4: Budeme vzpomínat jen na to hezké.
6: Ne, dneska o tom nebudeme mluvit, protože zrovna mám psa doma trošku nemocnýho.
4: Tak, ale hůl má sebou.
7: To chápu.
6: Ano,
7: tak jo. Jinak vám přeji stále zdraví a jste bezvadný. Díky.
4: Františku, děkujeme. Tak nevím, jestli jsme hlasovali, ale byl to hezký výstup. Pojďme přidat další hlas. Dobrý den.
8: Dobré odpoledne. Zdraví vás Raputic, posluchačka Jana.
4: Dobrý
8: a volila pana Horníčka.
6: Ano.
8: A ještě zdravím zvlášť paní Uršulku.
6: Děkujeme vám.
8: Krásně a hodně zdravíčka.
6: Děkuju.
8: Naslyšenou.
4: Naslyšenou. Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne. Já bych také chtěla paní Uršulku milou pozdravit. A chci pana Horníčka. A chtěla jsem ještě dodat, já bydlím v Kralupech a slyším tady pořád toho pana Františka a nevím, který to je.
4: Tak možná, že na náměstí se taky potkáte jako Uršula s Honzou. Nevím, nevím, neporadím. Třeba napoví příště pan František, náš posluchač. Tak no. Zdravíme.
8: Naschledanou.
4: Taková nečekaná setkání tu máme v Humoriádě.
6: To je úžasný.
4: Ale... No a teď se sejdeme opět s panem Horníčkem, to je vítěz. Další nahrávka archivní je připravená.
10: Víte, já jsem tu četl krásný citát z Karla Čapka, protože když budu mluvit za sebe, tak se musím opřít o nějakého klasika. Kdybych bych mluvil za sebe, tak budu v podezření, že předstírám. Karel Čapek napsal, že člověk by se asi styděl vydat jisté tělesné zvuky veřejně, ale nestydí se veřejně prohlásit, že moderní malířství je mazanice. A nebo že Big Beat je hulákání. A že je to stejné, nebo ne-li horší fópa, než to první, ale že za toto se nikdo nestydí. To napsal Karel Čapek, to neříkám já. Ale já mu věřím, já to podepisuji, já tím jenom podpírám svoje tvrzení, že všecko patří do hudby a když mně se to nelíbí, tak musím aspoň respektovat, že těm druhým jo. Já vím, že jsem tím klesl v jedněch půvabných očích třeba, ale nedá se nic dělat. Tak tolik.
11: Chtěl byste žít ve Spojených státech?
10: Ne.
11: Jaký měl...
10: Musím to rozvádět? Ne.
11: No, já myslím, že bys aspoň větu rozvitou z toho mohl udělat.
10: Nechtěl.
11: Děkuji, nechtěl, aspoň.
10: Ano, děkuji, nechtěl.
11: Ano.
10: No ne, mě to nikdo nenabízí. Kdyby mě nabízí, tak řeknu děkuji, nechtěl, ale mě to nikdo nemějí, se neptají.
11: Třeba nabídka přijde.
10: To není nabídka, ne. Čímhle písmem ne.
11: Tak dotaz.
10: To by bylo na stroji a na báječným papíře.
11: A co bys řekl pak?
10: Thank you, no.
11: No všem to bys musel napsat na stroji asi.
10: A na báječný papíře.
11: Ano. Což by bylo horší.
10: No.
11: Jaký měl úspěch Karel Gott v Montrealu?
10: Měl úspěch. Tady problesky zprávy, že ne, protože my jsme zvyklí, že ten, kdo za nás někam vyjede, buď bude první a pak je to zlatý hoch, a nebo bude druhý a pak už to je podezřelý. A když je třetí, tak je to gauner, podvodník a my ho žijeme. Mně se vždycky líbí, že třeba na naše hokejisty, když jsou třetí, se zlobí hlavně lidé, kteří sami pracují v oboru, který vůbec nesnese evropský, natož pak světový měřík. Tak ať se každý snaží být reprezentantem, ať jeho obor vynikne. Ale proč mám nadávat klukům, kteří jsou třetí na světě? Vždyť je to fantastický, když tato malá zemička je v něčem třetí na světě. Ty toho není moc, v čem jsme třetí na světě.
11: Když jsme národ Komenského, jakou reformu školství byste navrhoval?
10: No, to já nejsem kompetentní. My jsme sice národ Komenského, ale já sám nejsem hoden jeho odkazu. Já jsem ve 14 letech dělal přijímačku na učitelák v domnění, že nemohla se sám nic naučit, budu učit jiné. Nevzali mě a od té doby se mi občas v noci zjevuje Komenský a tak kyne prstem a já nevím, jestli mě hrozí nebo děkuje.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak, jaké bude další přání našich posluchačů, zatím netušíme, ale máme pro vás tipy. Ačko by mohl být Ivan Mládek, vracíme ho do hry, a Bčko Jitka Molavcová s Lubomírem Lipským a Jiřinou Bohdalovou. Vyberte si sami SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900. A teď potěšíme zvláště Honzu, který chtěl písničku s Uršulou, tak tady máme jednu specialitku s Josefem Dvořákem pro vás.

0: Doj soudí, kamarádi, doj!
1: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: Tak to byl doslova plivanec, Uršeli Klukové, to musíme vysvětlit.
3: Plivanec to nebyl.
2: No, tvůj.
3: No jo, to bylo jenom jako.
2: No jasně, bylo to divadlo, kladivadlo přímo.
3: Kladivadlo to bylo a bylo to krásné, my jsme hodně zpívali. Ty jsi vybral takovou písničku, takovou atypickou trošičku, ale bylo to hezký, no. Mm-hmm. Líbilo se mm-hmm. mi tam.
2: No tak tu písničku s Daliborem Jandou už jsme tady v Humoriádě měli před časem. Nakonec budeš mít dárek i pan Honza, posluchač, a všechny faninky Dalibora Jandy, ten bude zpívat ve finále. Ale ještě tam nejsme.
3: Aha.
2: Ještě musíme hlasovat v závěrečném kole,
3: ano.
2: Takže Uršula si na svůj elegantní účes nasadí elegantní sluchátka a můžeme slyšet další hlasování. Dobré odpoledne. Haló.
3: Haló.
2: Ztratili řeč, tak se jim líbila ta ukázka. Už? To jste vy?
4: Dobrý den.
2: Tak strumíme rádio, především, ať tam nemáme 27 hlasů. Super, kdo to je?
4: To je Josef Balcár, Louny.
2: Josef, dobře.
4: Já bych se chtěl pozdravit paní Uršulu.
3: No, jo.
4: A chtěl bych sem hlasovat Bčko.
2: Dobře.
3: Tak děkujeme
2: máme
3: moc.
2: Máme to tam, děkujeme. Krásně. Hezký víkend, dobré odpoledne, kdo je s námi?
5: Haló, krásná Plzeň,
3: ano.
5: Tady Mirka.
2: Krásná Mirko, zdravíme, dobře.
3: Zdravíme, Mirko.
2: A, B.
5: Uršulko, stejná krevní skupina, vyšší zdravotnická škola.
3: Ano.
2: Sestřičky se nám tu sešly.
3: Porodnice. Jsme byli spolu.
5: A 40 let psychiatrie.
3: Ano.
5: Následky nejsou.
2: A to nestihneme všechno probrat.
3: Co jsme dělali?
2: To příště.
5: Já vás moc zdravím, přeju oběma hodně zdraví, všechno nejlepší, spokojenost a radost ze života.
2: A
5: chtěla bych Ačko.
3: Děkujeme. Naschledanou.
2: Ano, zdravíme srdečně a běžíme do archivu pro Ivana Mládka.
6: Oblékám se sice prostě, ale čistě, vkusně a účelně. Neuznávám maloměšťáky, kteří neustále něco schánějí. Snaží se odlišit od ostatních a chtějí být moderní za každou cenu. Maloměšťáci, to je kapitola sama pro sebe, jak já je nenávidím. Házím je do jednoho pytle s vesničany. Se kterými si nic nezadají. Za tři základní znaky maloměšťáctví považuji honbu za módou, za druhé falešný stud, za třetí bydliště do 3000 obyvatel. Já oblékání nevěnuji přílišnou pozornost a to je, myslím, správné. Postupně vám teď popíši, co si dnes vezmu na sebe. Začnu u hlavy a skončím u nohou. Tak, na hlavu si dnes nevezmu nic. Je teplo, potila by se mi hlava a zbytečně bych si zničil účes. Ne, že bych neměl velký výběr čepic. Ve skříni mám dva klobouky, z toho jeden tyrolák, několik rádiovek, beranici a slamák. Vybavit se takovou řadou pokrývek nebylo pro mě jednoduché. Mám hrozně velkou hlavu, všechno jsem si musel nechat dělat na zakázku. Nevím, po kom ji mám tak velkou, jak já už kvůli té hlavě zkusil. Nejvíc mě však bolejí posměšky od Jarunky. Když jsem se jednou pakoval do lázně, utrousila. Zuzane, když se s tou svou velikánskou holou hlavou postavíš na kufr a připažíš, tak vypadáš jako razítko. Hrozně se mě to tenkrát dotklo. A šel jsem dokonce druhý den k lékaři, jestli by se s tím nedalo něco dělat. Pan doktor mě hlavu proklepal a řekl, že je naprosto v pořádku. Jen se mě zeptal, jestli jsem v mládí nedělal hodně beraniduc. No samozřejmě, že dělal, ale to dělá skoro každé dítě. U sousedů nedělají například nic jiného. Táta tam přijde z práce domů a hned jde po svých dvou dětech hlavou. Je na beraniduc úplný maniak. Jeho děti mají každou chvíli rozbité hlavičky a lékaři jim na zdravotním středisku přezdívají křapky.
2: Pokračujeme. pokračování příště. Možná si někteří myslí, že tady byla Květa z Doktorů zpočátku právě teď ve studiu, protože opět běží seriál, opět se to dává.
3: Jo, tak to já jsem neviděla.
2: No tak vás. Už to víš.
3: No, tak to já se kouknu.
2: No a cítíš se někdy jako Květa?
3: Ani ne.
2: Já jsem si vybavil tu scénu, jak jste paní Herfortovou, tvojí kamarádku, ano, sundávali z toho stromu, jak jste šplhali pro jmelí, abyste vyrobili vánoční výzdobu. No, tak veselé to bylo. No, tak přejeme, ať jsou posluchači veselí a hraví stejně jako ty a stále zdraví.
3: Ano, já taky. Já se taky loučím a naschledanou, mějte se dobře a hlavně nebuďte smutný.
2: Ano, jahodový koktejl Dalibor & je tady. Dobrou chuť přeje Pavel Kučera.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Je 17 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Na Rakovnicku hoří průmyslová hala. Česko chce odejít z mezinárodní iniciativy Partnerství pro otevřené vládnutí. Středoškoláci se můžou hlásit do druhého ročníku programu Hack the Culture a zítra bude polojasno až skoro jasno. Tomáš Myslivěček vám přeje pěkné odpoledne. Zhruba 100 hasičů dále likviduje požár průmyslové haly v Rynholci na Rakovnicku. Podle mluvčí krajských hasičů Terezy Sýkory-Flígrové je vyhlášený třetí poplachový stupeň ze 4.
5: Ta budova, která je zasažená, tak je to výroba na zpracování plastového odpadu a na výrobu plastových pelet. Původně ten požár začal pravděpodobně v drtiči toho plastového odpadu a dále se rozšířil na tu halu.
4: Podle vedení obce hoří na skládce společnosti Ekologie. Na místě hasičům pomůže monitorovat škodliviny v ovzduší i chemická laboratoř. Česko pravděpodobně po 15 letech opustí mezinárodní iniciativu Partnerství pro otevřené vládnutí. Ta se zabývá transparentností vládnutí nebo bojem proti korupci. Cílem odchodu je podle ministerstva spravedlnosti hlavně úspora. Šéf rezortu Jeroným Tejc za ANO to řekl v souvislosti s napjatým rozpočtem. Česko má ušetřit 500 000 korun ročně za členství. Někteří odborníci ale upozorňují na další oslabení hlasu občanské společnosti. To ministr Tejc odmítá.
6: Mám někdy pocit, že se na ministerstvu víc diskutovalo, než pracovalo. Připravovaly se akční plány, které často zůstávaly jenom na papíře. Na potřebné úkoly už nezbyl čas. Dialog s občanskou společností zůstane. Jen v mé gesci jsou 4 rady vlády, které mají více než 30 výborů a pracovních skupin. Ty samozřejmě budou pokračovat dál.
4: Ještě v červnu přitom ministerstvo vyzývalo k zapojení do přípravy akčního plánu otevřeného vládnutí. Královéhradecký kraj znovu podpoří středoškoláky, kteří chtějí pořádat vlastní kulturní akce. Společně s Krajským institutem pro vzdělávání a inovace otevírá kraj druhý ročník programu Hack the Culture. Studenti mohou na své projekty získat až 20 000 korun. Přihlašování začne 1. října.
7: Královéhradecký kraj na program vyčlenil 150 000 korun. Peníze doplní mentoring a konzultace s lidmi z oblasti kultury nebo propagace. Studenti si tak můžou vyzkoušet organizaci akce od prvního nápadu až po její realizaci, včetně plánování rozpočtu nebo propagace. Hlásit se můžou jednotlivci i týmy s nápady na koncerty, výstavy, divadelní představení, workshopy nebo komunitní akce. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
4: Obyvatelé Valu na Dychnovsku si zítra připomenou 2 výročí. Obec slaví 665 let od první písemné zmínky a místní mateřská škola 50 let od svého založení. Celodenní program začne v 10 hodin. V mateřské škole bude výstava fotografií a kronik. Připravené budou také ukázky práce s dětmi a divadelní představení. Odpoledne bude otevřený obecní úřad a spolkový klub nabídne výstavu a večer i živou hudbu.
0: Sport.
4: Čeští tenisté prohrávají v kvalifikaci na finálový turnaj Davisova poháru s výběrem USA 0-1 na zápasy. Jakub Menšík totiž podlehl Lerneru Tienovi 2-6 a 4-6.
0: Počasí.
4: Noc bude polojasná až jasná, teploty klesnou k 6 stupňům, na horách ke 4 a na Broumovsku bude kolem 3. V sobotu nás čeká polojasno až skoro jasno, ráno ojediněle s mlhami, teplotní maxima 19 až 23 stupňů, na horách 15 až 18 a biozátěž bude na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: U Sobotky na Jičínsku dejte pozor na odstavené osobní auto na křižovatce silnic 16 a 281. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Den v kraji.
9: Už zítra večer se podél bývalé československé hranice rozsvítí desítky bunkrů. Lidé si tím připomenou mobilizaci z roku 1938 a více než milion mužů, kteří tehdy nastoupili k vojenským jednotkám. Do akce Světla nad bunkry se zapojí také několik míst v Orlických horách. Která to budou? Uslyšíte, spojím se po telefonu s organizátorem. Basketbalisté Hradce Králové vstoupí do nové sezóny NBL s téměř novým týmem. Po velmi úspěšné přípravě a s čerstvými americkými posilami mají mnohem větší ambice než v minulém ročníku. Jaké? Uslyšíte. Pozveme vás také na zítřek do pohádkového lesa v Hradci Králové a spojíme se s Českým hydrometeorologickým ústavem v Hradci Králové, abychom zjistili předpověď počasí pro Královéhradecký kraj. Výhled vám nabídneme. Český rozhlas Hradec Králové je s vámi. Dobrý podvečer.
8: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
9: Událostmi 18. zářijového dne vás rád provede Karel Sladký. Hezký poslech.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Události 16. zářijového dne shrne Tomáš Mysliveček. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Ve Svobodě nad Úpou začínají kvůli pořádání Rudolfových slavností změny v dopravě. Až do nedělní 10. hodiny jsou uzavřena parkoviště na náměstí Svornosti, před radnicí a u Měšťanského domu a část parkoviště v ulici 5. května. Řidiči můžou parkovat u autobusového nádraží. V Jaroměři začalo vojenské cvičení armády České republiky Safeguard, potrvá do příštího pátku. Vedení radnice proto upozorňuje obyvatele města i okolních obcí, že můžou zaznamenat zvýšený pohyb vojáků i vojenské techniky, včetně bezpilotních dronů. Součástí cvičení bude i střelba. Hlavním smyslem akce je důkladně prověřit připravenost a schopnosti jednotek aktivní zálohy. Státní podnik Lesy České republiky udělá po letošním velmi suchém létě mimořádný audit stavu lesních porostů. Kromě dopadů sucha lesníci na podzim a v zimě zmapují i míru ohrožení lesů kůrovcem. Případná opatření na ochranu lesů by podnik přijal na jaře. Oznámila to jeho mluvčí Eva Jouklová. Rychnov nad Kněžnou dnes pořádá sousedskou slavnost. Je součástí celostátní akce Zažít město jinak. Součástí programu pro všechny generace jsou sportovní aktivity, street artové workshopy i šnečí závod. Jeho smysl vysvětluje organizátorka Simona Souhrada.
3: Šnečí závodníci dostanou čísla a návštěvníci si budou moct vsadit, který šnek dorazí do cíle jako první. Vybrané peníze pak organizátoři pošlou dennímu centru Zastávka, které v Rychnově pomáhá lidem bez přístřeší. Sociální pracovníci peníze využijí například na doplatky za léky nebo na cestu autobusem do místa bydliště.
2: Obyvatelé Deštného v Orlických horách se v těchto chvílích scházejí na sousedské večeři. Vedení obce chce setkáním podpořit komunitní život a dát lidem příležitost poznat se i mimo běžné každodenní dění v obci. Hradečtí hokejisté v 18 hodin nastoupí k zápasu druhého kola nové extraligové sezony. Po výhře 5-3 v derby na pardubickém ledě přivítají České Budějovice. Podle útočníka Patrika Zdráhala se dá od Jihočechů očekávat jiný styl, než kterým hráli Pardubice.
4: Je to víc brustivější tým než Pardubice. Pardubice jsou zkušené mužstvo. Je tam víc takových hokejistů, kteří si to dají do hole a Budějovice jsou takový spíš agresivnější typ mužstva. A myslím, že budeme hrát tu svoji hru a těším se na tu atmosféru, jaká bude. A doufám, že zvítězíme.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Jak si lidé zítra připomenou mobilizaci z roku 1938, o tom budeme mluvit už za chvíli s organizátorem této akce. Český rozhlas Hradec Králové je s vámi. Dobrý podvečer.

0: Den v kraji Českého rozhlasu Hradec Králové. Na desítkách míst podél bývalé československé obranné linie si zítra ve 20 hodin lidé připomenou mobilizaci z roku 1938. Prezident Edvard Beneš vyhlásil 23. září ve 22 hodin a 15 minut. Během dvou dnů nastoupilo k jednotkám více než milion mužů. Dobrovolná akce Světla nad bunkry má připomenout jejich odhodlání bránit Československo. Do akce se zapojí také několik míst v Orlických horách. Zdravím Jana Šomšága ze Spolku pro obnovu lehkého opevnění Deštné zákoutí. Pane Šomšágu, dobrý podvečer.
1: Dobrý den.
0: Jak bude zítřejší večer v Deštném a v okolí vypadat? Co lidé na místě uvidí?
1: No tak pokud se lidé rozhodnou vydat se do toho strašného kopce k nám na deštenskou vyhlídku, tak si budou moci prohlédnout námi rekonstruovaný objekt lehkého opevnění X21, který vlastně prochází teď rekonstrukcí a bude kompletně vybaven pevnostním materiálem a výzbrojí, takže si budou moci pokouknout a zjistit, jak by to vlastně vypadalo, když se do toho malého objektu vleze 7 chlapů s kompletním materiálem. No dále pro malé a velké děti budeme mít připravenou airsoftovou střelnici. No teda u nás je to trošku jinak, protože my musíme objekty nasvítit v 19.45 z organizačních důvodů, protože se budeme potom přesouvat dolů do muzea v Deštném, kde od 7:30 bude takové malé vzpomínání na vojáky, kteří se připravovali k obraně v Deštném v Orlických horách. No a potom si spustíme taky film Neporažení od pana režiséra Sekvence.
0: Jaký význam má podle vás právě připomínání mobilizace a tehdejšího odhodlání vojáků přímo na místech, kde československé opevnění i v Orlických horách vznikalo?
1: No, význam to má určitě veliký. Když si vezmete, tak vlastně na tu dobu nám zbylo vlastně jenom to opevnění a když my to vlastně připravíme přímo na těch pevnostech, tak jsme vlastně v prostorech, kde se ty kluci připravovali, že položí svůj život za naši nezávislost a za naši svobodu a za naši republiku. Takže kde jinde bychom si to měli představovat a ono vlastně na tu dobu nám moc památníků nezbylo. Jediné vlastně, co nám opravdu symbolizuje tuto dobu, první republiku a naše přípravy k obraně, je jenom to stálé opevnění.
0: Akce Světla nad bunkry se koná už od roku 2016 a propojuje opevnění v Česku a na Slovensku. Jak velký světelný řetěz zítra večer podél tehdejší hranice vznikne?
1: No já jsem se koukal před chvílí ještě na facebookovou stránku Světel nad bunkry a když si vezmeme, tak nejvýchodnější objekt by měl být nasvícen u Košic, u Michalan. Nejjižnější je u Bratislavy. Potom jsou ještě kolem, samozřejmě na jižní Moravě. Nejsevernější by měl být u Děčína, tam nahoře a nejzápadnější snad kolem Loun. Takže samozřejmě potom ještě i Ostrava Opava, takže když by byl nějaký letecký snímek nebo tak, tak by mohl vzniknout docela takový zajímavý prstenec a celkově má být nasvěceno kolem 130 objektů.

0: Robbie Williams, den v kraji Českého rozhlasu Hradec Králové, zpravodajsko-publicistický souhrn dne. Sledujeme také počasí v Královéhradeckém kraji.
1: Počasí.
0: Jaroslav Tuček, Český hydrometeorologický ústav v Hradci Králové, dobrý podvečer.
2: Pěkný podvečer.
0: Jak to dnes 18. září v Královéhradeckém kraji vypadalo? Byly někde nějaké teplotní rozdíly, výkyvy nebo norma?
2: Asi to nikde neuteklo nějak extrémně, to znamená, teploty se pohybovaly od 19 do skoro 23 stupňů. Nejvíc jsme naměřili tady v Hradci, na Novým Hradci, 22,7. Jinak bylo dneska v podstatě velká oblačnost, bez srážek, vítr nějak extrémní nebyl, kolem 3-4 metrů, takže den jak vymalovaný.
0: Příjemný den. A teď nám předpovíte určitě i pěkný víkend.
2: Určitě. V noci ještě zpočátku, teďko večer oblačno až zataženo, ale později večer pak ta oblačnost bude ubývat na polojasno až jasno. K ránu se výjimečně utvoří i nějaké mlhy. Ty nejnižší noční teploty od 9 do 6 nejčastěji, na Broumovsku tam ty teploty spadnou až někam ke 3 stupňům, no a vítr slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu. No a zítřek bude slunečný, málo oblačnosti, polojasno až skoro jasno, ta oblačnost bude většinou vysoká, takže slunce přesto bude prosvítat. Ranní mlhy se budou rychle rozpouštět, no a ty zítřejší teploty budou nejčastěji od 19 do 23 stupňů Celsia. Na horách od 15 do 18 a vítr od západu až jihozápadu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. No a v neděli zpočátku ještě po ránu bude polojasno, takže na východě bychom to slunce mohli i vidět. Nicméně dopoledne pak už začne přibývat oblačnost a později odpoledne od severozápadu se objeví místy déšť nebo přehánky s tím, že na horách ty srážky budou v podstatě na celém území. Na konci dne, to znamená na přelomu neděle pondělí, pak ty srážky budou ubývat. Minimální teploty 12 až 8 stupňů Celsia, maximální 18 až 22 a vítr od západu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Pokud tedy plánujeme něco na víkend, nějaký výlet, tak ta sobota asi bude lepší než ta neděle.

0: Ideálnější určitě, protože v těch pozdějších odpoledních hodinách v neděli pak už můžeme potkat i nějakou kapku.
1: Děkujeme za aktuální informace a pěkný víkend i vám. Mějte se hezky.
0: Nápodobně, naslyšenou.
1: Jaroslav Tuček, Český hydrometeorologický ústav v Hradci Králové.

0: Na cestách s Petrem Voldánem.
1: Víte, kde je Laponsko? Povíme vám to přesně s Markétou Hejkalovou, spisovatelkou, překladatelkou, nakladatelkou, organizátorkou podzimních knižních veletrhů v Havlíčkově Brodě a také skvělou pozorovatelkou na cestách, nejen v Laponsku, jako obvykle v pondělí po 18. hodině.

0: Královéhradeckém basketbale se v posledních dnech mluvilo hlavně ve spojení s teď už bývalým sportovním manažerem klubu Petarem Sedmákem. Někdejší hráč a funkcionář totiž dostal od FIBA za ovlivňování zápasů 8letý distanc. V mnohem lepším světle se proto bude chtít ukázat samotný tým, který se rozhodně proměnil. A to hodně. Přišla pětice mladých Američanů a z loňského celku zbyli jen tři čeští hráči. Jedním z nich je křídelník Tomáš Dvořák.
1: Pro mě bylo důležité zůstat tady v Hradci, protože tady studuju, mám tady ještě 2 roky, takže pro mě to byla nejlepší volba.
2: Do nové sezony v plném zdraví, to, co jste právě potřeboval po startu loňského roku?
1: Určitě, jako já si myslím, že jsem v hodně dobré formě, cítím se fakt dobře. Co se týče týmu, tak ten je taky zdravý, žádný zranění, až na Tomáše Mertu.
2: Jaká je kabina po těch změnách, po tom příchodu nových Američanů? Hodně mladých kluků, dá se říct, taková podobná krev z tohoto pohledu.
1: Jo, tak kluci jsou všichni, dá se říct, stejně staří jako my, takže si jako už rozumíme, notujeme si a tak dále. Furt se poznáváme, ale myslím si, že se sedíme.
2: Je znát, že tam je ta šťáva, taková ta chuť dá do toho všechno.
1: Jo, určitě, jako tím, že to jsou prvoročáci, druhoročáci a chtějí se tady v Evropě trošku ukázat, ta kariéra je u nich na začátku, tak si myslím, že ta snaživost a ta energie je úplně něco jiného, než jsme měli třeba u zahraničních hráčů minulý rok.
2: Co bylo nejtěžší na té přípravě pro vás? Naopak, co jste si říkal, že jde jako po másle?
1: To já si myslím, že jsme přípravu projeli fakt skvěle. Nebyl tam žádný zádrhel. Jsou to všechno kluci zahraniční, kteří jsou zvyklí hrát týmově a ne úplně individuálně. Vybrali fakt jako hráče, který hrajou ten basket podobnému tomu evropskému, takže to nám hodně pomohlo.
2: Vidíte někde opravdu silnou stránku?
1: Já si myslím, že jsme hodně atleticky vybavení. V obraně bude moc lítat ze strany na stranu, bude moc přebírat, což je podle mě nejlepší obrana. Bude moc rychle běhat dopředu a ukázat fanouškům, že vyskočíme nad obroučku.
2: Je to jenom příprava, ale vyhraná s Pardubicemi určitě potěší před startem sezony.
1: Jo, určitě to potěší. Já si myslím, že to je hlavně důležitý i pro fanoušky a pro Hradec jako takový, aby viděli, že se tady furt snažíme o to bojovat o dobrý umístění a ne být na konci tabulky. I to, že ty diváci potom přijdou na naše zápasy, tak to nám pomůže podat lepší výkon.
2: Teď se o hradeckém basketbalu mluvilo v souvislosti s kauzou Petra Sedmáka. O to víc cítíte, že chcete ukázat, že tady je především dobrý basket.
1: Jo, určitě. Letos se to ani neřešilo v kabině nic, sej ty věci a jde to úplně mimo nás a soustředíme se čistě na basket a to je nejdůležitější a myslím si, že tak by to mělo být.
2: Co očekáváte od startu v Olomoucku?
1: Já očekávám výhru, protože následně máme dost těžký program. Ta první výhra nás si myslím, že dokáže nakopnout na to porazit i týmy, které jsou favoriti proti nám.
2: Říká křídelník Hradce Králové Tomáš Dvořák. Před začátkem nové sezony NBL. Tomáš Borovec, Český rozhlas. Den v kraji.

0: Pátek 18. září, den v kraji dnes také bohatý na události, už vás také zveme a chceme teď pozvat s magistrem Michalem Vejpravou, ředitelem zapsaného ústavu Handicap Jaroměř, který přijal pozvání do Českého rozhlasu. Vítejte, dobré odpoledne.
1: Příjemné odpoledne posluchačům Českého rozhlasu.
0: Pan ředitel vás přišel pozvat na pohádkový les. Vy jste zapsaným ústavem, který v letošním roce bude po 12 letech s dvouletou přestávkou pořádat 10. ročník zábavně vzdělávací akce Pohádkový les. Pro koho je tady prvotně určen?
1: Prvotně je to určeno na podporu právě propagace organizací, které pomáhají osobám se zdravotním postižením, ale děláme to zábavnou formou, to znamená rodiče, prarodiče s dětmi, se snažíme seznamovat s tou tématikou, hrama a soutěžemi.
0: Kde, kdy a tedy, jaký bude program letošního 10. ročníku?
1: Určitě velmi rád bych pozval posluchače, mezi 10. a 13. hodinou budeme startovat, takže všechny rodiny s dětmi mohou mezi 10. a 13. hodinou přijít do Šimkových sadů.
0: Kdy?
1: Zítra, v sobotu, 19. září. A startovat se bude v blízkosti kafe Rotunda. Předpokládám, že každý Hradečák to ví, takže to místo tam bude viditelné.
0: Mohou i ty pohádkové postavy nějakým způsobem změnit vnímání třeba tělesně postižených lidí nebo vůbec handicapovaných lidí na svět?
1: V podstatě my to bereme takovou jako příměr toho, že ten život někdy nebývá úplně příjemný a vlastně těma pohádkovými postavama a kostýmama se pokoušíme vlastně jako navodit tu atmosféru, že to překonávání těch překážek není až tak nereálné a neskutečné.
0: To je ten hlavní cíl, ano. Té akce, to poslání. A i když je organizována nízkoprahově, je určena pro širokou veřejnost, může přijít kdokoliv, vzít děti, dorazit?
1: Úplně kdokoliv. Můžou rodiče, prarodiče, děti většinou tak mezi 4 až 12 lety. Ty disciplíny jsou určené jak pro jenom samotné děti, tak třeba i soutěže rodičů s dětmi mezi sebou a proti sobě. Myslím si, že ta zábava byla vždycky velmi příjemná a rodinná.
0: Tak ještě jednou připomeňte, v kolik hodin máme zítra dorazit do Šimkových sadů v Hradci Králové.
1: Takže zítra v Šimkových sadech mezi 10. až 13. hodinou budeme startovat. Do 17. hodiny tam můžeme krásně strávit společný čas.
0: Pozval vás magistr Michal Vejprava, Pohádkový les zítra v Šimkových sadech v Hradci Králové. Děkujeme za pozvání. Ať se vám to vydaří. Hezký den.
1: Děkuji moc za pozvání.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Den v kraji.

0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: Myslím, že mi dáte za pravdu, když řeknu, že maso po sečuánsku je ostré a aromatické jídlo, jak jinak, když je inspirované čínskou kuchyní. No a přesně to si v sobotu uděláme i my. Podávat budeme pikantní kuřecí prsa se žampiony, čili papričkami a medem. Bude to dobré, ale ostré.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Zítra v sobotu můžete na Jičínsku poznávat další tahy přírody. Bude tam otevřen malý hmyzí park, malá hmyzí zoologická zahrada, ale také se můžete potkat s Janou Čapkovou, předsedkyní houbařského spolku Zlomnice nad Popelkou, a přinést sebou i houbařské úlovky, které se vám nedaří pojmenovat. Kam se vypravit? To se teď dozvíte od přírodovědkyně regionálního muzea v Jičíně Petry Zíkové. Ta se s Vlačkou Vildovou setkala v areálu fary v Roboucích. Tak si poslechněte, co všechno můžete.
1: Dlouhodobě nám patří Roboucká fara a u ní postavený nový depozitář a sídlí tu taky naše edukátorky, které tady dělají pravidelné tedy edukační akce pro děti ze škol.
2: A jedna z nich bude pro každého, kdo se bude chtít dozvědět něco víc
1: o hmyzu. Ale já bych to ještě rozšířila, kromě toho tedy Jičínskému muzeu patří ještě Šolcův statek v Sobotce. A my jsme v letošním roce na místě měli celé léto, říkali jsme tomu hravé léto, na Šolcově statku. Každou středu se zde mohli potkat návštěvníci s někým z nás v muzeu. A dvakrát jsem to byla já s malou hmyzí zoo. Byla to taková trošku podsta panu Samšiňákovi, bývalému majiteli Šolcova statku, který byl původem entomolog, pak se tedy především orientoval na roztoče, takže byl akarolog, diplomovou práci kdysi dělal na mravencích. Takže jsem měla malou hmyzí zoo, tak jsem si říkala, že to ještě jednou zopakuju v Roboucích na faře.
2: Tady, kde jsme teď?
1: Ano.
2: Tedy 19. září.
1: Od 1 do 5. Budeme to dělat stejně jako na tom Šolcově statku, kde jsem v podstatě od 1 do 5 povídala. Každý, kdo přišel, tak se mohl přidat a já jsem pak zase začala od začátku.
2: Jak si mohu představit tu hmyzí minizo?
1: Většina návštěvníků očekává, že ty hmyzáky uvidí napíchané na těch špendlících. Když to já jsem se snažila, aby lidi viděli ten hmyz živý. Vždycky se mi podařilo tak asi 15 druhů našich a 10 druhů takových exotických. Většinou strašilky, šváby, obrovské kobylky, měli jsme tam kudlanky a to byly teda druhy, který si lidi, pokud chtěli, mohli třeba vzít i na ruku nebo děti, pohladit si je, prostě si je prohlédnout zblízka. Samozřejmě, co se týče těch zvířat z té volné přírody, tak to se nám mění. Ty druhy hmyzu často žijí poměrně krátkou dobu. Já bych řekla jako příklad třeba cvrčka polního. Dost návštěvníků tvrdí, že ho slyší, ale ve skutečnosti slyší jenom kobylky a sarančata, protože ten cvrček polní, on se tady v poslední době jako šíří, ale zase není úplně všude. Aha. Klasické cvrkání cvrčku je záležitost z konce května, začátku června. V červenci, v srpnu už cvrčka určitě neuslyšíte.
2: Přírodovědkyně regionálního muzea v Jičíně Petra Zíková má připravené setkání tady na Roboucké faře u Jičína 19. září.
1: Ano, od 13 do 17 hodin.
2: Vy jste říkala, že se ještě něco souběžně 19. uskuteční.
1: Tak můžeme ještě pozvat do Sobotky, tam bude ten stejný den na Šolcově statku. Od 14.00 bude přednáška o houbách. Máme pozvanou paní Čapkovou, která je předsedkyní houbařského spolku z Lomnice nad Popelkou. Mm-hmm. Bude co i nazbírat a na ukázku ukázat. Asi samozřejmě je možné, že pokud by někdo měl zrovna něco, co by ho zajímalo, co to sebral a nebyl si jistý, tak může přinést sebou.
3: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Páteční zpravodajsko-publicistický souhrn dne Českého rozhlasu Hradec Králové je u konce a je před námi víkend. Kam se chystají naši reportéři a co pro vás připravují? V přímu útulku v Nové Pace se zítra nejen venčí, ale také prodává. Pracovnice útulku pro psy připravili podzimní bazárek. Zájemci si mohou zítra přijít pořídit oblečení nebo drobnost na památku a přispět na péči o psy a kočky právě v přímu útulku v Nové Pace. Vítkovice v Krkonoších si připomenou 420 let od první písemné zmínky. Připravený je program plný hudby a tanečních vystoupení v podání krkonošských souborů. Začátek zítra ve 13 hodin. Den otevřených hospod, tradiční akce, ke které se připojí v Trutnově, představí tam 80 hudebníků a kapel. Do programu 9. ročníku se zapojují restaurace, bary, kavárny v centru města. V Trutnově to bude zítra žít. A Jičín si připomene 160. výročí bitvy prusko-rakouské války. Pracovníci Muzea Český ráj za podpory města připravili vzpomínkovou akci. Srazí už dopoledne na Prachově v Českém ráji.
1: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
0: Milan Čepelka slaví významné životní jubileum a tak ho připomínáme pořadem Desky, pásky, vzpomínky. Hlas Miloně Čepelky uslyšíte už za chvíli po zprávách po 18. hodině a představí písničky, které provázely jeho život. Krásný večer s Českým rozhlasem Hradec Králové vám přeje Karel Sladký. Buďte dál s námi a buďte s námi rádi.

0: NASA objevila na měsíci nový kráter po dopadu cizího tělesa. Nárazu si nikdo nevšiml. Vědci Univerzity Hradec Králové se zapojí do mezinárodního výzkumu společností doby bronzové. Španělští vědci nalezli první důkazy, že diplodokové žili i na území Evropy. Umělá inteligence se učí slyšet drony. Po celé Evropě odborníci vyvíjejí systémy, schopné rozpoznat zvuk blížící se hrozby. Do Brna míří 20 zahraničních vědců. Pomohou s vývojem nanotechnologií, léčbou rakoviny i epilepsie. Tyto zajímavosti vám nabídneme v magazínu Techno. Pořad o vědě a technice vysíláme každou sobotu 5 minut po 8:30 ráno. Těší se na vás Michal Klokočník.
1: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 18 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Chladnějším počasím hrozí respirační nemoci. Soud dnes potvrdil psychiatru Janu Cimickému trest vězení i zákaz praxe. Největší park v Jičíně otevře příští rok na jaře a zítra teploty vystoupají na 23 stupňů. Pěkný podvečer vám přeje Tomáš Mysliveček. Sezóna respiračních nemocí se blíží. Lidé by tak podle lékařů měli zvážit očkování proti chřipce nebo covidu. Zdravotní komplikace hrozí hlavně seniorům. Loni se jich ale třeba proti chřipce nechala podle ministerstva zdravotnictví očkovat jen čtvrtina.
3: Do Česka už dorazila posílená vakcína proti chřipce pro seniory. Třeba v pražském Motole s ní začínají očkovat teď v úterý, říká lékař Milan Trojánek.
4: Takovéto přechodím chřipku, nepotřebuju antivirotika, nepotřebuju léčbu, nepotřebuju očkování, tak je o to zrádnější právě u seniorů.
3: A to hlavně kvůli oslabené imunitě a chronickým nemocem, které může infekce zhoršit. Seniori by ale podle lékařky Zuzany Blechové z pražské Bulovky měli zvážit taky očkování proti pneumokokovým infekcím.
5: Člověk po pneumokokové pneumonii, pokud je senior, tak má významně vyšší riziko úmrtí do roku po této pneumonii.
3: Očkování proti chřipce i pneumokokovým infekcím hradí lidem od 65 let zdravotní pojišťovny. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
2: Psychiatru Janu Cimickému odvolací soud potvrdil 5letý trest vězení a 10 let nesmí taky pracovat jako lékař. Podle rozsudku Cimický během své 40leté praxe sexuálně zaútočil na 4 ženy a dalších 35 vydíral.
6: Každé z 39 žen soud navíc přiznal 30 tisíc korun jako náhradu nemajetkové újmy. Podstatné pro oběti podle státní zástupkyně Táni Dočekalové je hlavně to, že řízení už skončilo.
7: Myslím, že velice důležité pro ně je, že byl pan obžalovaný odsouzen a že vlastně bylo v té věci už pravomocně rozhodnuto.
6: Rozsudek je pravomocný, není možné se proti němu odvolat. Obhájce Jana Cimického Miroslav Kučerka ale řekl, že zváží případné dovolání k nejvyššímu soudu.
8: My jsme se o tom nebavili, to nebyla věcí našich debat. Našich dovod bylo právě to, jak by ten soud mohl rozhodnout spíše v případě, kdyby to bylo vráceno.
6: Sám Cimický u soudu dopoledne nebyl, už dřív ale jakoukoliv vinu popřel. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
2: Výstavba odpočinkové zóny Cidly na Vyčíně bude hotová příští rok v březnu. V největším městském parku budou cyklostezky, chodníky pro vycházku i rekreační sport, pump track nebo skatepark. Aktuální práce popisuje mluvčí radnice Jan Jireš.
9: Práce probíhají na cyklostezkách a chodnících. Pokládají se také základy hřišť a herních prvků, modeluje se pump track a probíhá výstuž skateparku. Práce na korytu řeky Cidlina jsou hotovy a výsadba zeleně je provedena přibližně z 50%. Sport.
2: Trenér fotbalové reprezentace Španěl Santi Denia oznámil svou první nominaci na lavičce národního týmu. V kádru pro utkání Ligy národů jsou 3 nováčci, záložníci Ambros, Macek a Radosta.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme polojasno až skoro jasno, ráno ojediněle mlhy, nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách maximálně 18 a biozátěž na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na Trutnovsku do poloviny listopadu počítejte s uzavírkou silnice 284 v obci Bílé Poličany. Objízdná trasa vede přes Rohoznice a Miletín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: Hezký den, vážení posluchači, z pořadu Desky, pásky, vzpomínky se hlásí už po šesté Miloň Čepelka z Pohoří a z Opočna v Královéhradeckém kraji a z divadla Járy Cimrmana v Praze.

Neohromím vás, když řeknu, že lidská paměť je děravá a nespolehlivá. Kdo si namlouvá, že má paměť celistvou, lže si do kapsy. Ale vím určitě, že než jsem se v rozhlase zamiloval do nedělních půlhodinek orchestru Karla Vlacha s Vladimírem Dvořákem, předtím jsem byl hned po válce věrný orchestru Františka Alojze Tichého, později nazývanému zkratkou FAT, a ještě později, než s ním nové poúnorové vedení rozhlasu po roce 1950 úplně zametlo, orchestr Jiskra. Ať hrál pod jakoukoliv z těchto značek, vždy to však bylo se zpěvákem Standou Procházkou. U něhož se střídali, a teď se těším, že vás udivím, Marie Šitavancová, Joška Srbová, já už neudivím, třetí jméno mi teď vypadlo. Možná to byla Vlasta Formanová. Jenže pak se mi dostal do ruky a koupili jsme ho s maminkou v Náchodě, když jsem tam byl na vyšetření s očima u paní doktorky Šťovíčkové. Od té doby nosím k vidění na dálku brýle. Měl jsem náhle v ruce vytištěný Comedy Fox Jsem tady já, kde se uvádělo, že ho s velkým úspěchem zpívají Standa Procházka s Inkou Zemánkovou. A to mě, 11letého, zmátlo. Znal jsem ho jako zpěváka Polek, Valčíků a Tank. Dějiny české taneční hudby a můj zájem o ně to však později potvrdili. Ano, Standa Procházka zpívával obojí. Tady je důkaz. Fox Jary Beneše se slovy pánů Špilara, Rohana a Mírovského, První láska. Dívčí hlas i tady patří Ince Zemánkové, doprovází orchestr Slávy Emana Nováčka.

0: můj moudrý strýc Adalbert ke mně proslov měl. Uvázal mi motýlka, řekl hochu můj, než si první rande smluvíš, tak si pamatuj. První láska to je všecko, další už je plagiát, na tu první ze všech nejhezčí vždy vzpomeneš si snad.
1: Jak jsi zrodnul jako děcko, když propukla hubička, po tu tváře potom smuli si milostná paníčka.
0: Trhal slízky u sedmi krásky, zda tě miluje málo či moc. Psal si verše vášnivé lásky a jak mnohou provzdychal si noc. První láska to je všecko, další už je plagiát. Škoda, že ta

Vypadala, že je nesmrtelná, má první pěvecká hvězda Standa Procházka. Později, bohužel až ve stáří, jsem se s ním seznámil. A když jsme na hudebním festivalu Kubešova s Oběslav oslavovali jeho devadesátiny, byl jsem u toho a svůj mladiství obdiv k němu se mu netajil. Říkal, že je za to rád, ale čas se proti všem našim přáním nezastavil. Ten je neúplatný, tak jak to k melodii Jiřího Baura napsal náchodský rodák, dramatik a scénárista Vratislav Lažek. A jak to jako první zpíval, vzpomeňme i na něj, Jiří Popr.

popr emigroval po roce 1968 do Německa. Ale ještě předtím stačil být prvním interpretem české verze písně Buď pořád se mnou, lásko sladká, kterou jsme znali z amerického filmu V pravé poledne, a jejíž česká slova Vladimíra Dvořáka pak znovu naspíval Valdemar Matuška. Ono to samozřejmě není dvakrát důležité, ale i to patří do vzpomínání. A já mám zkrátka rád souvislosti. Kdo, co, kdy a taky proč. Proč například vážený brněnský básník Josef Kainar napsal řadu českých textů na americké hity, a proč měl vůbec rád lehkou hudební múzu? Asi proto, že se mu líbila a že mu ty melodie přinášely radost. A protože, to je další důvod, protože to uměl. Na důkaz si poslechneme Peníze z nebe. A tak, jak jste je, počítám, neslyšeli. Zpívá Jindřich Zíka, hraje rozhlasový swingový orchestr Václava Halaváče z Českých Budějovic.

Českých Budějovicích mám kamaráda, výtvarníka a spisovatele Jiřího Hovorku, který pěknými obrázky doprovodil už 4 knížky mých deníků haiku. A já vám jedno nové haiku teď řeknu. Byl z Orlických hor, ty na jeho žal výškou ne a ne stačit. Promiňte, neodolal jsem. S Jirkou Hovorkou mě seznámil tamní rozhlasový režisér Ota Bílek, taky jedna z obětí posrpnových čistek z následného roku 1969 a z husákovské nenormální normalizace. Vidíte, neumím vzpomínat jen na hudební zážitek.

Když jsem začal cestovat po rozhlasech, pojďme nahlédnout i do Brna. Z jeho kuchyně ke mně zavoněly fazole po řecku, jak je připravili Libor Sigmund, Václav Kovářík, František Kantor a statický promenádní orchestr Šprušle. Tak dobrou chuť.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Desky, pásky, vzpomínky, dnes s Miloněm Čepelkou. Když naše armádní rozhlasová redakce v Praze přišla v půli 60. roků s přenosy programů z nealkoholické vinárny u Pavouka, dnes už legendární, leč pro mladé asi neznámé, jejich hudební náplň tvořily světové jazzové orchestry a hvězdy těch nejzvučnějších men, jimiž jako kdyby se hlavní město divné hemžilo. Jen chytřejším to našeptávalo, že je to vlastně v naší zadrátované zemi spíš poťouchlá provokace. Málo se však vědělo, ačkoliv ohlašován byl, že hudbu do pořadů vybíral Ivan Štědrý, starší bratr zpěváka Karla Štědrého. On sám občas taky nějakou písničku složil, pár z nich dokonce se mnou. A jednu, to bylo tenkrát Terno, jednu zpíval, sice zatím ještě nový, ale stále víc na sebe upozorňující Jiří Korn. V lese voní jehličí s doprovodem orchestru Karla Vlacha.

Ivan Štědrý, později jeden z hudebních dramaturgů v televizi, který asi 2 roky hrál i v našem divadle, v Šebánkově hře Domácí zabíjačka, měl roli faráře. Ten mě seznámil s tehdy začínajícím skladatelem a dirigentem vlastního orchestru Václavem Zahradníkem. V roce 1969 jsme spolu napsali 2 písničky, o nich si neskromně myslím, že snad do pořadu desky Pásky vzpomínky patří, i když jejich osud nebyl závidění hodný. To vysvětlím za chvíli, až si nejdřív tu první poslechneme. Konec léta. Kdybyste nevěděli, naspívali tehdy velmi populární Viktor Sodoma.

Viktorem Sodomou zpíval blíže neurčený sbor. Slova jsem napsal k Zahradníkově už hotové melodii a inspiroval mě k ním švédský film Tančila jedno léto. Pro mě ikonický, protože jsme na něm o mnoho roků dřív, když se psal rok 1954, byli v Dobrušce společně celá naše třída na oslavu právě složené maturity. Proto stejně jako ve filmu i v naší písni přišla hrdinka o život tragicky. Třeba, že v písni jsem to jen naznačil. Jenže se mi neprozřetelně nazval Konec léta. A bdělí normalizační soudruzi to k mému údivu, nic podobného mě totiž ani nenapadlo, pochopili jako odkaz na srpnovou okupaci. Ta taky přišla koncem léta. A proto tu zhola nevinnou písničku okamžitě zakázali. Bohužel se s ní do trezoru svezla i naše druhá společná Déšť. Další spolupráci jsem pak už Václavu Zahradníkovi nenabízel, nepřinesla by mu štěstí. Déšť zpíval Jiří Štědroň a solo na trubku, já mám trubky rád, hrál Václav Tífa.

Vzpomínky, stejně jako písničky, jsou různé a napadají mě jak tím, že se řetězí asociativně, tak z ničeho nic, zdánlivě bez souvislosti. To je tenhle další případ. Byli jsme před pár lety, ještě před dobou covidovou, v Povltavské Davli na podzimním vzpomínkovém koncertu na skladatele dechové hudby Antonína Borovičku, který byl odtamtud. Koncerty tam každoročně pořádá jeho vnuk, téhož jména i příjmení. Tehdy hrála Slabákova Moravanka. Když hudba dozněla a když jsem ještě po pár chvilkách besedy s účinkujícími hudebníky a s řadou přátel odcházel, dostal jsem od zpěvačky křišťálově zvonivého hlasu Daniely Magálové dvě její CDčka. Jen tak mi je dala, až mě to dojalo. Ani se mi nestačil říct, že už jsem s hudebními pořady v rozhlase skončil, že dárek nebudu umět využít. Dnes jsem rád, protože v Hradci Králové mám náhle zas možnost. Přečtu vám, a to mě taky znovu dojímá, co jejich hlavní solistka, ale i dramaturgyně a producentka svého alba, co napsala do tiskové přílohy. Čtu, jak vytištěno slovensky. Chcem se poděkovat mojemu hudobnému otcovi, kterým je kapelník a skladatel pán Jan Slabák, za to, že má naučil vnímat ľudovú hudbu srdcom. Ďakujem, Honco. Prosté a pěkné. Daniela Magálová nám zaspívá se Zdeňkem Baťkou a se studiovou kapelou primáše Aleše Smutného. Mimochodem, toho jsme letos v červenci viděli a slyšeli na festivalu Přepichy Karla Pšeničného a byli jsme jim nadšení. Hudba je bez hranic, kéž by to uznal každý.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky, dnes s Miloněm Čepelkou. Lyriku vystřídám pochodem, takové změny nálad mám za užitečné. V životě se přece nálady také střídají, ať chceme nebo nechceme, a musíme se s tím vyrovnat. Nebude to pochod jen tak nějaký, ale jeden z nejslavnějších, třeba že si ho dnes jen málo kde můžeme vychutnat. Tady ano, my jsme v tomto pořadu výjimka. Velký dechový orchestr hudby Hradní stráže a policie České republiky pod taktovkou Libora Krmáška hraje florentinský pochod Julia Fučíka.

0: Uznávám, že někomu se nemusí břinkavá muzika líbit. Vždy jsme lidé různí a to je dobře. Nechápu ale, když někdo své vlastní libosti a nelibosti vydává za obecné a všeplatné. Proto často vzpomínám na svoji moudrou babičku Marii Magdalenu Vláškovou z Pohoří, rozenou Petrovou z Domašína, která mi říkala, když jsem už jako vejrostek na něco brblal, měj dobrou vůli, snaž se mít dobrou vůli a toho Pepíka Kalouse pochopit. To byl kluk ze sousedství, který měl takzvaný rozštěbrtu. Asi ho to štvalo a tak býval zlomyslný. Kdybys ty vypadal jako on, říkala, taky by ses musel naučit to zkousnout. Od té doby vím, nebo aspoň tuším, že je potřeba dívat se na problémy i s humorem, nebo aspoň s nadhledem. Tak, jak to ze všech nejlíp umí ve svých textech Jiří Suchý a jak je svou hudbou uměl skvěle podporovat Jiří Šlitr. Dobrá vůle totiž někdy nestačí. A pak, co s tím? Tak radím, mít i přesto dál a nad neúspěchem se zasmát.
1: Tolikrát jsem říkal jí, že mám jí tolikrát, že jí mohu, jak se říká, modré z nebe dát. Když ho ale po mně chtěla, tak jsem pochopil,

si lehčí dívku hledal raději. Potkal jsem jí na rohu a úctivě jsem smek. Bez vás žít nemohu, jsem si tu plně řek. Až na samý svět a kraj za vámi půjdu rád. A pak jsem poznal, že

pojďme trochu zpátky předešlému pochodu. Co kdybychom si dali ještě jeden jiný a docela jinak? Dostal jsem před pár lety, už nevím od koho, to se mi bohužel stává, dostal jsem CDčko, na kterém cituji z obalu, pro radost sobě i jiným zpívá pěvecký sbor Dvořák z Uherského Brodu pod vedením sbormistra Antonína Veselky. Tohle jejich CD s žánrově široce pojatým repertoárem vyšlo ke 140. výročí počátku zborového zpěvu v Uherském Brodě, městě Jana Amose Komenského, a ke 20. výročí zrození tohoto smíšeného komorního sboru Dvořák. Zamyslete se, kdy jste naposled slyšeli z rádia zborový zpěv? Nevzpomenete si, na to dám krk. Pěvecké sbory přesto existují a tam, kde jsou, mají se k světu. Já je z dětství pamatuju ještě i od nás z Opočna. Tam byly dva s obrozenskými jmény, Mlada a Vorel. To se ještě zborově zpívávalo, spáněla si vlasti máme, srdce ti plápolá. Nevím, cituji-li přesně, promiňte. Ale teď ten nabídnutý pochod je od neznámého autora z Rakouska a uherskobrodští ho interpretují podobně jako svého času pražský sbor Linhasingers, to jest výhradně svými hlasy. A zní to pěkně, zaposlouchejte se. A pochodujte s nimi v duchu, dokud nedopochodujete až do příštího týdne k dalšímu vydání pořadu Desky, pásky, vzpomínky. Jeho poslechu vás srdečně zve už dnes. Milan Čepelka.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Bývalý šéf VZP rozdal marketérům roční konkurenční doložky. Americký velvyslanec při NATO kritizoval Česko za obranné výdaje. Vědci Hradecké univerzity se zapojí do mezinárodního výzkumu společností doby bronzové. A zítra bude polojasno až skoro jasno. Zprávy a Tomáš Mysliveček. Dobrý večer. Bývalý ředitel pojišťovny VZP Robert Kareš zajistil asistentkám a marketérům roční konkurenční doložky. Letos v únoru je získalo 5 lidí, přestože v pojišťovně pracovali několik let. Odhalil to audit, který si ve své dceřiné společnosti nechala udělat Všeobecná zdravotní pojišťovna. Na základě auditu pojišťovna podala trestní oznámení. Kareš odmítá, že by pochybil. Tvrdí, že tito lidé měli přístup k citlivým informacím. Velvyslanec Spojených států při Severoatlantické alianci Matthew Whitaker kritizoval Česko za pomalu rostoucí výdaje na obranu. Řekl to na summitu Mezinárodního institutu strategických studií v Praze. Washington od spojenců očekává plnění závazku vydávat na obranu 5% hrubého domácího produktu. Vláda Andreje Babiše z ANO plánuje na příští rok výdaje na obranu ve výši 2% HDP.
3: Podle amerického velvyslance při NATO je zklamáním, že Česko nedosáhlo ve výdajích na obranu většího pokroku. Česká republika se podle něj bohužel v tomto žebříčku propadá na samé dno aliance.
4: Došlo sice k drobným úspěchům, ale rozhodně je třeba udělat víc.
3: Prohlásil americký velvyslanec při NATO Matthew Whitaker. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ale výši českých výdajů na obranu hájí. Tvrdí, že na rozdíl od předchozího kabinetu jedná se spojenci na rovinu. Americkému zástupci prý dnes situaci popsal realisticky. Státy NATO se na loňském summitu v Hágu zavázaly dosáhnout do roku 2035 výdajů na obranu ve výši 3,5% HDP. Dalších 1,5% má jít například na infrastrukturu, odolnost nebo posílení kyberbezpečnosti. Gabriela Muňozová, Český rozhlas.
2: Archeologové z Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové se zapojili do mezinárodního výzkumu doby bronzové. Pětiletý evropský projekt zkoumá ekonomické důvody vzestupu a pádu tehdejších významných společností. Hradecký tým se zaměří na středoevropskou únětickou kulturu a provede analýzy kamenných nástrojů, doplňuje mluvčí univerzity Jakub Novák.
5: Archeologové a archeoložky budou zkoumat ekonomické procesy, které stojí za vznikem, proměnami i kolapsem raných státních společností. Tým našich vědců a vědkyň se bude podílet na funkční a technologické analýze makrolitických nástrojů. Zvláštní důraz bude kladen na analýzu povrchu kamenných nástrojů a experimentálních odlitků.
2: Lesy České republiky udělají po letošním velmi suchém létě mimořádný audit stavu lesních porostů. Kromě dopadů sucha lesníci na podzim a v zimě zmapují i míru ohrožení lesů kůrovcem. Případná opatření na ochranu lesů by podnik přijal na jaře.
6: Sport.
2: Hokejisté Hradce Králové hrají v rámci dnešního kola Tip Sport Extraligy s Českými Budějovicemi. Stav po první třetině je 0-0.
6: Počasí.
2: Zítra bude polojasno až skoro jasno, ráno ojediněle s mlhami, teplotní maxima 19 až 23 stupňů a na horách 15 až 18.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na Hradecku je kvůli opravě mostu uzavřena silnice mezi obcemi Červeněves a Křičov. Objízdná trasa vede přes Smidary.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Do Hezky česky jste dnes přišla se slovy chálka a chálung. Je to prý oblíbené mezi mladými lidmi. Opět se tady ukazuje, že už jsme dříve narození, protože já vůbec netuším, o co jde. Jako, já bych řekl, kdybych to slyšel poprvé, chálka, to je ale chálka, jako, to je ale lenost nebo něco takového, ale to asi není ono.
2: No musím říct, že jsem se taky zeptala, protože když jsem z mládeží byla a říkali, že se těší na chálku, radši jsem se zeptala, protože jsem to z kontextu úplně nepochopila. No a už jsme tady mluvili o tom, že ti mladí se k tomu jazyku vlastně stavějí hodně tvořivě a nemají žádné zábrany, žádný konzervativismus nepěstují, takže do svého slengu zahrnují slova z různých jazyků.
1: Takže chálka je odkud?
2: Chálka je z romštiny.
1: No, teď milí romští posluchači vědí, my ne, nebo já ne, co je to ta chálka v romštině?
2: Dobře, v romštině chal je jídlo, jak jsem si nastudovala tedy, a tohle slovo dostalo v tom slengu ty koncovky různé.
1: Chálka, jasně, do češtiny teda převedeno jako chálka. A co ten chálung, to je to samé vlastně?
2: To samé, to takhle hravě se zachází ve slengu s přejatými slovy.
1: No, co se k nám ještě takhle dostalo, čemu bychom mohli rozumět z romštiny? Lové?
2: Lové, jasně,
1: peníze. Benga, policisté.
2: Ano.
1: Netušil jsem, že čokl je z romštiny.
2: Přesně tak, je to dokonce, říká se tomu, deargotizované slovo, protože se rozšířilo v kriminálním argotu, a jazyku tedy téhle specifické skupiny. No a pak se dostalo do širšího užívání, až do tak širšího, že vlastně ztratilo ten příznak argotický. A je to obecné slovo.
1: No a co ta dilina?
2: Dilina, hlupák, to jste určitě už slyšel.
1: Já věděl jenom, že dilina je nějaká nadávka, ale že to je přímo hlupák, to jsem nevěděl.
2: No, je to hlupák. A jinak docela, myslím si, že je známé more, jako člověče, oslovení.
1: Gáďo, člověk neromského původu.
2: Tak a docela jsem i v jedné slovenské písničce slyšela čáje jako dívka a čávo jako kluk. Takže ono to půjde postupně dál a dál.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že tsunami mohou putovat oceánem rychlostí až kolem 700 km v hodině? Tsunami z japonštiny vlna v přístavu je soubor vln na hladině oceánu, které vznikají při náhlém pohybu mořského dna. Nejčastější příčinou jsou silná podmořská zemětřesení. Z fyzikálního hlediska má tsunami velmi dlouhou vlnovou délku, často v řádu stovek kilometrů. Rychlost takové vlny závisí na hloubce oceánu. Na hlubokém oceánu se tsunami šíří velkou rychlostí, ale její výška je obvykle velmi malá, často jen v řádu centimetrů, proto ji tam není snadné zaznamenat. Jakmile se však vlna přiblíží k pobřeží do menší hloubky, její rychlost klesá a energie se začne soustřeďovat do výrazně rostoucí výšky vlny. U pobřeží tak může výška tsunami výrazně narůst, někdy až do desítek metrů. Kvůli své dlouhé vlnové délce se tsunami může šířit napříč oceány na vzdálenosti tisíců kilometrů s relativně malými ztrátami energie. I proto mohou vlny vzniklé v jedné oblasti zasáhnout vzdálená pobřeží. Samotný vznik tsunami nelze vždy předem spolehlivě předpovědět. Varovné systémy dokážou reagovat až na zaznamenanou událost, nikoli jí zabránit.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co by jsme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Nám by pustil?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!

Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Sousedé.

0: Mundartecke, die Sprache, die aus dem Herzen kommt. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, in dem heutigen Mundartbeitrag bringe ich ein Rätsel. Das beste Obst, Rätsel in Echlande Mundart vom Moller Richard. Heut will ich ein Obstfürsteln, wo sich am liebsten ho. Sie ist schön blau, wie die Augen von meiner Lehm. Wie es samtot sich sa Haut umfüllen. Meistens sind's viel am Baum, neben der Nonne zu finden. Zum Essen sind sie im Herbst, oder im späten Sommer. Beim Essen muss man aber aufpassen, dass man nicht in den Kern abbeißt. Am besten tut man mit zwei Händen das Ding aus den Nonne spalten und offen essen. Aber die runden Dinge nur zum Essen, was schuld. Man kann mit dem Obst ein Knirle machen oder kochen backen. Die so wie am liebsten, die kochen. Mit Zimt, Zucker, Butter und Quark, njam, das ist was Gutes. Die Knirle habe ich gedacht. Man kann auch mit den Dingen Schweineländchen füllen und auch ein Brät davor machen. Die so wie auch fein gern. Immer wenn der Karfreitag kommt, wird aus dem Obst ein Brät gemacht, den man zu Platzken als Erdäpfel liest. Wie man sieht, kann man mit dem Obst alles Mögliche machen. Uns ist aber nur ganz besonders bei ihm. Wenn es schon ganz matschig ist, kann man daraus einen guten Schnaps brennen, der aber nicht nach dem Obst benannt wird, aber einen Namen aus dem Slawischen trägt, des Libowitz. Na, habt ihr das Obst jetzt erkannt? Jubiläum der Woche. Heute erinnern wir an eine bedeutende Chemikerin und Erfinderin, Edith Wyder, die den ersten Kopierprozess entwickelte. Edith Wyder wurde am 17. September 1901 in Prag geboren. Ihr Vater Johannes Wyder stammte aus Böhmisch-Grumau. Er war an der Gründung einer Realschule in Aussig an der Elbe beteiligt und leitete die Schule 10 Jahre lang. So verbrachte Edith ihre Jugend in Aussig. Ihr Großvater beschäftigte sich mit Naturwissenschaften. Unter seinem Einfluss entwickelte Edith Wyder schon früh den Wunsch, Chemie zu studieren. Zunächst arbeitete sie jedoch 4 Jahre lang als Laborateurassistentin beim Verein für chemische und metallurgische Produktion in Aussig. Diese Zeit bezeichnete sie später als eine wichtige und prägende Phase ihres Lebens. Schon seit ihrer Kindheit hatte sie durch ihren Vater und Großvater einen engen Bezug zur Fotografie. In den 1920er Jahren ging sie deshalb nach Dresden an die Technische Hochschule. Am Fotografischen Institut promovierte sie später zum Doktor der Naturwissenschaften. In ihrem Jahrgang war sie eine von nur 3 Frauen. Im darauffolgenden Jahr begann Edith Wyder in einem photochemischen Labor der IG Farbenindustrie zu arbeiten. Einige Jahre später wechselte sie zur Firma Agfa nach Leverkusen. Dort war sie unter anderem an der Entwicklung von Fotopapieren für die Farbfotografie beteiligt. Vor allem aber entwickelte sie ein Verfahren mit dem Namen CopyRapid. Dabei handelt es sich um ein Verfahren zur beschleunigten Herstellung eines fotografischen Bildes. Negativ und positiv konnten dabei gleichzeitig aus dem Film entwickelt werden. Edith Wyder ließ dieses Verfahren 1941 patentieren. Ihre Erfindung wurde zu einer wichtigen Grundlage für die Entwicklung von Fotokopieren und Sofortbildkameras, also von Geräten, die bereits kurze Zeit nach der Aufnahme ein fertiges Bild liefern können. Der große kommerzielle Erfolg ihres Patents stellte sich allerdings erst nach dem Zweiten Weltkrieg ein. Für ihre wissenschaftliche Arbeit auf dem Gebiet der klassischen Fotografie erhielt Edith Wyder zahlreiche Auszeichnungen und Ehrenmitgliedschaften. Edith Wyder starb 1989 in der rheinischen Gemeinde Kürten.
1: Ve výročí týdne si dnes připomeneme významnou chemičku, vynálezkyni prvního kopírovacího procesu Edith Wyder. Narodila se 17. září 1901 v Praze. Jejím otcem byl Johann Wyder, rodák z Českého Krumlova, který se spolupodílel na založení reálné školy v Ústí nad Labem, již 10 let řídil. Edith díky tomu strávila v Ústí nad Labem mládí. Její dědeček se zabýval přírodními vědami a pod jeho vlivem zatoužila studovat chemii. Nejdřív ale 4 roky pracovala jako laboratorní asistentka v Ústeckém spolku pro chemickou a hutní výrobu, což později označila jako důležité formativní období. Od dětství měla díky tatínkovi a dědečkovi také blízko k fotografování. Ve 20. letech tedy odešla do Drážďan na Technickou univerzitu, kde získala doktorát na fotografickém institutu. Byla jednou ze tří žen ve svém ročníku. Následující rok začala pracovat ve fotochemické laboratoři firmy IG Farben Industrie, odkud po několika letech odešla do firmy Agfa v Leverkusenu. Zde se například podílela na vývoji papírů pro barevné fotografie, ale především vyvinula metodu zvanou copyrapid. Šlo o proces urychlené produkce fotografického obrazu, kdy se negativ i pozitiv obrazu vyvolal z filmu zároveň. Tato metoda, kterou si Edith Wajde nechala patentovat v roce 1941, vedla k vývoji fotokopírek a instantních fotoaparátů, které chvíli po vyfocení obrazu dokážou vyvolat hotový snímek. Patent Edith Wajde se uplatnil až po válce, kdy zaznamenal veliký komerční úspěch. Za svou vědeckou práci v oblasti klasické fotografie získala Edith Wajde celou řadu cen a čestných členství. Zemřela v roce 1989 v porýnské obci Kürten.
2: Das war aus unserer Sendung alles. Texte der Rubrik Jubiläum der Woche und Archiv der Sendung finden Sie auf folgende Webseite www.roslas.cz/sever/sousede. Einen schönen Freitagabend und nächste Woche. Und auf Wiederhören freuen sich Richard Schulko und Veronika Kindlova.
1: A to bylo z dnešního vydání Sousedů všechno. Text rubriky Výročí týdne, stejně jako archiv pořadu, najdete na webových stránkách www.rozhlas.cz/sever/sousedé. Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší Richard Schulko a Veronika Kindlová.
3: Český rozhlas zprávy.
4: S chladnějším počasím hrozí respirační nemoci. Lidé by podle lékařů měli zvážit očkování. Na páteřní ostravské tratě budou do 3 let jezdit nové typy tramvají. Zítra čekáme polojasno a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Sezóna respiračních nemocí se blíží. Lidé by tak podle lékařů měli zvážit očkování proti chřipce nebo covidu. Zdravotní komplikace hrozí hlavně seniorům. Loni se jich ale proti chřipce nechala podle ministerstva zdravotnictví očkovat jen čtvrtina.
5: Do Česka už dorazila posílená vakcína proti chřipce pro seniory. Třeba v pražském Motole s ní začínají očkovat teď v úterý, říká lékař Milan Trojánek.
6: Takovéto přechodím chřipku, nepotřebuju antivirotika, nepotřebují léčbu, nepotřebují očkování, tak je o to zrádnější právě u seniorů.
5: A to hlavně kvůli oslabené imunitě a chronickým nemocem, které může infekce zhoršit. Seniori by ale podle lékařky Zuzany Blechové z Pražské Bulovky měli zvážit taky očkování proti pneumokokovým infekcím.
7: Člověk po pneumokokové pneumonii, pokud je senior, tak má významně vyšší riziko úmrtí do roku po této pneumonii.
5: Očkování proti chřipce i pneumokokovým infekcím hradí lidem od 65 let zdravotní pojištění. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
4: Do konce roku chce ředitelství silnic a dálnice vykoupit většinu pozemků pro stavbu dálnice D3 ve Středočeském kraji. Ta naváže na dokončený úsek v jižních Čechách a propojí ho s Pražským okruhem. Odhadované náklady jsou asi 16 miliard korun. Dělníci mají dálnici začít stavět v roce 2028, popisuje mluvčí ŘSD Jan Riedl.
8: Vypadá to, že na konci roku letošního budeme mít vykoupeno kolem 80% potřebných pozemků, což si myslím, že je skutečně nejlépe vypovídající o tom, jak to ten region vnímá celou tu dálnici jako projekt a jako dopravní potřebnost.
4: Dopravní podnik Ostrava podepsal se společností Škoda Ecova smlouvu na dodávku nových tramvají. 25 klimatizovaných velkokapacitních vozů chce dopravce nasadit na páteřní trať do jižní části města. Nové tramvaje za víc než 3 miliardy korun má výrobce dodat za necelé 3 roky.
9: Na linkách číslo 1 a 2 dosud jezdí dosluhující tramvaje z 90. let minulého století. Nové tramvaje budou větší a tiší. Cestující do nich navíc nebudou muset nastupovat po schodech, takže i bezbariérové. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas. Sport.
4: Tenista Jiří Léčka porazil Bena Sheltona 2-0 na sety a srovnal tak stav druhého kola kvalifikace Davis Cupu. Po prvním dnu hrají Češi s Američany 1-1 na zápasy. Prohru zapsal Jakub Menšík, který prohrál s Lernerem Tienem ve dvou setech.
3: Počasí.
4: Zítra čekáme polojasno ráno a dopoledne až jasno, místy mlhy. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na horách kolem 15.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Na dálnici D1 čekejte zdržení za Prahou směrem do Brna. Na 23. kilometru je omezení na mostě Šmejkalka a kolona od okruhu z 12. kilometru vás zdrží asi 20 minut. A na D1 v Brně ve směru na Ostravu je stále hustý provoz mezi sjezdy na Mikulov a Bratislavu na kilometru 194 až 196. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě.
3: Vesele a zdravě.
10: Vítejte, od mikrofonu vás zdraví i dnes Patrik Rozehnal
11: a doktorka Kateřina Cajdamlová. Dobrý den.
10: To dnešní téma je tématem, ke kterému se vracíme. Už tu jednou bylo, ale zůstalo nezodpovězeno hned několik dotazů, které jste nám poslali přes stránky Vesele a zdravě.cz, a to téma znělo...
11: Mdloby a mžitky.
10: Ano, přijde pán k doktorovi a říká: pane doktore, já vždycky, když piju kafe, tak vám nějak je mi špatně a omdlím. Mhm. A zkoušel jste někdy vytáhnout žičku z hrnku?
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdanovou. Než se dostane ke slovu, tak tu máme samozřejmě i pohled jiného lékaře k danému tématu, a to jsou mdloby a mžitky. Někomu stačí pouhý pohled na krev a padne jako podťatý, jak se říká. Jak tedy poznáme, že mdloby přichází a proč při nich ztrácíme vládu nad svým tělem? Redaktorka Bára Kvapilová se na to ptala praktické lékařky Ludmily Bezdíčkové.
1: Ten pojem mdloba je trochu neurčitý. V medicíně používáme termín synkopa, což je vlastně krátkodobá porucha vědomí. Existuje něco jako presynkopa, tedy to, co předchází té poruše vědomí. Někdy je to pacientem popisováno jako motání se v prostoru, trochu nevolnost. Máme pocit, že bychom mohli upadnout a že bychom mohli ztratit vládu nad svým tělem.
2: Často se omdlívá ve filmech a pohádkách. Například, když princezna zjistí, že si má vzít Honzu za muže.
3: Já Honzu nechci.
4: Ona Honzera? Vodu? Pane vodu?
2: Na citlivějšího jedince mohou přijít mdloby při pohledu na krev. Někomu je na omdlení při pohledu z výšky, anebo třeba i při setkání s pavoukem.
1: Bezprostřední příčinou je nějaká porucha zásobování toho mozku. Při takové té panice může vzniknout hyperventilací, tedy tím, že najednou začneme hodně zrychleně dýchat, srdce nám rychle buší a ten mozek pro tu chvilku má sníženou dodávku té okysličené krve a může se to projevit tím pocitem na omdlením nebo dokonce i omdlením s brněním končetin, brněním prstů, a to člověka dál ještě vyděsí.
5: Vypadalo to, že už vůbec nezůstanu naživu. Vidíte, mama.
3: Co? Ovšem, princi.
2: Omdlít můžeme také při náhlém poklesu tlaku, například když prudce vstaneme.
1: Zejména mladé ženy, ale třeba sportovci mají normálně nižší tlak a když potom ještě dále poklesne při té velké změně polohy, tak může dojít k tomu pocitu na omdlení nebo i až k omdlení a nemusí to nic znamenat. Podobně při nějakém extrémním emocionálním vzrušení, takovém tom psychickém šoku. To většinou lékař relativně rychle rozklíčuje, a to, co je pro tyto stavy platné, je, že rychle odeznívají sami od sebe.
6: Opravdu ten svěží vzduch dělá zázraky. Ty voné zahrady, ty strahovské šeříky.
2: Stalo se vám někdy, že vám v ordinaci omdlel pacient?
1: Nám dokonce v ordinaci jednou pacient i usnul, ale omdlení bývá nejčastější v souvislosti s očkováním nebo aplikací injekce a nebo s odběrem, protože lidé z toho mají často strach. Máme jednoho pacienta, který omdlel při odběru krve a stávalo se mu to vlastně pravidelně i předtím. Nám se podařilo ho od toho odvyknout. Tím, že jsme mu vždycky při odběru krve dávali něco k pití a bonbon, tak postupně ten strach ztratil a dneska už se jenom směje.
0: Veselé a zdravě. Posloucháte pořad Veselé a zdravě, téma mdloby a mžitky. Paní doktorko, jak rychle ty mdloby přichází? Kolik času máme na to, abychom zareagovali?
7: Tak té věci se říká synkopa, protože je to relativně velmi rychlé. To znamená, my moc času nemáme.
0: Jako sekundy? Mikrosekundy? Půl minuta?
7: No, sekundy. Existuje takzvaná vazovagální synkopa, ta je způsobená právě psychogenními faktory nejčastěji a tam máme chvilku možnost si všimnout, že zrychleně dýcháme a začínají nám mravenčit prsty, nebo se nám mravenčí kolem úst a dělá se, zužuje se zrakové pole, dělá se černo před očima.
0: To může jako být poslední minuta předtím, než padnem?
7: 15 vteřin. 30 vteřin, jde to docela rychle. Velmi rychlé jsou srdeční synkopy, ty mohou být způsobeny změnou rytmu srdečního, to znamená, že to srdíčko vynechá. Další potom je synkopa karotického sínu, to je tadyhle v oblasti vlastně krkavice a jsou to jsou záležitosti.
0: Žíly na krku tady?
7: Ne, to jsou tepny, které vedou vlastně
0: do mozku.
7: Pro mě
0: obyčejného člověka jsou to žíly, dobře, jsou tepny, jsou důležitější, ale je to na krku.
7: Ne, nejsou důležitější, obojí jsou velmi důležité, ale karotický sinus se týká té tepny. To znamená, je to záležitost, která je na tepně a je to to, co třeba dělají v těch různých kung fu filmech, že jako toho člověka bouchnou do toho krku a tím mu udělají tu karotickou synkopu. Takže dochází k tomu, že se sníží prokrvení mozku a dojde k tomu rychlému omdlení. No a potom může být situační synkopa a ta se děje, když se vlastně zvýší tlak v organismu. Nejčastěji je to, když jsme na toaletě a tlačíme na stolici nebo tlačíme na močení nebo se rozkašleme a vlastně dojde k tomu, že se nestihneme nadechnout, tak může dojít k situační synkopě.
0: My můžeme na toaletě omdlít?
7: Ano, samozřejmě.
0: Proto je lepší mít toaletu otevíranou ven než dovnitř, kdyby nás někdo chtěl zachraňovat.
7: Ano, přesně tak. A nezamykat se tam, pokud jsme doma. Samozřejmě, pokud jsme někde, kde je víc lidí, no tak to je potom každá rada drahá.
0: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.
8: Vesele a zdravě. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Přistupme k dalšímu povídání, k tématu, které nám teď připomene ve své básni. Jsme moc rádi, že tentokrát taky básnil náš posluchač Petr.
1: Pohled na svět, trávu, kytky, kazívají mi občas mžitky. A navíc mi v době denní leckdy bývá na omdlení.
2: Tohle pravděpodobně souvisí s nižším krevním tlakem, protože, anebo s krční páteří, to jsem vlastně zapomněla říct, to je další možnost, proč můžeme omdlívat, protože pokud se pan Petr rozhlíží po těch kytkách, a teď je otázka, jestli kytky nejsou třeba taky krásné ženy, tak může dojít k tomu, že vlastně při tom rychlejším pohybu může dojít k omdlení, ano.
0: Co dělat, když ten člověk omdlí? Máme na něj chrstnout vodu, nechat mu čichnout čpavku, jako to tak bylo v chalupářích?
2: Je dobré dát ho do stabilizované polohy.
0: To je která?
2: Většinou to je lepší, když je na boku s podloženou hlavou a se skrčenýma končetinama. Někdy se doporučuje vlastně nechat toho člověka, aby se z toho probral sám, ale pokud stav trvá déle než 30 vteřin až minutu, tak bychom se měli snažit vlastně zjistit, jestli dýchá, případně zahájit aspoň srdeční masáž. To u té synkopy, která se týká vlastně srdíčka, může zachránit život.
0: Proč jiný omdlívá víc, spíš, častěji a někdo třeba ne, nebo v životě ho to ani nepotká a přitom ty situace jako vedle stojící člověk budou stejné?
2: No, to je taky dobrá otázka. Tady záleží na osobnosti. U těch synkop vagovazálních to je vlastně úzkostná osobnost, která má větší tendenci k hyperventilaci. Pak jsou lidé, kteří třeba berou léky na krevní tlak. To znamená, že mají vlastně ten krevní tlak snížený. Může dojít takzvané ortostatické hypotenzi, to znamená, když ten člověk rychle změní polohu těla ze sedu třeba do stoje nebo z leže do sedu, tak se mu může zamotat hlava. Samozřejmě další, pokud má nějakou zvýšenou neurologickou odpověď na běžné situace, tak může mít větší tendenci k tomu, aby měl různé příhody typu omdlení. Čili je to u každého trošku něco jiného, ale většinou u těch osobností to ten člověk ví, protože to mívá od mládí a už ví, co je spouštěčem té jeho reakce a může se otužovat, může se snažit s tím něco dělat.
0: Každý to vysleduje, ale jsou i univerzální spouštěče, co máme všichni, že u tohohle by mohlo dojít k omdlení?
2: Tady
0: a věděli.
2: Jediný univerzální spouštěč, který mě napadá, je opravdu to kung fu, když vás někdo praští do karoty. Sínu, no. To by byl asi jediný. Jinak z těch jiných situací je to opravdu individuální, konkrétně u toho omdlívání na záchodě při zácpě, tam bych řekla, že to je opravdu záležitost, která člověka může i přepadnout a překvapit.
0: To je to, proč třeba je dobré

0: i senior nemusel zpívat, třeba někdo nespívá rád nebo se stydí,
1: tak se náramek pozve nebo někomu signalizuje
0: ano,
1: problém.
0: Ano, náramek začne pípat a jo, vlastně je jasno.
1: Jak dlouho jsme mimo, když omdlíme?
0: No, tak aby to mozku vadilo, tak to musí být 4 minuty, což je relativně dlouhá doba.
1: Takhle dlouho?
0: No, právě.
1: Myslím, že to bude pár sekund nebo nějaká desítka sekund?
0: Ne, jako takhle, aby to nás ohrožovalo na životě,
1: jo,
0: tak mozek musí být neprokrven nebo nemít kyslík po dobu 4 minut. Ale pokud je to dobu kratší, no tak my můžeme být mimo, já nevím, minutu, lidé, kteří mají ty panické ataky, tak většinou tím, že padnou na zem, tak se ten mozek prokrví, dojde k úpravě vlastně kyslíku v mozku.
1: To
0: a my se hned
1: aby nás
0: proberou.
1: Dostal do polohy, kde jako se nám nalije krev do mozku? Nebo?
0: On to, já nevím, jestli říct, že to dělá tělo schválně, ale pokud vlastně hyperventilujeme, tak my vydýcháme kysličník uhličitý, tím se změní pH a organismus tím, že nás jako vypne, tak způsobí, že vlastně my přestaneme rychle hyperventilovat a upraví se nám to samo.
1: Hmm.
0: Tělo má spoustu sebezáchovných reflexů.
1: A proto máme i náš pořad, abychom to všechno osvětlili a podívali se na dané téma trochu zevrubněji. Společně s vámi třeba taky u dalších dotazů, které jsou připraveny a na které budeme odpovídat po písničce.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Dva večery.

0: Ptali jste se dopředu na téma, které souvisí s omdlíváním, semžitky, a ptali jste se doktorky Kateřiny Cajtamové. Tehdy, když jsme to poprvé vysílali, tak se na to nedostalo. Teď ty dotazy vytáhneme. Jsou to psané dotazy, které nám zůstaly z toho formuláře na stránkách veseleazdravie.cz. Kdo co píše, paní doktorko?
1: Tak zaprvé děkujeme za trpělivost a je tu dotaz paní Ivy, které je 40 let a má od malička problém s nízkým tlakem. Myslí si, že vitaminy, minerály, tekutiny doplňuje, snaží se o správnou životosprávu, občas si přisoluje a má víc chutě na slané. Kdykoliv se objeví tohle, to znamená, že člověk si myslí, dělám to dobře, ale tělo začne signalizovat o sol, tak prostě pravděpodobně chybí sodík. Ten nízký krevní tlak totiž se může stabilizovat a zlepšovat zvýšením příjmu sodíku, protože sodík drží vodu v cévách. To znamená, tady bych doporučila paní Ivě nechat si zkontrolovat hladinu sodíku, protože píše, že když vstává z dřepu nebo z pokleku, mívá mžitky, tohle se děje u situací, kdy ten krevní tlak je nižší než 120/80, čili pokud má třeba 110/70, už to tím může být. A vlastně říká, nebo když je unavenější, píská jí v uších a ptá se, jestli má žádat o nějaké vyšetření. Tak já bych doporučila vyšetřit sodík, případně začít si měřit krevní tlak a zjistit, jestli třeba paní Iva nereaguje na počasí. Protože jsou lidé, kteří jsou takzvaně meteotropní, to znamená, že v situaci, kdy klesne atmosférický tlak, tak jim klesne i ten
0: jejich. To jsou nějaké přechody fronty nebo určitý
1: ano,
0: typ počasí?
1: Ano, když se chystá vlastně na déšť nebo přechází fronta, tak může dojít k tomu, že ten člověk potom má častější mdloby.
0: Další dotaz, který byl ukryt ve formuláři na stránce veseleazdravie.cz.
1: Pan Radek píše, že 2 roky trpím dlobami maximálně jednou do měsíce, když se mu to vyskytne, necítí nohy a vidí rozmazaně, je mu 32 a prý poprvé omdlel z tetování proti očkování proti tetanu. Od té doby mdloby má a bojí se, že má srdeční onemocnění nebo mozkovou mrtvici. Tak, pokud máte tyto obavy, pane Radku, tak bych doporučila nechat si natočit EKG, případně pořídit si takový ten náramek, který monitoruje krevní tep a tlak. A myslím si, že to ale tím není. Vzhledem k tomu, co vlastně povídáte, tak by to i mohlo být z neúplné trénovanosti anebo z nízkého krevního tlaku. Zkontrolujte pitný režim. Možná by to mohlo pomoci.
0: Kdyby si přesto chtěl pan Radek dopřát i to tetování, o kterém jste mluvila,
1: no jo, tak,
0: mohl by tam u toho omdlít?
1: Mohl by. Ano, samozřejmě. Jsou lidé, kteří na vpich do kůže reagují právě tím vazovagálním.
0: To je odběr krve vlastně, jiným způsobem.
1: Odběr krve anebo píchání špendlíkem, ono je to prostě totéž.
0: Kdo by koho píchal špendlíkem ve škole, jedině někdo někoho
1: to
0: ne.
1: Se říká, že se vlastně, že když někdo někoho dráždí, tak je to jako opakované píchání špendlíkem.
0: Jo.
1: No jasně.
0: To se, u nás jako, že ani špendlík nebyl slyšet, ale že jo. By píchal někdo špendlíkem,
1: no.
0: Ne.
1: Tak u vás se to nedělalo. U nás na Žižkově, to víte, tam se děly věci.
0: Doktorka Kateřina Cajtamlová a pořad Vesele a zdravě. Dnes na téma mdloby a mžitky.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: pokračujeme dál s povídáním a odpovídáním na otázky, které kladou posluchači a klady už před časem. My jsme je teď vytáhli zpátky do vysílání, abychom odpověděli na ty problémy. Když někdo omdlévá a má mžitky před očima, tak jaké problémy mají posluchači, paní doktorko Cajdamlová?
1: Tak paní Stanislava se ptá na situaci, která postihla její dcerušku, které je 7 let. Vybírala si v optice brýle z ničeho nic, že má černo před očima a silně se jí motá hlava. Před optikou byla na očním, kde ji rozkapaly oči. Změna zraku může člověka znervóznit. Pokud najednou nemůže zaostřit, tak může dojít k té hyperventilaci, o které jsme hovořili.
0: Člověk se jako vyšokuje.
1: Vyšokuje, vyděsí, protože ano. Dojde ke změně. Náš zrak...
0: Začne jinak dýchat?
1: Nám poskytuje 70% informací a tohle děťátku 7leté se mohlo opravdu leknout, že najednou mu všechno plave před očima a mohlo začít hyperventilovat. Já si myslím, že to je tím, že by ty kapky se vstřebaly přes oko a způsobily teda mdloby. Neslyšela jsem o tom. Samozřejmě možné je všechno, ale tady bych si spíš myslela, že to je ta souvislost se změnou zraku.
0: To znamená, že i ten strach je jeden z faktorů, ze spouštěčů toho, určitě, že by člověk mohl omdlít?
1: Určitě ano. Dokonce je považován za nejčastější. Je to vlastně psychogenní příčina a hovořili jsme o tom, že to může být strach z pavouků nebo to může být prostě leknutí. Je to vlastně situace takzvané centralizace oběhu, kdy pod vlivem nějakého leknutí nebo šoku nám naše nadledviny vyloučí kortizol a v dřívějších dobách, dokud jsme ještě žili v přírodě, tak bylo výhodné, když na nás skočil medvěd, tak aby se v nás krve nedořezal. To znamená, my jsme padli, jakože jsme mrtví, měli jsme studenou kůži bledou, no a medvěd šel pryč, protože prostě ho to nezajímalo.
0: Může tohle fungovat opačně, tak jako když je nějaké neštěstí, lidé pláčou, ale když zažijí i pozitivní nějaký dojem, tak i to je rozpláče. Může tohle fungovat podobně, že i nával pozitivní emoce by člověku způsobil omdlení?
1: Ne, to je většinou úzkost. To znamená, že by to bylo štěstí a radost, to no, vlastně teď mě napadlo, že by mohlo dojít naopak ke zvýšení krevního tlaku, mohlo by dojít k mrtvici, to se může stát, že vlastně se člověk tak
0: štěstí
1: rozraduje, že se mu ten mozek překrví.
0: Milion.
1: No přesně, a je po něm, že jo, může být, no.
0: Ty jo.
1: Takže všeho moc škodí, platí i v tomto, ale to není mdloba, ale to je opravdu spíš situace krvácení do mozku.
0: Další dotaz, citujme.
1: Paní Alice, před měsícem se jí stalo, že po hodině sezení s rouškou u lékaře, aby se nenakazila v čekárně, jí polil jakoby studený pot na zádech, začalo jí hučet v uších a zatmívat před očima. První reakce byla, že si chtěla sundat roušku pod nos, ale i tak jí bylo, jakoby mělo přijít na omdlení. Měla pomalé vidění, to říká krásně, jako když se otáčí hlava. To je nádherně popsaná závrať, úplně přesně, takže gratuluji. Naštěstí nedošlo k mdlobě a upadnutí. Do minuty se to silné hučení v uších a mžitky před očima ztratily. Takže, co by to podle mě mohlo být? Nedostatek kyslíku. Já jenom chci
0: jako
1: upozornit.
0: Těsná rouška? Nebo člověk stresoval tím, že ji musí mít?
1: Tu roušku nenosíme kvůli tomu, abychom se my nenakazili, ale ta rouška chrání ostatní. To znamená, pokud někam jdete s tím, že si vemete roušku, abyste vy se nenakazili, ta rouška omezí přístup kyslíku do dýchacích cest a u senzitivních dojde k hyperventilaci, stav podobný úzkosti, to tělo se snaží ten kyslík jako dohnat a trošku to přežené a může být na omdlení, ano.
2: Vesele a zdravě. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Veselé a zdravě, ještě prostor pro dotazy, které souvisí s mdloby a mžitky. Ještě jeden tu máme pro doktorku Kateřinu Cajdamlovou. Přišel přes naše stránky www.veseleazdravie.cz, což jsou stránky, kam ukládáme naše povídání, to, které se ocitlo ve vysílání, a zároveň tam máte možnost klást otázky paní doktorce. Tak co se tam objevilo?
1: Tady paní Hana, když jsem ten dotaz četla, tak ze začátku mě se začaly dělat mdloby a úzkost, že nebudu vědět, protože píše, žádný lékař mi s tím zatím nedovedl pomoci. Tohle vždycky, když slyším, tak na mě jde růza. Poprvé se jí stalo před několika lety, objevovalo se to na začátku zhruba jednou za půl roku, takže to neřešila, ale poslední dobou se to opakuje čím dál tím častěji. Omdlívá při vykonávání velké potřeby na WC. Většinou se pouze silně motá hlava a je na omdlení, ale někdy opravdu omdlí. Poprvé před měsícem byl jediný podobný náznak na omdlení i mimo WC, když došlo k tomu, že rychle vstala. Takže já bych jenom chtěla říct, že my jsme o té situační synkopě při tlačení na WC hovořili. Je to něco, s čím bych doporučila dělat dvě věci. První, zkontrolovat krevní tlak, jestli třeba tím, že se snaží o zdravý životní styl, protože tady kromě inzulínu pro diabetes mellitus ještě bere léky na ochranu ledvin a další, pravidelně sportuje, jí zdravě, sportovní postava, tlak i glykémie v době před i po incidentu v normě, výskyt události nemá žádnou spojitost s jídlem, pitím nebo pohybem a dochází k tomu většinou dopoledne. Dělali testy na vitální kapacitu plic, všechno bylo v pořádku. Takže jestli problém nesouvisí s posilováním, protože hovoří o vyvinutých hrudních svalech a občas pocitu dechové nedostatečnosti. Ano, ve fitku velmi často může docházet k nedostatku, relativnímu nedostatku kyslíku, pokud ten člověk vlastně nesynchronizuje ten výkon s dýcháním, nebo v takzvaném tom statickém tahu dlouho zadrží dech, tak k tomu může dojít. Další možnost může být, že jsou příliš silné břišní svaly a to u vytrénovaných může vlastně docházet k tomu, že při tom tlačení tlačí dlouho a dojde k omezení prokrvení mozku.
0: Doporučila Takže velké svaly taky nejsou moc dobré.
1: No, všeho moc škodí. Tady bych velmi doporučila zkusit na tom WC jako preventivně mít opřené vlastně ruce o kolena
0: a zapřít se o ruce,
1: ano. Že by to mohlo pomoci, protože to prokrvení hlavy by mohlo být lepší, ale zkusit to. I vzhledem k tomu, že je to funkční zjevně, protože tam není žádný organický nález, tlak je v pořádku, cukr v pořádku, tak bych myslela, že možná se jedná o mírnou přetrénovanost a doporučila bych dechová cvičení.
0: Paní doktorko, mohou za mdloby a mžitky třeba i nějaké nemoci, že to je průvod nějakých nemocí, nebo třeba to mohou způsobit i léky jako takové?
1: Mohou. Těch léků, které to působí, je poměrně velká řada. Mohou to být léky na odvodnění, mohou to být blokátory vápníkových kanálů, které se používají na snížení krevního tlaku, mohou to být ACE inhibitory, to jsou rovněž léky na krevní tlak. Mezi další jsou léky, které vlastně pomáhají snížit hladinu cukru v krvi. Pokud ten člověk pravidelně nejí, tak může dojít k tomu, že má hypoglykemii, která vede k témuž, to znamená mdloby mžitky. Další koukám, by to mohly být ještě léky, které mění průtok krve do mozku, ale vždycky je lepší zkusit se zeptat buď farmaceuta nebo lékaře, anebo si přečíst prostě příbalový letáček. No.
0: A nebo poslouchat náš pořad, kde vás na to aspoň upozorníme.
1: Někdy.
0: Ano.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.
3: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
4: Jutá!
3: Já už vím.
4: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, teď oni tě navedli.
4: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
5: Co bysme to nestihli?
4: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
5: Na blbosti, jo?
4: Těší se Patrik Rozehnal.
5: Krasavče!
2: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Shrnutí. Nakonec uděláme si takový pořádek trochu v tom, možná i co jsou mdloby a co jsou mžitky, ještě jednou, to odlišit a pak co dělat v případě, že přijdou, paní doktorko.
1: Takže mžitky se týkají zraku a je to záležitost, která může těm mdlobám předcházet. Mdloba už je trošku závažnější věc a hovořili jsme o těch jednoduchých vazovagálních, které vlastně jsou tehdy, když má člověk velký tonus z vagu, tedy toho bloudivého nervu, anebo se cítí unaveni, vidí krev, mají z něčeho strach a podobně. Potom jsou to mdloby, ke kterým dochází během námahy při zavřené hlasové štěrbině, kdy jako uděláme ten jako tlak statický a může dojít teda k tomu při, jak jsem říkala, těch různých situacích na WC nebo ve fitku nebo tak. Takže tam je důležité mít hlavu níž než tělo. Potom může být ta ortostatická synkopa, to jsme říkali, že je v situaci, kdy se změní poloha těla příliš rychle, čili ze sedu do stoje nebo z lehu do stoje.
0: Staneme od televize, zvedneme se z gauče ráno brzo.
1: Ano, a z těch závažnějších je to ta kardiogenní synkopa, která souvisí se změnami funkce srdíčka, ať už je to nějaká porucha rytmu nebo změny krevního tlaku. No a potom může být synkopa i z kašle, to jsme říkali, to je ta různá situační, kdy vlastně dojde ke snížení množství kyslíku v mozku. Čili u všech těchto věcí je důležité zjistit vyvolávací příčinu, zjistit, jestli se zatím neskrývá nějaké organické onemocnění a můžeme trénovat dýchání, můžeme upravit polohu těla anebo změnit trošku stereotyp, abychom se nepřetěžovali.
0: Pomůže prý to, když skřížíme nohy a zatneme svaly, abychom tu přicházející mdlobu odvrátili?
1: Jo, ještě takhle, jakože skřížíme nohy. Ruce nebo prsty na rukou. Jo, heleďte se, bylo to řečeno, že vlastně jakýkoliv rituál, pokud člověka uklidňuje, tak je dobrý.
0: Zkusit. Co máme dělat jako první my, co jsme v okolí, abychom pomohli omdlelému?
1: Tak už jsem říkala, že je důležité vlastně podložit hlavu nebo dát do stabilizované polohy.
0: Máme se ho snažit násilně probrat nebo se probere sám?
1: Většinou se probírá sám u těch méně závažných situací a pokud se neprobere sám a nedýchá nebo se mu rozšiřují zorničky, tak bych zahájila asi kardiopulmonální resuscitaci.
0: Co to je?
1: No, v dnešní době se zahajuje masáží srdce a existují na to instruktážní videa, která dokonce vlastně tu rychlost dávají do souvislosti s různými typy písniček.
0: Ano, Karel aby Gott, to bylo Babylon.
1: Přesně tak, aby to bylo v rytmu. Samozřejmě jsou i lidové písně, které můžeme si nechat znít v hlavě. Důležité je, aby člověk, který přispěchá na pomoc omdlelému, aby ho to nestresovalo do té míry, že by omdlel taky, prosím. Takže měl by být otužilý a natrénovaný.
0: Tak snad nám nikdo neomdlel. Ani my tady ve studiu, vysílali jsme pro vás velmi rádi. Děkuju za návštěvu doktorce Kateřině Cajdamlové. Vám za poslech a nezapomeňte, že jsme i na webu veseleazdravie.cz, jsme i na Facebooku Veselé a zdravě a jsme taky ve videích třeba na YouTube kanále Českého rozhlasu.
1: A já chci moc poděkovat všem, kdo kladli dotazy a měli trpělivost počkat na pokračování. Díky.
0: Ať se daří.
2: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas, zprávy.
1: Pražské letiště dnes hledalo řešení, jak urychlit pasové kontroly cizinců. Kvůli poškození fasády u Šubertovy vily podává Hrádek, nad ní jsou trestní oznámení. Zítra čekáme polojasno a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Pražské letiště se snaží zkrátit dlouhé fronty u pasových kontrol. Zatím musí i přes hodinu čekat cizinci ze zemí mimo Schengen.
2: Fronty se tvořily i během dneška. Zatímco Češi prošli kontrolou poměrně rychle, cizinci naráželi na komplikace.
3: A kde je dlouhá fronta, tak je na občany z třetích zemí. Větší frontu jsem tam jako neviděl.
2: Říká Jakub, který přiletěl z Turecka. Za fronty může přechod z klasického razítkování pasů na elektronickou evidenci. Nový systém EES je pro evropské země povinný. Cestující si ale před kontrolou musí nechat sejmout otisky prstů nebo pořídit fotografii. A to celý proces prodlužuje. Vedení letiště odpoledne na mimořádném jednání hledalo řešení. Pomůže cizinecká policie.
4: Společně s cizineckou policií se připravuje zavedení dalšího kontrolního bodu v procesu hraniční kontroly, který zajistí výrazné zvýšení podílu úspěšných registrací do systému EES.
2: Říká mluvčí pražského letiště Marek Zeman. Další pracovníci zajišťují lepší průchod seniorům a dětem. Dominik Hron, Český rozhlas.
1: Radnice v Hrádku nad Nisou na Liberecku podává trestní oznámení na neznámého pachatele. Ten několika nápisy poničil fasádu opravené historické Šubertovy vily. Obnova cenné stavby z roku 1924 přišla město nedávno na víc než 40 milionů korun. Poničení památkově chráněné budovy je trestným činem. Hrozí za něj až jeden rok vězení a povinnost nahradit škodu, říká mluvčí hrádecké radnice Eva Jiříčková.
5: U památkově chráněné stavby nelze jednoduše vzít barvu, brusku nebo jiný čistící prostředek a nápisy přetřít nebo odstranit. Zásah musí respektovat materiál a povrch fasády i její historickou hodnotu. Při nevhodném čištění by totiž mohl vzniknout další problém a tím je poškození samotné fasády.
1: Pardubice představí tuto neděli veřejnosti návrh koncepce břehů Labe a Chrudimky. Připravuje ho architektonický ateliér a zabývá se jednotlivými lokalitami i možnostmi jejich budoucího využití a propojení.
6: Koncepce nebude navrhovat konkrétní stavby, ale určí, jak by se měly jednotlivé části břehů v budoucnu využívat. Počítá s místy pro sport a odpočinek i s klidnějšími přírodními úseky. Zohlednit má také ochranu přírody a protipovodňová opatření. Hotová by měla být do konce října. Z Pardubic, Šárka Rusnáková, Český rozhlas. Sport.
1: Nový trenér fotbalové reprezentace Santi Denia představil svou premiérovou nominaci. Pro 4 utkání v elitní divizi Ligy národů vezme 3 nováčky – Ambroze, Macka a Radostu. Naopak v nominaci chybí Patrik Schick z Leverkusenu, který odmítl reprezentovat.
0: Počasí.
1: Zítra čekáme polojasno ráno a dopoledne až jasno. Místy mlhy, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na horách kolem 15.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 je zdržení za Prahou směrem do Brna, na 23. kilometru je omezení na mostě Šmejkalka a kolona od okruhu z 12. kilometru asi na 20 minut. A na D1 v Brně ve směru na Ostravu je stále hustý provoz mezi sjezdy na Mikulov a Bratislavu na kilometru 194 až 196. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Tolik zprávy a už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Letov. První československá továrna nejen na letadla, ale i na světoznámé kajaky.
1: Znáte značku Letov?
2: Ne, vůbec.
3: Víte, že jo, komponenty anebo i letadla.
4: A to je nějaký rudý Letov, kde se...
5: Letadla.
6: Letov letňany, no, to letadla.
7: Letov ve spojení s areálem Letov. No, myslím si, že dělají vyhlídkový let.
1: Odhadnete mi, jak dlouho na českém trhu existuje tato značka?
8: Já bych to typovala tak 50 let.
6: 150 let.
8: No tak to spočteme 50 a 20, 70, ale myslím, že víc, protože si pamatuju, že maminka s ní spolupracovala, až dělala v Ajrovce.
5: Já bych řekl, že ten Letov to bude tak prvorepubliková záležitost, takže tak 90 let.
0: Historie značky Letov je časově spjata nejen se založením samostatného Československa, ale i se vznikem československého letectví. První oficiální zmínka pochází z listopadu 1918, kdy byl založen státní letecký podnik nesoucí název Letecký arzenál. Sídlil v průmyslovém paláci na výstavišti v Praze Holešovicích a jeho úkolem bylo shromažďovat a opravovat veškerý letecký materiál nacházející se na území nově vzniklého státu. Opravená letadla měla být následně využívána nejen na obranu státu, ale hlavně k budování vlastního vojenského letectva. Vedením leteckého arzenálu byl jako první pověřený kapitán Klement Adamec. Zaměstnance tehdy tvořili především nadšenci z řad různých leteckých útvarů, mechaniků a letců, kteří se vraceli z evropských bojišť zpátky do vlasti.
9: V roce 1920 se přestěhoval na letiště ve Kbelích.
10: Prozrazuje letecký odborník Jaroslav Zvěřina.
9: Kde několik let působil a od roku 1924 až dodnes firma působí v Letňanech. Letov je vlastně první leteckou továrnou v Československu. Potom, co se přestěhoval do Kbel, tak se kromě oprav začala továrna, protože tehdy už i vyráběla letadla, věnovat sériové výrobě letadel pro naši armádu a dodala armádě už v roce 1921 první sériové letouny, které byly označeny Eš-1. Ta iniciála Eš byla podle hlavního konstruktéra, inženýra Aloise Šmolíka. Ty letouny, potom vyráběné ještě v Letňanech, se dál označovaly Eš-2, Eš-3, Eš-4 a tak dál, až po bombardovací Eš-6, který ještě vznikl v roce 1923 v Letňanech a byl vyráběn sériově pro naše vojenské letectvo. Po přestěhování do Letňan, do nových prostor, které stát tam zakoupil od rodiny Černínů z Vinoře, se postavil areál vojenské továrny na letadla. Tehdy se přejmenovala továrna na vojenskou továrnu na letadla a s tímto názvem fungovala až do okupace, ale kromě tohoto oficiálního názvu firma používala od konce 20. let obchodní název Letov, což byla zkrátka letecká továrna.
10: Před několika měsíci zmizely z Vysočan v zákoutí za Kolbenovou továrnou stojící dřevěné baráky, v níž bylo umístěno dřevoobráběcí oddělení vojenské továrny na letadla. V posledních dnech vyklizeny byly i ohyzdné boudy ve Kbelích, v níž měl po léta týž závod umístěny kovodílny. Vše toto přestěhovalo se postupně do Letňan, kde byl pro pracovny závodu vystavěn nový krásný objekt, jedinečný svého druhu ve střední Evropě. Kdo vyšlape serpentinu Vysočanskou a octne se na pláni Kbelské, vidíš z dálky před obcí Letňany rozložitou budovu vojenské továrny na letadla, již dominuje kopulový střed dílenského objektu. Továrna je rozložena na prostoru cirka 26 hektarů bývalých polí Černínu Vinořských. Časopis letectví 1925.
9: V Letňanech se výroba rozvinula, bylo tam dostatek vhodných prostor. a i se zvyšoval počet zaměstnanců. Vyráběly se kromě vojenských letounů i některé letouny civilní, školní. Byl pokus i o dopravní letoun, ten se jmenoval Eš-32. Bohužel ten pokus příliš úspěšný nebyl. Nicméně Letov byl díky hlavnímu konstruktéru Šmolíkovi průkopníkem celokovových konstrukcí v našem letectví. A právě to, že se uplatňovaly ty konstrukce poprvé, přinášelo někdy problémy a to se vymstilo například u toho typu Eš-32. Do války Letov vyrobil několik set letadel a ta výroba skončila těsně po okupaci.
0: Významnou osobností, která stála nejdéle v čele československé vojenské továrny na letadla Letov, byl podplukovník inženýr Antonín Julínek. 15. února roku 1929 byl, tehdy ještě v hodnosti majora, pověřený funkcí vrchního ředitele, pro kterou splňoval nezbytné předpoklady. Nejenže byl bohatě jazykově vybaven, ovládal němčinu, francouzštinu, angličtinu a italštinu, ale měl i organizační schopnosti a zkušenosti ze zahraničních stáží, například ve Fordových automobilových závodech v americkém Detroitu. Velké úsilí věnoval neustálému zlepšování organizace továrny, udržování zaměstnanosti a také propagaci výrobků firmy Letov. Rok po svém nástupu dokonce založil v Letovu první tovární učňovskou školu v československém leteckém průmyslu. Využil zde vlastní zkušenosti z dob, kdy sám, co by učitel, působil na vojenském automobilovém učilišti v Praze. Budoucí letecké mechaniky sám přijímal a na konci školní docházky byl přítomný jejich slavnostnímu vyřazování. V roce 1921 obdržel za vzorné vedení učiliště pochvalné uznání Ministerstva národní obrany. V soukromí byl Antonín Julínek nesmírně tichý, citlivý a klidný člověk. Ve 30. letech pořádal ve svém bytě sobotní setkání osobností z různých významných kulturních, vědních či průmyslových oborů. Do politického života se nikdy nezapojoval, protože ctil požadavky kladené na důstojníky prvorepublikové československé armády. 30. listopadu 1941 byl německou správní radou z funkce vrchního ředitele propuštěn.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Světová hospodářská krize ve 30. letech se nevyhnula ani československým leteckým továrnám. Zahraniční zakázky klesaly a ubývalo i objednávek Ministerstva národní obrany. Aby Letov nemusel přejít k propouštění svých zaměstnanců, zařadil do své výroby takzvaný doplňkový program. V truhlárně byla například zavedena výroba později světoznámých kajaků značky Letov. Vyráběly se kajaky pro jednu nebo dvě osoby a také kajaky skládací. S jejich výrobou se pokračovalo i po skončení krize.
2: Dne 8. srpna odstartoval z pražského letiště známý náš rekordman, podplukovník Jaroslav Skála, k letu do Tokia. Let je organizován

Z historie víme, že Jaroslav Skála s mechanikem Matějem Tauferem na zpáteční cestě museli nouzově přistát v Tajze a do vlasti se vrátili vlakem. Ale i tak to byl pro firmu Letov a její letouny řady Ash obrovský úspěch. O rok později zadalo dokonce naše letectvo Letovu zakázku na sériovou výrobu 89 kusů letounů Ash 16. Letadla této řady totiž patřila díky své spolehlivosti a odolné konstrukci k nejlepším letounům své doby a přispěla významnou měrou k dobré pověsti našeho leteckého průmyslu ve světě.

0: Další významný úspěch zaznamenala firma v roce 1933, kdy její tovární halu opustila nová stíhačka Ash 231. Byl to jednomístný dvouplošník s celokovovou konstrukcí, kdy křídla, ocasní plochy a zadní část trupu byly potaženy plátnem. Nakonec se 231ček vyrobilo 25 kusů. Z hlediska leteckého vývoje a výroby bylo předválečné období pro Letov velmi úspěšným. Přijímali se stále noví zaměstnanci a dělníci pracovali 11 hodin denně, včetně soboty. Například v roce 1937 bylo vyrobeno 143 nových letounů a 93 letadel bylo opraveno. V témže roce spatřil světlo světa i známý Větroň Luňák. Skvétající podnik začaly brzdit politické události.
1: Během druhé světové války byl Letov začleněn do německého válečného průmyslu a spadal pod koncern Junkers, který měl hlavní sídlo v Dessau v Německu. Výroba se neprováděla zpočátku, se jednalo o opravy německých letadel. Nejprve to byly typy Junkers 34, 52, 86 a v roce 1944 byla zavedena sériová výroba cvičných letounů Arado AR-96, které v té době již vyráběla také letňanská Avie. Takže Letov se připojil a dodával tyto letouny pro potřeby německého letectva a tato výroba fungovala až do posledních dnů války.
0: Osvobozenou továrnu v Letňanech převzala v květnu sovětská armáda, ale už 25. května 1945 ji zvláštním dekretem předala do vlastnictví Československé republiky.
2: Vojenská správa Sovětského svazu předala zpět Československé republice do ochrany závod vojenská továrna na letadla Letov v Praze Letňanech. O tom bylo vedení podniku Letov uvědoměno ministerstvem průmyslu výnosem ze dne 29. května 1945. Závod v Letňanech byl bývalou německou správou decentralizován a jeho strojové zařízení a sklady materiálu přemístěny do různých míst, která jsou vyjmenována v prozatímních potvrzení ruského vojenského velitele města Prahy ze dne 17. května tohoto roku. Vojenský velitel města Prahy potvrzuje proto tímto, že závod je integrální částí podniku Vojenská továrna na letadla Letov v Praze Letňanech. Zařízením a sklady materiálu může tedy ústřední správa vojenské továrny na letadla Letov volně disponovat. Za vojenského velitele města Prahy, Praha, 1. června 1945.
0: Z vděčnosti za osvobození požádali zaměstnanci na zvláštní schůzi, zdali nemůže být přejmenována na Rudý Letov. Toto označení nesla továrna až do ledna roku 1990. Za války bylo do továrny nuceně nasazeno velké množství dělníků, což se po jejím skončení jevilo jako veliký problém. Letecké firmy hledaly pro své zaměstnance uplatnění, hledaly výrobní programy a určitým řešením se v té době stala takzvaná dvouletka. Dvouletý plán na obnovu národního hospodářství, který byl vypsán na léta 47 a 48, přinesl Letovu s firmou Walter v pražských Jinonicích svěření výroby lidového

0: automobilu Aero Minor. Valtrovka vyráběla podvozky a motory a Letov karosérie a následně i auta kompletoval. Pro Letov to byla výroba značně nezvyklá, ale i tak se do roku 1950 vyrobilo přes 14 000 kusů. S Minory se Rudý Letov účastnil i několika automobilových závodů a soutěží, cílových i etapových jízd a samozřejmě i soutěží zahraničních. Známý cestovatel, spisovatel a vášnivý automobilista František Alexander Elstner projel s Minorem bez defektu napříč celou Afrikou.
1: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Po roce 1948 nastalo opět období, kdy se Letov vrací k letecké výrobě. Všechny ty nouzové programy, které byly po válce, byly opuštěny. Výroba Kluzáku, Luňák byla zastavena. A Letov dostal za úkol vyrábět sovětská stíhací letadla. Avie v té době dostala za úkol vyrábět bitevní letouny IL-10, u nás označované B-33. A Letov po počátečních váháních a v takovém nezrovna šťastném výběru typu, kdy nejprve to měl být jak 17, potom jak 23, tak dostal za úkol zavést sériovou výrobu tehdy špičkového stíhacího letounu MiG-15. Letov skutečně prvních asi 150 letounů vyrobil a pak ta výroba finálně byla převedena do nového závodu, který to byl pobočný závod Letova, byl postaven ve Vorochodech. Ve Vorochodech od roku 1953 potom probíhala finalizace a Letov rokem 1953 ztrácí pozici finálního výrobce letadel a už se potom soustřeďuje jenom na výrobu částí, zejména křídel, nádrží, ocasních ploch. To byly ty hlavní výrobky, kterými Letov potom přispíval do té letecké výroby. Toto ještě bylo trošku obohaceno koncem 50. let tím, že Letov se podílel na výrobě prototypu cvičného letounu L-29 Delfín. Jehož výroba potom běžela, myslím, finální výroba v Aeru Vorochody, později druhá finální linka byla spuštěna i v letu Kunovice. A Letov vyráběl tentokrát tedy ne křídla, ale zadní části trupu pro tyto letouny. A ty dodával oběma finálním závodům, jak v Kunovicích, tak ve Vorochodech. Mimo to se po skončení výroby typu MiG-15 zavedla ještě výroba licenční sovětských stíhacích letounů MiG-21, což byly dvoumachové stroje. Těch se vyrobilo do roku 72 asi 190 kusů. Takže 60. léta byla ve znamení výroby Delfínů a MiG-21 a Letov v polovině 60. let přijal nový program a sice byl zapojen do výroby letových simulátorů, což byla velmi významná záležitost, protože se jednalo o program poměrně ziskový s vysokou mírou přidané hodnoty a ten program Letov udržoval prakticky až do poloviny 90. let, kdy tvořil významnou součást výrobního programu, který po výběhu typu L-29, což bylo v roce 73, byl nahrazen typem L-39 Albatros a Letov pro Albatrosy Aeru Vodochody, to už byl jediný finalista v té době, dodával ocasní plochy a křídla. Ty simulátory pro L-29 nahradil potom ve výrobním programu simulátor L-39. Ten už byl plně vyvinut v Letovu, protože ten první simulátor pro letouny L-29 vyvinul ještě výzkumný a zkušební letecký ústav v Letňanech. Ale od začátku 70. let převzal vývoj Letov a další typy už vyvíjeli konstruktéři Letova. Postupně se vyráběly simulátory i pro malé dopravní letouny L-410 Turbolet, nebo se na požadavek sovětského zákazníka vyráběly i simulátory pro letoun MiG-21 BIS a v úplném závěru se ještě vyrobilo několik simulátorů pro letouny Antonov 28, které se licenčně vyráběly v Polsku.
2: Jedna z dalších reorganizací československého leteckého průmyslu, tentokrát v roce 1949, se nevyhnula ani Rudému Letovu. Ten byl zpět vyčleněn z leteckých závodů Národní podnik a svůj název si ponechal do roku 1951, kdy byl na 3 měsíce přejmenován na letecké závody Rudolfa Slánského. Staronová značka Rudý Letov vydržela následujících 10 let, to je do roku 1961, kdy byla továrna přejmenována na Středočeské strojírny Letňany Národní podnik. Na žádost zaměstnanců získala v roce 1968 továrna jméno Letov, oficiálně Letov Národní podnik, nositel Řádu republiky, ale jen do doby postupující normalizace, kdy se opět vrátila ke jménu Rudý Letov.
1: Po roce 89 došlo k totální změně, vyvolané jednak politickými událostmi, ale došlo prakticky ze dne na den k rozpadu největšího trhu, což byl sovětský trh. Tam ty dodávky poklesly během roku takřka na nulu. A Letov i Aerovodochody si hledali nové výrobní programy, zatímco Aerovodochody se zpočátku drželo ještě myšlenky vyrábět a vyvážet cvičné letouny a cvičně bojové letouny do jiných zemí. Tak Letov se soustředil na konverzi na civilní leteckou výrobu a navázal spolupráci s firmami Pilatus na výrobě draků malých transportních letounů PC-6 Turboporter a navázal spolupráci s německou firmou Messerschmitt Bellkopf Blohm ve výrobě nouzových dveří pro letoun Airbus A321. To zajistilo Letovu přístup k novým technologiím, zavedly se nové metody řízení jakosti, čili firmě to dost pomohlo, tyhle ty programy, a díky nim přežila to kritické období 90. let. Přesto tehdejší akcionáři, kterými byly banky, to byla jedna z takových negativních věcí, že o bytí a nebytí průmyslových podniků tehdy rozhodovali lidé z bank, kteří neměli o tom průmyslu moc velké znalosti, tak nařídili, aby se udržovala ta výrobní schopnost letounů L-39 a pozdějšího typu L-59, což Letov finančně vyčerpávalo a došlo to tak daleko, že Letov v roce 1997 dospěl do konkurzu. Ten konkurz byl tvrdý, firma se rozpadla se na několik samostatných společností, nicméně to firmu ozdravilo a největší společnost, která pokračovala v letecké výrobě a pokračovala právě ve výrobě těch nouzových dveří, byla firma Letov letecká výroba, která vznikla v roce 1997. A tato firma dál tedy vyráběla ty nouzové dveře. Samozřejmě počet zaměstnanců Letov v roce 89 jich měl 2400, tato firma jich měla 200 po tom, co vznikla. Ale dělala tuto výrobu, dělala ještě nějaké díly pro Aerovodochody a hledal správce konkurzní podstaty, hledal, komu by ty jednotlivé firmy, které vznikly rozpadem bývalého Letova, prodal. Tak firmu Letov letecká výroba se podařilo prodat francouzské firmě Lateker, která sídlí v Toulouse v jižní Francii. A tato firma shodou okolností také vyráběla dveře do dopravních letadel, takže jí to naprosto přesně zapadlo do jejich plánů. To, že Letov už něco takového dělal, už byl na té úrovni těch vyspělých západních firm. Takže po krátkém váhání Letov leteckou výrobu v roce 2000 koupila. A začala masivně investovat, zaváděla další výrobní programy a počet zaměstnanců rostl v této firmě. Tato firma je také vlastníkem ochranné známky Letov, čili je takovým přímým pokračovatelem. Protože však firma Lateker má více poboček po světě, má je v Brazílii, ve Spojených státech, v Severní Africe, tak z důvodu obchodních své firmy začala přejmenovávat. A firma Letov letecká výroba byla v roce 2014 přejmenována Lateker Czech Republic. A pod tímto názvem stále v Letňanech působí, má už téměř 1000 zaměstnanců a je významným výrobcem dveří pro dopravní letouny a největší výrobní společnosti Lateker.
2: Kromě výroby začal měnit svoji podobu i tovární areál. Část areálu s velkými halami odkoupila společnost, která zde zřídila filmové ateliéry. Uprostřed areálu začaly vznikat velké skladové a kancelářské prostory a areál se tak postupně změnil na otevřenou multifunkční obchodní a průmyslovou zónu. Letecká výroba tu ale naštěstí i po 100 letech má svoje nezastupitelné místo.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijí se kolem se podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.
5: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Český rozhlas, zprávy.
6: 5 let vězení a zákaz lékařské profese potvrdil psychiatru Janu Cimickému odvolací soud. V Liberci začíná další omezení na průtahu městem, potrvá 2 měsíce. Zítra čekáme polojasno a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Za sexuální útoky a vydírání potvrdil odvolací soud trest pro psychiatra Jana Cimického. Má strávit 5 let ve vězení a 10 let nesmí vykonávat práci lékaře. Obětí je 39, většina byla jeho pacientkami. Některé ale byly jako studentky u Cimického na praxích nebo s ním jinak spolupracovali. Státní zástupkyně Táňa Dočekalová po skončení jednání řekla, že trestní řízení svůj účel splnilo.
7: Nevím, jaká je to přesně pro ně zpráva, každopádně myslím, že velice důležité pro ně je, že byl pan obžalovaný odsouzen a že vlastně bylo v té věci už pravomocně rozhodnuto.
6: Řidiče ode dneška čeká další omezení na průtahu Libercem. Provoz vede jen jedním jízdním pásem. Mezi obchodním centrem Nisa a Hodkovickou ulicí budou silničáři pokládat nový asfalt a dokončovat opravu kanalizace. Do poloviny října kvůli tomu bude uzavřený pás ve směru na Děčín. Pak silničáři na měsíc uzavřou pás na Prahu. Řidiči musí počítat se zdržením, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
8: Pokud bychom to neudělali a to odvodnění, které tady už bylo prakticky na hranici své technické životnosti, po nějakých 27 letech, stejně tak jako zádržný systém, tak by mohlo dojít k tomu, že by při mimořádných silných srážkách ta kanalizace to nepobrala, zůstávala by voda na komunikaci, což by znamenalo riziko aquaplaningu.
6: 50 nevidomých a slabozrakých s doprovodem dnes navštívila speciální hmatové prohlídky korunovačních klenotů. Ve Vladislavském sále na Pražském hradě si mohli osahat například speciální repliku svatováclavské koruny.
9: To je ten jeden kámen a je to ten safír a má takový drápky, který ho držej tam.
10: Ukazuje památkář Pražského hradu Petr Chotěbor skupince nevidomých a slabozrakých dětí ze školy Jaroslava Ješka, co můžou na speciální tvarové replice svatováclavské koruny cítit.
9: A ten křížek, který je nahoře, ten máme tady zvětšený, jestli se chceš sáhnout.
11: Je to mega hustý a zajímavý.
10: A co se ti na tom nejvíc líbí zatím?
11: Z těch předmětů asi ty kameny.
10: Korunovační klenoty budou ve Vladislavském sále k vidění do 28. září. Tereza Cedidlová, Český rozhlas. Sport.
6: Tenista Jiří Lehečka porazil Bena Sheltona 2-0 na sety a srovnal tak stav druhého kola kvalifikace Davis Cupu. Po prvním dnu hrají Češi s Američany 1-1 na zápasy. Pro hru zapsal Jakub Menšík, který prohrál s Lernerem Tienem ve 2 setech.
0: Počasí.
6: Zítra čekáme polojasno ráno a dopoledne až jasno a místy mlhy. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na horách kolem 15.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
6: Kolona se tvoří na D1 v Brně směrem na Ostravu. Brzdí se za sjezdem na výstaviště na 192. kilometru. Kolona je k omezení u sjezdu na Bratislavu na 196. Zdržíte se asi 15 minut. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Tak to byly poslední dnešní zprávy. A teď už je tady divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
12: Dobrý večer, dámy a pánové. Dneska by to, počítám, chtělo na úvod trochu slavnostnější náladu, protože naším hostem bude herec, kterého prezident Petr Pavel ocenil a vyznamenal na výroční den republiky na Pražském hradě. Jaká škoda, že už jen se vzpomínkou na jeho herecké umění. Příští minuty divadla pro vaše uši dnes patří Luďku Munzarovi. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Samozřejmě už slyším, že jsem zapomněl, a tak pro úplnost ještě doplním a připomenu, že medailí za zásluhy byla v říjnu 2024 oceněna společně s Luďkem Munzarem i jeho paní Jana Hlaváčová. Ostatně, jak by ne, nakonec i to čestné občanství Prahy na Staroměstské radnici přebírali před lety spolu. Ale to už bylo skoro na konci společné cesty s divadlem, která pro Luďka Munzara začala kdysi v mládí ve Smiřicích, kousek od Hradce Králové, jak o tom nejednou rád vyprávěl.
2: Tím, že jsem se začal zajímat o divadlo jako profesi, to bylo taky trošku náhodou, protože já jsem byl členem jednoho takového souboru, který vznikl při krajském výboru Svazu mládeže Hradci Králové, jmenoval se Mladá scéna. No a my jsme se dostali tenkrát až na Jiráskův Hronov. No a tam já jsem poprvé zjistil, že na herectví existuje škola. Rozumíte, já jsem byl odchovaný tou obrozeneckou literaturu, já jsem si vždycky tak domníval, že k divadlu se utíká. Jo, že člověk opustí svoje dobrý bydlo, rodina ho zavrhne, se tluče někde po vesnicích, pak se dostane národní, k národnímu, hned se všichni k němu hlásí, rozumíte tomu? A najednou tam večer po tom představení přišli, že to je pan profesor z AMU, tohle je paní profesorka, tohle je proděkan, ty to tam takhle lítalo, tyhle tituly. No a říkali mě, že tedy jaksi já mám talent ještě s několika lidma, že bychom mohli jít rovnou jaksi na tu divadelní fakultu, z který se tenkrát zrovna stala vysoká škola, to bylo asi v roce 51 nebo 52. No a jakože tohle, já jsem říkal, podívejte se, já musím dodělat tu obchodní akademii, protože maminka mě vždycky říkala, podívej se, Luďko, když budeš mít tu obchodní akademii, budeš vzdělaný člověk, lidi si tě budou vážit. Ona zřejmě měla takový pocit, jako že když budeš třeba chodit do spořitelny, rozumíš, ty, já ti budu vařit v obědy a to divadlo si můžeš dělat po večerech. Proč? Já tu maminku tenkrát neposlech. A ona mě takový představí, že kdo chodí do spořitelny, asi jestli ty lidi svěřují ty peníze, rozumíte, jako že je takový vážený člověk. No, tak jako takhle to bral a najednou, že profesionální divadlo. No, tak já jsem začal říkat, podívejte se, jo, ještě maminka vždycky říkala, a dávej na sebe ve vlaku pozor, protože co pak ti je to platný, rozumíš tomu, když nebudeš vzdělaný. Přiskřípnou ti dveře, useknou ti prsty a když máš tady něco v hlavě, a ta maminka měla pravdu, a teď já tomu říkám, že bych měl jít na AMU, a říkám ty paní profesorce, no víte, jak s tím vlakem mě přiskřípli ty prsty, oni mě koukali jako na blázna, furt jsem chtěl vysvětlit, že mi zbývá 4 rok do maturity. No a šel jsem tam dělat zkoušky, jako nahrávat někomu, to byl myslím, že Janík Císař, Ivan Palec, Honza Jílek, to znáte, že jako autora her a televizních a tak dále. No a oni jako mě řekli, že mě to ještě byl v komisi tenkrát Jiří Plachý, takže by mě rovnou jako vzali do školy. Já jsem řekl, že jazdím tím vlakem a kdyby mě usekli ty prsty, že musím, ten Plachý na mě koukal, pak pochopil, že maminka má takovouhle správnou představu. Ať si teda dodělám, takže ještě rok jsem domaturoval, pak jsem tam šel, udělal jsem ty zkoušky, byl jsem tam 4 roky, odešel jsem do, toto beru rychle, víte, ono to tak bylo. Odešel jsem do Mladé Boleslavy, kde jsem byl necelý rok, začal jsem točit film Dědeček automobil s Alfredem Radokem a v té době už mě pan Rize Radok vzal sebou do Národního, lépe řečeno obsadil mě jako hosta do hry Zlatý kočár, potom znova, takže pak už jsem učinkoval první jaksi na angažmá role, to byla slavná inscenace Osbornova komika Radokova, kde pan Radok mě nutil, nebo nenutil, on prostě chtěl, aby jsme hráli, jsem hrál toho Franka Rajse, takového mladého kluka, který tenkrát se ještě o tom nic nevědělo, že trošičku bere prášky, víte, jako drogy, je takový jako nervózní a někde má i křeč a pianista a tak dále. No a já jsem to tak strašně krásně dělal, že Sergej Machoně napsal do Literárních novin, jak to hulkovým písmem, což myslel mě, může být nejvyšší Národního divadla, když je to tak uzlovatý a křečovatý, jo. Ale pak jsem se v srpnový neděle za tři měsíce na to zázračně uvolnil a už jsem tam zůstal. Víte, já si myslím, že to je na herectví jedna taková. Protože já jsem měl tu čest stát na jevišti vedle tolika mistrů českého divadla. Od pana Štěpánka počínaje přes pana Smolíka, Hegra, Průchu, Mařenku Vášovou, paní Baldou, Šaňflugovou, Jiřínku Šejbalovou, Vlastu Fabiánu, a pokračovat dál, to by byl dlouhý pořad. A já si přesně uvědomuji, že kolik oni toho v těch prostorách Národního divadla zanechali, kolik toho z nich odešlo, usadilo se to na těch zlatých andělících tam někde. To si lidi nestačili všecko sebrat ani sebou.

Já jsem mluvil o těch pilotech. A měl jsem mám takovou letitou touhu v době, kdy prostě jsem byl na tom letišti a teď jsem se dozvídal, že ten je zavřený, tamhle ten zavřený, tak jsem si jako kluk mladý klad otázku, co já můžu udělat pro to, aby neříkali, že tenhle ten pan major nebo tenhle ten štábní kapitán, že je zločinec. Nic jsem neuchal. Co bylo mocným tenkrát naší země světa do toho, že se děje nespravedlnost. A tak jsem vždycky říkal, já to dnes jako osobní vinu, ale co jsem mohl jako 16. kluk, nebo kolik mě to bylo, 18, 19, není důležité, možná víc. Co jsem jako pro to mohl udělat? Furt jsem někdy v sobě nosil, říkal jsem, já kdybych aspoň někdy mohl se podívat do ty Anglie, kde byly ty polní letiště, a tam bych bez jaký sám za sebe šel a podíval se, to, jak jsem to znal z vyprávění, z literatury, a tiše se tam všude poklonil, a pak se ještě dostal na jedno místo. Nebylo to jaksi dost dobře možný, z mnoha důvodů, a žena říkala, třeba tě někdy pustil, to nějak vyjde a tak dále, našetří si a tak. No a pak se jednou přihodilo, že jsem dostal pozvánku, to už jsem jezdil s Tatrou závodní, na Brenzeč, okruh, který jsem vždycky chtěl vidět, ale na ten jsem jet nemohl, protože na to jsem neměl peníze, na ten transport přes kanál La Manche, tak nějak žena neprozřetelně řekla, že mám obrovskou touhu dostat se na ten, do toho místa, kde jsou pohřbeni naši piloti, a oni jsme se tam vypravili, mě dali škodovku, to tu dobu, co jsem tam byl s volantem na druhé straně, a vyjeli jsme do toho Brookwoodu, což je zhruba tak, já nevím, 70 kilometrů asi od centra Londýna. Přijeli jsme tam, tenkrát se i počasí smilovalo na ostrovní říši, tak bylo tak jako pěkně. A tam jsou nádherný stromy a krže a statisíce křížů amerických, polských, francouzských, belgických a tak dále, námořníků, vojáků. No a pak je tam takový areál, takový malinký oddělení, no a tam to vysýpaný takovým bílými oblásky, tam stojí obelisk a tam je napsáno Čechoslovaky a tam je ten pilotní odznak a tam pod tím byl takový věnec z karafiátu, to dávají Angličani na paměť svým padlým a mrtvým, a takhle tam vlála trikolora. A já se vám přiznám, já jsem tam přišel, stál jsem tam a tam jsem se sesypal. A znova se mi vrátil celý můj život. Nebo jeho velká část, to chlapectví, ta touha být pilotem, vyrovnat se těm letem lidem, kteří tenkrát v té době lítali nahoru do nebe, padali do země, za takový malinký kousíček země, který se jmenoval Československo, i když v té době existoval slovenský štát, oni nelítali ani za Moravu, ani za Olomouc. Oni lítali za Československo, s tím umírali a najednou přišli dva zaměstnanci. Ne, že jsme tam byli, tak chodil jeden s belíčkem a takhle otíral kříž po kříži a druhý s párou takhle vytíral, s párou vytíral hřebíkem, aby tam nezatékala voda. A já jsem si řekl, požehnaná to země a požehnané to království, který si umí vážit svých mrtvých a padlých. A zase mě přepad prapodivný smutek a přiznám se, že možná cit překryl ten rozum, nebo pragmatismus, chcete-li, to je mi jedno, já jsem plakal a brečel jsem s pocitem hamby a studu a vím naprosto bezpečně, už to dlouho nebude, co tady ještě budu, ale že k umírání si ponesu to nádherný odpoledne, ten věnec z těch vlčích máků, který dávají Angličani na paměť svým padlým, a tu červenomodrobílou trikoloru.

byste ještě chtěl slyšet něco asi o mým závodění, o autácích a o tom, ale já vám, pane redaktore, upřímně řeknu, já už jsem si jednou pro sebe řekl dosti Munzera. Ono už toho o tom tolik lidí napsalo a tak dále, protože oni vždycky lidi vědí jenom ten, rozumíte tomu, jen ten výsledek, to pěkné auto, který jede tu z čerstva, tu pomalu, ale nevidí se ta práce, která je... Bohužel na tom ta nej, nebo bohu dík, ta nejdůležitější, to je kužel věcí, než vyjedete na závody. A o tom se tak nedobře povídá, protože vám to lidi stejně nebudou věřit. Rozumíte, že to je potřeba, abyste vůbec vyjel. A o tom ten pořad není. No tak jezdil jsem s tím Tatraplánem Sport Česce 2, někde jsme ji vyhráli, máme doma nějaký poháry, ale největší úspěch, jak jste se mohl sám dneska přesvědčit, jste to auto viděl, že je celý, že není rozbitý. A že to prostě těch několik sezon vydrželo závodit na evropských okruzích, kam jsem si myslel, že se nedostanu nikdy ani jako divák. Takže to je takový zvláštní mužský atavismus, který v člověku je, když já třeba koukám na Eurosport a najednou vidím Monzu a už vím dopředu, ona není těžká ta Monza na pamatování, to jsou horší okruhy. Brenzeč v Anglii třeba, víte, a Zandvoort v Belgii, to se jako pamatuje hůř. Ale najednou říkal, když já jsem tam jel Munzer a tam jezdí Senna, tam jezdí Menzel, jezdil tam pan Prost, že víte, a takový ty jména, to já se klidně k tomuhle atavismu mužskému přiznám, dělá to člověku dobře, že se tam mohl na tom okruhu svíst. Takže já děkuju Pánu Bohu, že mi dopřál i tuto radost, protože jsem si rozšířil život o další dimenzi a setkal jsem se s lidmi, s kterými bych se v životě nepotkal, třeba bych o nich jenom čet v novinách. A pak to má jednu takovou ještě vzácnost pro mě, že podívejte se, každý herec musí jít na jeviště a být přesvědčený o tom, že chce být nejlepší. To by nemělo smysl, aby tam chodil, mne se to vždycky podaří. Musí se tomu hrozně věcí věnovat. A teď tomu věnujete strašně moc, a pak se v nějakých novinách takovým víceméně špatným, horším slohovým cvičení od někoho zamindrákuje a dočtete, že jste tohle a támhle to a tak dále. Jste tam nazván plným jménem naproti tomu nějakým uličníkovi, který umlátil někde babičko, je to JZ a tak dále. Ale to už tak je s tím. To by mě vadilo ze všeho nejmín. Já tím chci zkrátka říct, že ten herecký výkon nemůžete změřit, nemůžete ho zvážit, zkrátka poměřit nějakým způsobem, aby to bylo vysoce objektivní. Takže někomu se to líbí, někomu se to nelíbí, někomu více nebo méně. Když to u toho závodění opravdu nezáleží, jestli jste Paul Newman, taky závodí, to jsem se rozvěděl až potom. To je jedno, tam zkrátka rozhoduje čas a ten už neměří ani lidi, to už měří i přístroje, čili máte dvě možnosti. Buď to pojedete rychle, moc, tak si rozbijete ústa a budete pomalu, tak zase nevyhrajete, tak musíte volit někde mezi tím a tam nerozhoduješ jako nějaký jméno. Tak to je další

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Když na začátku 90. let odešli Luděk Munzar a Jana Hlaváčová z Národního divadla, stala se paní Jana členkou divadla na Vinohradech a Luděk Munzar, jak jsme slyšeli, si pak plnil klukovské sny na křídlech plachťáků a větroňů, jezdil na závodních okruzích v upraveném historickém Tatraplánu a kolem aut a náhradních dílů se motal i jako podnikatel. A oba s paní Janou společně vystupovali se zájezdovým pořadem nazvaným Příznačně. Svůní šminek a benzínu, kde si občas před diváky zaspívali v duetu, stejně jako kdysi Iveta Simonová s Milanem Chladilem.

0: Já vždycky, když jsem byl malý, tak mě doma říkávali, že když někam přijdu, tak mám slušně pozdravit. Je to už hrozně dávno, já si to pořád pamatuju, takže vám přeju dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Děkuju vám za nás, za oba dva, že jste nás přivítali potleskem. Byl bych rád, kdybyste aspoň z desetiny tak tleskali, až odsaď budeme odcházet. Já už jsem dobře 2 roky nestál před lidma. Ne, že bych měl trému, ale je to přece jenom trošku jiná disciplína a najednou jsem si uvědomil, jak to už je hrozně dávno, opravdu je to hrozně dávno, když jsem byl asi 1. rok v Národním divadle, tak se v šatně velký herecký ozval telefon. Tak nebyl jediný, tam se večer telefonovalo ze všech těch produkcí, protože vždycky herce sehnali na představení. Tenkrát ještě televize nebyla, ale z rozhlasu, z filmu a z dabingu a tak dále, zvonil telefon, pan garderobier k tomu šel, říká, to je pro vás, tedy jako pro mě, tak já jsem ten telefon vzal. A tam se ozval takový hezký, mladý, sympatický, dívčí hlas. Říká, dobrý večer, pane Munzar, tady Československý rozhlas. Prosím vás, já bych na vás měla prosbu, máte tolikátého, teď řekla datu, máte tolikátého čas? Já říkám, moment, moment, já se budu podívat. Tak jsem šel, vzal jsem si notýsek a říkám, bohužel ne, hrajeme srpnovou neděli. A ona říká, to nevadí, a v kolik ta srpnová neděle končí? Já říkám, no tak po 9:30 asi tak. To nevadí, tak my pro vás pošleme auto, víte, ono se jedná o takovou vánoční besídku, my bychom byli hrozně rádi, kdybyste tam byla a tak dále. A zavěsila. Jsem říkal, auto pro mě? To... Tenkrát to nebylo zvykem. No nic, přišel ten den, byla to taková předvánoční besídka. Prosím?
1: Že to tenkrát nebylo zvykem.
0: Nebylo to zvykem, skutku ne.
1: A ještě pro
0: takového mladého herce, jako jsem byl já, že? No nicméně představení skončilo, já jsem byl potěšený, protože jsem říkal předvánoční besídka, já rozhlas mám hrozně rád, jako disciplínu hereckou. A tak jsem si říkal, je to takové setkání s těma pracovníkama, technikama, režisérem, zvukařem a tak dále. Tak tam rád pojedu. No vyšel jsem před to divadlo, všichni herci, kteří už měli auta tenkrát, tak odjeli, já jsem tam pořád postával, čekal jsem nějaké auto. A na tom tmavém parkovišti před Stavovským divadlem, tehdy Tylovým, na tom Ovocném trhu, stál Tatraplán, tehdy vládní vůz. Tak bej to dneska, tak by to bylo BMW, že jo, zřejmě, nebo něco takového. Tenkrát to byl Tatraplán, kde by mě napadlo, že pro mě posílají Tatraplán. Tak jsem pořád takhle chodil kolem ty vrátnice, říkám, to jsem sežral nějakýho jogra, někdo si ze mě udělal srandu. A najednou se otevřou dvířka u toho Tatraplánu a tam se ozve šofér takovým tím podrým hlasem. Seš Munzár? Já říkám, ano. Tak dělej, člověče, tady na tebe čekám. Tak a promiňte, odpuste a sedl jsem si na zadní sedadlo a jeli jsme, to se ještě podle dětského domu jezdilo, tam nebyla pěší zóna na Můstek, na Václavský náměstí a pam, tak je to fajn, jedeme nahoru na Vinohradskou třídu do toho velkého rozhlasu, tam si říkám asi v závodní dílně si dáme čaj nebo deci vína, popřejmě si Vánoce, půjdeme domů. A on najednou v půlce Václaváku zastavil a zahejbal do Štěpánské ulice a zastavil přímo před vchodem do pasáže Lucerna. No tak já sedím na tom sedadle a říkám asi pro někoho jede. A on zase takovým tím slušným, elegantním způsobem otevřel dvířka a tak mladý, vypadni, já mám ještě rito. A tak mě vystrčil ven. A já jsem tam stál na tom chodníku a v té pasáži vidím, jak přichází mladá, půvabná, velice hezká dívka. Když promluvila, tak jsem poznal, že je to ta z toho rozhlasu. Říká, pojďte, ještě mě chytla za ruku, což mě udělalo hrozně dobře. Pojďte, pane Munzar, už na vás čekáme. A já říkám, moment, slečno, to bude nějaký omyl. Já jsem byl, tuším, že od vás pozván na vánoční besídku se zaměstnanci rozhlasu. A tak on říká, ano, to všecko je v pořádku, to je tady, to je veřejná nahrávka, tady dole v Lucerně a vy tady učinkujete. A to já už jsem... Pam, to je nějaký omyl, začal jsem se cukat, ta slečna ten tisk zesílila a vedla mě dolů pražskou Lucernu, znáte každý sám ze svých osobních zkušeností, a když ne, tak jistě z televizních přenosů. Tam se jde po takových schodech pořád dolů až do toho sálu, já jsem šel a ta Lucerna byla úplně vyprodaná, jak kdyby tam byl Daniel Hulka, nebo já nevím kdo, že jo, tenkrát. Takže prostě narváno lidi padali z balkónu dolů. A když jsme tam vešli, to už bylo tak kolem 10. hodiny, a ta Lucerna rvala smíchy a potles, taková vynikající atmosféra. A já jsem říkal, co já tady budu dělat? A ona mě vedla dozadu. A když jsme přišli dozadu, jako do zákulisí, tak tam byly jako záchody. A pak jsem zjistil, že to jsou šatny. A pak jsem tam po mnoha letech vystupoval s orchestrem Václava Hybše, nic se nezměnilo. Zdá se mě, že se ty záchody rozšíří, a to nevadí. Tak v těch místnostech, co byly ty záchody a zároveň šatny, jsem se pořád škubal, že jako nemůžu, a co, jak já tady, slečno, prosím vás, já nic nemám, mám jen kalhoty, svetr, teďka jak já půjdu tady před ty lidi, já umím akorát šrámku splav, takže teďka v 10 hodin v Jilserie trápím se, myslím se, tak je normálně utlučou, že jo, tam lidi pořád řvali smíchy. A jak jsem vešel do toho zákulisí, tak jsem tam viděl tehdy samozřejmě, já to neříkám nějak pejorativně, hvězdy estrádního nebe. Mladíčka paní Iveta Simonová, samozřejmě Ljuba Hermanová, byl tam Rudolf Dale, mladší, ještě nalíčenej takhle, tenkrát se hrál třetí zvonění nebo třetí, tři přání od pana Blaška, tak tam hrál dědečka, tak ho přivezli rovnou z představení a byl tam ten Hála taky, no, a takhle, a co si ještě pamatuju, a pak tam jsem viděl, tam takhle pořád chodil pan Jaroslav Štercl, a teď já si říkám, co já tady budu dělat, no to je omyl, slečno, prosím vás, a tak dále, a ten pořad komentoval, nebo konferenciéra dělal, dneska by se řeklo moderoval, zvlášť vám starším, velice známý tenkrát a populární pan doktor Jan Pixa. A oni neměli žádný vysílačky, nic takového. A zkrátka, nevím, jakým tajným znamením dali panu doktorovi Pixovi na vědomí, že ten Munzar z Národního divadla je tady. A já, když jsem se cukal, že tam nepůjdu, tak najednou zaslechnu, jak doktor Jan Pixa, tý přeplněný lucerně rozdováděný, oznamuje. A nyní dovolte, vážení přátelé, abych vám představil nejmladšího člena činohry Národního divadla, Luďka Munzara. Tak mě takhle nakopli. Já jsem vylít na to pódium. Teď tam ty lidi stichli, mě tenkrát nikdo neznal, já jsem měl za sebou jeden film, kdo pak chodí do Národní, no to nic, tak co to bude, teď jsem takhle připažil normálně, je to zvláštní, já nejsem voják, ale já se postavil do pozoru. Já jsem stál takhle v pozoru, klepal jsem se a pak po mnoho letech později jsem se dočet zprávu, jak to vypadá, když někdo klinicky umře. Jo, to, že prej vidí takový tunel, nebo že svět jde za světlem, nebo dokonce, že třeba se mu promítne celý život od mládí, někdo se dostane až do mateřského lůna třeba. Tak tam jsem se tak daleko nedostal, ale jak jsem byl připažený, tak jsem jenom slyšel hlas mý maminky, která mě vždycky říkávala: Luďku, dodělej si tu školu, tu obchodní akademii, ať je z tebe slušnej člověk. A to jsem slyšel z dálky. Já už jsem byl na druhé straně. Jak jsem umřel, tak z druhého břehu jsem slyšel ten maminčin hlas a ten pan doktor Jan Pixa jako zkušený konferenciér samozřejmě zjistil, že ze mě nedostane asi ani hlásku. Možná, že mě dokonce i takhle držel asi, jak jsem se kácel a mě tady z levýho podpaždí kapal pot. To jsem cítil. Jinak jsem byl studený jenom z levýho podpaždí. Potom jsem se, když jsem tuhle historku vyprávěl svému kamarádovi, doktorovi, tak jsem říkal, prosím tě, tohle se mi stalo a tak a zvláštní člověče, nebyl jsem spocený, srdce nebušilo, jenom z levýho podpaždí mě kapal pot. Co to je? On se zamyslel a odpověděl tak, jak vždycky vám řekne doktor, když neví, co by vám řekl, povídá, no podívej se, seš zrůda, musíš se s tím smířit. Já se s tím smířoval víc jak 35 let, nepodařil se mi to, vešel jsem sem, kapal mě z levého podpaždí pot, už je to dobrý. Všimli jste si, už jsem si rozepsal. Ale abych se vrátil k tomu okamžiku, jak jsem byl klinicky mrtvej, tak jsem slyšel taky už z druhého břehu, tedy jako ze života, já už byl po smrti, jakoby z dálky volal pan doktor Jan Pixa, který viděl, jak jsem bílej, tak z dálky řekl takovouhle větu, položil mě otázku, chtěl to zachránit a žádal ode mě odpověď. A tu otázku si po tolika letech, to je strašná spousta let, pamatuju, protože řekl. Pane Munzar, o vás je známo, že jste nejmladší člen činohry Národního divadla. Co byste na tuhle blbost řekli? A jak řekl to Národní divadlo, jo? Jak jsem byl v tom pozoru, tak zareagovala ta signální soustava, jak mají ty pavlovský psi, jak se lítají, že jo, na něco. Jak jsem slyšel Národní divadlo, Munzar, nesmíš udělat ostru Národní divadlo. Tak jsem zařval na celý sál. To nebyl hlas, ze mě vyšla tkanička od bod, rozumíte to? Ty lidi zarvali, začali plácat a tohleto. Pan doktor Pixa mě položil ještě jednu otázku, to si pamatuju. a řekl: pane Munzar, o vás je známo, že se zajímáte o sport, ba že i sport dokonce aktivně provozujete. No tak rozumíte tomu, Národní divadlo, teď ještě ze mě udělal chlapáka, panu, tak to už je sakra, teď musím zahrát a Lucerna lehne, aby viděl, že v Národní divadle se křičel. Já jsem se nadechl a říkám, pak mě položil ještě třetí otázku, já jsem řekl třetí, ano, lidi mi tak řvali, oni myslí, že tahle blbost je secvičená, rozumíte tomu? A já, jak jsem řekl to třetí, ano, tak jsem se sesypal dozadu takhle po těch schodech, tam jsem se zříčil, tam lidi furt plácali, pořád, tam jsem ležel takhle u toho křesla, klepal a přijde ke mně ta slečna, papala, prostě, panu zá, prostě, slečno, pomalu, co chcete, ona říká, kdybyste byl tak laskav a podepsal se nám tady, já pán, počkejte, chcete autogram, to já nedám. Ne, ne, to, abyste se nám podepsal na prezenci, abyste mohl dostat honorář. Já, pán, já myslím, že mě řeknete spíš, co jsem dlužnej za tohle. A tak jsem pořád takhle tam jako se provizu a slyším z dálky, jak maminka volá, Luďku, udělej si tu obchodní akademii, ať je z tebe slušnej člověk. A takhle v tomhle rozpoložení, polo leže, polo kleče na zemi, jsem se něčemu podepsal, nevím čemu, a tohle všecko, tam bylo strašný ticho. Já když jsem přišel, no přišel jsem spát dolů z toho pódia, tak všichni stichli, ty, který jsem jmenoval, možná tam, že tam byly ještě další. To až samozřejmě po letech jsem si uvědomil, jak všichni lidi, kteří, a ty to nemyslím zle, kteří dělají komiku, kteří baví lidi, jak jsou vždycky žárliví na potlesk nebo na úspěch toho druhého. Teďka mě nikdo neznal, slyšeli tři blbý otázky doktora na Pixy. No ano, neslyšel nikdo, to nemohl nikdo slyšet dozadu. A takový úspěch, rozumíte tomu? Oni znejistěli, takhle po mně koukali. Jestli si snad řekl, že jsem tam dělal striptease, nebo co, já nevím, co je na. A já furt v těch rozpacích a slyším tu maminku, jak mě volá. A kolem mě kroužil Jaroušek Štercl, pak jsme se po letech zkamarádili a povídá na začátku mý kariéry klasickou větu. To víš, kamaráde, to není jako na Národní divadle, že ano. Navíksovat si trošku krémem a říkat, já tě uškrtím dnes nebo ono, že ano. Poskrát, dát lepku a říkat, bíči nevíš, že ano, to víš, to. Dělat lidem srandu, to je fuška. A já za tuhle tu větu na začátku toho jednoho z největších trapasů v mým životě jsem Jarouškovi, dej mu pán věčnou slávu, nesmírně vděčný, protože mě vlastně na začátku kariéry dal takový nádherný ponaučení, že dělat lidem legraci, rozdávat jim radost, rozdávat jim pěknost, to nedokáže každý, takových lidí je málo.

hladiny citu se dají do pohybu. Pálí se svíčka z obou stran.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: A ještě tu mám jeden docela, myslím, unikátní záznam. Omluvte prosím tedy jeho mírně zhoršenou technickou kvalitu. Je to zvukový záznam z pražské Violy, kde jsme se s Luďkem, už je to drahně let, potkávali během večeru, kdy on vzpomínal na to, jak se jako mladý kluk poznal s básníkem Františkem Hrubínem, vzpomínal na jejich společné celoživotní přátelství. A já si dodnes vážím těch společných chvil s Emilem Viklickým a Luďkem Munzarem na jevišti Violy, tváří tvář a z očí do očí po každé zaplněnému hledišti. Jak nám tam bylo dobře, tak doufám, že teď bude i vám. Dobré dny, přátelé.
2: Víš, já ti potkám, víš, já dělám takovou věc a bude se to jmenovat Romance pro křídlovku. Křídlovka je taky taková jedna z básnických hry, kde je Františka Hrubína. No, kluka z vesnice. Víš, a to bude o takový holce od Kolotoče, jo, která je schovanka. On se jmenoval Viktor, to houpačkáře a kolotočáře a majitele střelnice. A mladá holka, víš, a to bude o lásce. Já jsem do ní byl strašně zamilovaný. A to bude o tom všem, jak člověk najednou je poprvé okouzlený a celý svět se proměnil. A poprvé najednou v dlaní ucítíš něco tak zvláštně krásného, hebkého, něžného. Ono to je ženský jadro a je to, víš, já teď začal, a taky o smrti to bude a tohle bych tam chtěl, a teď já vám, Františku, přestaň, už mě to neříkej, napiš to, já se na to strašně těším. Ne, počkej, ne, opravdu, ne, já musím to zkoušet, já to nechci slyšet, já to si přečtu, až to budeš mi hotový, no už to brzo bude, tak takhle to tam tak jako je. Plnul nějaký čas a volali mě ze svazu spisovatelů a nejdřív mě volal tedy František, že už to vyšlo, ta Romance pro křídlovku, a že dostala cenu svazu spisovatelů, ale to nebyla žádná oficiální z ministerstva kultury, to svaz spisovatelů každý rok poměňoval autora nejlepší prozy, fétu, nejlepší básně, a ta Romance pro křídlovku byla vyzvolena jako nejlepší a František přišel úplně strašně skromně, říkal, byl by si tak hodný, měl by si ten večer včas. Nepřečetl bys tam ten kousíček, ten poslední zpět, Romance pro křídlovku. Já pomnu, to já bych velice rád, a to je velká čest, Františku. Tak přijdeš, já pomnu, ano. Tak tam jsem poprvé čet ten závěrečný zpěv z Romance pro křídlovku. Pak si tam seděl takhle a jsem seděl u stolu. Vím, že tam byl Zdeněk Sajl, malíř, ještě někdo. A pak tam naproti mě seděl takový pán, zamračený výraz, husté obočí, vlasy, hodně kouřil, téměř nemluvil. A to byl Jan Skácel, že? Fantastický básník moravský. A ten toho moc nenamluvil. A tak tam se mluvilo. To byla zrovna v té době premiéra Kunderovi Majitelů klíčů a tak dále. Tak se to všechno probíralo, mluvil. A najednou ten pan Skácel promluvil, povídá, jestli já něco nesnáším, ale bytostně nesnáším, to je recitování. Já jsem rozšířil oči, poslouchal jsem. Vždyť říká pan Skácel, přece ty verše, to je něco tak křehkého, tak intimního, to si má člověk jenom číst sám pro sebe. A když už je to tak silný, že by to chtěl třeba říct milence, anebo mamince, nebo komukoliv, koho má rád, je mu blízky, tak ať to pro Boha jenom přečte, jenom ať to nerecituje a teď se takhle rozšířil a já jsem seděl naproti němu. Takhle jsem přes ten stůl hl, a dal jsem mu pusu. On se taká byl blondiát, buchy, co si myslel. A já jsem říkal, mistře, přesně tohleto, s tím jsem já měl potížit, tohleto jsem měl už od školy. To recitování, takže od jak živa jsem říkal, ano, pokud můžu, tak přečíst tiše a když už nahlas, tak nerecitovat, ale jenom přečíst. Známá věc. O noci srpnové k dávným milenkám zvoucí a takovýhle verše.
3: A se promluvili jste točili v chlumu taky na konci léta?
2: to jsme točili přes prázdniny divadelní, jo, celý červenec. A to bylo tak krásný. Já ani nevím, že jsem filmoval, protože u toho rybníku hejtmana tak vždycky zavolali Munzar na scénu nebo tohle, tak jsem přijel a na motocyklu nebo takové ty věci. A jiná jsme se vlastně pořád koupali, protože jsme byli ve vodě. František taky velký milovník vody. A hlavně on měl strašně rád, ne legraci, ale srandu. Přijel František Filipovský, který tam taky hrál na natáčení a měl najednou z ničeho nic vytáh a nasadil si takový umělý zuby. Možná jste to viděli, já nevím, jak se ten film jmenoval. On tam hrál takový, jestli to byly ty říšní lidé města Plesky nebo
3: co? Čapkové povídky.
2: No, tak...
3: Agent Pištora.
2: No, tak hrál tohle takového kriminalistu, který vyšetřoval ty krádeže do špajdu, marmelády a že a zabití králíka a tohle to. Takový. A to dělal František hezky a vymyslel si, to byl jeho nápad, aby mu udělali takový zuby, tak mě takhle zuby, velikánský. A tam blbneme u ty vody, a najednou František si takhle otočil, nasadil si ty zuby, byl, ty to Hrubín uviděl. Ježíš, Franto, prodej mi to, to je krásné. To je to. Nemůžu, to mám rozfilmovaný. Ne, Františku, co chceš, já ti, ježíš, to je nádherné. A teď, no nemůžu ti to půjčit, to je, na ban to je. Tak je, tak, aspoň na chvilku mě to ty zuby půjčat, ten básek, prosím, Frantu. A ten dělal drahoty, že ne, až tak on zem, jo. Hrubín si nasadil ty zuby, ty tam byly holky, že jo, mladý lidi a František. Tam začal chodit tam a teď strašil ty děti a tak, jak začal strašit, já mám zlikvidovat tohleto. Tak jsme najednou, já jsem vzal nějaký takový trávy velký a svázali jsme mu nohy a přepadli jsme, že tady se nám blázní divoch v plavkách a ruce jsme mu svázali. On se nechal, podívil ty zuby a on dovedli jsme ho na kraj takového chlata, já jsem do něj strčil a on spadl ty vody. Ježišmarja! Když on má svázané ruce, se utopí a pomne, tam je málo, to on je dlouhý, tak se František vynořil a první, co bylo, Filipovský říkal, zuby, nemáš zuby, myslím se, že mu je utopil, ale František si je držel rukama, ty pouta přetrhal, přivlastnil jsem si to posázavý, ten jeho kraj, i ten chlup.
3: No mám tam jednou ukázal vlastně Tonku, že jo, z Romance pro křídlovku.
2: A při jednom takovým, jednou udělal, jak seš na tom zítra s časem, jo, pán dobrý. Tak já jsem kolikrát přišel z představení domů a měl jsem tam zkaz. Lučku, prosím tě, nezlob se. A byl bys tak hodný, nepřijel bys mě přeparkovat auto do garáže, já bych to odřel. Takže já jsem vlastně tramvaj jel do Holešovic a přeparkoval jsem to do garáže. A on říká, já pamatuju, jsem zajedno, víš, u Nejermela si tam sedí nějaký zavařeniny a tohle, že bychom se byli takový pěkný den. A pán, jo, pojedem, dobře, tak já se přijedu dolů a budeš řídit. Ne, no ale pojedem tvoji oktávku. No tak, tak jo, když budeš řídit, tak jo. Tak jsme se tady do Hrubinové oktávky, jeli jsme tedy do těch Lešan. A než se přijíždí do Lešan, tak tam byl most a přes Sázavu. A tam stála takhle na levé straně, na tom druhém břehu taková dřevěná bouda, jako převoznická, tam dřív býval převoz, jak mi říkal František. Před toho boudou byla lavička, tam seděl takový pán v bílým tričku, opálený holohlavej a neměl nohu, byl invalida. A vedle něj seděla taková zdravá, přes 60 let bylo určitě, ale krásná ženská, taky s nádherným tričkem takový. František najednou mě takhle vzal a povídal. Hele, to je Tonka, víš, která u Romance je babi. Jo. Tak ta nás to všecky učila. Hrubinová nastražila uši, jako, ale nezaslechla to. A my jsme zase mluvili dál. Pobyli jsme tam pod večer a jeli jsme do Prahy. Asi za tři dny jsem přišel k Hrubinu na návštěvu, my jsme se pak s Františkem navštěvovali. Paní Hrubinová povídala, Luďku, kde je to ta Tonka? No, ne, neříkejte, že vám to Franta neřekl. A opravdu, paní Hrubino, já to fakt nevím, no to zase neříká. Jo, něco povídejte. Jste stejný jako on. Tak která to je? Nevím, paní Hrubino, opravdu nevím. a naléhal, já jí to skutečně neřekl. A pak jsem si uvědomil, jednou s Františkem Rubinem šli navštívit pana Seiferta, on už seděl takhle, doma měl takhle deku přehozenou přes to. Paní Seifertová přinesla nějaké kafe nebo co, nějaké sušenky. Pánové si povídali, Seifertová odešla a pan Seifert se takhle otočil. Švíře, že Glika zasla klapá, Franto, prosím tě, máš to taky? No co? Celý život píšu o ženských, no nic. Teď sem chodí ke mně takový nějaký mladý studentky, víš, krásný holky. To tak člověka potěší na stáři, to mládí. Vrde. A já jsem napsal takovou básničku, ale ani nevím, pro který bych to dal a tohle. Ona na starý kolena, tedy paní Zajbra. Bába jedna, která to je? A furt se slyšet, která to je. Tak jsem si řekl, že bych nechtěl být básníkem. Paní Rubínová, Tonku chtěla vidět.
3: No,
2: jeho milostná lirika, rozumíte, tolik to nezajímá.
3: Oni to ty ženský,
2: ty ženský vycetěj, že ta jedna může být nebezpečná.
4: Já se omlouvám za tohle gesto, že jsem přerušil ten potlesk. Jestli existuje herecké nebe, a já věřím, že ano, tak... A kdybych se tam náhodou dostal, tak si naprosto dovedu přesně představit, že tam přijdu a tam bude stát pan Štěpánek, nebo Lála Pešek, nebo Jenda Pivec, nebo pan Smolík, a že řeknou, pojď sem, ty jsi 31. května v Plzni přerušil potlesk, viď? Otoč se, to se nedělá. Herec nesmí přerušit potlesk, to je prostě proti všem pravidlům. Já to říkám jenom proto, že my jsme v Národním divadle měli oponáře, který i z podprůměrného představení udělal obrovský sukces jenom podle toho, jak tahal oponu, rozumíte tomu. Takže cítím říct, že za ty léta profese, co to vykonáváme, poznáme, co je potlesk zdvořilostní, co je potlesk upřímný a co je potlesk jako zaplať pánbůh, že už jsou pryč a tak dále. Jo? Čili já vám za ten upřímný potlesk děkuju, protože na tenhle upřímný potlesk vždycky Jaroušek Štercel, dej mu pánvečnou slávu, říkával:
5: když je vděčné publikum, přidávám baletní vložku.
4: Tančit neumím, mějte se.
6: Když jsem byl malej kluk, jak je to dlouho? Dost. Strašně jsem záviděl dospělým dospělost a toužil proniknout tím velkým tajemstvím. To byla doba her a malin nezralých. Do 18 let jsem leco svičet z knih a říkal si, tak teď konečně už vím. Když se dnes ohlížím na zpátek do těch dob a vidím kolíbku a otevřený hrob, trochu mne zamrazí. A čas se valí dál. Bylo mi 25 a všechno jsem už znal. Lásku a nenávist, špínu i hvězdný prach, růže a úsměvy i slzy na řasách. Všechno. Všechno, co může muž koupit anebo vzít. Poznal jsem chudobu a taky blahobyt. Chodil jsem na slunci a z deště pod okap. Zrál jsem a košatěl a žil, jak má žít chlap. Pak přišlo poznání mých středních mužných let, že vše, co vím a znám, se vejde do dvou vět. Tohle je ošklivé, tohle je

0: na konci života, když sklenby snů je pouhá suť a sladkým ránům zhořkla chuť. Život má tajemství jak Pandořina skříň, oč více jsem jich znal, o to jsem věděl míň. A teď, když pomalu mi táhne 60, kdy v noci špatně spím a začínám se bát, stojím tu šedivý a nestydím se říct, že vím dnes mnohem víc, když vím, že nevím nic. O lásce, o růžích, o slze na řasách, o vůních, o barvách, na které se dá prach, o tomhle světě, který je teď na tomhle místě, že nevím nic. Ale to už vím jistě.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Česká dvanáctka. Každý týden 3 novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Dobrý páteční večer, vážení posluchači a vážené posluchačky. Zdravím vás z brněnského rozhlasového studia a otvírám noční linku počínající 18. září. Končit bude až září 19., tedy ty následující 2 hodiny jsou jako obvykle vyhrazeny vám, vašim příběhům, no a samozřejmě jednomu tématu, které by mělo právě ony příběhy, ať už je napíšete nebo zatelefonujete, spojovat. Na začátek si dovolím připomínku jednoho výročí. První vesmírnou turistkou se před rovnými 20 lety stala Američanka iránského původu Anuše Ansariová, která spolu se 2 astronauty odstartovala v ruské lodi Sojuz k mezinárodní kosmické stanici. Takhle daleko a takhle vysoko se asi dostane málo kdo z nás. Ale přece jenom bychom se v tomto duchu mohli vrátit k vaší první cestě letadlem. Možná, že jsou mezi vámi tací, kteří si dobu, kdy cestování letadlem bylo, řekněme, určitou výsadou, ještě pamatují. A možná právě tehdy jste se poprvé ocitli v letadle a někam letěli. Tak tedy vaše první cesta letadlem. Kam jste při ní směřovali a jak probíhala? Zažili jste při ní něco neobvyklého? Bylo třeba už odbavení plné nedorozumění a trapasů? Tak o tomhle všem si můžeme povídat od teď až do zítřejší 1 hodiny. Psát o tom můžete na rozhlas.cz/linka, tedy na tenhle webový, na tuhle webovou stránku, anebo můžete rovnou zatelefonovat. Studio noční linky má obvyklé číslo 731 800 900. No a já si o tom, jak jste se cítili při vaší první cestě letadlem, o tom, co vše se při ní stalo, budu rád povídat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To zítřejší ráno bude ránem sobotním, ale možná, že právě na něm máte naplánován odlet na, řekněme, pozdější dovolenou. Říkám to záměrně, protože tématem noční linky, kterou teď posloucháte, je poprvé v letadle. Takže já vám už raději dopředu přeju šťastnou cestu. A dávám slovo první posluchačce, která do noční linky přináší svůj příběh na téma poprvé v letadle. Je to paní Božena. Dobrý večer.
1: Já vás srdečně zdravím a zdravím všechny posluchače, kteří vzývají noční linku a pravidelně nebo někdy aj ju posluchají.
0: Za všechny děkuju. Paní Boženo, kdy jste poprvé seděla a letěla letadlem? Teda seděla v letadle a letěla.
1: To je pomalý 100 roků.
0: Vážně? Takže ještě s bratry v Rajtovými?
1: 1953. Jsem byla zaměstnaná jako první od 21. března ve starém závodě národního podniku LET.
0: V Kunovicích.
1: Kunovice to byly opravny a tam se tehdy ještě opravovali ta kurýrní letadla Bikr, to tam bylo C5, C104, no a tož jedenkrát také. To tam nás nebylo moc, to ta stavila nová fabrika, první mašina z nového letu vyletěla v tom 53. roku na podzim, C11. No a tak vedení závodu si usmyslelo, že prostě všechny ženské, co tam pracují, že nás povozují v letadle. No takže byl to Bikr a byl pilot Milan Nýbrd, se jmenoval. No a tož nás vždycky jsme tam, kolik nás tam vlezlo, dvě, tak vyskočil, udělal s náma ze dvě rundy, kolem letiště přistál, no a já jsem tam letěla jenom s ním sama, potom už jsem byla poslední. No a teď, přikultovaná samozřejmě, že? A teď on mě říká, teď s náma udělám nějaký takový drobný kompliment. No a tož obrátil to letadlo hore nohama.
0: Oh.
1: No tak ale dobré, krásné to bylo, víte, dívat se jako na strop a vidět zem. No a tož potom, jak se mnou přistál, to řekl, jestli si to domyslíte, tak mě některé holky a i chlapi prostě dávali ruky za krkem, mě probovali.
0: Jo, jo.
1: No.
0: A říkali vám, máš trošku jinou barvu než jindy. Že?
1: No, ani ne, neměla jsem. Já něco jsem... No a druhý let to vám povím. To tam byl pan pilot Šváb, zaletovací tak, pilot takový. Myslím, měl 160 cm a bezvadný chlap to byl. Byl ročník 1906 a já co 1937, tak vám to říkám pro jistotu, abyste věděli, s kým mluvíte. No a on mě říká, Boženko, nechceš se jako zkusit v plachťáku? Tam se potom v sériově vyráběli aj jako školní větroň dvoumístní Pionýr, se to jmenovalo.
0: Mm-hmm.
1: No tak já dobře zasedla. No a když byl první let, tak do toho letadlo se napojilo na lano a traktor jel po letišti a teďka to letadlo vyletělo jak drak. Víte?
0: Ano, ano.
1: To byl jak... A ještě on, víte, co udělal, jsme vyletěli do vrchu, on si otevřel posuvné okénko a teď strčil obě ruky ven a tleskal a neřídil to.
0: Jak vám u toho bylo, Boženko?
1: Dobře, no jo. Já jsem, mě to není, fajn. No a tož potom, jak když obletěl, udělal také jakousi tu rundu a přistál. No a jeden můj delší, dlouhý let, to vám povím, to jsem potom dělala v novém závodě už, na zaletavacím oddělení a fabrika měla svoju aerovku jako služební, mělo to výsostný znak OKKDA. No a tak služebně, když to, že někteří ti referenti a tak letali na ministerstvo, no a tak tomu to letadlo sloužilo. No a jedenkrát tam bylo volné místo, no a tož neříkám, že bych se s váma zvezla do Prahy, letělo a tam letalo do Prahy, tož jsem si vzala náhradní volno. A letěla jsem do Prahy a měla jsem sebou v peněžence 1500, to bylo peněz, já jsem měla 80 čistého. A já jsem letěla do té Prahy si koupit do domu módy trench coat, ten stál 1260 korun.
0: To museli být, ano, no tak to bylo vlastně víc než celá vaše výplata.
1: To však to byla, no tak to jsem si já na to musela šetřit. Hmm. No a Trnava, pěkně jsme dojeli ke Kotvě, autobus z Ruzině a už jsem šla do domu módy a koupila jsem si tam trench coat. No parády jsem jim dadila, aby takové petrolínové barvy, bylo to fajn. No a potom ještě, jestli vám to můžu říct, třetí to byl daleký let, to jsme jezdili s manželem 87. roku, ne 50, tak jsme letěli jako přes Moskvu do Taškentu, což byla moje touha. Byli jsme v Samarkandě, tam ty medresy, nádhera, těma keramickýma obkladačkama, ty domy obložené, no a potom jsme byli v Dušambe, no v Buchaře, stará Buchara, nová byly paneláky, stará, minarety, medresy. A ještě, co teda bylo nádherné, když jsem viděla Pamír z toho letadla.
0: Hmm. No máte zážitků na rozdávání.
1: To bylo nezapomenutelné. A ještě to vám chci říct, převážali nás, no přelétávali jsme z tu Andulu. Jestli se to někdy čul.
0: No je to ten letoun, který bývá používán pro výsadkáře nebo parašutista.
1: Ano, z Kunovic z toho vyskakovali. Napřed byly Sýble, ale potom za to už měli odžité svoje, tak potom byl ten Antonov 10, AN-10. Hmm. A to aj tam měli v tom sovětském. Jo, a ještě víte, co mě velice potěšilo? Potom jsme letěli z Dušambe, kam jsme to mi letěli, do Buchary zpátky a potom jsme jeli vlakem. No a víte, co mě velice potěšilo teda, jak jsme vyletěli v tom Dušambe do vzduchu a já se podívám tam na levou stranu a tam byly na stojánce dvě aerovky v letu vyrobené.
0: Takže naše česká stopa.
1: No, však ano, přece jsem tam viděla, že tam, no totiž to se dělali, všecko to šlo do Sovětského svazu, ty aerotaxi, víte?
0: Mm-hmm. No, bývaly takové doby, kdy některé firmy své zaměstnance aerotaxíkem posílali třeba i na služební cesty. Takže i tuhle zkušenost možná můžeme očekávat v noční lince, ve které se ptám na vaše poprvé v letadle.
1: No určitě, já si myslím, že určitě takový lidi je.
0: Paní Boženko, ale mám ještě jednu otázku. Vy jste říkala, že ten váš úplně první let byl vlastně letem v tom takzvaném Bikru. To je typ letadla, který se vlastně v licenci, dá se říct, vyráběl tehdy ano i v Československu, ale nebyl to Moravan Otrokovice, který tenkrát ty Bikry vyráběl jako Zlín Z381?
1: Oni měli Zlínky, oni potom začali dělat jak 4 trenéry.
0: Ano,
1: v Otrokovicích, víte?
0: Ano, 426.
1: Ale ty Bikry, pane kapitánčiku, ty Bikry, to byl jak když kořistní materiál.
0: Ano, to bylo německé, vlastně původně, víte? Německé letadlo. No. Dvoumístné, no, jednomotorové, no. Dolnoplošník, že jo?
1: Ano, dolnoplošník. Tak, a potom tak. Nebyl hornoplošník, nebyl žádný až R410.
0: No tak, vy nebo se v tom
1: nebo
0: vy znáte.
1: Nebo R200, Morava, já už... Ale myslím,
0: ne, Morava byla dolnoplošník.
1: No byla, že? A měla ty přídavné nádrže kolem na konci křídel.
0: Přesně tak. No. 410 turbolet potom, ano, to byl hornoplošník. Ale tady už jsme na odborném ledě, takže to raději kvůli těm, kteří zase tak doma nejsou ve vzduchu, vynecháme. A já vám moc krát děkuju za tyhle vaše zážitky, které jste všem,
1: to,
0: kteří poslouchají.
1: Měla jsem štěstí, že jsem byla první dneska, no.
0: Je to
1: měla
0: tak?
1: Měla jsem štěstí. Tak se mějte pěkně a... Těším se zase někdy naslyšenou.
0: Děkuji, paní Boženko, a přeju vám krásný závěr měsíce září. Naslyšenou.
1: A já vám také přeju, ale jestli budete ještě zítra chvíli spát, až dobrou noc.
0: Chviličku no. Si dovolím.
1: Mějte
0: se.
1: Tak se mějte.
0: Dobrou noc.
1: Do počutia.
0: Poprvé v letadle. Téma noční linky, kterou posloucháte. Máte svůj příběh o tom, jaké to poprvé v letadle bylo? Kam jste letěli? Při jaké příležitosti? Co se událo při tom letu? Nebo možná ještě před ním, či po něm? Nezapomněli jste náhodou letenky na palubě jako já při jednom ze svých prvních letů? Tehdy se ještě dělali papírové letenky. No jo, je to dávno. Máme rok 2026, letecká doprava už je, řekněme, mnohem demokratičtější, tedy spíše přístupnější, ale přece jenom ještě není tak běžná jako nastoupit do autobusu, do šaliny, rozumějte, do tramvaje, anebo do vlastního auta. Takže poprvé v letadle. Za chvíli další váš příběh na tomhle telefonním čísle.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Měli jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky přímo od malíře, cukru na pět hromádek.

mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A já se přiznám, že to sice dalo trošku práce spočítat, kdy já jsem poprvé byl v letadle a někam letěl, ale nakonec se mi to povedlo. Bylo to ve 14 letech, to se psalo rok 1980 a poprvní jsem se ocitl v letadle při cestě na dovolenou do Bulharska. A kolik bylo naší posluchačce Monice? No to nám řekne sama. Dobrý večer, Moniko.
1: Dobrý večer, my jsme taková vzdálená dvojčátka. Já jsem také poprvé letěla do Bulharska, bylo

0: Když jsem byla dítě, tak byly levné letenky do 12 let po republice. Vlastně, když jste třeba letěl do Karlových Varů.
1: To mi zatajili tohle.
0: No, takže my jsme měli, jako když jste jel z Prahy do Karlových Varů vlakem, tak tehdy stál vlak 42 korun, protože to bylo z Prahy je do Varů, to je okružní jízda Západočeským krajem a po celé republice. A tam jsem měla už dospělou, ale to jsem o tom nechtěla mluvit, tam jsem měla dospělý lístek na vlak a dětskou letenku, čili já jsem létala do Varů za 30 korun, to je dneska neuvěřitelné, ale chci říct to, že první let do Ameriky, teda se mi povedl v uvozovkách 10. prosince 89, jsem letěla do Frankfurtu s tím, že pak poletím do Washingtonu DC. Letím do Frankfurtu, a teď hlásí pilot, právě letíme nad Balatonem. Tak jsem si zavolala stevarda a říkám, co tady dělá ten Balaton? Já jsem si myslela, že jsem na lince Praha-Frankfurt. A on říkal, OK, jste správně, ale my jsme včera kvůli mrazu neletěli do Bělehradu, takže letíme do Frankfurtu přes Bělehrad. Tak jsem si říká, tak já prvně v životě letím na západ. Všimněte si, data 10. prosince 89 mě soudruzi komunisté nikam nepouštěli. A doletím vlastně do Bělehradu. V Bělehradu 3 hodiny v letadle na ploše, protože bylo letadlo přetížené. No samozřejmě ve Frankfurtu nám uletělo letadlo, takže jsme strávili na účet letecké společnosti noc v hotelu Ramada a ve večeří samozřejmě, no a tam jsem poznala zajímavého muže, který byl z Austrálie, tak si říkám, ta moje špatná výchova rodičů, buď počestné děvče, které, protože pán mě jako pozval na okružní jízdu taxíkem po Frankfurtu, pak jsme si dali vínko a pak jsme se asi půl hodiny líbali ve výtahu a on prostě, já jsem takovej, nevím, no, kdyby se vrátil čas o těch 37 let, tak bych nebyla počestná dívka, no. A pak jsem si na vizice přečetla, že to byl slavný filmový producent z australské společnosti filmové, takže...
1: Teda Moniko, vás pustit do letadla, tak hned něco vyvedete. To je
0: no
1: moc
0: ne,
1: hezké.
0: Ale já jsem jedné sexuoložce, dokonce musím si zjistit, jestli to tam uvedla. Poskytla rozhovor do její knihy, že vlastně já jako doporučuju Seznamka, sice je to trošku jako dražší, že vlastně než nějaké ty internetové aplikace, které teda jsem jako Marek Lambora nikdy nepoužila. Teď jsem s ním četla rozhovor a on říkal, že to tento způsob seznamování mu není blízký, no tak pan Marek Lambora jistě nemá nouzi o seznamování, ale v podstatě, když si sednu do letadla, tak se mnou okamžitě někdo seznamuje, takže to je zajímavý afrodiziakum.
1: Tak dobře, já se musím tím pádem zeptat, kdy plánujete příští cestu letadlem?
0: No.
1: Aby případní zájemci věděli, jo, že mají přijít na Ruzyň.
0: Asi až příští rok na jaře.
1: Dobře, tak pak si to zkontrolujeme. Moniko, moc krát vám děkuju.
0: A všem přeju krásné září a krásné dny. Naslyšenou.
1: Díky a naslyšenou. A dobrý večer všem přeje i posluchačka Dana. To vím, protože napsala na rozhlas.cz/linka a pokud vám se třeba nepodaří dovolat se na 731 800 900 a máte-li příběh na téma poprvé v letadle, vřele doporučuji těch pár řádků svěřit právě téhle webové stránce. Ale zpět k tomu, co napsala Dana. Tak dneska je zrovna téma pro mne. Poprvé jsem letěla letadlem do Moskvy. Bylo to už v roce 1974, mě bylo takových čerstvých 20. A psala jsem si s kamarádkou z Moskvy, tehdy to bylo takové dost rozšířené, dopisovat si s někým z Ruska. A ta kamarádka z dopisů mě pozvala na návštěvu k ním. Letělo se z Bratislavy, letadlem jsem letěla poprvé v životě a tak jsem byla zvědavá na nevšední zážitek. Jenže to byl takový nějaký postarší Iljušin, při pohledu z okýnka se letadlu kývala křídla a mně se udělalo strachy tak špatně, že mě museli letušky umístit na podlahu a tam jsem ležela až do Moskvy. Naštěstí oni bydleli přímo na Rudém náměstí a ukázali mi za těch 14 dní všechny možné pamětihodnosti, takže strach ze zpáteční cesty nějak pominul a tu už jsem absolvovala v pohodě. Letěla jsem později několikrát na dovolenou, ale už nikdy jsem takový strach jako poprvé nezažila.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Přiblížil se čas dalšího telefonátu s posluchačem Noční linky Českého rozhlasu. Jím tématem je poprvé v letadle a já vítám pana Vlastu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Vlasto, letáte dnes často letadlem?
1: Tak neřekl bych často, ale jakoby průběžně.
0: Průběžně, řekněme dovolené.
1: Pět let, přesně tak, ano.
0: A podobně. A kdy to bylo poprvé?
1: No tak to si pamatuju velice dobře, protože můj otec, jsem z Plzně, můj otec pracoval ve Škodovce jako já celý život, jako bokem. A v roce 60. letech, mimo že se dodávaly elektrické lokomotivy do Sovětského svazu, tak taky byla velký výdej těch lokomotiv do Bulharska. Mm-hmm. On tam trávil celý rok a my jsme tam s mojí maminkou v podstatě za ním jeli na dovolenou takzvanou, na mateřské. Mm-hmm. Mě bylo 5 let, bylo to v roce 64. Mm-hmm. Takže jsme letěli IL-18 z Prahy a tam bylo zajímavé to, že to letadlo po vzletu tak mělo letět rovnou do Sofie, ale vysadili mu dva motory a my jsme místo do Sofie, tak jsme museli nejspíš do Budapeště, něco tam zpravovali. To mi trošku spíš vyprávění, jo. Podle fotek si to pamatuju, ale no, pak jsme se pokračovali, takže jsme místo do Sofie stavěli v Bukurešti. Tam jsem údajně mámě utekl, to nebylo jako dneska všechno hlídelný, tam jsem utekl někam jakoby do toho vestibulu, tam mě potom nějak naháněli a až jsme se dostali do té Sofie, kde nás čekal táta. V podstatě v té Sofii, to byl další let, tak tam jsme potom letěli na týden, myslím do Budgasu nebo někam z té Sofie, tím tou místní Balkantum, nebo co se to jmenovalo, IL-14, což byla vlastně Dakota.
0: Ano.
1: Tak to byly moje první takové lety, které si pamatuju z raného dětství. A pak mám ještě takový jednostav, jestli můžu.
0: Jistě.
1: To už bylo jakoby delší doba, to už byla doba teenagerů, to znamená byl to rok 79, tak jsem, mě bylo 19, tak jsem si vzpomněl, že bych mohl letět do Finska. Tak jsem šel do CKM a tam mi řekl, že musí mít nějaké povolení a tak dál, jakoby od SSM a tak. Takže jsem zklamaně odešel a rodiče mi doma povídali, tak hele, věc se podělal Sovětského svazu, já tam byl první v životě, už se tam nikdy asi nedostanu, samozřejmě teďko. Takže jsme navštívili Moskvu, z Moskvy jsme letěli vlastně do Tbilisi, z Tbilisi do Soči jsme jeli vlakem a ze Soči zase do Moskvy a z Moskvy do Bratislavy, ten let byl vyprovovaný z Bratislavy a já jsem si koupil ještě letenku z Prahy do Bratislavy, v té době to bylo za 170 korun, takže všichni vlastně 80% toho zájezdu bylo Češi, takže všichni se v Bratislavě šli na vlak a já jsem tam počkal na letadlo, který letěl, říkám, za 180 korun, kde jsem si vlezl do taxíku a taxík mě odvezl na hlavní nádraží a to bylo za 60, si dobře pamatuju, takže to byly úplně jiný ceny, jo. No a pak nepočítám ty další, samozřejmě jde jakoby Boeingy a co teďko máme za letadlo, ale to první si pamatuju jako úplně, jo, ještě jsem si vzpomněl, no, tam bylo fajn, že když jsem byl jako ten malej, tak nám tam vlastně rozdávali bombony.
0: Jo.
1: Letušky, no. A ještě jsem se klidně, ještě jsem je vzala sebou a mohl jsem se jí podívat pilotům do kabiny. No, za letu, normálně.
0: To už dnes těžko někdo zakusí.
1: Jasné, ale tak takový zážitek to bylo, tak asi tak nějak to bylo takový.
0: Takže Vlasta, který svoji letovou kariéru zahájil na vrtulových strojích IL-18,
1: ano, ano, ano.
0: IL-14
1: ano.
0: Potom
1: a IL-18.
0: Ještě, a IL-18, ano. Tak ten ano. Nám pověděl o tom, jaké to bylo poprvé v letadle. No a myslím si, že cíle vašich cest, které jste tady popsal, tedy nemluvím teď o Sofii, ale spíše ty země ruské, se nám tady objevují několikrát. Já už tady před sebou mám další vzkaz na podobné téma, tedy další příběh
1: ještě,
0: na podobné téma.
1: Ještě si můžu takovou vsuvku, to si pamatuju z té Moskvy, když jsme letěli do toho Tbilisi, to znamená nad Kavkazem, tenhle trvá 4 hodiny a oni v té době, když to nebylo, já nevím, kolik hodin delší, tak jsme dostali jen čaj po té cestě, co si pamatuju, ale pamatuju si, že ten pilot zjistil, že jsou tam nějaký pasažeři z Československa a puštěl nám tam gota několikrát za sebou. To bylo taky fajn docela, to by se říct, taky bokem.
0: Krásné. Děkuju, Vlasto. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Naschle.
0: Krásný večer všem přeje i Eva, která na web rozhlas.cz/linka napsala ten svůj příběh na téma poprvé v letadle. Byla jsem naprosto nepolíbená letadly či leteckým provozem, ale v červnu roku 1972 jsem odlétala se 2,5letým synem na 14-denní dovolenou. Let Praha Konstanta. Letadlo IL-18. Na letišti téměř nikdo, všichni mi pomáhali. Usadili nás hned za piloty a zatímco já hypnotizovala vrtule, aby se točili, můj syn a letuška seděli na podlaze a v uličce si posílali autíčka. Časem se objevil někdo z pilotů a se slovy kluku, ty se tady nudíš, ho vzal k pilotům. Jo, to byly časy. A let zpět byl náročný, ale dodnes na své první moře a první let vzpomínám ráda. Hezké vysílání přeje Eva.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jaké to bylo poprvé v letadle? Kam jste letěli? Vzpomínáte si se všemi detaily na ten den? Na ten okamžik, kdy jste poprvé po schůdcích vstoupili na palubu letadla? Jaké bylo? Tryskové? Turbovrtulové? Nebo to byl plachťák? To už jsme tady vlastně taky měli s paní Boženkou. Ale teď je na telefonu číslo 731 800 900 připravena se svým příběhem Alena, která telefonuje z Ostravy Poruby. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, já vás všechny sováčky zdravím a chci jenom jako říct, že můj první let byl pravděpodobně, měla jsem buď 6 nebo 7 roku a byl to malé letadlo, vyhlídkový let nad Ostravou, asi hodinu nebo já nevím.
0: Nevzpomenete si náhodou na typ letadla?
1: Ježíš, tak to teda nevím, no tak víš, že tam byl pilot, to bylo to snad asi pro 4 lidi, teď přesně jako teda nevím, jo. A mně se strašně líbilo to, jak se teď s tím letadlem začal naklánět doprava, doleva. To byl pro mě strašný požitek, jako jenom zážitek a tak dále. Já říkám, škoda, že on se neotočí úplně celý. Mě to bavilo prostě.
0: Jste rozená letecká akrobatka.
1: No pak potom, aby si řeknu dál, ano. A potom já jsem ještě několikrát chtěla letět, prostě mi to zaujalo, já jsem začala ty letadla mít ráda, milovala. Několikrát jsem jako letěla do Prahy, to jsme letěli teda jako jo a tak dále. A já jsem pořád jsem říkala, já chci být moje povolání stevardka, já si přeji být stevardka. A já si myslím, rodiče myslí, že mi to přejde, ale jak mi bylo 14-15, když se mělo rozhodovat, kdo půjde na nějakou školu, já jsem říkala, já chci být stevardka, já na tom trvám a tak dále. Takže rodiče se ptali, myslím, v Praze, co jaké jsou podmínky, no tam bych se nedostala, protože podmínky měla mít cestu s padákem a tak dále, což jsem neměla. Dva světové jazyky, no tenkrát jsem znala akorát ruštinu, němčinu ještě jako ne. No prostě nedostala bych se tam v žádném případě. Tak ale potom jenom, že jsem několikrát letěla takovými těmi různými letadly tučkem, že do Bulharska jsme letěli, nebo jsme letěli jako na Malorku nebo na Krétu různými letadly. A pro mě to byl takový zážitek, že já jsem se víc těšila na ten let letadlem, než na tu dovolenou, jako jo. A pamatuju si, jak jsme s mužem sedli to letadlo, teď to letadlo se takhle rozjelo, sedělo po té plošině, teď se zastavilo, teď se začalo předutočit ty vrtule, teď se to najednou začalo zbedat, ty podvozky dolů, že nahoru můj muž se vždycky křižoval a já říkám, to byl pro mě největší zážitek. Já jsem se nahoře lepší cítila, než když byla dole auto nebo cokoliv. To bylo moje, milovala jsem letadla, když jsem nějakou dobu byla v Praze, tak jsem na Ruzinském letišti jsem to sledovala, jak to odlítává tam zpátky. To byl pro mě zážitek.
0: Mám takové podezření, že v minulém životě jste byla ptákem.
1: No, víte, že je to možný, to je asi možné, protože ve výšce jsem se vždycky cítila lepší než dole na zemi. Asi je to možné, vidíte. To je možné, že jsem byla ptákem.
0: To je možné.
1: To je fakt možné.
0: Já vím, že to je jenom takový dohad a navíc z toho určitě bude jako lidi dělat srandu, ale ještě mě zajímá jedna věc. Chtěl bych totiž aspoň částečně vysledovat ten váš úplně první let, ten vyhlídkový let nad Ostravou. Jste říkala, že jste byla malé robě. V kterém to bylo roce?
1: 6 nebo 7. Počkejte, hned vám to řeknu. 51 nebo 52. Tak nějak. 51, 52. 40. ročník. No tak co to bylo, takové letadlo, byl tam pilot, nevím, jestli tam synu byl tatínek, já nevím, no jestli to bylo pro 4, to teď nevím, no vyhlídkový let.
0: Já se snažím rychle zjistit, od kdy se vyrábělo aerotaxi L200 Morava, tak první let rok 1957, tak to asi nebyla L200,
1: Já jsem měla 6-7, takže mi mohlo být tak, to by mohlo být 52, 53 ročník, tak nějak to mohlo být.
0: Tak v tom
1: 57
0: případě...
1: asi už ne. To už ne.
0: V tom případě to byly asi nějaké trenéry z Moravanu, nebo možná ten Beaker, který už tady taky zazněl. Ale to nevadí.
1: To jsem se nevyznala.
0: Ne, to je v pořádku. Já jsem si jenom sám pro sebe chtěl tak nějak odvodit, jaké to mohlo být letadlo.
1: No mě by to taky zajímalo, to nevím. No.
0: I tak ale děkuju tak za váš příběh na téma poprvé v letadle a ať jste dál ve vzduchu jako doma.
1: Jo, dobře.
0: Naslyšenou.
1: Teď už to nejde. Mám to. Děkuji vám moc krát. Na shledanou.
0: Poprvé v letadle. téma noční linky, kterou posloucháte. Telefonujete do ní na číslo 731 800 900 a píšete na webovou stránku rozhlas.cz/linka. Aleš napsal: domnívám se, že jsem se k tomuto tématu již vyjádřil na téma mých nejbáječnějších prázdnin. Tady si dovolím suvku. Já to nevylučuji, Aleš, je to možné, ale já to neslyšel, takže velmi rád přečtu, co jste napsal. Můj otec měl sestru a ta se svým manželem a třemi dětmi bydlela v Nejtku, což je od Ostravy přece jen daleko. A tak jsem pravděpodobně ke svým 10. narozeninám dostal nejúžasnější dárek svého života. Prázdninový pobyt na úpatí Krušných hor a leteckou dopravu s přestupem v Praze tam i zpět. Dodnes nechápu, že jsem sám v dětském věku zvládl obě trasy bez problémů. Od té doby jsem cestoval letecky mnohokrát, především služebně na trase Ostrava, Praha a zpět. V roce 1985 jsem absolvoval i let na trase Ostrava, Burgas, což byla ovšem labutí píseň. Po sametu už jsem na dovolenou, natož na leteckou přepravu, nikdy neměl. Nicméně si nestěžuji, Ostravu jsem před 20 lety vyměnil za kraj Ústecký a už bych neměnil. Krušné hory miluji a toulám se jimi pěšky i na kole. A do Nejtku nejezdím. Teta, strýc i tři sestřenice emigrovali po srpnu 68 za kopečky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

sejdeš legrátskou. Už si odvyk chodit bos, si muž,

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a dnes si povídáme o tom, jak jste se cítili, když jste poprvé letěli letadlem. Poprvé v letadle, to své poprvé v letadle nám teď chce popsat pan Josef. Volá z Půlpánova, jak bychom řekli my Brňáci, ale oficiálně jsou to Šlapanice. Dobrý večer, Josefe.
1: Ano, přesně tak. Zdravím všechny posluchače. Tak já jsem trošku vyučený v oboru, ale jako letecký mechanik. A když jsem se učil jako za leteckého mechanika, to byl 52. ročník po Pradě. V 56. jsme končili v Lipavské Mikuláši. Bohužel nám jako pan ministr zakázal motorové letání, protože z jižních Čech za kopečky uletělo z toho těch svazarmovských letišť několik pilotů, tak se měli dovoleno jenom buď to parašutismus nebo bez motorové letání. No já jsem si vybral ten parašutismus, takže poprvní jsem byl v letadle jako litovský svatý Martin, to jsme v sobotu neděli, a do Sýbla nás jako vyvezli nahoru, ale dolů už jsem nepřistál letadlem, ale se skočil padákem. Čili tak to já jsem začal svůj éru jako u parašutismu. No tam jsem udělal 8 ze skoku celkem, potom jsem mě poslali do Brna jako mechanik na rohrách na MiG 15, 17, 19. No, tak to zrušili, dali nás na vrtulníky, na Slatině, to dneska už je to letiště zrušené, tak tam mi potom dali dělat taky palubního technika, tak mám na těch vrtulnících 500 hodin nalítaných. No a když to skončilo, tak od 70. roku jsem nastoupil k Československým aerolíním jako staniční mechanik. No a tam už potom to bylo, co jsem mohl jako u armády, tak jenom rekreace po vlastních českých, tak u aerolíní potom to bylo z Kuba, z Francie a tak dál. Takže to můžu vám akorát říct, že to bylo všecko pěkně.
0: Chodíte, promiňte, Josefe, chtěl jsem se zeptat, jestli se někdy chodíte dívat třeba jenom okolo Brněnského technického muzea, kde vlastně na dvoře v těch zadních partiích mají hned několik letadel. Je tam L410, je tam tuším, že to je Suchoj 25, ale to si nejsem úplně jistý. Je tam nějaký Suchoj starší bombardovací? Chodíváte se někdy dívat na letadla?
1: Byl jsem se tam podívat, ale teď už neprosím vás, říkám, zavírejte dveře, táhneme na 90. A už s tím pochodováním je to horší. Kam je syn doveze, tak ten je taky v důchodě, takže tady bydlíme dva důchodci, ostatní nás už opustili.
0: Josefe, děkuji vám za váš čas, který jste věnoval Noční lince i za váš krátký životní příběh na téma poprvé v letadle a přeji vám krásný zbytek září.
1: No, říkám, nalítaný ho mám potom jako dost, ale to už bylo tak do 70. roku, poslední bylo do Egypta. Tak mějte se, přeji hezkou dobrou noc.
0: I vám, naslyšenou. Poprvé do letadla nastoupila naše posluchačka Zdena z Pardubic a vím to díky tomu, co napsala na rozhlas.cz/Linka v roce 1987. Cituju, byl to let s větším kolektivem zaměstnanců a letěli jsme do Moskvy. Můžu říct, že jsem se vůbec nebála a opravdu jsem si let užívala. Měli jsme sebou již seniorku, která stále sledovala stopy ve sněhu a tvrdila, že je vidí. Vzpomínám, že k jídlu nám přinesli knedlo zelo vepřo, kávu, sušenky a pivo a víno. Další let do Ulianovska byl opravdu zajímavý. Cestovali s námi husy, ovečka a to jsme se ani nebáli, když jsme prolétávali sněhovou bouří a klepalo se to s námi jako na trakaři. Děkuji za téma a přeju zdraví všem ponocníčkům a dlouholetým přátelům. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a za chvíli vstoupí do své druhé poloviny, ale i v ní bude platit telefon 731 800 900, který zprostředkuje vaše příběhy na téma Poprvé v letadle.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Je tu nový den, píšeme sobotu 19. září 2026. Noční linka Českého rozhlasu na téma Poprvé v letadle pokračuje a od mikrofonu z brněnského rozhlasového studia všem posílám pozdrav. Tady Borek Kapitánček. Už za chvilku se dostane na další váš telefon. Na čísle 731 800 900 jsme ve spojení po celé dvě hodiny. Čekám na vaše příběhy na téma Poprvé v letadle, ale můžete je, pokud se třeba nedovoláte, i napsat na web rozhlas.cz/linka. Dva krátké příběhy, dvoje krátké psaní mám teď před sebou. To první je od Aleny. Popíšu takovou perličku, která se asi taky ledaskomu nepodaří. Moje sestřenice letěla letadlem do Ameriky, tedy nevím, zda to bylo poprvé. Je to už taky hodně let. No a protože se mohlo do kokpitu, tedy tehdy se mohlo do kokpitu za piloty, tak se tam šla podívat a jak se říká, slovo dalo slovo a tak se zapovídala s pilotem, že ji pozval na rande. A byla z toho láska jako trám, v Americe zůstala a taky se za toho pilota vdala a v Americe žije teď v New Yorku. Děkuju, Aleno. A Hanka z východních Čech, ta je, řekněme, z pomyslného druhého konce těch příběhů na téma Poprvé v letadle. Cituju. Jednou jsem letěla do Bulharska, pak do Turecka a skutečně naposled. Při vzletu i přistávání jsem totiž měla pocit, že jsem spolkla pravítko. Nemohla jsem se ani pohnout, ani předklonit nebo otočit do strany. Pobyt byl krásný, ale celou dobu jsem trnula, jaká bude cesta domů. Už bych nikam neletěla. Ty pocity mě úplně vyléčily. Zdravím vás, píšu poprvé. Hanko, já doufám, že ne naposledy, že třeba některé z příštích témat noční linky se vám bude zamlouvat natolik, že se znovu ozvete. No ale když se teď ozvete na 731 800 900, tak můžete říct, jaké bylo to vaše letecké poprvé. Ptám se, kdo je na telefonu. Vítám vás ve vysílání, tady Borek Kapitánček, noční linka Českého rozhlasu.
2: Dobrý večer, tady Zuzana z Pardubic. Pěkný zdravím večer. Všechny.
1: Paní Zuzano, prosím, vypněte rozhlasový přijímač, který tam máte.
2: Ano,
1: děkuju. Já totiž vždycky všem, které přijmu na zmíněné telefonní lince, říkám, že vysílání pustíme rovnou do telefonu, takže není nutné mít, ba naopak, je nežádoucí mít puštěné rádio. Dělá to zpětnou vazbu. Tak a teď už jste na řadě se svým příběhem na téma Poprvé v letadle.
2: Tak poprvé jsem letěla v letadle v Liberci, když mě byly asi 3 nebo 4 roky. Mohlo to být v roce tak 49 až 51. Vyhlídkovým letem nad Libercem. Pamatuju si z toho hrozně málo, že maminka zůstala na zemi a letěla jsem jenom s tatínkem takovým malým letadlem. A pamatuju si z toho hlavně vláčky na nádraží, které se mně strašně líbily. A co se týče typu letadla, tak jsem se koukala. Bylo to patrně Aero AE-45, čili nějaké malé letadlo, které tenkrát měl aeroklub v Liberci v používání dopravy osob. Veřejně prostě tomu vyhlídkovému letu.
1: Ano, takové, sloužil. Takové aero, tak si předchůdce L200 Morava. Ano, Aero AE-45 od roku 48, no. Praví Wikipedie, že se vyrábilo.
2: Ano, takže to byl můj první let, na který si teda téměř nepamatuju, jenom že tu maminku jsme nechali na zemi a ty vláčky na tom libereckém nádraží. Ale jinak v Liberci jsme viděli letadla často, jak lítají. No a od té doby jsem lítala samozřejmě velice často na dovolenou. Jeden takový ten nejdelší let byl poměrně častý, jak už říkali mnozí, do Sovětského svazu, to jsem dostala za odměnu v práci. A to byla samozřejmě Moskva, Taškent, Dušanbe, Ašchabad, Moskva, Leningrad. A v Leningradě jsme dostali konečně československé letadlo, kde nám dali knedlové přoselo, rudé právo a mapu. Pamatuju se, že jsme měli mezi přistání v Bratislavě, kde vystoupili slovenští spolucestující a museli jsme se rozložit po celém letadle, aby prostě bylo rovnoměrně cestujícími zatíženo. A ještě se pamatuju, že v pravé půlce letadla se smělo kouřit a v levé ne.
1: Páni, vy pamatujete ještě tyhle doby? No, teda.
2: No. taky jsem narozená první polovině minulého století, tak něco pamatuju, ale letadly lítám strašně ráda a teď bydlíme v Pardubicích a z pardubického letiště se lítá na dovolenou úplně úžasně, protože to je pohodlné malé letiště.
1: Akorát už to nemá tolik vrtulí ta letadla, že?
2: No.
1: Když jste letěla naposledy letadlem? Letěla jste z Pardubic přímo?
2: Před týdnem.
1: Před týdnem? A kde jste byla?
2: Na Korfu jsme byli.
1: Tak to je jediný řecký ostrov, tedy jediný z těch tradičních velkých ostrovů, na kterém jsem ještě nebyl. Možná příští rok. Já byl ještě před týdnem na Rodu. Mějte se hezky, Zuzano, a přeju vám krásné září.
2: Děkuju.
1: Naslyšenou.
2: Dobrou noc.
1: Jaké to bylo poprvé v letadle? Ptám se vás, kteří jste ještě neměli to štěstí a nedovolali se na 731 800 900, anebo jste přišli o něco později ke svým přijímačům, protože v noční lince si o těch premiérových leteckých cestách povídáme už od 23. hodiny. Teď je 7 minut po půlnoci, takže ještě nějaký čas na zavolání máte.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: těch dalších minutách vám přeju nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu, ve které si dnes povídáme o tom, jaké to bylo, když jste poprvé letěli, jaké to bylo to vaše poprvé v letadle. A ať už telefony nebo vaše psané příběhy na rozhlas.cz/linka, právě tyhle příběhy vytváří Noční linku. A s tím dalším je připravena na telefonu 731 800 900 Magdalena. Zdravím na Hradecko, tedy na Králové Hradecko. Tak, dobrý večer.
1: Dobrý večer všem. Já bych měla nejdřív takový úvod. Já, jak se řekl, bydlím v Hradci Králové, dokonce bydlím v sídlišti, které bylo obsazováno, nebo zabydlovali se tady především rodiny vojáků. Mm-hmm. A můj ex-manžel byl voják z povolání a dokonce naproti mě bydlela část velení 10. armády, včetně pana generála Remka. Mm-hmm. A nakonec i pan generál Klíma, který byl poslední, myslím, velitel 10. armády. A takže mé mládí, krásné mládí, protože jsme byli dobrá parta, bylo opravdu pěkné a ráda na něj vzpomínám. A zrovna se mi podařilo dneska se potkat s kamarádkou, seděli jsme u ní na zahradě a koukali jsme na nebe, jak lítají letadla. Mm-hmm. Říkám to neodborně.
0: No, to je v pořádku, tak někdo se dívá, jestli nás zase práškují a vy se prostě kocháte, no.
1: To nebylo asi práškový, já mám dojem, že to startovalo z Pardubic. Ale můj první let, já jsem byla vždycky soutěživá, protože jsem dělala sport, tak jsem se kdysi přihlásila do soutěže, myslím, že to byla soutěž SNP a bylo to u Paragánu v Prostějově a byla tam část pro občany a pro vojáky. A já se vyhrála tu soutěž pro občany. A pamatuju se, že jsem dostala vojenskou uniformu, včetně kanad, které mě byly o dvě čísla větší, takže při tom běhu mě to kloktalo na nohou. A tím pádem, tím výhrou, já jsem se dostala nebo dostali jsme za odměnu let do pobyt v Moskvě. Tenkrát nám dělal tlumočníka Ferofenič.
0: No ne.
1: Ještě jako student. A mám dojem, že jsme letěli Dakotou a bylo tam oddělení, kde seděli asi čtyři ruští generálové. A já jsem v té době jako velice dobře mluvila rusky, tak jsem se s nima, nebo oni se mnou dali do řeči. A tak jsem tam chvilku s nima povídala a pak jsem v Moskvě měla díky jim jízdu taxikem po Moskvě, a kde jsem to užila se podívat, kde měl firmu, nevím, jak se to tenkrát jmenovalo, Saša Zajcev, módní návrhář. Mm-hmm. Ale co, v té Moskvě jsme se seznámili zase s našima študákama, který tam kluci vojáci z povolání byli na nějaký žurnalistický fakultě a když se vrátili do Čech, tak jsme se s nima stykali, protože tak nějak jsme zůstali přáteli přes svý partnery vojáky, oni se jezdívali dělat reportáže a tak dále. Mm-hmm. A ještě jednu takovou poznámku, jak jsem říkala, že naproti mě bydleli Remkovi a jednou paní Remková vyjížděla z parkoviště a málem do mě vlítla a já jsem nevěděla, že to je paní Remková a tak jsem jí, jak bych to řekla slušně,
0: na tři doby.
1: Možná i neslušnej slov. A pak teprve se od sousedky, která dělala na velení armády, dověděla, že to byla paní Remková. A navíc moje kolegyně v práci chodila do taneční, její táta byl taky voják z povolání tam v Čáslaví. chodila s mladým Remkem, s naším kosmonautem.
0: Tady už jsme trošku indiskrétní, pozor.
1: Tak. To bylo v době taneční, to byli mladí, že jo.
0: Já 15, vím, 16, já si dělám
1: 18, no, ale byly to krásné léta. Ta armáda tady chybí a chlapi opravdu v těch uniformách byli krásní chlapi.
0: No jo, tak je jasné, kam inklinujete. Sice jsme se mírně vzdálili tomu vašemu poprvé v letadle, ale cestovat Dakotou, respektive tou naší předělávkou Ilyushin 14 se čtyřmi sovětskými tehdy generály, to taky nezažil každý. Magdaleno, děkuju a přeju vám dobrou noc a děkuju za váš příběh.
1: Já vám taky, Borku, přeju krásné září.
0: Díky
1: a mějte se hezky.
0: Naslyšenou. Na webu rozhlas.cz/linka teď mám před sebou dva vzkazy, které svým způsobem můžu označit za související. Protože tím, co napsala Blanka, víceméně dám munici Pavlovu strachu z létání. Takže nejdřív Blanka. Poprvé jsem letěla do Bulharska a nezapomenu do smrti. Letadlo nemohlo zasunout podvozek. A to už jsme byli ve vzduchu a mysleli, kdo ví, kde jsme. Najednou začalo letadlo škubat, letušky běhaly sem tam, lidé i děti křičeli, padalo nádobí v kuchyňce, takže jsme se vraceli zpět na letiště do Prahy. Nakonec jsme letěli jiným letadlem, ale to už jsme byli se švárou a ségrou trochu pod parou. To se stalo v roce 1971, kdy mě bylo 16 let. Zdravím všechny, Blanka z Přeloučska. No a když jsem říkal, že to tak trošku souvisí s tím, že Pavel ze Židlochovic nevstoupí do letadla, tak vám to hned vysvětlím jeho krátkým vzkazem. Já jsem v letadle nikdy neseděl a přiznám se, že bych měl i celkem obavy z letadla, protože já mám celkem v životě takovou smůlu, že věřím tomu, že by to někam řuchlo. Ale vím od přátel, co mi tvrdí, že jsou lidé, kteří létají kvůli práci dvakrát denně letadlem a nic se nestane a podobně, ale přesto, když se dívám na pořad letecké katastrofy, tak vidím, že to asi nemusí být vůbec příjemné sedět v letadle, kde člověk už tuší, že to asi nedopadne dobře. Pokračování Pavlova vzkazu si za chvíli přečtete na rozhlas.cz/linka a Pavle, já vám doporučuji, dívejte se radši na jiný dokumenty.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: zdravím, že vy máte puštěný hlasitý poslech na telefonu?
1: Nemám. No,
0: je tam dost ozvěna, ale to nevadí. Je vám rozumět, nebudu vám to vyčítat. Tak jaké bylo vaše poprvé v letadle?
1: Já jsem vletěl, pane Bolko, asi třikrát v letadle.
0: Dobře, ale poprvé to bylo kdy?
1: Poprvé to mi bylo 6 roků, asi tak 6 roků. Bylo to v Miroslavi, můj strýc, taťkuj bratr, tam byl na takovým letišťátku a lítával na Větroňu, jo? Mm-hmm. A jednou tam byl asi nějaké takové letecké den nebo co, jo? A tak taťka na mě vzal a mýho bratra, který byl o 3 roky mladší, je furt ještě mladší, protože žije, a tak nás tam vzal, tam tomu ten taťku, ten můj strýc teda nám zajistil nějaký ty letenky, to se asi platilo, a tam byl takový letecký den a tam prostě nás posadili takového toho letadílka a letěli jsme. Já s bratrem jsme seděli vzadu, před náma seděl pilot a ještě nějaký pán v klobouku, no a teď jsme letěli a víte, jako kluci, já tam v té boku, jak bývala nějaká tapecinu nebo něco, tak tam byly, ta stěna byla plechová, byla tam kulatá díra a já jsem do té díry strčil prstík a držel jsem se toho, jo, klepal jsem se strachy. Tak to bylo po první letadlem.
0: Jste ucpával jste Větroně, jo?
1: ale my jsme letěli motorovým, ten strčil takhle... dával na Větroně.
0: Jo tak, aha, no. Já to špatně pochopil, moje chyba.
1: No. A po druhý to už bylo někdy 58, 59 jsem dělal v Řeži u Prahy a dělali jsme tam dešvagrem a tak na Vánoce říkám, Feri, poletíme letadlem do Brna, jo? Tak jsme si koupili letenky, tam se vozilo první autobusem na letiště, jo, od nějakého kina, já nevím, jestli to jmenovalo Kotva nebo jak v Praze, tak to tam nás to zavezlo na letiště a na letišti tam dá takový ten Ilušin nějaký, asi pro 30 lidí to bylo jenom, no, a letěli jsme a teď jsem poznal přesně podle pavilonu Z, že jsme nad Brnem, jo, a to je Zka, je to kulatý, to bylo pěkně vidět. Tak to bylo na Vánoce a po třetí jsme letali v letadle, když tady u Medlova práškoval dvojplošník, takhle práškovací letadlo zkrátka, jo. Mm-hmm. A oni, ti piloti vždycky, já nevím, jestli to bylo v sobotu a v nedělu, dělali nám takový za peníze samozřejmě, to jsme vždycky zaplatili a dělali nám takový výlet, svezli nás v letadle nad Židlochovicama a tak, jo. No, tak to jsem tam byl já, manželko a naše dvě děti. A to bylo tak někdy v sobotu, kdy oni nějak moc nepláčkovali, ale tak si tam, myslím, přivídali, protože jsme jim to platili, tady tyto lety.
0: Teď jste je nabonzoval, to je hezký.
1: No, a ještě takovou zajímavost, že jsem byl v Praze v té letecké věži, jo, na letišti, představte si to. Hmm. Čekali jsme maminku, že přiletí z Austrálie, dlouho nic neletělo, letadlo z Frankfurtu se vždycky vrátilo, protože Praze byla mlha na letišti a když už to trvalo hodně dlouho, tak já jsem se vypravil do té věže a na nějakou informaci, jo. No a samozřejmě tam moc toho nevěděl, jak jsem se asi vrátil zpátky a ještě jsem byl ve věži v Brně, v Tuřanech, tam jsem byl nějak pracovně. No, a tak tam jsem taky byl takové zvědavé, tak jsem šel do té věže a ten pán, co tam obsluhoval ty monitory takový, zrovna modlil nějaký letadílko a já říkám, kde je to letadílko? Tak on mě ukazoval na té obrazovce, kde, jak už je daleko, jo?
0: Jo.
1: Tak to jsem, to já a já, moje...
0: Teď jste mi připomněl moje vojenská léta, kdy jsem nakukoval operátorům přes rameno, oni se dívali na tu kulatou obrazovku malovýškového radiolokačního systému RL-42 Maják a říkal, a já jsem říkal, a tohle je letadlo? Ne, to je nějaký kamion v Německu, prosím tě, neblbni, tady je letadlo.
1: A tak jsem se ho taky ptal na nějaké zajímavé věci, tak mě říkal, jak třeba nějací Japonci, když lítají přes nad Brnem, jak oznamujou legračně Židlochovice, jakože tady je někde terén a to, jo, jak ti třeba Japonci to neumíjou říct, jo, kde
0: jak to zhruba zní? Pamatujete si, jak to zhruba zní?
1: No tak

0: Zinnokovit nebo tak nějak, já už přesně nevím, ale bylo to, to je taková jedna zajímavost, co on mě řekl, jo.
1: Rozumím.
0: Tomu vždycky museli zasmát, jak ti piloti vyslovujou, jo, to asi to někdy si dávají takový.
1: No tak ona čeština je záludná pro cizince, to konec konců nejenom pro cizince, když jsem vzpomněl svá vojenská léta, my jsme měli politruka, který neuměl vyslovit ani moje příjmení. Ale Františku, já vám moc krát děkuju za tenhle váš troj příběh vlastně, no a jsem rád, že jste zavolal. Mějte se hezky a dobrou noc.
0: Já taky děkuju moc, že jste mě vzal, dobrou noc.
1: Poprvé v letadle, jaké to bylo, kdy to bylo, co jste u toho zažili? Jak ta cesta probíhala? Dáte si ji znovu, nebo to byla jedna jediná a taky poslední cesta?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

říkají mi starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Jaroslav Uhlíř, dá se říct, nabídnul sám sebe. To já vám nabízím jenom tu možnost právě teď vstoupit do vysílání noční linky Českého rozhlasu s vaším příběhem na téma Poprvé v letadle. Jarmilo, jaké to bylo poprvé v letadle?
1: Dobrý večer. Ráda na to vzpomínám, protože v roce 63 jsem se vdávala. To byla svatba v sobotu a v pondělí jsme jeli, manžel to někde koupil, to bylo jako překvapení a jeli jsme na svatební cestu z Mošnova do Prahy. Bylo to jako takové, no nezvyklé, tehdy v roce 63 jsme měli tu svatbu a jeli jsme TU-104, tehdy to byla nějaká změna zrovna na tom letišti, ale jeli jsme, byli jsme obsazeni a přijeli jsme do Prahy, ale už za 27 minut, manžel to vždycky dával k dobru, že za 105 korun jsme jeli až do Prahy. Ale to bylo strašné, jak to tam jako dunělo, hodně hluku tam bylo. My jsme nemohli ani mluvit, jak nám zalehaly uši. Ale za 27 minut tehdy jsme byli, no a pak jsme šli zhánět nocleh, samozřejmě. Neměli jsme nic zehnaného, nahorou jsme tam bratrance potkali a říkal, to je strašné, vy jedete tak na pas blind, jak se tak u nás říká tady na Moravě. Bydlíme kousek od letiště, teď je tam zítra zrovna velké setkání to NATO, tam je vždycky, tady je strašně hodně těch letadel. A moje děti tam byly a ledak do noho. Je to tady jako oblíbené velice.
0: No já to tam znám, protože vždycky, když letím na Levkáru, tak máme mezipřistání v Ostravě. Takže vím, jak to tam vypadá, ano.
1: Je to, no potom už jsme vyskra také letěli, ale tehdy to bylo ohromné. A ještě takovou vzpomínku mám, že jsme chodili po té Praze a nakonec nás u hlavního nadraží byl hotel a to víte, manžel nějak mluvil nakrátko, jak se tady u nás mluví a říká mu, znáš Barník? Jako ptal se ten vrchní nebo ten recepční u toho mojího manžela, on říkal, znám. A jak, co říkáš na Baník? Tak ho chválil, tak to dostaneš nocleh. Tak jsme tam spali, teda byli jsme tam jako až do neděle a vždycky jsme se dívali na Bílá labuť. Yeah. Ona svítila červeně. A tak to máme takovou pěknou vzpomínku. No, vydrželi jsme spolu 60 let. Už tady není náš tatík a děda a praděda už. A takže máme na to takové pěkné vzpomínky. Pak jsme už jeli ještě víckrát, ale na to první vždycky bylo moc pěkné vzpomínání.
0: Ano, to máte jako s prvním polibkem. Mimochodem, jak jste reagovala, když vám manžel řekl, že vlastně vaší svatební cestu absolvujete letadlem?
1: No to víte, to bylo překvapení a trošku pekla, protože to víte, tehdy byla doma svatba, jsme měli jako v baraku hudbu a i to, bylo leda, co třeba pochraňovat, skovávat do hospody, dávat stoly a stolky a my jsme si odjeli, že?
0: No tak svadebčani
1: no,
0: přece...
1: No ale tak už je to dávno a už je to všechno pryč, už to není pravda, ale ráda na to vzpomínám, no.
0: Už jste letěla víckrát letadlem, dokonce jste mohla v letadle i mluvit, protože to tolik nehlučelo, že jo, to dokážete srovnat. A Jarmilo, já vám děkuji za tuhle vaši autentickou vzpomínku. Mějte se hezky.
1: Rádu se stalo a mějte se dobře všichni. Ráda vás poslouchám všechny.
0: Díky a naslyšenou.
1: Víte co, mám dvojčata, jako vnučky. A představte si, že já je vždycky v loži, jsem mývala vždycky vedle sebe, oni jak byli tady nadovolené se mnou a vždycky. Mami, jdeme na noční linku a jedna z druhé strany, druhá taky. A velice ráda vždycky poslouchám paní Noru z Frenštátu, protože je tady z našeho kraje. A takže často vás poslouchám, tak? A mějte se dobře a všichni buďte zdraví.
0: Mockrát vám děkuju, paní Jarmilo, a nashledanou. Noční linka na téma poprvé v letadle ještě chvíli pokračovat bude. Třeba i vašimi vzkazy. A tenhle je docela dlouhý, je od Daniely z Prahy, ale přesto vám jej zkusím odrecitovat. No, tak dejme tomu, že ocitovat. Létat nebyl můj sen. Život mi však nachystal mnoho pracovních i osobních cest. Byl rok 1954 a sběrné suroviny vyhlásili sběrovou soutěž pro děti. Podmínky byly dost kruté. Pamatuji, že jsme sbírali kosti, obaly od zubních past, hromadu hadrů a papírů. Spíš maminka než já se rozhodla, že bych se z malého okresního města mohla dostat na vyhlídkový let nad krajským městem. Byla jsem dcerou pana faráře, pomáhali nám věřící třeba tím, že přinesli balík starých hadrů, právě ony zubní pasty, a dnes bych řekla, že mi pomáhala celá náboženská obec. A vyhlídkový let jsem ve svých 12 letech vyhrála ještě s několika dalšími sběrači z celého kraje. Maminka zůstala na betonové ploše, myslím, že i slzičku uronila, a já to zvládla, aniž by mi bylo špatně. Byl to ale zážitek, který mě nenatchnul. Do Bulharska a Rumunska jsme na dovolenou jezdili autem a když jsem letěla služebně na Kubu, tak jsem se klepala jako osika. Zatímco ostatní si po přípitku v salonku sedli do letadla a spali, já celých 11 hodin nezavřela oči. Měli jsme mezi přistání v Kanadě a kdosi se rozhodl požádat o azyl. Hledalo se jeho zavazadlo a měli jsme tím pádem malé zdržení. Rodinka vedle mě se culila a při návratu už v letadle paní přiznala, že budou také v Kanadě emigrovat. Smůla byla v tom, že naspátek jsme letěli přímo do Prahy. Také se musela absolvovat strastiplnou cestu do Mongolska. Letiště tam připomínalo spíš velikou louku než mezinárodní letiště. A když nejkrásnější byl návrat, kdy jsme letěli několik hodin s východem slunce. Jsem už v letech, kdy si mohu dovolit říct, že do letadla už nikdy nesednu, ale ráda se na tyto stroje dívám z balkonu svého bytu, když přistávají na ruzení. Daniela z Prahy. Děkuji za váš příběh, Danielo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Michal Tučný a Zdeněk Rytíř byli vlastně styloví, tedy hodili se k dnešní noční lince, protože zmínkou o první kosmické turistce jsme vlastně dnešní noční linku začali. Ale vzhledem k tomu, že pořád ještě to kosmické cestování není tak obvyklé, tak jsem raději zůstal opatroníž u vašeho poprvé v letadle. Dobrý večer, při poslechu noční linky vám přeju, tady Borek Kapitanček a na poprvé v letadle se ptám Ládi, který čeká na telefonu, je ze Zlonína a chce říct, jaké to bylo v jeho případě. Pěkný večer.
1: No, dobrý večer, dobrou noc a hezkou noc. No, mně se to přihodilo v roce 88, když jsme letěli z Alžíru do Prahy někdy na podzim. To bylo na přelomu srpna září. A to bylo 134. Oni tomu říkali jako lepší nebo větší autobus. Jako. To bylo asi pro 50 lidí. Hmm. A letěli jsme zpátky a mezi Karlovýma Varama a nad Prahou nás zastihla nějaká bouře velká. Po křídlech lítaly blesky. Jako. Hmm. Letadlo se kroutilo. Teď se otvíraly ty schránky nahoře, jak jsou na sedadlama. Padaly z toho zavazadla. No, ale trvalo to jenom chviličku, jako jo. Ale bylo to děsně nepříjemný teda, no. Pak jsme proletěli a kapitán nebo letušky říkali, už je všechno v pořádku. A řeknu vám, nebyl to příjemný zážitek teda.
0: No teda já vám povím, Láďo, jestli teď poslouchá někdo, kdo má teprve tu první cestu letadlem před sebou, tak ho moc nemotivujeme.
1: Ale to byly začátky, já nevím, jak dneska už je to třeba jiný, jako no.
0: No tak bouřky jsou pořád, to se může vždycky stát.
1: No, řeknu vám, ty blesky, jak lítali po křídlech, se tam posunovaly, nebylo to příjemný, ale ono to, do toho letadla neuhodí, že jo?
0: No tak,
1: protože není uvedněný, jako.
0: Ano, ano, přesně tak, no. To je podobné jako v autě, ale opravdu jenom podobné, to je zase Faradayova klec. No nic, Láďo, já vám moc krát děkuju. Moment, vy jste říkal, že to bylo z Alžíru do Prahy. Jak jste se dostal do Alžíru? Taky letadlem?
1: No, já jsem tam byl na montáži asi 4 měsíce. A tam jsme letěli IL-18 tenkrát, no.
0: Takže
1: to bylo na jaře nějak. No.
0: Tam turbovrtulovým a zpátky už tryskáčem, jo? 134.
1: No, takhle to bylo, člověk si nemohl vybírat, že jo?
0: No to je jasně, já si to jenom dávám dohromady všechno. Já vám moc krát děkuju, no. Láďo. Mějte se hezky.
1: No. Třeba se ještě někdy uslyšíme, Borku, no.
0: Díky, naslyšenou.
1: Tak jo, přeju všem hezké večer a krásnou, dobrou, klidnou noc.
0: Děkuji za všechny. A abych nebyl macešský ani k webové stránce rozhlas.cz/linka, kam třeba ti, kteří nemají to štěstí a nedovolají se, píšou svoje příběhy, tak zkusím třeba to, co napsala Helena z Náchodska. Poprvé jsem letěla letadlem Andulou, řízenou známým pilotem Ivanem Tučkem. Byl to kamarád mého kolegy lékaře a uspořádal pro nás zaměstnance chirurgického oddělení a naše děti vyhlídkový let. Dělal s námi různá alotria, bylo mi špatně, ale děti byly malé, tak jsem se soustředila na ně a přežila. A Jana píše, nebylo to sice úplně poprvé letadlem, moment, tak to už jsem četl, teď jsem přeskočil jeden řádek, moje chyba, konec konců všechny vaše vzkazy týkající se tématu po jedné hodině na rozhlas.cz/linka uvidíte, ale teď k tomu, co napsala Eva z Jižních Čech. Poprvé jsem letěla v roce 1981 z Prahy do Leningradu. V Praze jsme na letišti čekali 4 hodiny na letadlo, které mělo přiletět z Drážďan. Měli jsme proto 4 hodiny zpoždění. Letěli jsme přes Polsko a viděla jsem z okénka Mazurská jezera. Let byl v rámci družby škol, i přes takové zpoždění na nás na letišti studenti družební školy čekali. Letadlo to bylo asi TU-134, to už přesně nevím. Připadalo mi docela malé. Zatím naposled jsem letěla loni z Itálie do Vídně s rakouskými aerolinkami. Letušky rozdávaly vodu a čokoládové bonbony, z reproduktorů zněl valčík na krásném modrém Dunaji. Přeji krásné babí léto. Evo, děkuji za vaše psaní. I za tu vzpomínku, kdy jsme na palubě letadla dostávali třeba ty bonbony, co by malé děti. Dostávali jsme jídlo. Tedy ne, že bych do letadla zásadně chodil hladový, ale přece jenom dnes už to není takové jako dřív, že?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma Poprvé v letadle. A vlastně někteří z našich posluchačů na sebe prozrazují hodně intimní věci, jako třeba Inka, jejíž krátké psaní se pokusím reprodukovat těsně předtím, než dám slovo naší posluchačce Vicky. Inka totiž píše, já letěla poprvé letadlem v 15 letech, a to z Prahy do Berlína, a bylo mi celou dobu tak špatně, že jsem seděla připravená s pytlíkem, že budu zvracet. To se naštěstí nestalo, ale když jsem se pak z tábora vracela zpět, bylo to to samé. Stále propady a houpání a od té doby nelétám a nebudu létat nikdy. Teď je mi 70 a pořád mám obavy. Tenkrát jsem také byla poprvé a naposledy na táboře, a to na mezinárodním, na Rujáně. V té době postižení nesměli na tábor. Přeji hezký zbytek noci všem, Inka z Hradce Králové. No a teď už je na řadě Vicky se svým příběhem na téma Poprvé v letadle. Vicky, dobrý večer, hezké ráno.
1: Dobrý večer a krásné dobré ráno, brzké.
0: Brzké.
1: Všechny zdravím vás, posluchače i vás, Borku, a pobavím vás takovou estrádní vyhlídkou, jako a sice nejedná se o mě, ale jedná se o manžela, který letěl poprvé, když jsme letěli na Tenerife na dovolenou, a zaplatila nám to dcera, a bez ohledu na to, jestli máme čas, nemáme, prostě zaplatila, řekla, postavila nás před hotovou věc a řekla, a tolikátého letíme na 10 dní a hotovo. No, tak my jsme se razili kufry, jak se říká, protože taková věc se neodmítá. Ona byla na to hrdána, že nám to mohla jako trošku splatit, jak se říká, tu výkovu a to všechno. No a takže jsme čekali na toho 25. května, kdy jsme měli odletět. A manžel se nepřiznal, já už jsem letěla po několikáté, ale manžel se nepřiznal, že letí poprvé. A začalo při tom, jak jsme se vypravovali, tak začalo jeho problémy. No ale nedá to na sobě znat, jenom pořád byl pryč a asi seděl na záchodě, já nevím. A teď teda jsme a s manželem odjeli tam na to stanoviště, na to letiště, to už si nepamatuju přesně, odkud to bylo, a čekali jsme na vybavení, všechno proběhlo v pořádku, všechno, a teď je taková ta zóna, kdy se čeká už jako, že už nesmíte jako ven z té zóny a že se jako čeká už na ten let a už vás budou odbavovat.
0: Ano, už jste odbavení a prošli jste i kontrolou bezpečnostním rámem.
1: Ano, tak, všechno. A teď jsme, manžel byl zase pořád pryč. Kam šel, my nevíme, my jsme seděli jak přilepení na těch lavičkách, židličkách teda. No a dobrý, tak se odletělo všechno a manžel byl nervózní, říkal, ale mě k okýnku prosím ne, tak jsme seděli tři vedle sebe, tak já u okýnka, manžel vprostřed, dcera poslední jako v té trojce. No a tak jsme vzlétli a při přivítání nás přivítal vícenásobný mistr světa, myslím si, nebo jenom republiky, nevím, Petr Jirmus.
0: Ano, ano, ano.
1: Tím okamžikem manžel se sklidnil a seděl v klidu, dokonce chtěl během letu aj jako k okýnku a všechno bylo v pořádku. My jsme byli s dcerou vykuleni z toho, co se s ním stala taková změna, že já jsem to tak moc nesledovala. Ale on byl velký sportovec, takže on to sledoval, takže on byl sklidněný, v pořádku, přistáli jsme všechno. A jenom dcera mě hlásila. Já jsem totiž, jako mám den narozenin toho 25. května. A když byl pořád pryč, respektive jenom se vzdalil asi na záchod tam v té zóně, tak dcera říká, mamko, ty dárky ani neuneseš. To bude problém s náma, protože taťka, on si na to velice potrpěl, nás obdarovat celou rodinu, a takže tak dobře, tak jsem říkala, no tak uvidíme, co bude. No houbelec. On byl tak nervózní z toho, že nevydržel na místě, to my jsme nevěděli, až potom se během pobytu přiznal, že prostě opravdu byl z toho úplně v šoku, ze všeho, ale jak slyšel Petr Jirmus, tak opadla prostě vlna nervozity a byl v klidu a nás to velice překvapilo, co? No a potom nám to všechno povykládal, tak jsme se tomu jednou potom večer, jak jsme, než jsme odletali zpátky, tak jsme se tomu zasmáli.
0: No na jednu stranu tomu rozumím, tomu opadnutí nervozity, protože když vaše letadlo pilotuje mistr, absolutní mistr světa, no tak to je něco. Ale na druhou stranu, Petr Jirmus, a já si ještě pamatuju tu dobu v 80. letech, kdy létal na Z-50, tak je to akrobatický pilot, tak to buďte rádi, že vás při letu na Tenerife nevystavil nějak tomu svému akrobatickému umění. No tak to oni nemůžou, samozřejmě, jo, ale to, musel jsem to říct. No. Děkuju vám moc krát, Viki.
1: Ale ještě řeknu, že zpátky jsme letěli a to už byl klidné a to už byl Petr, ne Petr, prostě to už byl v pořádku.
0: To už si i juchal, že jo?
1: Jo, ano.
0: Děkuji vám a přeju dobrou noc, Viki. Naslyšenou.
1: Ano, dobrou noc. Naschledanou.
0: No a závěrem ještě aspoň to, co napsala Jana na web rozhlas.cz/Linka. Za chvilku to tam uvidíte. Pěkný večer všem. Nebylo to sice úplně poprvé letadlem, ale byli jsme v Americe u rodiny v Tampě a prodloužili jsme si cestu ještě o pobyt v Miami. Zajistili jsme si bydlení v bungalovu hned u letiště a protože já se vydržím hodiny dívat na letadla a v Miami je obrovské letiště, tak jsem celou noc seděla před ubytovnou a sledovala vzlétající i přistávající letadla. Bylo to fantastické. Vážení přátelé, tímto vzkazem se s vámi budu muset rozloučit vlastně i s celou dnešní noční linkou. No dnešní. S tou aktuální noční linkou, protože dnes, tedy v sobotu 19. uslyšíte tu úvodní znělku vlastně ještě jednou. Bude to Jarka Barboříková, která bude sedět v tu chvíli za mixážním pultem a tématem její noční linky bude zvířecí kamarád, na kterého nezapomenu. Děkuju za všechny vaše příběhy a přeju vám krásně strávenou dobrou noc. U mikrofonu byl Borek Kapitančik a přece jenom, ať se vám zdá něco hezkého, protože v neděli přijdu zase já a znovu budu zvědavý. To příští takzvané brněnské noční linkové vysílání bude na téma Povedená tchýně, povedený tchán.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclonám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje.

světlem v oblacích. Už se to stěží někdo doví?

0: Mám vanu plnou fialy.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
2: Říká se sice, že život není černobílý, ale já vám dokážu, že i když si ho dopřejeme na bílo, bude barevný a veselý dost. Postará se o to jedna dáma, která krásně zpívá, občas hraje, moderuje, porodcuje a také baví. Dokáže vám to i v další části našeho cyklu Patrik Rozehnal. Zmiňovaná žena se narodila 7. dubna roku 1966 v Otvovicích u Kladna a my si ji dnes přizveme do pořadu v ukázkách.
3: Nekecat a líbat!
2: No, tady. No počkat, já tu nejsem od líbání, já to mám moderovat.
3: A už se to nebaví, takže mi dáš pusu a jedem domů, ne?
2: No tak, ale teď už bychom měli říci, co posluchačům pustíme a na co se mohou těšit, ne?
4: No, kde bych jako měla začít?
2: To já nevím, tak asi od Adama, ne?
5: Pak?
2: Ježiš, tak jsem to nemyslel, ale chlapy probereme taky. Navíc pustíme si zvukové ukázky a povíme i pár fakt ze života Lucie Bílé.
5: Sňaš legraci bez hudby?
2: To je fakt, to by nešlo, takže začínáme písničkou Lucky Bílé.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: O Lucii Bílé si dnes budeme vyprávět.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Narodila se v dubnu roku 1966 jako Hana Zaňáková ve středočeských Otvovicích. Už od raného dětství ráda zpívala a výuce zpěvu se věnovala i na Lidové škole umění. Vyučila se ale švadlenou v pražské Triole a nastoupila tam do svého prvního zaměstnání jako šička košilových límečků. V té době taky začala zpívat s metalovou skupinou Rock Automat a na koncertech se seznámila se zpěvákem Alešem Brichtou. Přijala nabídku stát se zpěvačkou skupiny Arakain. Zlom v jejím životě nastal, když si nadějné zpěvačky všiml producent Petr Hanik. Na jeho doporučení přijala i pseudonym Lucie Bílá. Zásadním způsobem tím změnila svou image.
2: Docela vím, jak vypadá moje babička, když mi bylo 14, tak říkala, víš, Haničko, ty nejsi hezká, ale jsi milá. No a já to mám na tom postavený.
3: No, mě jednou babička řekla, že mám strašný nohy a od té doby mám mindrák. A vrazila mi to do podvědomí a prostě celý život jsem s tím žila. No.
0: No, už je to dobrý.
3: Teď jsem si to odblokovala, já jsem řekla, mám nohy, jaký mám, mám je ráda, nosej mě a všechno vydrželi. Takže jsem si je...
2: Já musím říct, že já taky jako děkuju svému tělu, že se mnou dává ty věci, protože jako ne, to není, já jsem říkala, že to je jak skupinová prostě nějaká terapie, že jo. Já jsem Dušana, jsem alkoholika, já jsem Hana, jsem Lucie Bílá, to je diagnoza. A to tělo to musí uníst. Ale já mám takovou fintu, že když se někdy ty Bílé něco nepovede, tak já prostě se k ní fakt pak nepřiznám. Já jsem Hana, co s ní, že jo, jaká Lucie Bílá.
3: To máš dobrý.
2: To můžu říct, no.
0: Z drsné provokativní rockerky se stala tehdy romantická naivka, která oslovovala ctitele středního proudu. Hanik pro ní napsal první hity, Neposlušné tenisky nebo Horší než kluk. Ve druhé polovině 80. let už jako hudební profesionálka pronikla do televize a rýsovala se před ní slibná kariéra, i když vzhledem k rozdílným představám o její hudební budoucnosti s Petrem Hanigem ukončila spolupráci.
4: Já jsem si hrozně přála, aby kamkoliv přijdu, aby mě lidi poznali. Pak jsem si přála dlouhý vlasy a džísku. Tak džísku ještě nemám, ostatní dvě věci se mi splnily, bohužel. Takže bohužel kamkoliv přijdu, všichni o mě vědí. A teď se zase naopak přeju, kdyby to nemohlo být trošku krapítko v obráceně, protože občas...
5: Prepačte, vy jste použili to na slovo džíska.
4: To je džínová bunda.
5: Je ta džíska.
4: Ale nedělejte, že jste zapomněl česky.
5: Nie, no tak toto, ale skutečně to je taký slangový výraz džíska, tak já ovládám spisovnou češtinu.
4: Jasně, no. Ale já mám...
5: Džínová tak... bunda, samozřejmě. Můj chlapčenský sen byly blue jeansy. Blue jeansy. No. To se mu nesplnilo. Takže džíska, to byl sen. A už další sny jste
4: neměli. Já jsem spoustu. Třeba jsem si hrozně přála se s váma potkat, ale dneska mě to přišlo.
5: Vážně?
0: Tohle byla ukázka z pořadu Všetci jsou za dverami. V režii Milana Lasici. Další spolupráci navázala Lucie Bílá třeba v 90. letech i s výtečným komikem Karlem Šípem. A ten ji zazdá dohromady i s Romem. No, kdo si tak zahraje Romea? Poslechněte si to v ukázce v pořadu Za oponou, kterou režíroval Viktor Polesný.
6: Kde je Julie?
7: Správně se ptáš. Julie, ta už dávno leží v hrobu a ty si tam k ní za chvilku půjdeš lehnout. Učil ses to vůbec?
6: No, učil to, jasný.
7: A umíš to?
6: Co?
7: Umíš to?
6: Co?
7: Aha, ano. Přátelé, takhle, je tady ještě jedna věc. Víte, někteří herci se potýkají se špatnou pamětí, jo? Víte, u jiného povolání by se to uneslo, ale pro herce je tohleto doslova tragédie. Proto byla nedávno založena nadace Kapka paměti. Právě na podporu sklerotických herců, jo? A Josef Náhlovský je prominentním členem nadace.
6: Tak ty nedáš pokoj! Tak se, chlapče, braň! Aha!
7: Prosím tě.
6: Jo.
7: Tady jsem, prosím tě. To jsi se zcelý... To jsi se z celého Romea naučil jenom tuhle tu jednu větu.
6: Tak umím všechno, ale tahle ta věta mi přímo v hlavě svítí, to
7: no, dobře,
6: jde.
7: Dobře, dobře.
6: Tak se, chlapče, braň, to mě jde.
7: Dobře, tak to rychle sjedeme, než to z té hlavy zmizí, jo. A víš co, zkusíme celou tu scénu i s tvým příchodem. Ono to bude hezky navazovat,
6: jo, pojď. To je ono.
7: S příchodem, přijď mě.
6: Příchodem.
7: Přijď mi.
6: Ten mám dobrý příchod.
7: Přijď mi.
6: Nazdar, Julie!
7: Já nejsem Julie, Romeo, já jsem Paris, mladý šlechtic z rodu Capuletů, vzpomeň si.
6: Promiň, mě to bylo hned divný, že by byla Julie takhle hnusná.
7: Ale... Prosím tě, Pepo, hlavně si do toho nepřidávej nic vlastního. V tom Shakespeareovi už to všecko je. A když eventuálně nevíš, jak dál, můžeš přeci použít retardéry. No to jsou takový ty krátké neutrální fráze, což je podle stanov nadace Kapka paměti vám, sklerotickým hercům, dovoleno používat retardéry. Tak jako, než si vzpomeneš, jak je původní text, vzpomeneš si, nahodíš se a jedeš dál. Připravil jsi si na dnešek nějaký... Připravil jsi si nějaký retardéry?
6: 4 mám retardéry.
7: No tak...
6: To jsou mi věci? No to jsou mi věci?
7: To je zatím jeden.
6: To byly 2. To jsou mi věci, to byly věci 2.
7: Dobře. Tak snad to bude stačit, jo? Tak. Jedem. Rouháš se Bohu, ruce pryč, odevzdej zbraň, čeká tě už jenom smrt.
8: Kluci, co je? Já tam zadu normálně umírám nodou.
7: No dobře.
8: Karle, co?
7: No.
8: Slíbám tvoje rty, snad na ně chlupěla kapička jedu.
6: To jsou mi věci, ne takhle.
7: No, to začínáš brzo. Rychle to sjedeme, tu scénu. Lucko, jedeme tady tu slavnou, to slavný finále z Romea a Julie. Předpokládám, že ty jsi se text učila.
8: No, jasně.
7: Jo?
8: Jo, ale mám text. Tady.
6: Tak.
8: Ne, jen kousek. Počkej. Moment, jo. Opět spojí nás hojivá smrt. Oči smát. Co to je oči smát? Tadle.
7: Jak oči smát? Oči smát jsem tam napsal. Oči smát Romea, rozumíš? Protože ona se chce otrávit tím jedem, co jemu uschnul na hubě. O tom to je. No.
8: Tohle vážně musím líbat.
6: Jo! Bez toho se ta hra nedá, tak je to Shakespeare napsal.
8: Co neprskáš? Co tě prská?
6: Prská? No doteďka to žádný nevadilo. A že jsem jich oprskal. Poprskal tisíce.
7: Klid,
8: a to nechá!
7: Klid. Prosím vás, ne, klid,
6: nehádejte.
7: Pojď sem. Prosím vás, nehádejte se, připravte se. Já myslím, že jsme připraveni tu scénu odehrát. Jo?
8: Pojďte. Prosím tě.
7: Jdi si lehnout. Připravte se mi. Já to ohlásím.
6: Shakespeare, to viděl.
8: Lehni.
6: Tohle.
7: Vážení televizní diváci, závěrečná scéna Romea a Julie je doslova čítanková. A my si slibujeme, že její silný emoční náboj pomůže snížit kriminalitu v České republice.
8: Slíbám tvoje rty. Hele, neměl by si nosit rovnátka.
6: Neměla být ta Julie podle Shakespeara 16 letá, je!
7: Prosím vás, klid, prosím vás.
8: Dobře,
7: nehádejte se. Hlavně se nehádejte a hrajte. Hrajte už.
8: Nejsem tu hubu. Slíbám tvoje rty, snad na nich ulpěla kapička jedu. No tak tohle není jed.
6: Ne, to je rum. Vždycky si dávám rum. Když jdu na scénu, to čistí paměť, pak mi to pálí.
7: Pepo, ale rum nesmíš přeci v téhle hře, tahle hra je pro mládež.
6: Pro mládež? Tak to bych si mohl rovnou šlehnout, ne, aby to bylo aktuální.
7: Ale drogy samozřejmě nesmíš ani propagovat. Maximálně v téhle hře můžeš od drog mládež odrazovat.
6: Odrazovat, tak já budu odrazovat, mě to nevadí. Milá mládeži, představte si to. Včera jsem se pozracel. A proč? Pak jsem si šlehnul a na to jsem vykrytnul flašku rumu. A bylo mě blbě, protože drogy a rum to nejde dohromady. Pamatujte si, vždycky buď to jedno nebo druhý. To je výchovný, teď se mi to dalo. A blbě by bylo, protože jsem slavil, měl jsem narozeniny. Ježišmarja.
7: Ty jsi měl včera narozeniny?
6: Ano, narozeniny jsem měl.
7: To ani nevím. A kolik ti bylo?
6: No to já nevím, ale mě
8: nějakou... Ale mě to úplně jedno. A jedno, kolik ty bylo ty. Důležitý je, že vy tady z Romea děláte, Kájo, nezlob se, no. Ale starýho vožralou a feťáka, tím chcete oslovit teenagery?
6: Ano.
8: Ne.
1: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
0: Oslovit teenagery chtěla Lucka Bílá už v polovině 80. let, třeba i touhle písní Petra Haniga.

0: Lucie Bílá dnes zpívá, vypráví a baví a rozhodně je jí věnován celý náš dnešní pořad.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Nejslavnější dětskou hvězdou v jejím mládí byl Tomáš Holý. A byla to taky Lucčina první velká láska. Byla to ona, která po vztahu s ním toužila. Tomáš byl prý v té době sám, rozešel se s dívkou a byl z toho smutný. Kamarád, který se o tom zmínil, pak dal Lucce číslo, na které ona bez rozpaků zavolala. Ahoj, jmenuji se Lucka, chci s tebou chodit, co ty na to? On odpověděl, že jo. Bydlel jen pár baráků vedle, takže si první rande dali v hospodě na půli cesty. Po krátké době spolu začali i bydlet a užívali si jeden druhého. Pak ale přišel Silvestr roku 1989. Krátce po něm odjela Lucie Bílá na delší zájezd na Slovensko. Když se ale vrátila domů, čekal jí šok. Dozvěděla se, že Tomáš je po smrti. Po jejím odjezdu totiž vyrazil na chalupu s kamarádem a ve vesnické hospodě se dohodli, že zburcují další známé a uspořádají pořádný tah. Měli bohužel už něco upito, ale Tomáš chtěl mermo mocí řídit. V plné rychlosti narazil čelně do stromu. Zatímco kamarád to odnesl pouze odřeným kolenem, Tomáš byl na místě mrtvý. Po jeho smrti Lucie Bílá několik týdnů ani nevycházela z bytu. Naštěstí ale v jejím životě pak přišly i další lásky. Románek si prožila třeba s klukem, který se jmenoval Víťa a který ji připomínal Tomáše. Ve svém životě se ale také potkala s muži, se kterými bavila své publikum. Ne zpíváním, ale povídáním, scénkami. Objevila se třeba v Silvestru České televize už na konci 90. let s Bolkem Polívkou. Sehráli takový mladý pár v posteli.
2: Co je, Bože? Tady mám flašku mistrovy svězdy, 99. Dobrý ročník, ne? Co, ne? Sedni, nebuď. Opatrně. Chceš se napít?
3: Ne.
2: Ale ne, napij se, ježišmarja, nech po mě zachčíčíš, nebo co?
3: Napij.
2: Na tvoje, Lucí. Lucí. Počkej, jak to drží, no vyléváš. Je to tak, tak. Tuk, tuk, tuk, tuk. Co stydíš?
3: Ne.
2: Stydíš se poprvé?
3: Ne, po druhý.
2: Ježišmarja, ale já jsem hňup. Ježišmarja, jsi zapomněl gatě. Ježiš, to by nešlo vůbec.
0: Alkoholu se to točilo i v Bolkovinách, v pořadu, který Bolek Polívka vysílal i na vlnách Českého rozhlasu. Jedním z hostů byla kdysi i Lucie Bílá, která vzpomínala i na jednu recepci na Pražském hradě.
3: Já jsem teda taky zažila jednoho opilce, ale teda ve společnosti, v který jsem v životě netušila, že nikdy opilýho člověka uvidím. Představte si, že mě jednou přišlo pozvání z hradu na setkání, respektive na večeři s anglickou královnou. Posle říká, Lucko, jdeš točit ptákoviny. Podáš královně ruku, vyskočí zedníček, zasmějem se. A jo. Ale zedníček nevyskočil a já jsem z ničenice opravdu ocitla na večeři prostě s Alžbětou druhou. Já jsem měla opravdu oči vyvalený, jak Toma Jerry. Znáte, takhle ty šipky, tady otazníky. A jenom jsem pořád četla ten protokol a říkala jsem si, vím, co musím udělat. Když přijdu k Alžbětě, pukrdle, když přijdu k panu prezidentovi, ruku, jenom usměv. A to pukrdle jsem udělala samozřejmě prezidentovi, protože já jsem měla úplně, jsem měla jiný to. Teď sedím takhle, prostě tam u toho, vidím jeden generál, druhý zase generál, druhý, třetí, čtvrtý, tak jsem se jako usmívala, čtu tadyhle, nemluvit, dobře. A teď najdu takhle koukám, a tam sedí člověk, který dělá
2: ona Alžběta.
3: Jsi opravdu. Ale přísám, v životě, životě, opravdu, já jsem tam viděla nějakého úplného člověka, ale teda takhle vidíš, já jsem se jenom tak narovnala, teď jsem si říkala, to přece nespadne, musíš Lučo když tak nějak zvednout, ale nic, a teď on mezi tím, kde, tam každý jsme měli dva číšníky, a tak jsme to jako všechno měli, tak to, a teď já jsem říkala, jenom nevadí.

0: Měl dědeček Beagle nebo Foxhoundy?
1: Já si myslím, že jí to snad nikdo nepřikládal, ani nevím proč. Ale opilec byl dobrý.
2: Lucii Bílou už jsme poznali jako zpěvačku, taky jako skvělou vypravičku svých zážitků. Dokonce se hrála i scénku a měli bychom prozradit, že se dostala i do světa filmu. Poprvé do ní pronikla už ve svých 23 letech, když koncem 80. let natočila snímek pro mládež Horká kaše. O rok později jako dívka Gábina účinkovala v komedii Volná noha. Pak následovalo několik dalších malých rolí, které ale pro kariéru Lucie Bílé neznamenaly nic zásadního. Byly jen zpestřením její práce. V roce 1994 se ale objevila jako čarodějnice v Troškově pohádce Princezna Zemlejna.
3: Muřino, hasová, pálená, starý hmoští, špetka koření, kozí chlupa, bouška vzdálená, k tomu špil z vytrnic, nápoj lásky, žádnej kouzeník, nenamíchá nikdy jako já, kdo si řekne, to je hloupej trik, nepochopil vůbec nic. V carování, milí páni, z udělání, jste na všecko krátký zne.
2: A teď Lucie Bílá jako vypravěčka vtipů. Opět ukázka z Bolkovin.
1: A mám strašně ráda takový ty jako ty naše si můžu nějaký hodit, nevadí to? Máte něco proti dát debatu? Ty jdeš, kdy ses narodil? V březnu. A kolikátýho? V dubnu. Tášku, a co jste tam měl? 30 peněženek! A ještě dobrý raky. Ty jsi koupil slepýho koně. Není slepý, já slepý, na mě slepý. Pozri, tak proti zdi, strašná rána, kuň mrtvej. Vejdi, že byl slepý. Nebyl slepý, byl statečný.
4: A ten teda u mě vede, ten je úplně úžasný. A to je, tři podnikatelé sedí a povídají si, že v hospodě, a ten jeden začne dělat bezíle, jo.
1: Co děláš, vás nic? Nic, no, tam mobilku věc zašitou, abych nebo nemusel tady v té tašce nosit, to je dobrý čeč. Ten druhý za chlubu začne dělat bezíle. Co děláš, no nic, jak to nemusím mít, jako ty zblázen v ruce, tak to mám tady v rámě, abych mohl řídit auto, vy. To je dobrý. A ten třetí za chlubu začne dělat. Co děláš? Nic, čekám fax.
0: No to chvilku to vypadalo, že ho vysílal.
2: Lucii Bílé pomohl politický převrat v listopadu 89. Ze scény odešly tehdejší hvězdy populární hudby a ona v roce 1992 zas natočila mimořádně úspěšné album Miss Ariel, za které následujícího roku obdržela svou první cenu Grammy. Vysloužila si ocenění jako nejlepší zpěvačka, získala i cenu za album roku, videoklip roku a taky skladbu roku. Láska je láska.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: touto písní měla Lucie Bílá obrovský úspěch a její vystoupení a nahrávky oceňovali kritici i hudební publicisté. Navázala proto úzkou spolupráci se skladatelem Ondřejem Soukupem. Začala vystupovat v muzikálových projektech a velkolepého přijetí se jí dostalo už v prvním úspěšném muzikálu Bídníci. Během práce na dalším projektu Zahrada rajských potěšení se seznámila se svým budoucím životním partnerem, producentem Petrem Kratochvílem. Později se oba stali majiteli divadla Ta Fantastika a v roce 1995 se jim narodil i syn Filip. S Petrem Kratochvílem se sice později rozvedla, pak se zase vdala a zase rozvedla, ale to, co jí zůstává, je láska k jejímu rodnému kraji. Narodila se v Otvovicích na Kladensku, kde si taky postavila velký dům. A o něm nám trochu vyprávěla i v jednom z našich pořadů. Naslouchali jsme společně s Naďou Konvalinkovou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Mám atrium, protože mám dům prostě takový do účka schovaný, tak aby jako jsem se mohla schovat před lidma. Mám tam jacuzzi, což je výřivka. A já, protože jsem docela pracovitý člověk, teda hodně pracovitý, tak občas potřebuji relaxovat. Přišla jsem po celém dně domů a tak jsem si říkala, tak se tam na těch 20 minut do těch 40 stupňů vlezu. A tak jsem si tak jako otevřela jsem ty oči, viděla jsem za tím oknem ty kočičky a říkám, za chvilku jsem doma, zavřela jsem oči, otevřu je a celý dům byl zatažený bezpečnostní žaluzie. Venku 2 stupně, já bez telefonu, bez županu a jenom ručník na ruce.
3: Je.
2: Doma nikde nikdo.
3: A jak se to stalo?
2: No prostě asi spustila se, já mám automaticky, ale ne teda v 5 večer, což bylo, ale prostě někdy v 11, když už jsem doma. Co se mě dělo v hlavě, prostě to si neumí nikdo představit. Říkala jsem si, tak asi tady umřu. Pak jsem si vzpomněla, dítě, já mám vlastně tu krabičku tam s tím dákovým ovládaním od garáže. A tak jsem nahatá, oběhla, a já jsem v kopci, takže celá vesnice může samozřejmě se kochat. Oběhla prostě na ten ručník na ruce, to už jsem ani neřešila. Oběhla jsem celý ten dům teda. Přišla jsem, abych zjistila, že krabička je prázdná. Tak jsem se šla ohřát do té vody, co budu teda dělat, a přemýšlela jsem, pak jsem vzdala samozřejmě totálně nějaký studii a měla jsem 3 možnosti křičet na jednu stranu vesnice, na druhý a na hospodu. Po 3 hodinách zoufalého volání a občas se ohřátí teda ve vodě, jsem se dovolala na sousedku, která mě viděla nahatou totálně prostě někde v kopci a řekla mi: hezký večer, Lucinko. Zašla do baráku, já už ji nedostala ven. A já pomoc, já jsem nechápu. Po čtyřech a půl hodinách, když už jsem teda byla ubrečená a rozhodla jsem se teda, že umřu, to je jasný. Teď v uších brilianty, které ti jsou úplně na nic, bych nejčí spolkla z teky. Tak jsem se dovolala nějaká sousedka od někač kopce, říká, já vás nevidím, ale slyším, kde jste? Já říkám, já jsem tady, a ona podběhla takhle pod můj dům, říkala, bože, co se vám to stalo? A já říkám, utíkejte, prosím vás, ke kamarádce, ona má klíče od mého domu, ať mi přijde otevřít. No a teď prostě vidím takhle dole, že běžela, najednou se otočila a utíkala zpátky. Já říkám, kam jdete? Jsem říkala, zase zdrhne. A ona, když já mám v trubě sekanou. No, takže já šla tu sekanou, šla za kamarádkou, ty prostě něco řekla, no a kamarádka přijela, když viděla před můj dům, že zatažený žaluzie, tak říkala, jo, ono už asi Hana doma, tak prostě a odjela. A to už brečela i sousedka, že neví, co má dělat, protože ona se na mě nedostala, ani by mě nemohla nic hodit, protože já jsem v kopci, jenom vlastně dole to. A to už brečela i ona. A prostě se rozhodla, že umřu, nic méně prostě. Pak jsem si vzpomněla, že můj manažer je vedle mě 20 let a to je jediný telefon číslo, umím jeho. Tak jsem říkala, volejte ma. On jí to furt típal, říkám, pro boha, napište mu, Lucie, SOS. Takže teda přišla kamarádka, zachránila mě. Já jsem měsíc nemohla do vany. Rozhodla jsem se, že jacuzzi zasypu, že tam prostě budu pěstovat rajský. Strašný pocit. A nemohla jsem se ani teplou vodou sprchovat a byl to opravdu zážitek, který teda nepřiju nikomu, protože ta bezmoc je hrozná. Jseš vlastně půl metru od bezpečí svého domova. Jseš vlastně doma. Jseš vlastně a vlastně je to hrozný, jak je to strašně jednoduchý. Takže to bylo, to byla hrozná příjem. Takže já to jednou sestříhám z těch bezpečnostních kamer a poštu to do
3: světa. Jo, jasně, že to tam je všechno vlastně natočené.
2: Je to tam všechno, no má je natur. To by byl klip, hele.
3: No jasně, to je píseň, složit tomu píseň, to bylo dobrý.
2: Takže tak, no a shodou okolností kamarádka, protože viděla jsem, byla opravdu ubrečená, opravdu hrozně psychicky rozhozená, ona mi říkala, prosím tě, co, já tohle mám za sebou taky, v loni, říkala, že taky se zabouchla takhle dveře a byla jenom v tričku a v kalhotech venku a jediný, co prostě venku měla, je od dětí pověšeno na šňůře kostým čerta. A tak si prostě oblíkla ty kalhoty, že vezme to kolo a zajede mamince pro to, a co s ocasem? Že on nešel utrhnout, tak si ho ocas hodila přes rameno a jela prostě na kole. Málem prostě nabouralo několik vozů, než dojela, takže tak. Takže jako takovýhle veselý příhody prostě tvoří život, no.
0: Ano, veselých příhod má Lucka Bílá opravdu hodně. A když tu byla řeč o čertech, připomeňme si i jednu scénku s vánoční tématikou a taky s náboženskou. Samozřejmě, že scénář psal Karel Šíp a přizval si Lucku Bílou, která se hodila. No, nechme ji zpívat.
4: Velká noc, svátá noc.
5: Franto! Kde seš?
6: Co je zase?
5: Že bys to tady aspoň jednou uklidil, co říkáš, tady ten chlívek, co?
6: Ale tak víš přeci, že já nevím, kam dřív skočit, ne? Tak jsem byl pomáhat sousedovi uklidit chlív.
5: Ty jsi byl vyčistit Augiášův chlív?
6: Teďka právě, jo.
5: A že by si to dědek jednou taky mohl udělat sám, co říkáš? A že by si se trošku tady staral tady o naši domácnost,
6: ale
5: co?
6: Ale teď jako nemůžu.
5: Ale je normální, tohle
7: co. Přátelé. Vidím, že než se začne pomaloučku odvíjet děj našeho vymyšleného příběhu, bude zapotřebí asi pár takových drobnějších vysvětlivek. Podívejte se, my samozřejmě už přesně nevíme, co se vlastně stalo oné památné noci ve městě Betlémě před těmi, já nevím, 2000 lety, jo? Ale to nás teďka momentálně nezajímá. Víte, nás zajímá to, že se taky mohlo stát eventuálně i něco, co třeba dějiny vůbec nezaznamenaly. Jo.
5: Ale základ máme. To nejdůležitější víme, narodil se Ježíšek a my to každý rok slavíme. Ty jsi to slaví, já to teda taky
7: slavíme, jasně.
5: Je pravda, ale že vedle v baráku museli být nějaký sousedi. Jo. Že? Ale o těch, hele, nikdo už nic neřekl, nic se o nich neví. A Bůh ví, co to bylo zač.
7: Jo. A o to jde.
5: Ale otevři, někdo klepe.
7: Moment, já tady jenom dovysvětlím divákům, abyste pochopili, že my teďka jsme jako v Betlémě, rozumíte? Ale v rodině...
5: Běž otevřít, někdo klepe, zrovna teď chci kojit, to není normální.
7: Ale

0: Přicházím z dalekého království.
1: No, co zveš?
0: Až Valašského království, kde vládne král Valašský Boleslav první dobrotivý na furt.
2: Prosím tě, jako co to říká z Valašského království? A co to je za díru? V životě jsem neslyšel, že něco takového existuje. Co to je Valašský království?
0: To je odtud směrem na východ.
1: Zdrástvoj a neřvi.
0: Já nejsem z Ruska.
1: Ale zveš.
0: Rusko je dál až za Slovenskem. Naše Valašské království je blíž. Rozkládá se mezi Zlínem a Slovenskem. Jsem vyslanec Valašského krále Boleslava prvního dobrodivého.
2: Na furt, já vím. Hele, ale tak to mi vysvětlí jednu věc. Když ty jsi vyslanec, proč teda jako nepřišel ten tvůj král sám? Co? Proč jako to jsme mu nejsme dost dobrý, nebo co? Co má tak důležitýho na práci, že nemohl přijít? Co, zase někde šaškuje s královnou, nebo co? Co, že jsi neudělal na nás čas ani o Vánocích?
1: Ne, moment. Jsme v nultém roce Vánoce, ještě nebyli, ty teprve budou.
2: Já už z toho blbím.
1: Já nevím, jestli jsem byla slyšet, ale ty teprve budou.
2: Slyšel jsi dobře? My jsme kvůli tomu tvýmu línému královi museli posunout i Vánoce, jsem se teďka dověděl. Ale na takovýhle hosty my nejsme zvědaví.
0: Tak to je váš cíl.
1: Neprskej na něj, ty.
0: O, nebesa nelhala.
1: Ježi, kdo tě poslal.
0: Jasná hvězda správně ukázala svůj směr. Ta hvězda září nad vaším domem.
2: A naším barákem svítí nějaká hvězda?
1: To byl asi nějaký výročí, ne?
2: Asi nějaký výročí, dětku.
0: Hvězda ukazuje, kde se narodil budoucí král. Ano, váš syn, mudrcové nelhali. Jak se jmenuje?
1: Jidáš. Co čumíš, dětku, to je hezký jméno.
2: Co se ti na tom nelíbí, jako? Co se ti nelíbí na jméně našeho synka?
0: Přináším dary od našeho Valašského krále.
1: To děláš dobře, vy.
0: Ale myslím, že podobných darů se vám tady sejde víc.
1: Vážně.
0: Ano, každý bude chtít uctít budoucího krále, ale to jméno mě nějak nechtimuje. Mudrcové říkali jiné.
1: Ale víš co, nech tady ty dary a vypadni, jo. Buď tak, odejs, ať se sebere, já fakt nemám tady...
2: Prosím tě, mlč už chvíli, Ježíši Kriste.
0: Ano! Co mudrcové
1: říkali? To bylo dobrý, ty pořád jedáš, to bylo jméno.
2: Mně se to líbilo, hodilo se to k tomu.
1: Ty jsi se mi taky líbil, prosím tě, to bývávalo.
0: No nic, nechám tu dary.
1: O ne, děku.
0: A zase půjdu. Musím zvěstovat, že vyvolený král se jmenuje Jidáš.
2: Počkej.
1: Ale prosím tě, ukaž, máš tam toho víc ještě v tom vágu.
0: Ne, tam už je jenom slivovice a možná trochu vína. Naše království je bohaté království.
2: No jo, to musí být bohatý a požehnaný kraj, kde se hlavně chlastá, ale víš, co mě napadá? Jak na to koukám, že on by ten náš kluk opravdu klidně mohl být králem.
1: Že jo?
2: Jednou. I když my jsme přeci s ním měli jiné plány, viď, maminko?
1: Já si myslím, že král nebude. Půjde k policii.
2: Jo. Víš, a on už, představ si to, on to má teďka jako vlohy, jo? Hele, on třeba spí a tady má chrastítko a když se probudí, tak on tím chrastítkem tak jako občas takhle práskne jako o tu kolíbku, víš? Rozumíš tomu, takže on buď spí, anebo práská.
1: No. Jo? Ale práskat z něho bude. No. Z něho bude.
3: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Lucie Bílá se tentokrát stará o naše úsměvy, tak se za ní znovu vydejme i slovem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Významným způsobem ovlivnila v 90. letech českou hudební scénu. V roce 1996 získala prvního Zlatého slavíka a na prvním místě této ankety se udržela 9 let po sobě. Jako první popová zpěvačka v historii vystoupila, a to dokonce opakovaně, na festivalu Pražské jaro. Jako žádná jiná celebrita na poli českého showbiznisu dokázala Lucie Bílá pracovat s bulvárem, prodávat své emoce, vztahy, životní úspěchy i pády a udržovat se tak v obecném povědomí.
2: Já vím, že nemáme na zítra žádný titul, ale co mám dělat? Lítám jako splašená a nikde nic, všude je klid. Jo, moment. Moment. Mám tady přece jenom něco. Moment, šéfe. Takhle. God vede dítě do školky. Málo? A co dítě vede? Ne, taky ne. Dobře, tak nic. A co třeba? Je Bartošová těhotná? Málo. A co Lucie Bílá? Nuda. Já vím, ona žije teď poklidný život s tím svým Freudem. Nebo Noidem. Nebojte se, nepřestávám jej sledovat. Dobře, řeknu vám. Moment. Naschánu. Jeden, to jeden.
0: Moderátoři a autoři pořadů si ji rádi zvali pro její bezprostřednost jako hosta před kamery, před mikrofony nebo jenom před diváky. Mezi nimi byl i Milan Lasica a Julius Satinský v pořadu Všeci jsou za dverami. A povídali si třeba o zvláštních nohách Lucky Bílé. Hlavně, když stojí na scéně a zpívá, všímáte si, že je má do X? A nebo že špičky dává víc k sobě?
3: Já, to je strašně důležitý postoj, protože já některé ty tóny potom nevyberu, víš? Aha. Oni nevěděli lidi, proč to já vždycky přijdu. Rozumíš? A to musíš takhle.
4: Je to, já, dobře.
3: Že tě tykám teda.
4: Klidně mi tykej, klidně.
3: Já myslela, že mi doporučíte nějaký ten vztek, jaký by se ke mně hodil. Ten, no, ten to utajovaný, to by mi neprošlo.
4: Já no, jsem, to byste asi nedokázali.
3: No, ne. Já třeba, když se bouchnu, tak neřeknu to, co mi doporučuje moje maminka, au domakový buchtičky.
4: Domakový
3: ne,
4: buchtičky?
3: Ne, to nejde. Au domakový, ne, to se musí říct pár těch hr.
4: No, no.
3: Schválně, co říkáte vy, když se bouchnete?
4: Ale to vám nemůžem povedat.
3: Ne.
4: Ne, tak byste tomu no. nerozumeli.
5: Aha. A teraz už možno, že ten utajovaný, ale keď jste boli malá, tak jste boli taká trucovitá, čo?
3: Jo, nevali jednou mě naštvala jedna panenka, já jsem mi ukousla hlavu. Jenomže mě zůstala v krku a skoro jsem se udusila. To je doteďka taková rodinná příhoda, jak mě tatínek drží za ten nohy a vyklepává mi tu hlavu z toho krku. Ale ona mě strašně namíchla, nevím, co mě udělala, ale ukousla se mi hlavu.
4: No to ale a zůstala vám normálně v ústech?
3: V krku.
4: Nebyla
3: jsem bílá, ale modrá.
4: Ale možná už vtedy jste získali ten chraplavý tón, který někdy používáte.
3: Ne, to je pilníkem, já občas polikám pilníky, takže to je.
5: Ale ta ducha prítomnost toho vášho tatínka, že hned takto ale, a trepat ano, nožičkami.
3: No,
5: a možno, že vám to právě vtedy s těmi nožičkami.
3: A já s tím jídlem to
5: bude. To
3: by měl přeci vytáhnout.
5: No, to je panice. To je... Tam išlo o život,
3: je
5: to bylo v panice.
3: Pravda, že ještě jednou jsem teda takhle papala něco, měli jsme v první třídě s kamarádkou jednoho kluka, tenkrát to ještě šlo, že teď už by jsem se hádala.
4: No ale,
3: ano, no a on se našel třetí a tak jsme vzali jeho fotku, roztrhli jsme ji a snědli jsme ho. Nevím, no, doteďka nevím, jestli to ví, ale měla bych mu to nějak říct, to byla pomsta.
0: Lucie Bílá účinkovala pochopitelně i v řadě zábavných pořadů a objevila se v několika dokumentech. Hrála ale také třeba ve filmu Requiem pro panenku, Nesmrtelná teta a vyzkoušela si i dubbing. Ve snímku O malence. Život není černobílý, jak už jsme řekli na začátku. A někdy je taky plný náhod. I když náhody vlastně nejsou.
6: Tak představte si, že já dám na sny. A já mám opravdu sny tak barevný, že já bych se podle nich mohla řídit. Minulý týden se mi teda mimochodem zdálo slovo brzdi. A já první, co mě napadlo, Filip nemá ještě zimní gumy. Ne, ono to bylo o mně, protože já jsem tak strašně byla unavená, ale tak to je o tom, jak jsem říkala. Ale zdál se mi sen, že moje maminka, když jsem vycházela ze svého domu a telefonovala jsem, tak na mě křičí do telefonu. Strašně moje mamka nikdy nekřičela. Ona byla sebe jako všechny objímající prostě člověk, dokonalý anděl. Tak si mě ráno volala, říká, maminko, děli se něco? Ne, proč? Ty jsi na mě strašně křičela ve snu. Ne. Říkám, aha. Takže jsem si prostě dala pozor, připoutala jsem se v autě, nic jsem nejedla, nepila jsem žádný alkohol a furt jsem čekala, že něco se stane. Já jsem zpívala ten den s Arakainem a šla jsem radši na jiný hotel, aby mě nestali na flám, nebo já jsem se strašně bála, že něco. V půl druhý jsem přijela na hotel, pak jsem zaspívala ještě nějaký nevěstě, protože mě o to požádala, říkám, při desateru se mi nemůže nic stát. A ve 2 hodiny ráno mi něco ruplo v břiše a v 7 ráno jsem měla asi litr krve rozlitý po břiše. Po 4 jsem dolezla, jenom jsem otevřela, zakřičela jsem jako pomoc. A kdybych pila, tak to třeba zaspím. Kdybych třeba jedla, tak nemůžu hned na kudlu. Takže já prostě vím, že mi maminka ve snu zachránila život. Jak je to možný? Jako kdyby člověk úplně mohl, uměl dešifrovat, protože maminka, když jako se stalo, co se stalo, tak mě mrzí, že jsem nevěděla víc. Třeba se mohlo to stát jinak, ale prostě to se nedá nic dělat. No, tak to asi je. Maminky by měly být nesmrtelné.
0: To je pravda. Maminky by tu měly zůstat na pořád. A humor, ten se nás musí držet stále. Dnes byl s Luckou Bílou, příště zase s další osobností české zábavy.